vrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli víc. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží. Podle některých vykladačů ve druhém verši nacházíme jednu z předpovědí Ježíšova vzkříšení. Třetího dne nás znovu postaví. V Novém zákoně nicméně tento verš není přímo citován. Snad ho měl na mysli Pavel, když píše, že Kristus byl pohřben a třetího dne vzkříšen podle písem. Skutečnost, že se jedná o předpověď o Ježíši, ale posiluje prohlášení o jeho příchodu v následujícím verši. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží. Ozeáš pokračuje. Co mám s tebou, Efraime, což je označení pro severní království, dělat? Co s tebou, Judo, udělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež z rána vyprchá. Proto jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svými výroky, aby mé úsudky jak světlo zářily. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Bůh se snažil svůj lid zastavit slovy proroků. I dnes Bůh získává pozornost svými slovy. Je to trochu zvláštní. Proč raději nedělá zázraky? Je jistě schopen ukázat se nám jinak. Považuje ale tento způsob za dostatečný. Slovo, které vnikne do naší mysli, má totiž možnost ovlivnit naše srdce, náš vnitřní svět, naše nejvnitřnější já. I kdybychom viděli zázraky a Boha samotného v oblacích, nemuselo by to ovlivnit náš život tak, jako když k nám Bůh mluví a my jeho slova přijímáme. O síle slov, která dokáží přinášet do našeho nitra zjevení Boha, čteme v Izajáši. Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami. Tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením. Jako z nebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k plození, aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo jí, takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci, úspěšně naplní své poslání. Když přijmeme Boží slova, ta ovlivní naše vnímání, změkčí naše srdce, zúrodní naše nitro, přinesou život tam, kde život není. Verš 6 z Ozeáše pak dvakrát cituje Ježíš, když je mu nábožnými židy vytýkáno, že přijímá hříšníky. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Starozákonní oběti navazovaly v Mojžíšově zákoně na plnění přikázání. Neměly být pouhým bezduchým rituálem, ale měly vyjadřovat postoje obětujícího. Vděčnost za to, co Bůh dává, prosbu o pomoc i lítost nad svými hříchy. A hlavně měli připomínat, že odplatou za hřích je smrt. Měli připomínat dávný rozsudek smrti, který slyšel Adam, ale který stále nebyl vykonán. Zvířecí oběti ho oddalovali, až dokud nepřišel sám vtělený Bůh a nevzal na sebe tento rozsudek smrti. O tom čteme. Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejes, neboť v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. O tomto dávném rozsudku zde píše i Ozeáš. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní. Adamovu smlouvu jsme právě přečetli, zněla, můžeš jíst ze všech stromů, kromě toho, ze kterého ti jíst zakážu. Jinými slovy, můžeš si dělat, co chceš, kromě věcí, které ti zakážu. Adam ale smlouvu nedodržel. A po něm ji porušili všichni lidé. Ale pak přišel druhý Adam, Kristus, který smlouvu dodržel. O tom čteme. Jak je psáno, první člověk Adam se stal živou duší, ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. Adamova neposlušnost přinesla smrt. Kristova poslušnost přinesla život. O tom čteme. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka. A s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili
Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem, skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život. Ježíš zemřel Adamovou smrtí, aby Adamovi potomci mohli žít Ježíšovým životem.

Pořad Bible Guide s Jiřím Zdráhalem můžete najít na podcastových platformách, a to už od knihy Genesis až k prorokům. Další část nás čeká v pondělí v 8 či 18 hodin.

0: הוא לא בקבר, הוא קם מן המתים.
1: Šilo Ben Hot a píseň I Know, já vím. Nevíme, co zítřek přinese, ale můžeme si být jisti tím, kým je Bůh.

Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává na věky. Nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh učinil, aby žili v bázni před ním. Kazatel 3:14.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ona mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Bože, veď mě blíž k sobě. Chci tě být, mít více u sebe. Píseň Michaela W. Smitha z alba Worship Forever. Krátce před půl třetí.

Točí se svět okolo nás, kterým lžím rádi a snadno podléháme. V pořadu No Filter, který bude znít po písni, nabídneme první zastavení v seriálu o biblickém desateru.

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: V jednoho

0: Boha věřit ti budeš.
1: Nazdar.
0: Čau. Tak to je téma.
1: Tak to je téma. No a ono to je vlastně ještě jednoho Boha věřit ti budeš, anebo je jeden Bůh a ty to nejsi.
0: Ano, to je možná lepší varianta.
1: Je jeden Bůh a ty to nejsi, no. Mm-hmm. Tak začínáme takovou sérii, že jo?
0: Ano. Budeme se bavit o desateru. Mm-hmm. Kde začít v Biblii, že? Než u desatera. No. A vybrali jsme první tři, které rozeberem. Dneska teda jenom jedno z nich. Jo. To je, že máš jenom jednoho Boha mít. No. A co to znamená, jak to vlastně vypadá a tak.
1: A já si myslím, že i ten dodatek jako je jeden Bůh a ty to nejsi, je vlastně strašně aktuální, protože my se chceme bavit jako o potížích normálních běžných lidí, hříšníků a co to vlastně vyvolává.
0: Ano, protože člověk má tendenci to automaticky vztáhnout na to, že nejsme univerzalisti a že to není takové to, jako všechno tě dovede k jedné víře nebo k jedné spáse, k jednomu Bohu, což je taky téma, které můžeme otevřít a myslím, že by to bylo fajn, ale není to jenom vymezení se tady vůči tomu, té větě, v jednoho Boha věřit ti budeš, ale spíš právě ten podtitul, co jsi řekl, tak vystihuje to, že ty nejsi Bůh. No. A to je vlastně to.
1: A to je vlastně úleva.
0: S čím bojujem a jo, a vlastně o tom je to křesťanství, že si uvědomíš, že ty nejsi Bůh a že je tu někdo jiný, kdo to vymyslel.
1: Jo. No, tam je zajímavý kontext, ještě když se bavíme o desateru, zase prostě takové historické okénko, jo. Kdy to vlastně bylo napsáno, jo? To znamená, myslím, že to je přelom doby bronzové, ještě doba bronzová, a teďka Izrael odchází z Egypta z dlouholetého otroctví, jo?
0: Jo.
1: A teďka přichází vlastně na tu poušť a teďka tam přijde a Mojžíš donese to desatero, jo? Tam je zajímavý ten kontext, který si myslím, že je důležitý pro to pochopení, že vlastně ten formát toho desatera je tehdejší běžný formát vazalské smlouvy.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Což dneska, když slyšíme, tak si říkáme, tak jako to je strašné, že? Takže oni byli vazalové Boha.
0: Jo.
1: Ale musíme si uvědomit, že oni celý život, celé prostě generace žili v otrocké smlouvě.
0: Jo.
1: Takže pro ně to vlastně byla obrovská úleva, krok do svobody. A vlastně teďka tam čteme ty konkrétní věci, vlastně jak na to ten Mojžíš reagoval. Prostě v Egyptě faraon byl Bůh a bylo mnoho dalších bohů, které byly stělesněné v nějaké soše obrazu. Ale tady se vlastně jasné vymezení. Prostě je jeden Bůh, který je vlastně nehmotný a pro toho taky nebudeš zobrazovat, aby si nemyslel, že budeš mít Pána Boha v nějaké postavičce třeba, nebo v nějaké kresbičce. Jo?
0: Ano.
1: Jo, tak to je jenom kontext tomu, že vlastně je to vlastně vazalská smlouva, která v té době byla obrovským přínosem jako svobody.
0: Mm-hmm. Tak ono to pro ně dávalo, třeba tady tohleto přikázání dávalo smysl, že to vlastně sjednotilo nějaké hodnoty na jeden set hodnot, na kterých se mohli shodnout a tím pádem mohli na tom stavět nějaké zákony a tak dále, což se potom děje a děje se to až do té míry, že jich je asi 600 dalších, které rozvádějí to desatero dál. Ale tady z tohohle to vychází a do dneška z toho částečně vycházíme v našem právním řádu.
1: A je to základ etiky vlastně, jakési lidský hodnot a myslím, že to vlastně má obrovský význam, to je neuvěřitelné. Je zajímavé ještě ten dnešní pohled, když se díváme na dnešní teologii, nebo jak se na to dívají, tak třeba Greg Rochelle říká, že vlastně desatero je takovým zábradlím před propastí. Což je super, vlastně hrozně pozitivní přístup.
0: Jo, že to je pro tvoje dobro.
1: Že to je pro tvoje dobro, tak teda, jako jo. Jako že
0: není to jako klec, ale je to zábradlí.
1: Je to zábradlí, jo, které když překročíš, je pravděpodobné, že někde zhučíš. Jako, no. Takže to je, jako když uvádíme tuhletu sérii, tak si myslím, že je dobré tohleto říct, že i my to takhle budeme brát, jako je to zábradlí před propastí. Jako, no.
0: Jo, tak proč je tam zrovna tohleto přikázání, proč tam není nějak formulované, jako že mi to přijde skoro jako úvod do těch dalších přikázání, jakože ne tyhle ty přikázání dodržovat ti budeš, ale v jednoho Boha věřit ti budeš.
1: Jo, jo.
0: Že to je
1: takový... Což je tvoje oblíbené téma, taky ty už párkrát o tom mluvil, jaké je pořadí, že jo, těch
0: věcí. Jo, což si myslím, věcí. Že asi nemá úplně jako význam, ale je zajímavé.
1: Je to zajímavé, no.
0: Je to zajímavé,
1: jo.
0: Že tam je ten Bůh jako první nebo hned na začátku.
1: Jo. No rozhodně, jako, že tam je i vlastně milování nebo láska, jo, zmíněná, což je vlastně zajímavý prvek při přikázání, které dneska bychom asi, většina lidí by to definovalo, tak to je soubor nějakých příkazů, zákazů, ale začíná to vlastně láskou. Jo. A to si myslím, že vlastně je úplně klíčové. Ten postoj jako pro mě je to proto, že vlastně základní zvěstí, která nám má pomoct v životě, je to, že někdo nás má rád. Jo? A že taky očekává nějakou reakci na svoji lásku. A pro ně to vlastně znamenalo tehda, Bůh vás má rád, proto vás vytáhl z otroctví Egypta. Jo? A vlastně ta message, kterou dneska vnímáme, je vlastně, Bůh tě má rád. A proto taky přišel jeho syn, aby prostě zachránil, dal možnost ke spáse. Čili Bůh tě má rád, to je první věc, kterou podle mě musíme přistupovat k tomu desateru. Jo. A vlastně je to ten mindset, ten začátek. Prostě Bůh tě má rád a taky chce nějakou reakci na to. Jo.
0: Jasně. To určitě, protože ono do toho desatera, tím, že desatero je vlastně položeno na té lásce, je to tady, je to zábradlí pro tvůj život a je to pro tvoje dobro, tak podle mě je, nebo z toho, jak se na to dívám, vlastně revoluční věc, že ta smlouva je založena na lásce, protože se to tam do té doby moc neobjevovalo. Ono je pro mě zajímavé, že ona ta láska, kde si myslíš, že je něco o lásce v Biblii, v nějaká první zmínka?
1: No, Danečky, takhle se načne přemýšlel. No, jako
0: člověk by si řekl, no, tak to bude někde v ráji, ne?
1: No.
0: Ale tam nic o lásce není a první nějaká reálná zmínka o lásce, o milování nebo, no jo, v podstatě o lásce je až, o vztahu je až u Abrahama. Ještě v tom šíleném kontextu, kdy má obětovat svého syna, svého milovaného syna, kde je poprvé zmíněna láska.
1: No vidíš to.
0: A vlastně si říká, jo. Tak počkej, takže tam asi se to nějak propisovalo, tahle ta emoce, tahle ta motivace až jako později, nebo respektive, ne, že by Bůh nebyl láska od začátku, ale vlastně ten koncept toho, že vůbec stvořitel miluje svoje stvoření a je tam jakási emoce spjatá s tím, tak je vlastně až trošku později.
1: No ono, ten příběh lásky jako zamilovanosti Boha do člověka je delší.
0: Je,
1: jako,
0: tak jo, protože jasně, protože ono to je o vztahu, že on si stvořil někoho, aby nebyl
1: jako
0: sám.
1: Miláčka, ano, jako miláčka, podle jasně, svého obrazu. Jasně, jasně. Jo, čili je tam ta linka té lásky nebo něčeho, ale není to explicitně řečeno, já tě mám rád.
0: Tak. A najednou tady máš set přikázání, které jsou z lásky a které... Jo, které ti dávají prostě bariéru a bezpečné prostředí pro tvůj život.
1: A já si myslím, že vlastně to téma, které dneska máme, že je jeden Bůh a ty to nejsi, je vlastně záchrana. A je to obrovská pomoc si to uvědomit právě v dnešním světě, kdy veškeré očekávání je to, že my jsme těmi bohy do značné míry, což vypadá strašně pozitivně, ale do značné míry nám to nakládá na ramena obrovské zodpovědnosti, z kterých potom máme obrovský nárůst depresí, úzkosti u mladé generace. Jo. To jsou vlastně ty konsekvence toho, že děláme bohy sami ze sebe.
0: Jo, a nemyslím si, že úplně u mladé generace, jako právě naopak, možná, že ta mladší generace začíná poznávat to, že jako nemusí být ve všem dokonalý a nemusí všechno zvládnout, že si o tu pomoc jsou schopni říct. A právě to vidím spíš u té aktuální střední generace, která jako třeba furt je skeptická vůči, já nevím, terapiím a tady těm věcem, protože říkají, jeva, ty, zvládli jsme to, jo, jsme ti tvrdáci. Prošli jsme devadesátky, tak zvládneme všechno. Jo, a vychází to z té generace předtím, jo, z těch boomers úplných takových těch jako, nebo to nejsou boomers, boomers jsou vlastně generace X-ko, no. Tak z těch poválečných dětí tvých rodičů, tam zase si prošli takovýma věcma, že jako tam nebyl vůbec koncept nad tím, jako jestli budeš řešit svoje deprese nebo ne.
1: No jasně, tam jako prostě dřeš a máš plán. Jako no.
0: Dřít, potřebuješ a vlastně děláš základy pro tu svobodnou generaci potom a tak. No. Takže v tom je to zajímavé, že možná až teďka právě ty mladší generace to začínají řešit, že vlastně to nemusí všechno zvládnout. Že v pohodě jako si říct, no tak to nedám, ale může se z toho taky stát to, že pak nezvládáme nic a vymlouváme se jenom na to, že jsme prostě...
1: Jo, ale v každém případě ten koncept v podstatě ty nejsi Bůh, je vlastně vysvobození.
0: No jasně, jako. Určitě.
1: Ale je tam ještě taky zajímavá věc, jediný Bůh, ty věříš v jediného Boha?
0: Jo, pro mě to byl asi proces, protože nemám rád se vymezovat vůči čemukoliv. Je pro mě těžké se vymezit vůči nějakým východním náboženstvím a tak dále. Ale vlastně v tom, pro mě je důležité osoba Ježíše. Pro mě to je Bůh. To je to, s kým já mám vztah. Je pro mě těžké pojmenovat vztah se Stvořitelem nebo vlastně i s Duchem Svatým. Protože to je taky jakási osoba, která se projevuje nějak specificky a vlastně je to zajímavý vztah, je to vlastně něčem překvapující, protože se to objevuje v různých chvílích, ale osoba Ježíš je pro mě něco, co je neoddělitelné tady z tohohle, proto mám problém s tím věřit, že všechny náboženství vedou k jedné věci, protože tam toho Ježíše v těch ostatních nevidí. Jo, takže long story short, věřím v jednoho Boha, protože to vidím jako jednu osobu, se kterou můžu mít vztah, která mi dává smysl a konec konců asi nic z těch ostatních náboženství nebyl špatný úmysl, ale je to pro mě těžké to přijmout, že by to vedlo k té stejné věci, když těch ostatních, a nejsem žádný, jako, že bych dlouho hloubal ve všech náboženstvích, ale v takových základních principech tam nikde nevidím tu výměnu života za smrt, že Bůh byl ochotný vyměnit svoje místo za tvoje. Všude to vidím, jako tady máš set těch pravidel, těch přikázání, které nejsou vlastně daleko od toho, co my respektujeme, ale je to, tady dělej toto, abys. A to já nejsem schopný akceptovat, protože vím, kdo jsem a vím, že nejsem schopný dělat toto, abych.
2: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: No tam je zajímavý ještě ten koncept, jako ten pohled na to. Já si nemyslím, že by to první přikázání říkalo, že nejsou...
0: Všichni ostatní máte smůlu.
1: Nebo že nejsou další bohové. Protože v určitém slova smyslu v podstatě jsou další bohové, ale tady je napsáno, v něho věřití budeš. Protože já si myslím, že bohové jsou dneska třeba jako společenská očekávání. Jo?
0: Jo.
1: Jo? Že vlastně, když se podíváš, tehdy to byly nějaké postavičky, kresbičky, prostě modly, které oni uctívali a věřili, že jim pomůžou. Dneska to takhle není a my to máme prostě společenský status, kariéra, rodina to může být, svoboda to může být, jo. Je spoustu vlastně dalších bohů, kteří vlastně se snaží nahradit toho jediného, jo. Takže já bych řekl, z tohoto pohledu věřím na více bohů.
0: Jo.
1: Ale věřím jenom jednomu.
0: Jo. No to je právě to, že zase zpátky, to není jako vymezování se, pojďme tady prostě všem ostatním ukázat, že to je blbě, ale právě naopak, hele, ty se ale soustředí na jednu věc. Jo? Možná je možností mnohem víc, ale vlastně uleví se ti, když budeš věřit tady a když spadne ta tíha z tebe a předáš ji někomu jinému.
1: A já si právě myslím ještě k tomu vymezování, jo? Jakože jedna věc, já věřím milujícího Boha, to je první věc, a pak mám kaslík, box, kterému říkám nevím.
0: Jo, no jasně.
1: Jo, protože samozřejmě, když si položíme otázky, dobře, ale tak jak ty věří v Ježíše Krista, no ale jsou miliardy lidí, kteří v životě o Ježíši Kristu neslyšeli.
0: No, jasně, jo.
1: A samozřejmě tyhle ty logické úvahy, a to není jenom jako v minulosti, historicky, to je dneska.
0: Jo, jo.
1: A pak se dostaneš jako do toho konfliktu, jo, vyhraněnosti, takže no, dobře, takže když tam ten, no, já nevím, nějaký černoušek, nikde, no, černoušek, ne, to není rasistické, že jo, ale prostě někde v nějakém pralese, tak co s ním jako, jo, když neslyšel o Ježíši Kristu. A já bych řekl, že je legální mít v životě boxy s nápisem nevím, jako,
0: ano,
1: jo, a je to boží věc, já nejsem ten Bůh.
0: Jo, právě. To, ta úleva, že ty to nemusíš vědět, to nemusíš vyřešit a ne ve smyslu jako být hloupý a stupě následovat, aha, protože to tady napsané, tak smůla, nemůžu přemýšlet, no, nemusím a tím bude mít takové to alibi, jako, no, nemusím přemýšlet, tak jsem hloupý, no, a nerozvíjím svůj intelekt nebo něco. Jo. Ne, to pojď klidně tím přemýšlet, ale na tom to nestojí. No. Jo, že deleguješ autoritu někam dál.
1: Takže v jednoho Boha věří ti budeš, jo?
0: No.
1: Co s tím dneska, nevím, kterého je září, jo?
0: Jo, jo.
1: Jako, co to znamená,
0: no,
1: jako, když se bavíme o tom, že vlastně ty duchovní věci mají mít dopad, praktický pozitivní dopad, jako dneska. Takže co s tím, jo?
0: No, já myslím, že ta... Že ti to má přinést úlevu dneska. Že ti to má přinést nějaký pokoj. Nemělo by ti to přinést další úkol, který musíš plnit. Ale co s tím vloženě dělat, to je otázka.
1: No, pro mě ještě asi jsou zajímavé jako slogany. Snažím se jako dávat jako do jednoduchých jako přísloví nebo něco. Jakože tvá hodnota není v tom, co máš, ale v tom, čí jsi. Což je podle mě zajímavé. Já si myslím, že vlastně celé to první přikázání o tom, čí jsi. Jo?
0: No, jasně.
1: A neexistuje neutrální zóna. O tom jsem přesvědčen, že prostě nejsme tady ve váku jako vlivů duchovní, ale že myslím, že ta úleva v tom je, že nezáleží na tom, co máš, ale čí jsi v první řadě. Jo? A to si myslím, že proto to přikázání začíná vlastně vztahem k Bohu.
0: Tak i to, že vlastně to křesťanství nebo následování Ježíše, i to, že ty dáváš svůj život někomu. Že to není, já už nepatřím sám sobě.
1: Jo.
0: A tím pádem to dává v mnohem větší smysl, že záleží na tom, čí jsi, ne, kým jsi, nebo co jsi a co děláš. Takže...
1: Jo. A to je vlastně, já si myslím totiž, že nepatřím sociálnímu statusu, nebo nepatřím společenskému očekávání, jo?
0: Jo.
1: Nepatřím mojí hypotéce. Jo? A to si myslím, že je důležité si říct, jako nepatřím, jo? Jakože čí si nepatřím tady těmhletěm věcem, že to vlastně dává jako svobodu. Protože jsou takové ty slogany, jako ve 40 máš mít vyřešeno svoje bydlení.
0: Jo.
1: A vlastně to je nějaké společenské očekávání,
0: ano,
1: že do 40 máš zbohatnout, mít prostě 5 až 10 milionů na byt nebo dům.
0: Ano.
1: A když to máš ve 40, tak vlastně jsi v pořádku. Jako.
0: Ano, ano, zapadáš do toho. Ideálně během toho jsi měl stihnout rodinu.
1: Tak.
0: A jo, no, a máš mít oktávku. A
1: ono to vlastně není špatně, jako oktávku, no třeba.
0: Nebo něco statusového, oktávka není statusová, ale je to takový ten typický jako milník, že si koupil první nové auto a nešel si do bazaru.
1: Ale že vlastně je to vlastně čí si, ty tomu vlastně začínáš jako patřit, jo? To znamená do 40 musím tohleto, ale pak je spoustu jako jiných věcí, jo? Jsou lidé, kteří nemají vůbec nic, jsou mnohem šťastnější, žijou v pronajatém bytě, ale jsou jako šťastní, nebo prostě dvakrát ročně na dovolenou. Jako nepatříš tomu náhru?
0: Jo.
1: Jako, že se tak na to fixneš? Jo, to jsou ty konkrétní dopady, které podle mě potom, OK, hele, nebyl jsem po druhé na dovolené, jako to znamená, že prostě se tím strašně blbě. Jako cítím se blbě v práci, protože všichni byli v Thajsku a potom v Alpách, jo, ale já jsem nebyl. Cítím se blbě, prostě deprese, jo.
0: Jo, a to je o tom, komu patříš, no. To je...
1: Jo.
0: Nepatří svoji dovolené. ani svému zaměstnání nebo povolání.
1: Jo.
0: Ani svoji církvi.
1: Mm. Ale třeba teďka se mě dotkl, my jsme dneska ráno o tom se bavili, ten příběh. Jo, vem si, že zháníme 90 tisíc na dodávku pro vojáka ukrajinského. Mm. Prostě potřebuji dopravovat nějaké věci na frontě. Mm. On je křesťan, náš kamarád.
0: Jo.
1: A domluvili si se svými čtyřmi kamarády, že si tu dodávku koupí.
0: Jo. Měli na to peníze.
1: A měli na to peníze.
0: Společně.
1: Až do včerejška, nebo do kdy?
0: Do minulého týdne.
1: Do minulého týdne.
0: Kdy tři z nich
1: zemřeli.
0: Zemřeli. No. Jakože nevíš nic, nepatříš ani svému plánu, mm-hmm. ani svému dobrému plánu, když mm-hmm. si chceš
1: jo.
0: dobrovolně
1: jo.
0: svoje peníze utratit za to, abys měl čím jezdit na frontě.
1: Jo. A je to, víš co, že potom, když to dáš do toho srovnání, OK, takže to jsou 90 tisíc, jsou dvě splátky hypotéky třeba. Mm-hmm.
0: Jo.
1: Takže možná potkáš člověka, který nemá mm-hmm. svůj byt ve 40, mm-hmm. ale třeba dál 40 tisíc na dodávku pro člověka, který vlastně...
0: Přišel o kamarády a zároveň o možnost si koupit něco, čím může vlastně pomoct.
1: Mm-hmm. Prostě udělal jo. něco dobrého, jo? A teďka to je konkrétní příklad, ale jako když se bavíme o tom, kým jsi, nebo čím jsi, mm-hmm. čí jsi, mm-hmm. jo, že vlastně nepatřím tady těm věcem. Myslím, že toto je důležité odmítnout vlastně,
0: jo.
1: nebo uvolnit se v tom.
0: Mm-hmm.
1: OK, jestliže ve 40 nemám svůj vlastní byt,
0: no.
1: To není, musí být prohra, jako, i když jo, si to všichni moji spolupracovníci třeba myslí a koukají na mě blbě.
0: Jo, ale vlastně si myslím, že když ten člověk je opravdu s tím v pohodě, že nemá ty mm-hmm. věci, tak je to nakažlivé a je to mm-hmm. vlastně osvobozující pro ty ostatní.
1: Mm-hmm.
0: Že oni někdy, ti lidi v tom statusu jsou jenom proto, že se to tak dělá, ale nepotkají člověka, který je v pohodě bez toho statusu.
1: Mm-hmm. Aha.
0: Že... Já nevím, tak to může být už jenom to, že tím, že se pohybuju trošku v tom marketingovém světě, mm-hmm. tak málo kdo z lidí, co se pohybují v marketingovém světě, mají 5 let starý telefon. Jo, většinou mm-hmm. používají čím novější, tím lepší.
1: Teďka vyšly nové, že?
0: Tak, no. A samozřejmě už máš předobjednaný a tohle.
1: Jasné.
0: A vlastně ono zase takový rozdíl za těch 5 let není. Už je to trošku pomalejší a samozřejmě stejně upgradeuju časem, ale už jenom to, co vytáhneš na ten stůl,
1: jo, jo.
0: záleží na tom, ale je osvobozující, když tobě na tom nezáleží a je to inspirující pro ostatní, protože ty s tím děláš ty stejné věci, ty maily napíšeš stejně rychle
1: mm-hmm.
0: a ty nepříjemné telefonáty ignoruješ úplně stejně
1: jo, jo.
0: na tomhle jako na tom novější.
1: To je pravda. Jo.
0: Takže ono to zase nemá takový význam a právě to většinou je jako, jo, ty máš tady to je úplně v pohodě, jako mm-hmm. vlastně je to osvobozující.
1: Jo.
0: A to je to, nepatříš ani tomu bytovému
1: mm-hmm.
0: Appleu.
1: Mm-hmm. Jo, jo. Tam zajímavá myšlenka si myslím ještě k tomu, čí jsi a komu patříš, nebo vlastně jediného boha míti budeš, je jako v té denní rutině něco jako rituál vděčnosti.
0: Mm-hmm.
1: Že děkuješ za ty věci, které máš, tomu jo. Bohu, mm-hmm. který tě má rád, jo. A myslím, že ten rituál vděčnosti je vlastně strašně zajímavá věc, takže třeba sedni si, každé ráno si napiš 3 věci, za které jsi vděčný.
0: Jo.
1: Ne za to, že máš rodinu, ale třeba za to, že sedím s manželkou a dávám si ranní kafe, jo.
0: Jo.
1: Nebo, já nevím, to, že mám doma teplo, ne, to je zase moc obecné, jo.
0: No, ne, tak něco, co je tvoje rutina a je to každodenní věc, právě ta káva nebo procházka se
1: jo.
0: psem, je
1: jo.
0: vlastně vzácná věc.
1: Jo, takže ta rutina mm-hmm. vděčnosti nebo,
0: jo,
1: nebo
0: jo.
1: ten, jak jsem to říkal, rituál.
0: Rituál.
1: Jo, jo. Rituál vděčnosti. Jo, jo.
0: Ale zase nesmí si to přepnout do takového toho, jako, já nevím, dneska jsem jezdil tady ráno po centru a snažil jsem se zaparkovat. Jo? A člověk by řekl, no tak máš být vděčný za to, že máš vůbec auto.
1: Jo.
0: Ano, ale prostě já máš můžu zaparkovat. A v tu chvíli to pak necítím, protože prší a protože prostě potřebuji být na schůzce.
1: No, no.
0: A prostě těžko je v tu chvíli člověk vděčný za ranní rituál toho, že nemůže zaparkovat. No.
1: Jo, no, tak já nevím, kde je ta hranice, taky nemám úplně rád takové ty přesladké věci, jakože
0: jo.
1: teď prostě tě obchlícne auto
0: jo, jo.
1: A ty za to poděkuješ Pánu Bohu, že? I když vlastně by to tak mělo být.
0: Mělo být to. No, to je potom asi taky v té lásce k bližnímu svému, jako, protože tito lidé to mají tendence potom prezentovat, jo, až tvou tím ostatní. Tak jo, by v rámci toho miluj bližního svého to aspoň neprezentuj potom dál.
1: No, takže ne. Rituál vděčnosti je praktická věc, kterou si myslím, že se dá odbřemenit od takové té tíhy. OK, tak jako nemám ve 40 10 milionů na byt nebo na dům, ale mám spoustu dalších věcí. A třeba děkuju, že jsem mohl třeba posloužit někomu nebo pomoct někomu dneska i za ty příležitosti. To si myslím, že je vlastně úplně praktická věc, která se dá říct, prostě tohle to pomáhá.
0: Určitě.
1: Dobrý.
0: Nemyslím si, že z toho mám úplně ten pocit toho, že teď jsem na to ready, ale... Přijde mi, že furt je to pro mě dost daleko od té mojí reality. Mm-hmm. Že ano, jasně, v jednoho Boha věřit ti budeš samozřejmě, ale teď ten můj to-do list řve tolik věcí, že se mi v tom těžko hledá ten Pán Bůh. A to je otázka, jako co řeším furt dokola. Tak jak tady v těchto těch situacích se máš najít, jo? Jak se máš najít v tom, když víš, že tě čeká pár týdnů intenzivní práce, kde řešíš jako neustále problémy, pak tě čeká měsíc, kdy jsi v podstatě 6 dní doma z celého měsíce. Jak v tomhle tom máš najít toho jednoho Boha věřit ti budeš a ne jenom svému to-do listu a meetingům, které jsou nasekané po půl hodinách? No? To je otázka.
1: Ale já si stejně myslím, že my se máme pohybovat mezi to-do listem a tou velkou myšlenkou, že v tom je vlastně ta záchrana. Jo, že nemyslím si, že máme lítat v oblacích a pořád se ujišťovat o tom, že Bůh mě má rád a nemáme být trvale v to-do listu a dívat se přímo. Myslím si, že ta krása toho je vlastně procházet mezi tím, jako a když obojí chybí, tak vlastně je to špatně, protože to-do list taky jsou část božího plánu prostě, jo, nebo že prostě to tak je, jako že musíš dělat konkrétní kroky a to není proti Bohu, jo, ale že pohybovat se vlastně v těch rovinách, jako jo, různě přepínat mezi nima, procházet, to si myslím, že je to vítězství.
0: To je dobrý.
1: No. No tak jo, hele, tak mezi námi hříšníky zkoušíme desatero uplatňovat, no tak... No. Tak jo, a příště nás čeká taky zajímavé, a to je spíše generace, generační kletba, by se dalo říct, protože jedno z těch přikázání je, budeš milovat své rodiče, tak to povedeš ty, protože já jsem tvůj rodič.
0: Jo, dobře.
1: Tak si rád poslechnu.
0: Dobré.
1: Tak ještě něco dneska?
0: Já myslím, že ne. Určitě je co rozvíjet dál, ale nedotkli jsme se úplně toho univerzalismu, nebo jak se to říká v češtině, ale to nevadí, tak to můžeme otevřít někdy jindy. To vůbec nevadí. Tak jo,
1: tak
0: takže
1: mějte se
0: krásně.
1: Tak čau.
2: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
3: Pořad No Filter naladíte ještě v sobotu po 16. hodině anebo v pondělí v 11.15.
4: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.

Po třetí hodině raní v pátek 25. září se můžete vypravit na velmi dobrodružnou platbu. Za chvíli otevřeme knížku Plavčík Žán a číst z ní bude Pavel Hromádka. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Dobrý poslech.

Bože, jen díky tobě stojíme dnes, jen díky tobě dýcháme, tvá milost nás nese dál. V tobě máme svoji naději. Skupina Solu Izrael, krátce před čtvrt nad čtyři.

Ve čtení na pokračování se díky historickému románu manželů Dolejších opět ocitneme na lodi Jitřenka, kde došlo ke vzpouře. Nad lodí převzal moc první důstojník Flaubert. Neposlušní členové posádky byli spoutáni a uvězněni. Plavčíkovi Žánovi se podaří osvobodit kapitána a šlechtice de La Salle. Mezitím na moři propuká bitva s holandským obchodním dvoustěžníkem, na který zaútočili lidé z lodi Jitřenka. Místo zleta však mezi balíky zboží objeví dvě vyděšené anglické ženy, starší dámu a její krásnou dceru Patrici. Čte Pavel Hromádka.

0: Bitevní vřavu vystřídalo náhle ticho. Zbytek holandské posádky stál na přídi, obklíčen řetězem Flaubertových lidí. Dávám vám poslední možnost, poklepal Flaubert plochou stranou čepele o kožené boty. Jelikož jste nám odpravili celkem slušný počet mužů, bude, myslím, jenom správné, když je někdo z vás nahradí. Pokud jste se ovšem rozhodli zemřít smrtí hrdinů, nebude vám v tom pochopitelně bráněno. Podívej, piráte, ozvalo se z hloučku holandských námořníků. Jmenuji se Van Twiller a jsem kapitánem této lodi. Vezmi si, co chceš a nech nás v klidu odplout. To tak, ušklíbl se Flaubert. Nestojím o to, aby mi někdo dělal u francouzského dvora popularitu. To už sebou nese riziko tohoto podnikání. Ptal jsem se, jestli je mezi vámi někdo, kdo chce rozmnožit naše řady. Dobří námořníci jako vy jsou vítáni. Jestli si někdo touží zachránit život, nebudu mu to mít za zlé. Rozhlížel se kolem sebe Van Twiller. Nikdo ani nemrkl. Blázni, zahučel napůl k sobě, napůl k námořníkům Flaubert. Blázni, buď proklet a vezmi tě ďas, piráte, zvedl meč Van Twiller. Než však stačil udeřit, padl s rozťatým hrdlem na palubu lodi, která byla po celých 15 let jeho domovem i jedinou radostí. Naházejte je do moře, otočil se Flaubert k odchodu, když poslední muž holandské posádky vydechl naposledy. A nebo ne, zamyslil se. Přeneste na naši loď všechno, co bude za něco stát, a pak tuhle kocápku zapalte. I s nimi. Flaubert v chůzi zasunul pomalu kort do pochvy a rozhlédl se kolem. Naskytl se mu neutěšený pohled, ale on za svůj život podobným pohledům uvykl. Jeho minulostí byla válka a on se naučil zabíjet zrovna tak, jako se jiný naučí spravovat boty či péct chleba. Poslyšte, pane, zastavil ho kterýsi z námořníků. Tady leží nějaký mocnobl člověk a dejchá. Myslím, že až na pořádnou bouli na hlavě je úplně v pořádku. No a zalétl Flaubert lhostejným zrakem k bledému obličeji. Já si jen myslel, podrbal se námořník na hlavě. Tyhle lidi bývají většinou zazobaný a páč mají rádi život, jsou ochotný solit, vysvětloval. Dobrá, tak ho přenes na palubu. Kdyby z něho nic nekáplo, zbavit se ho můžem vždycky, rozhodl muž prakticky a naložil si bezvládné tělo na široká ramena. Když člověk ve svém životě prožije utrpení a bolest, které mu připraví jiní, má pouze dvě možnosti. Odpustit nebo se stát bytostí plnou hořkosti a touhy oplácet. Jako drtivá většina lidí si Flaubert vybral tu druhou. Vlastně tenkrát o té první vůbec neuvažoval. Čtyři planoucí hranice za hradbami města a v nich čtyři zmučená těla. Jedno z nich patřilo Viviane, dívce, kterou miloval. Církev rozhodla, že očistí svět od čarodějnic a ustanovila svatou inkvizici. Možná, že Viviana byla skutečně zvláštní ve svých zálibách a občasných nočních vycházkách po lese, ale styk s ďáblem, na to ji znal příliš dobře. Utekl, aby nemusel poslouchat praskot ohně a naříkání obětí. Svíjel se bolestí a křičel až do úplného vyčerpání. Nakonec upadl do zvláštního stavu, kdy už nemohl vůbec nic. Když potom vstal, byl z něho někdo úplně jiný. Z veselého, trochu furianského syna gaskoňského sedláka toho zbylo žalostně málo. Flaubert si prohrábl vlasy s touhou zaplašit nepříjemné vzpomínky. Stárnu, pomyslel si s trpkostí, protože jen lidé, kteří stárnou, myslí na minulost tak často jako teď já. Znovu se rozhlédl kolem sebe a v té chvíli se v něm zatajil dech. Spod palubí uviděl vystupovat dvě bytosti, které sem, do místa mrtvých, jako by vůbec nepatřili. V první chvíli měl dokonce dojem, že má nějaké zvláštní vidění, a vzpamatoval se teprve tehdy, když se za nimi vynořila Laprého zraněním zohavená tvář. Koukáš, jak si Holanďané umí zpříjemnit cestování, co? Houkl na něho bývalý královský poručík, který si dobře všiml výrazu překvapení a úžasu v jeho obličeji. Byly hezké obě, ale ta mladší byla skutečně krásná. Pro tu svoloč je jich skoro škoda, pomyslel si téměř s lítostí. Lapré, který znal Flaubera natolik dobře, aby uhádl, co se mu v tomto okamžiku honí hlavou, procedil mezi zuby. Znáš pravidla hry a radím ti, aby ses podle nich řídil. Vzhledem k tomu, že kořist rozhodně nevzbudí patřičné nadšení, bude nutný spravit chlapům náladu jiným způsobem. Jinak se může totiž stát, že ztratí chuť riskovat krk v dalších podnicích. Jasný?
1: Ty, poslyš, Lapré, kdo tě tak zřídil?
0: Mluvím vážně, zamračil se jeho pobočník.
1: Musel to být opravdový umělec a myslím, že tentokrát to bylo skutečně jenom ofouc.
0: Mám vztek, zaskřípal Lapré zuby. Na všechno! Původně chtěl říct na tebe, ale neřekl. Flaubert jej však přesto pochopil.

drž ho pevně! Přikázal Felipe Bertránovi a řízl. Muž zařval bolestí a omdlel. Bylo to tak pro něho lepší. Kulka z muškety vězela v jeho stehně hodně hluboko a než se k ní Felipe dostal, musel si pomoct nožem ještě několikrát. Když konečně držel hledaný kousek olova mezi prsty, otřel si spocené čelo a poznamenal, pokud do té hnáty chytneš sněď, přičti to svý nadměrný horlivosti. Pak ránu převázal čistým plátnem namočeným v rumu a dal raněného odtáhnout na místo, kde leželi ostatní. Už před hodnou chvílí lodní kuchař s jakousi škodolibou radostí konstatoval, že jich je až dost na pouhé zábavné povyražení, které Flaubert sliboval. Však oni se za pár dní vzpamatujou, sledoval kuchařův pohled starý Bask. Teď chcípaj, ale jenom do doby, než potkaj novou loď. Peníze jim za nějakou tu díru do kožichu stojej a jakási čest, to jim nic neříká. Kuchař mlčky otíral a čistil skrvavený nůž. Když byl hotov, vyzval nesmlouvavým gestem dalšího, notně pobledlého námořníka, který si držel paži s mapou zaschlé krve na předloktí. Felipe mu ruku pozorně prohmatával a přitom napůl ucha naslouchal Starochovu řečnění. Já toho pamatuju za dva lidský životy, ale nikdy jsem si nevšim, že by lidi zvonící dukátama byli nějak extra šťastný. Znal jsem dost korzárů, co si při svým řemesle přišli na docela slušnej peníz. Ale řeknu ti, že žádnej z nich se nedoved doopravdy od srdce zasmát, a to už vůbec nemluvím.

0: nemyslím, že by to se mnou bylo v tomhle směru nějak kor moc špatný, ale ukaž mi někoho, kdo ho má. Možná bych věděl, odtušil Felipe a obrátil se ke zraněnému. Máš štěstí, kamaráde, je to hladkej průstřel a řezat se nebude. Než se ti rána zahojí, můžeš v klidu přemýšlet, jestli ti stojí za to podělat si nejenom svědomí, ale celý život. Námořník něco zamumlal a odcházel očividně potěšen, že dopadl podstatně lépe než předchozí pacient. Stejně si nedá říct, hodil za ním Bertrán. Příště bude jen dávat větší pozor, aby střelil nebo bodl dřív než ten druhej. Asi máš pravdu, přisvědčil Felipe. Ale ono to skoro vyjde na stejno, když zabíjíš druhý, je to, jako bys zabíjel sám sebe.
1: Tohle je moc divná plavba,
0: poškrábal se za uchem staroch.
1: Lidi říkají zvláštní věci a zaobírají se podivnejma myšlenkama.
0: No tak půjdem, ty mudrlante. Tady jsme udělali, co se dalo, a teď nás zase potřebujou jinde. Rád bych věděl, jestli se už Levasseur probral k životu.
1: Řeknu ti ale, ten chlap má pořádně tvrdou palici,
0: prohlásil obdivně. Paluba Jitřenky byla kromě pozuby ozbrojené stráže, kterou zde postavil Flaubert, téměř lidu prázdná. Kdo měl ruce a nohy v pořádku, raboval kajuty holandského dvojstěžníku nebo vynášel z podpalubí stohy kožešin, což byla v panujícím vedru úmorná dřina.
1: No ne,
0: vydechl Bertrán a dloubl svého druha do žeber.
1: Vidíš to samý, co já? Nebo je to sen?
2: Není. Jsou to doopravdy ženský.
1: Jestli večer rozdá Flaubert chlapům rum,
2: to se ví, že rozdá.
1: Zatraceně. Nechtěl bych být v jejich kůži.
0: Zaklel Bertrán a po chvíli dodal,
1: to mají teda smůlu.
0: Právě ve chvíli, kdy Lapré s Flaubertem přecházeli s oběma zajatkyněmi po úzkém můstku mezi loděmi, postavil se jim do cesty muž, v němž Lapré poznal svého nedávného protivníka. Nedlouho předtím se probral z bezvědomí.
3: Neopovažuj se jich dotknout nebo jim ublížit, piráte!
0: Snažil se stát pevně na dosud vratkých nohou Angličan a ukazoval přitom prstem na obě ženy. Flaubert se na něho podíval, jako by měl před sebou obtížný hemis, a obrátil se na Laprého.
2: Nevíš, co je to zač? Hodil hlavou.
3: Jsem Lord Gosnold, vyslanec jeho veličenstva krále Karla II. A vracím se se svou rodinou z anglických kolonií zpět do Evropy.
0: Odplatil zajatec Flaubertovi stejnou mírou přezíravosti v hlase.
2: Tedy Angličan, konstatoval Flaubert. Angličan, Španěl nebo Francouz, mělo by ti být jasné, piráte, že šlechtici pověření diplomatickými úkoly požívají zcela určitá privilegia hovořící o jejich nedotknutelnosti.
4: Já neberu ohledy na nic a na nikoho, prohlásil s důrazem Flaubert. Pokud jste opravdu tím, za koho se vydáváte, pak předpokládám, že jste dostatečně bohatý, abyste se mohl vyplatit. Jediná věc, která mě skutečně zajímá, milorde, je vaše odpověď na otázku, zda budete moci složit požadovaný obnos.
3: Nedostaneš nic.
4: Radím vám, abyste se neukvapoval. Mohlo by vás to mrzet.
0: A Flaubert položil ruku na rameno Lady Gosnoldové.

0: Dej pryč tu špinavou pracku!
1: Zasyčel výhružně anglický šlechtic. Tak vy tvrdíte, že nebudete platit? Uchechtl se spokojeně Flaubert. A co byste například řekl tomu, kdyby si dnes večer zahrála posádka o tyhle dvě dámy v kostky?
0: Ty!
1: Nahrbil se Angličan k útoku.
2: Nedráždi ho, Edvarde!
1: Zaprosila žena.
2: Nevidíš, co je to za člověka?
1: Obdivuji váš postřeh, milady, uklonil se výsměšně Flaubert. Nejsem skutečně milovníkem dlouhých průtahů a proto dám vašemu manželovi na vybranou už teď 500 000 liber ve zlatě nebo... Zakončil výmluvným gestem.
2: Jenomže v té chvíli se stalo něco, s čím nepočítal. Lord Gosnold ho uchopil za široké klopy vesty a vší silou udeřil pěstí do obličeje. Vše se událo tak rychle, že žádný z okolostojících mužů nestačil zareagovat.
0: Tohle ti přijde draho.
1: Zbíral se ze země Flaubert a otíral si skrvavenou tvář.
2: Ach, Edvarde, proč?
1: Zašeptala žena.
0: Neudržel jsem se. Promiň, Alice.
1: Třel si v rozpacích Lord Gosnold ruku, kterou uhodil Flaubera. Svěsil ramena a dodal,
0: vím, že to byl nerozum.
1: Odvést! Získal konečně otřesenou rovnováhu Flaubert.
0: A řekněte chlapům, ať sebou hodí. Čeká je zábava.
1: Pak už nevěnoval zajatcům jediný pohled a odcházel dlouhými kroky do své kajuty. Felipe s Bertránem byli natolik zaujati výjevem, který sledovali, že téměř přeslechli naléhavý šepot za svými zády. Prvního zaznamenal starý Bask a když otočil hlavu, setkal se s téměř zuřivým pohledem ke stěžni připoutaného Mária.
3: Co pak nemáte uši zatraceně?
1: Prskal vzteklé lodník, když se k němu přitočili.
3: Koukáte, jako byste nikdy neviděli chlapa, co dostal do zubů. Tak, a teď mi zkus tu svoji kudlu strčit zezadu do ruky, kuchtíku. Ale fofrem, než si toho všimnou ti neřádi, co mě lídaj.
1: Kuchař Máriově prosbě blesku rychle vyhověl a stejným tempem zmizel.
3: Udělal si dobrý skutek, tlouštíku,
1: poslal za ním vděčně lodník.
3: A to si piš, že vám předvedu lepší podívanou než ten pán z Anglie.
0: Dobrý skutek,
1: převaloval Felipe v hlavě, když se svou těžkou chůzí kolébal napříč ke kuchyni.
0: Co je vlastně dobrý skutek? Vrazit někomu do ruky nůž? Možná, že dobrý skutek by spíš byl dát ho těm anglickým dámám, i když kulka z pistole je v těchto případech lepší. Zmáčknout kohoutek je mnohem jednodušší, než... Nakonec, oni by se tyhle věcičky pro poslední příležitost hodili v tenhle moment asi více lidem. Flaubert to teď určitě vezme hodně zkrátka.
1: Zrovna tak, jak to dělával L'Olonné, s nímž se plavil na jedné lodi skoro 10 let. Byl to odporný chlap, sadista, jehož smrt byla stejně hrůziplná jako celý jeho život. Byl roztrhán a snědn kanibaly. On, Felipe, tenkrát přežil. Jenomže spolu s ním přežili i vzpomínky, které na sebe během času vzali podobu noční můry. Kolikrát jenom byl od té doby u zpovědi. Jak často nechával sloužit záhrobní mše za lidi, které vlastní rukou poslal na onen svět.
0: Pchá, zbytečné vyhazování peněz a kněží v tomto směru netrpěli zrovna přílišnou skromností. Dělej dobré skutky, synu,
1: radil mu převor jednoho kláštera.
0: Až jich bude 7x víc než těch špatných, bude tvé svědomí očištěno.
1: Nelze říct, že by se nesnažil, jenomže nevěděl, kolik těch špatných skutků ve skutečnosti bylo. A pak, Co pak člověk vydrží dělat pouze ty dobré? L'Olonné, pirátský kapitán, jehož nejmilejší zábavou bylo nechávat ožírat zajatce žraloky, dokud z nich nezbyl na tažné mlaně pouze trup. Když je člověk na jedné lodi s takovým chlapem, je to, jako by dělal totéž, co on. Spoluvina není pouze prázdný právnický pojem. Když L'Olonnaise trhali po kouskách karibští indiáni, ječel strachy s očima vytřeštěnýma kamsi do neznáma. Já tam nechci, nechci, řval. Jakoby fyzická bolest ve srovnání s tím, co je před ním, byla zanedbatelná. Tenkrát se ježily vlasy hrůzou i těm nejotrlejším. Felipe přežil a přál si zapomenout, jenomže ono to nešlo. Pocit viny neodplavilo nic, dokonce ani nová kaplička, kterou dal postavit paně Marii ve své rodné vesnici.
0: Houby dobrý skutek, Mario, mračil se Felipe. S tím už jsem dávno skončil. Konečně, co do dobrých skutků, když je člověku z vlastního života pořád víc a víc nablití.

otevřených dveří a chybějící stráže před kajutou druhého důstojníka si první všimla Lapré. Místo muže, který měl zajatce hlídat, objevil přede dveřmi výmluvnou kaluš krve a vedle ní pohozený hák na tuňáky, potřísněný zahnědlými skvrnami. No vida, ptáčkové uletěli, poznamenal Flaubert, kterého Lapré doprovázel. A s pomocí toho staříka rybáře, kdo by to do něho řekl, dodal téměř s obdivem. Neměl se s nima tolik vybavovat, bručel nespokojeně Lapré. Uvidíš, že nám ještě nadělají spoustu problémů. Možná, připustil Flaubert. Ty se však dají řešit. Zatím žádná velká sláva. Dával najevo svou špatnou náladu bývalý poručík a odkopl špičkou boty nebezpečně vyhlížející hák. Flaubert ho už ostře sjel, ale pak se spokojil s tím, že procedil mezi pevně sevřenými rty, náhodou znám způsob, jak se našim kamarádíčkům dostat na kobylku. Až bude zboží přeloženo, svoláš všechny muže na palubu, rozuměl jsi? Lapré pouze přikývl.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Pokračovat budeme dnes ve 12 hodin 15 minut. A když už jsme na takové pirátské lodi, nebo otrokářské lodi, je možná vhodné přidat píseň Amazing Grace, která vznikla právě v srdci jednoho bývalého otrokáře. Tentokrát v podání skupiny Christafari.

Před námi je ještě několik písní, než završíme, dojdeme ke 16:00 raní a v ní uslyšíme Řeku života o Miloši s Milošem Reichertem, ale ještě je tu třeba Taja, australská zpěvačka, skladatelka a worship líderka.

Život evangelického faráře Miloše Reichrta by vydal na román. Vlastně už na malý román vydal. Ve zvukové podobě vám ho po částech přináší Řeka života. Druhé setkání opět připravil Petr Vaďura. Dobrý poslech vám po 16:00 ranní. Od mikrofonu Rádia 7 přeje Pavel Kohl.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Dnes budeme pokračovat v našem povídání s Milošem Reichertem. Miloši, vítej ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme v tom našem prvním setkání si povídali o tvém dětství, mládí, 60. letech. Samozřejmě jsme všechno nevyčerpali. Třeba jsme se nedostali k tomu, co jsi říkal existencialismu.
2: Tak to slovo je dnes asi už málo frekventované. A já se přiznám, že ani tehdy jsme moc nevěděli, co to znamená, ale rozhodně to bylo poutavé. A jak bylo něco označeno za existencialismus, tak jsme šli potom a četli jsme to. A většinou to bylo zajímavé. Ne úplně všecko. Já jsem nějak neobliboval tolik Sartra, ale Alberta Camuse ano.
1: A četl jsi od něj?
2: Já jsem od něj četl ledacos, co vyšlo česky, a knížka Mor, ta mě tak zaujala, že jsem si ji přečetl francouzsky. To je jediné beletristické dílo francouzské, které jsem přečetl od začátku do konce v originále.
1: No a zrovna u Moru mě zajímá, jaký v tobě zanechal tedy dojem.
2: Stále nádherný, takový jaksi světlý. Mně se zdá, že ten Camus už tím jazykem byl člověk takového jednoduchého světla, že prostě on to jako nasvítil i takovými spíš kratšími úspornými větami. Zajímavé je, že i ta jeho francouzština, pro mě jazyk cizí, přece jen se mi četla velmi dobře, se mi to zdálo snadné, takže už tento dojem takový taky z toho jihu, nějak ten jazyk a to jižní slunce mi tak tam splývá v jedno, a potom věcně obsahově ta kniha je pro mě tak jaksi i orientační. Tam je takový spor humanistického ateismu a jakési hluboké víry, která chce všemu rozumět, ale která chce také toho Boha, který to všecko řídí a všecka neštěstí, včetně toho moru, na lidi sesílá, protože to má nějaký záměr, výchovný pochopitelně, a mají to za své hříchy, tohle to, co se jim teďka stalo, ale zároveň je to šance k nějakému pokání, no a má to mít jako všechno smysl. A tam katolický páter v tom románu, to je taková čistá duše, oddaná, ale fanatická zároveň. A jemu je to všecko jasné. A tam takový strašný moment, děsivý, je, když on se tam modlí nad umírajícím dítětem a teďka jako žádá Boha, aby to dítě uzdravil. Ale tak s takovým trošku jako majetnickým, já na to mám právo přeci tohle chtít, jo? A ono se to nestane. A tak tam je vidět taková ta slepá ulička určitého stylu zbožnosti, kterému je jasné, že všechno má smysl, a stačí věřit, a my na té lodi toho poznání, toho smyslu jedeme. Jo, a tam se ukazuje, že ne. A ten protipól tohodle člověka, lékař, takový humanista, který jaksi nevěří, ale dělá všecko pro to, aby těm lidem pomohl. Moc toho nezmůže, pravda, ale zůstává tam s nimi, mohl by odjet někam jinam, ale zůstává s těmi postiženými a snaží se alespoň, aby ta bolest byla menší, aby ty ztráty byly minimalizovány. Tak to se mně zdá, že to je ten kupodivu asi křesťanštější přístup k věci, k tomu utrpení světa a k bolestem lidstva a vůbec k tomu všemu špatnému, co nás potkává. Že to je ten křesťanský moment a pak mě tam, a tím skončím, velmi mě tam zaujal takový moment, tak v jednu chvíli on se se svým kamarádem rozhodne, že se v tom moři ještě vykoupou, teplé moře, a tak si jako užívají uprostřed té hrůzy, toho moru, toho všeho, co tam prožili a co ještě bude. Oni vědí, že ty hrůzy bude, ale zároveň je tam teplé moře a dá se v něm plavat, tak oni si toho užívají. A mně se zdá, že to je taky takové křesťanské, dokud je nám dáno, že si můžeme zaplavat v teplém moři, že prostě je pohoda, je dobře, můžeme si něčeho užívat, tak to dělejme. Ono je to totiž jenom na chvíli a pak zase přijde něco zlého.
1: Ty ses určitě setkával potom v průběhu dalšího života se všemi možnými postoji. A mě zajímá, jak reaguješ, když se potkáš s takovým člověkem, který je reprezentován tím knězem, který má silnou víru nepochybně a hluboký vztah s Bohem. Ale přesto cítíme, že to je nějaký kousek, podstatný kousek vedle.
2: No tak tam je výhoda, že člověk má přece jenom takový společný slovník, alespoň s těmi lidmi, a má se čeho dovolat a může říci, ale pozor, i náš Pán a Spasitel, jak si volal, odej mi tento kalich ode mne, je-li to tvá vůle. Jo, a že zkrátka ztotožňovat Boží vůli a Boží záměr s naším poznáním, které je nám skutečně do jisté míry dáno, ztotožňovat to v jedno, to nejde, protože přece jenom hodně nám toho dáno nebylo.
1: Camus napsal také sbírku Exil a království, sbírku povídek. Nakonec za ní dostal Nobelovu cenu za literaturu. A ta hodně otevírá jakýsi pohled na člověka z takových neobvyklých stran. Máme tam náboženský fanatismus, máme tam nevěru. A je tam také povídka, která se jmenuje Host, o učiteli, který doprovází Araba na cestě do vězení zločince, který se dopustil zločinu, ale...
2: Ano, myslím, že on nahrazuje nějakého policistu a tak má dělat ozbrojený doprovod při dovedení tohodle jakéhosi zločince, jednoduchého člověka, tuším, z nějakého toho venkova alžírského k soudu nebo do vězení, kde ho čeká teda cosi, no a ono to dopadne tak nějak divně. On mu chce dát svobodu, ať se rozhodne pro to, kam, vysvětlí mu, nalevo je svoboda, napravo je vězení, tak nějak jednoduše on to všecko poplete a jde do toho vězení. A navíc on, ten učitel, teď už nevím, jestli to zjistí předtím nebo potom, že mu tam v té, ano, potom se vrátí a zjistí, že na tabuli má jaksi napsáno, že je zrádce, čili ví, že ho ještě čeká něco zlého. Taková jaksi etída o tom, jak v našem životě někdy se může všechno zvrtnout a všechno je špatně a nevyjde vůbec nic.
1: Navzdory tomu, že děláme dobro, protože on dělal dobro, ten učitel.
2: On dělal dobro a nebylo to nic platné, protože to dobro někdo nepochopil a místo napravo šel nalevo a už to bylo špatně, ale právě on mu dal tu volbu, aby šel za tím dobrem, nešel, takže špatně, a navíc ono, jaksi je to pochopeno, že to dobro, které páchal, bylo vlastně zlo a že si to teďka hezky vypije.
1: Miloši, ty jsi to četl kdy?
2: No tak to mě bylo tak kolem 20 asi tak, protože myslím, že ten Exil a království vyšel někdy tak 66 nebo tak nějak, tak tou dobou.
1: Jak to je možné, že si to pamatuješ?
2: No tak já si pamatuji věci, které na mě zapůsobily. A taky si člověk asi pamatuje něco v tom věku, kdy ještě se do něj ty nové zážitky, zkušenosti i z té literatury opravdu vtisknou a jsou tam. Pak člověk třeba čet ještě mnoho dalších věcí, ale nějak, jako je to, jako když naprší na husu chvíli, to tam je a pak to zmizí a je to pryč. Ale ten kamy ve mně zůstal a navíc, já jsem ještě, jak mě to zaujalo, tak jsem pak přes všelijaké přátelé, byť byla železná opona, tak ona měla všelijaké díry a zvláště ty přátelé ze západu za námi mohli jezdit a jezdili a člověk je mohl i zaúkolovat, potřeboval bych přivez mi knížku tu a onu a oni to i dělali, takže já jsem si objednal kamise L'homme révolté, tedy vzbouřený či revoltující člověk, pak jsem se tím probíral, nepřečetl jsem to tedy takhle důkladně jako ten Mor, ale leco z toho ano, a také mě to velice zaujalo, protože bylo vidět, že ten Kami, i když je to člověk, který straní těm lidem chudým, ví, že je tady děsná nespravedlnost a jak si fandí těm chudým, tak nikdy nesklouzl na rovinu nějakého marxistického revolucionářství. Naopak od toho on se distancoval, takže to je na něm milé.
1: Na rozdíl od Sartra.
2: Právě na rozdíl od Sartra, který klidně byl schopen se zapojit do všelijaké manipulace s masami. Vzpomínám na to, jak v roce 56, když bylo maďarské povstání rozmlácené surově sovětskými tanky, no tak jak si ty levičáci mnozí jako váhali a co teď, a tehdy Sartre prohlásil, no nemůžeme teďka to odsoudit, to bychom demobilizovali bilanku. To byla ta čtvrť průmyslová, kde bylo hodně dělníků, čili bašta levice. Jo? Čili takový to zjištění, že je dobré s těmi masami zacházet tak, jak my si myslíme, že je to správné, tak to u toho Sartra bylo, u Kamise ne.
1: Mluvíš o tancích a s tanky si udělal osobní zkušenost, protože 60. léta u nás vyústila do invaze armády 5 socialistických zemí.
2: Pravda, že já jsem nezažil bezprostředně tanky sovětské, ku podivu, já jsem zažil tanky polské, protože jsem byl u rodičů v České Skalici a tam až minimálně k Jaroměři, ne-li až do Hradce Králové, to obsazovali Poláci. A tak já jsem tam na kole se prodíral jaksi skrze ty tam hřadující tanky u silnice a zajímavé, neměl jsem jako pocit, že to mám nějak rozlišovat, jestli jsou to tak říkajíc Rusáci nebo Poláci, prostě byly to tanky. A ty chlapi, co tam v nich seděli, byli odporní. Když jsem pak viděl ty ruský, tak ty polský byli stejně odporní jako ty rusové. Prostě byli to okupanti a já měl dojem, že se i tak chovají. Tam nebyl náznak nějakého, my jsme tady strašně neradi a stydíme se a pláčeme a dáváme to najevo aspoň nějakým gestem. Ne, ty byli stejně arrogantní, prostě asi jako každý okupant, když pochopí tu svou roli.
1: Věřil jsi v 68. roce v socialismus s lidskou tváří a v možnost nějaké reformy toho systému, anebo ti bylo jasné, že to celé vlastně jsou takové tanečky?
2: Slovo věřil, to je asi příliš silné, to bych si, tento vztah víry, ten bych si rezervoval jako pro jinou příležitost, ale takové to očekávání, že se něco opravdu děje a vážně, že se děje a že veliké změny nastávají, to bylo zcela zřetelné. A kdyby pro nic jiného, tak protože tehdy opravdu lidé, nebudu mluvit o společnosti, ale prostě o lidech, jako třeba moje maminka, najednou se začali stotožňovat se svým vlastním státem natolik, že byli ochotni pro něj i lecos obětovat. Tak tehdy se objevil nápad udělat mezi obyvatelstvem sbírku na zlatý poklad republiky, protože některý z těch ekonomů prohlásil, že máme nějak ubohé zlaté rezervy a nemáme a potřebujeme a nemáme. A ejhle, místo aby lid začal remcat, vidíte, jak jste všechno prošustrovali, jo? A teď si ještě stěžujete, tak lidi začali spontánně dávat svoje zlato na Fond republiky, představte si to dneska, že tohle to někdo dělá. Jo? Ale tehdy to bylo možné a moje matka, která rozhodně teda neměla žádnou pokladnici s cihlami zlata, ale měla tam nějaký náušnice nebo co to bylo, který nenosila pochopitelně, že jo? Takže to měla pocit, že to je zbytečný, tak co s tím, tak mě pověřila, ať to odnesu do té banky na ten zlatý poklad, načež já jsem byl takový opatrnější a radši, že jako ne, a ono se to hodilo, protože pak jsme ty náušnice přetavili do těch prstenů našich svatebních v roce 1970 a měli jsme aspoň něco. Prostě tehdy to bylo tak, že i lidé i to málo, co měli, byli ochotni věnovat na jakousi pofidérní republiku československou socialistickou, protože začínali mít ten silný pocit, že je jejich.
1: No a ten pocit ztratili poměrně záhy. A co ty?
2: Ten pocit samozřejmě ztratili záhy. Já si myslím, že prostě ten takový ten pocit, že se má každý starat sám o sebe a nejen dávat něco na republiku, ale dokonce neokrádat ten stát, znamená hřích proti vlastní rodině a proti vlastnímu soukromí, to se zrodilo tím srpnem 68.
1: Miloši, já jsem zjistil, koupil jsem si knížku s hrami Ivana Vyskočila a na mě tam vyskočil rozhovor na začátku, který jistý Miloš Rejchrt s Ivanem Vyskočilem učinil, tuším v roce 67 nebo tak nějak, a publikoval v časopise Bratrstvo. Jak k tomu došlo?
2: Tak já jsem kdysi někdy v roce tak 66 to mohlo být, nebo ještě dřív, 65, viděl hru Autostop v divadle Na zábradlí. No to nebylo takový klasický divadlo, prostě takový jakýsi pásmo, byly tam písničky, jak se to tehdy dělalo, takové ty malé formy. A Ivan Vyskočil tam začasté fungoval jako ten jediný herec a vykládal. A vykládal o Autostopu a mně se to moc líbilo. Pomínám, protože já jsem tehdy tak rád jezdil stopem a bavilo mě dávat se do řeči s těmi lidmi, kteří také, když člověka vzali, tak asi to chtěli, že jo, nechtěli mlčet a chtěli si povídat. Tak jsme si povídali a mě to hrozně bavilo a najednou v tom divadle od Ivana Vyskočila slyším úplně takové stejné naladění na to, jak ten Autostop je prýma věc, protože je to otevírání konzerv. Člověk zaleze do auta a je tam jako v konzervě a teďka veme stopaře a tím otevře konzervu. Jo. A mně se to otvírání konzerv vždycky líbilo, A potom jsem nějak, když začal vycházet časopis Bratrstvo, teď právě přesně nevím, jestli to bylo už v roce 68 nebo až 69 někdy, jsem tedy za panem Vyskočilem zašel a udělali jsme rozhovor o autostopu a zase jsme si tak hezky krásně rozuměli. A moc mě potěšilo, že tento rozhovor, tak jak jsme ho zpracovali, se panu Vyskočilovi zalíbil natolik, že ho pak zase ještě někde publikoval. Ani jsme se pak už nějak jako domlouvali, nebo my už jsme se pak moc neviděli.
1: To propojování, řekněme, scény křesťanské, protože časopis Bratrstvo patřil evangelické mládeži, s kulturní scénou, možná i s politickou scénou, bylo v těch 60. letech normální, běžné, anebo i tehdy to bylo mimořádné?
2: Já jsem měl ten pocit, že to nebylo běžné. Že tady něco vzniká, že to je úplná novinka, protože a asi byla. Najednou v církevním časopise je rozhovor s divadelníkem, který není ani farář, ani žena faráře nebo něco takového, prostě jen tak. Neboť máme nějaké společné téma a oba ho nějakým způsobem zpracováváme, pociťujeme a zjišťujeme, že jsme si blízcí. A to bylo takové to fascinující, úžasné na tom ještě dění toho roku 68 nebo na tom, co bylo už předtím a co potom teda hezky zhaslo. A pak došlo k tomu, že jaksi v lepším případě si ta církev mohla vydávat nějaké vnitrocírkevní publikace, kde muselo být ještě že jen pro vnitřní potřebu něco takového a nemohl tam psát každý. A když tam někdo psal, tak pak byl třeba průšvih velký.
1: No a to mě právě zajímá, jestli to, že se z církve v 70. letech stala skupina lidí, kteří pouze, a teď použiji ten ateistický slovník, uspokojovali své náboženské potřeby a jakékoliv přesahy do kultury, do společnosti, filozofie, přírodních věd a tak dále v podstatě byly nemožné, tak jestli to byl společenský vývoj nebo tlak té normalizační, a nebo jestli to bylo prostě tak, že ta církev je taková?
2: Zdá se mi, že to byl hlavně ten tlak a ovoce toho tlaku, že byla spousta lidí, kteří měli chuť překračovat ty hranice a také to dělali. Když si vzpomenu, že tehdy v literárních novinách byl dlouhý rozhovor třeba s farářem Janem Lukášem a tyhle ty náznaky, že by to mohlo takhle pokračovat, takové to všelijaké překračování, tak ty tady byly a že pak se to znemožnilo, no za to mohla opravdu ta politika strany a vlády, která se rozhodla ty křesťany jaksi už nelikvidovat, už nebylo jaksi, že to náboženství odumře, víme, že on asi bude trvat, ale nějak tak jako indiáni v rezervaci. Prostě dáme jim rezervaci, ale bude to tam jako přísnější než ty americké rezervaci, opravdu jako budeme na to bedlivě dohlížet, aby nevymizeli, to jako, ale taky, aby se nerozmnožovali moc, tak jenom tak trochu. Čili zvláště děti farářů evangelických, ty ať jdou studovat teologii, prosím. No, zatímco ty jiní, ti ne, to už by se rozrůstalo do nějakého jiného prostředí. Ať to zůstane tak nějak v těch rodinách, které už se znají a vytváří takovou jakousi subkulturu, na kterou my dohlídneme, aby to jejich vlastní dění, ten jejich život v té rezervaci jako nepřelízal ty hranice rezervace, maximálně dovolíme, aby přijeli nějaký cizinci a chvíli jako pozorovali, že opravdu jsme je nevyhubili, jsou tady a dokonce na nás mávají a někdy otevřeme dveře a můžou si podat ruku nebo tak, ale bylo jasné, že křesťanství nejen myšlenkově, ale i tak jako sociologicky, sociálně má být uzavřeno do jakési konzervy nebo, jak já říkám, rezervace.

0: teologický výklad dějin nebo na to, jak Bůh zasahuje do dějin?
1: Určitě ve mně zůstalo vědomí, že Hrad Přepevný je Pán Bůh náš a to se prostě nemění, ať se mění jakýkoliv režim. K tomu se ale připojilo takové porozumění tomu, co jsem slyšel v okupačním týdnu v rádiu, kdy vzácná to žena Erika Kadlecová, která byla tehdy takovou tou vrchní církevní tajemnicí v roce 68, ale to byla reprezentantka právě těch reformistů, otevřených komunistů, co dělali dialog s křesťany, že tak ta v tom rozhlasovém vysíláním okupačním jednak křesťanům připomněla, ať právě oni nezapomínají na ty, na které se v těchto pohnutých dnech třeba zapomíná, na ty nemocné a opuštěné a tak, tak aby jako nezůstali sami a někde stranou. A potom je vyzvala k takové občanské angažovanosti a kuráži a k protiokupačnímu odporu a dopustila se tam věty, nebudete-li svobodní jako občané, nebudete svobodní ani jako křesťané. A já jsem to pochopil velmi pozitivně, že to tak je, že to je, takže nemáme si o to svoje jaksi svobody a privilegia, který můžeme mít v té rezervaci do jisté míry, že nám třeba dovolí občas i vydat zpěvník nebo dokonce přeložit Bibli a takovéhle věci. A některým zajímavé, jak my nekatolíci jsme na tom byli lépe než katolíci, že my jsme se mohli dokonce shromažďovat jako mládež, byť jenom v těch mezích sborů, ale zajímavé, že nikdy nezakázali třeba konfirmační cvičení, tedy práci s takovým dorostem a pak se ta mládež mohla scházet v těch sdruženích mládeže pro ty konfirmované a to se nechalo být a nemám ten dojem, že by do toho přímo někdy nějak ten církevní tajemník zasahoval nebo že by jako pokusy o to zjistit, kdo tam chodí a tak dále. Ale, takže když se setkali s odporem, že to my neděláme, tohle, abychom předávali nějaké seznamy, tak toho nechali třeba. Jo? Takže evangelíci měli trochu více těch svobod v té rezervaci, než chudáci katolíci, kteří měli mši a jinak nic. Tam prostě jak kněz někde se sešel z mládeží, tak už to bylo maření státního dozoru nad církvemi, že jo, a šel za to sedět třeba. Takže to, co říkala ta Erika Kadlecová, že musíte být nejdřív svobodní jako občané, to jest svoboda pro všechny. V rámci takových nějakých asi demokratických pravidel nebo něčeho, prostě musí být nejdřív svobodná celá společnost a pak si můžeme být svobodní i my. Ale nechtějme být svobodní my jenom a ty ostatní, ať si jako to nepotřebujou. Takže tomuhle jsem nějak propadl, tomuhle pohledu, takže když se pak objevila Charta 77, tak jsem to samozřejmě moc rád přijal, protože mě to bylo samozřejmé, že tohle to je ono.
0: No ale to už jsi byl bez souhlasu.
1: To už jsem byl bez souhlasu od roku 72, já jsem státní souhlas měl jenom 2 roky, trochu za tu ztrátu může asi i to moje omámení tou svobodou roku 68 a odvahou těch některých, kteří zůstali věrni tomu. A moc hezky to vyjádřil soudruh plukovník Havlíček, který po letech jednou, to byl takový dost vrchní estébák v Praze, myslím, že měl na starosti právě všechny církve, sídlil v Bartolomějské a jednou mě tam jaksi při tom výslechu pod obrazem Josefa Vysarionoviče Stalina. Oni tehdy jako se divil, že tam je Stalin, když by tam měl být Husák. A on mě měl docela jako rád, tak mě tak otcovsky říkal, ha, ten oportunista, že by tady měl viset. A řekl, no moment, teď je to generální tajemník. Jo, to byste, pane, měl vědět, jako jaký, co on dělal v 50. letech, jaký

0: to byl nacionalista a to. A řekl, no ale teď ho přece rehabilitovala strana, ne? Řekl, aha, strana, pravičáci v 68. Tak on byl takový jako hodně jako jasný v tomhletom, ale zároveň měl docela postřeh a říkal, Jiří Hochman, to je ten had, který vás uštknul. Ale on měl docela pravdu, že tehdy setkání s novinářem Jiřím Hochmanem, který byl takový jako velmi odolný a statečný a uchvátil mne hlavně tím spoluautorstvím dokumentu takzvaných 10 bodů z roku 69. On tam právě zpracovával nějak ty mezinárodní aspekty toho roku 68, tak mě se to velice zamlouvalo a se mi zdálo, že prostě s těmihle lidmi má být člověk na jedné lodi, i když ta loď jde ke dnu.
1: No a co tam bylo na tom pro tebe důležité?
0: Těch 10 bodů bylo, v podstatě tam bylo to, co je v chartě 77, akorát, že to bylo ještě odvážnější. Tam totiž bylo přímo, že komunistická strana nemá nárok na nějakou vedoucí úlohu. Tu vedoucí úlohu si musí získat ve volbách. Tohle v chartě není. Charta 77 nemá přímý útok na princip vedoucí úlohy komunistické strany. A pak tam bylo, že ty volby, pokud by to měly být volby, tak jak se jako doposud dělali s těmi kandidáty Národní fronty a tak dále, tak předem prohlašujeme, že k takovým volbám my nepůjdeme a takové volby budeme bojkotovat. A to se mi taky líbilo, já jsem tomuto programu zůstal věrný a poprvé v životě jsem byl volit až tedy v roce 90.
1: Jak jsi vůbec mohl se stát farářem, když už nastupovala normalizace? To jsi jim nějak proklouzl?
0: Já jsem proklouzl poměrně snadno, měl jsem nějaký zvláštní štěstí na to, že mě nikde neodchytli při takových, tak jednak jsem byl v roce 68 na podzim až jaro a léto 69 jsem byl ve Švýcarsku, takže jsem unikl Palachovi a stávce studentů na podzim 68. Určitě bych tam byl mezi organizátory někde, do toho bych se jistě zamíchal, a takže já jsem nebyl nikdy nějak jako zachycen, odchycen, pozorován, prostě ten souhlas mě dali bez dalšího a teď, když jsem do té České Lípy nastoupil jako farář, tak tam byl ještě takový dožívající církevní tajemník okresní, který také patřil k těm reformistům. On v Praze absolvoval nějaký kurz pro tajemníky, který vedl dokonce Milan Machovec. A tenhle ten církevní tajemník získal takovou nějakou sympatii k těm farářům a mě měl moc rád a hned mi začal tykat a moc se mi líbilo, jak on to byl jako jednoduchý člověk, prostě dělnický kádr, ale ocenil je tak tu možnost, že může jezdit do Prahy na ty kurzy a pak i to, co se tam dozvěděl a mě to prozradil svou hlavní moudrost. To bys, Miloši, ani nevěřil, co je těch církví, kolik jich je. To ty naši soudruzi o tom nemají ani páru, kolik je těch církví. A tak to se mi jako líbilo, že on se cítil takový jako povznesený nad ty ostatní soudruhy, protože má nějaké jako povědomosti, které nemají oni. A ty povědomosti byly i takové osobní. On třeba dvakrát k nám přišel do kostela, ale ne na dozor. On tam prostě vzal zpěvník a pokoušel se zpívat, on byl při věci. A když jsem to tak jako hodnotil a s ním, tak mu říkal, hele, já jdu teďka do důchodu, já chci, aby mě lidi na ulici zdravili. A povedlo se, šel do důchodu, lidi ho zdravili, katolíci, evangelíci, všichni ho měli rádi. No a tenhle ten člověk jmenoval se Procházka, tak ať je komu čest, tomu čest, tak tenhle ten člověk byl takový, jako podnikavý v tom, že na mě psal dobré posudky. Oni samozřejmě chtěli vidět, jak se osvědčuji. No já jsem měl úplně superlativní posudky. Na Sýrodní radě se divili, co to tam dělám, jestli nějak drobně nekolaboruju dokonce, že už to nepřeháním. No ale bylo jasný, vydat takovýhle lidi jako ten Reicher, takhle se to má dělat. On vychází dobře s tou státní správou, ale přitom nějak se stará o tu mládež a takový, to je úplně ono. Takže když jsem pak ztratil státní souhlas, tak třeba pro tu synodní radu a pro mnohé jiné to byl blesk z čistého nebe, tomu nechtěli věřit. To, že já jsem byl zapsán, jako měli ten dojem všichni, že jsem strašně dobře zapsán a nebyl.

0: No a co ti tedy způsobilo tady tu změnu?
1: Tak Státní bezpečnost ta věděla víc, než třeba na synodní radě, kde měli zprávy od církevního tajemníka, že, a ne od Státní bezpečnosti. A bezpečáci věděli, že se právě s Jiřím Hochmanem stýkám a přicházím tam do společnosti všelijakých takových divných lidí, jako byl Jiří Dinsbír a takovýhle Čestmír Suchý, Kamila Moučková a takové všelijaké hrozné postavy z roku 68. A pak ještě na mě měli taky, že jsem někde se vyjadřoval neslušně o křesťanské mírové konferenci.
0: To musíš vysvětlit.
1: No tak to byl takový podnik, který založil J.L. Hromádka v 60. letech jako takový pokus v rámci dovoleného a možného vytvořit jakýsi takový brain trust teologicko-politický, hlavně v Evropě tedy, čili možnost, aby se také západní a východní teologové potkávali a spolu debatovali pod záminkou budování světového míru, a to se docela vedlo. Dodatečně bych řekl, že ten záměr se mu trochu povedl, protože díky tomu třeba jsem někteří studenti ze západu třeba přijeli studovat na rok nebo na dva. No a zase jsme navázali kontakty. Já jsem je díky tomu jednomu studentovi v roce 65 vyrazil do toho, do Francie na měsíční pobyt, první zahraniční cesta, že? A pak jsem vlastně asi ten pobyt můj v roce 68 v Lozan taky asi s tím trošku souvisel přes tyhle ty osobní kontakty takovýhle. Takže to se povedlo, no ale samozřejmě bylo to do značné míry vykoupeno takovou tou retorikou. Sovětský svaz brání světový mír a nejhorší na světě, co může být, i antisovětismus a proti tomu musíme bojovat a tak dále. A tak dlouho se bojovalo, až přijeli tanky. A to ten Hromádka, všecka čest, jak si se proti tomu veřejně postavil svým dopisem proti okupaci. Dokonce tvrdí někdo, že on už byl nalomen na to, aby podepsal těch 10 bodů, že mu to taky někdo přinese, že už Hromádka jako chtěl, ale pak se to rozvrtlo, protože ten, co mu tam nes, to byl Honza Tesař zrovna, tak toho zavřeli v té době a pak se to chtělo nějak a mezi tím Hromádka umřel. Takže nic z toho se nepotvrdilo ani neuskutečnilo, ale fakt je, že ten J.L. Hromádka pak se jaksi vzchopil a tohleto své dítě, křesťanskou mírovou konferenci, byl vlastně ochoten jako pohřbít. No ale umřel on, neumřela KMK a chopili se toho jiní a udělali z toho jednoznačně kolaborantskou organizaci.
0: A to si řekl.
1: To jsem na jednom někde jaksi pověděl a na farářském kurzu dokonce jsem dal návrh, abychom vystoupili z tohohle podniku. To bylo dokonce i velmi potleskem přijato a šlo to na synod dokonce jako návrh, abychom vystoupili z křesťanské mírové konference. A málem se to povedlo, ale přece jenom jaksi nějak zvítězila ta setrvačnost. Zkusíme tam zůstat a uvidíme, co to dá. No.
0: On synod nebývá moc statečný většinou.
1: Jako výslovně ne, ale ty synody byly zajímavé tam, že vždycky tam minimálně aspoň zazněly nějaké hlasy. Třeba takové ty hlasy, že bychom měli vystoupit a nějaké podpůrné a pak se ocitli třeba v menšině, ale byly slyšet. Ty synody vždycky byly tribunou takových názorů, které jinde nebylo slyšet na hlas. A velmi soudruhy štvalo, že se tam třeba, když už měli dojem, že už to mají hodně zmáknutý, jo, tak stejně se tam objevil požadavek a to se stalo, to bylo usneseno, žádost prezidentovi republiky, aby udělil amnestii politickým vězňům. To jinde nebylo. To bylo jenom na synodu a nikde jinde. Takže ty synody přece jenom vždycky měly, i když byly hodně infiltrované, soudruzi si na tom dávali záležet, aby preventivní hovory všelijaké vedli s těmi synodály, ale nakonec se jim to nedařilo tak, jak by chtěli. A není divu, oni totiž neměli úplně na všechno páky. A to je, myslím, i poučení, dobré poučení z krizového vývoje, že strašně pěkné jsou tyhle ty demokratické struktury v těch církvích, v evangelické církvi byly také, kde laici a kazatelé mají, co se hlasování týče, tak jako stejnou váhu, stejná práva, že? A ty synodálové byli tak půl na půl faráři a laici a oni na faráře měli páky, ty mohli tlačit, hrozba ztráty státního souhlasu a nedostanete souhlas na to, abyste se stal seniorem, když vám nevezmeme ten farářský, tak aspoň takhle. Máme furt pořád nějaké možnosti, jak na vás tlačit. Jo? Zatímco na ty laiky oni neměli. Oni nemohli si zavolat jaksi církevní tajemník nějakého laika a zaúkolovat ho, co tam má dělat a pohrozit mu, že mu někde v té fabrice, kde dělá, vemu prémie, nebo to prostě to by musela ta fabrika, že já ne on. Takže byli tady pořád jisté možnosti, kterých se dalo využít k tomu, aby nějaká taková pravda, byť jako opatrná, ale přece jenom zazněla. A to se na těch synodech dařilo a oni byli pěkné. A když dodatečně člověk si čte ty materiály STB o tom, tak jako zajásá, že opravdu oni vynaložili tolik úsilí, který se pak ukázalo marným. Oni třeba kvůli tomu rozkopali na Vinohradech ulici, aby tam ta maringotka jako od těch pozemních staveb byla taková nenápadná, tak to muselo být nějaký vejkop. No ale to byla maringotka státní bezpečnosti, která tam měla tu ústřednu odposlechovou. A jsou zachovaný i účty na plynovou bombu a na kafe a tak, a jak se tam vyhřívali soudruzi. Ale tak, čili to měli řízený jako až tímhle způsobem, jako by to měli zatepla všecko. Jo? A stejně jako se jim to nějak tak úplně nedařilo.
0: Povedlo se jim zlomit evangelickou teologickou fakultu, dnešní tedy tenkrát Komenského bohosloveckou fakultu?
1: Domnívám se, že ano a že dokonce víc než vedení církve, že synodní rada se více jaksi držela silnějc. Nakonec jediná opatření, která synodní rada proti těm disidentům, ono těch farářů evangelických bylo přes 20, co byli s tou chartou zapletený, takhle, tak nakonec to dopadlo tak, že jsme dostali jenom důtky. Někteří dokonce důtku s výstrahou, asi tři, no ale tak jako důtka, co jako, že no tak za to si nic nekoupíte, že jo, za důtku. A tak jako to bylo celý, zatímco na fakultě, tam se skutečně vyhazovalo. Tam vyhazovali studenty za jejich nějaké postoje, třeba to, že tam sejmuli sovětskou vlajku z budovy. A nic, nezhanobil tu vlajku nikdo. Jo? Ale jenom ten fakt, že sundal tam někdo sovětskou vlajku s nějakým výročí a uložil ji teda zpátky do skříně, kde měla odpočívat, tak už to byl důvod, aby se to řešilo na fakultě a minimálně dva studenti byli vyloučeni.
0: Ale tohle za tebe ještě nebylo.
1: Ne. To já už jsem byl farářem v České Lípě a tyhle ty věci se začaly dít a na fakultě opravdu se tyhle ty špatnosti děly, že? Nebo když tam Bohdan Mikolášek zaspíval při vystoupení Spiritual Quintetu takovým komorním vlastně a zaspívala tam svou píseň Ticho v Opalachovi průšvih až na půdu a zase pozastavené studium dvěma, minimálně dvěma studentům. Jo. A to si dělala ta fakulta sama, tohle. Na to ani nepotřebovala to jako předat nějakým jiným orgánům, prostě oni se rozhodli, že to vyřídíme sami. Jako. Tak to vyřídili a výsledek byl tenhle ten, že pak po revoluci, po roce 89 posílali hodně omluvných dopisů.
0: Miloši, ještě jsme nezmínili, co byla tvoje diplomka?
1: Je, moje diplomka, tak ta byla, já jsem to nazval tak trošku velkoústně, utrpení člověka podle evangelií. Nějak jako odpověď na Součkovu velmi důkladnou studii utrpení páně podle evangelií. Asi na mě právě zapůsobil hodně ten Kami, a já jsem hledal v Biblii, tedy v Novém zákoně, hlavně takovej ten postoj toho doktora Rie z Moru, který těm druhým lidem pomáhá a prostě ten mor nějak zeslabuje a dělá, co se dá. A jsem měl dojem, že Ježíš v evangeliích je takový doktor Rie. Ten taky jako to nesváděl na pána Boha ty nemoci a takový a nehledal tam nějaký tresty za hříchy v těch nemocech, ale prostě toho slepýho uzdravil jednoduše. Boč to uměl navíc ještě.
0: No a když jsi potom nastoupil jako farář, jaký jsi měl plán, co chceš v tom kazatelském povolání, co tam chceš tedy uskutečnit?
1: Člověk nemusel mít nějak plán. Věděl, že nasedl do něčeho, co ho někam doveze. A to něco bylo to kazatelské povolání, o kterém jsem lecos věděl, protože můj bratr už byl nějaký čas v Křižlicích farářem a znal jsem spoustu jiných farářů, jezdil jsem na fary, s mnohými jsem se kamarádil, takhle, takže já jsem chtěl být takovým farářem, který bude zároveň otevřený těm druhým. Jako nejenom, nechtěl jsem pracovat jenom pro to církevní ghetto nebo tu církevní rezervaci a vždycky jsem se snažil, aby to mělo nějaký přesah, takže už ty český lípě jsem tak nějak porůznou. Třeba k nám přišel montér, jako zapojovat telefon, a nebyl to estébácký montér, prostě opravdu. A tak jsme se s tím Hochem jako s Luborem nějak dali dohromady a pak přitáhl tři svý další kamarády, kteří k nám pak chodili a dělali jsme spolu všelijaký vylomeniny, včetně pak zase nějakých akcí s jinýma lidma v takový opuštěný kapli v Polevsku jednou za čas prostě večírek, kde třeba zpívali takový lidi jako Vladimír Merta nebo Bohdan Mikolášek a nebo se tam zase četlo nějaký divadlo nebo jen tak se četlo a tak. Bezvadný to bylo.
0: To už jsi byl ženatý?
1: To jsem byl ženatý. Já už od roku 70 jsem byl šťastně ženat.
0: S tvojí milou manželkou?
1: Ano, ano, ano, ano, jak si to se trvá. Slyšel jsem někde od někoho výrok, takový jako osoby dosti věrohodný, církev, která říká, no každé manželství projde někdy krizí. A každé manželství má aspoň jednu krizi jako za sebou. A když jsem tohle slyšel, jsem říkal, Liškovi oči, co mě ještě doma čeká teda, jo? No, tak jako nebylo.
0: Máte to pořád před sebou?
1: Ještě máme furt tu krizi před sebou. A myslím, že k ní dojde, protože to rozloučení asi vždycky je trochu jako bolestný a je to krize, jo, takže...
0: Já tvoji manželku osobně neznám, ale jedno vím. Když k vám telefonuju, no, tak působí nesmírně laskavě.
1: Jo, jo, jo, a není to mimikry takový, jako to tam má jako i pod pokožkou tyhle ty. Žije se mi s ní hezky.
0: Miloši, děkuji a těším se příště na další povídání.
1: Rádo se stalo a naslyšenou.

Příště se vyprávění Miloše Reicherta posune do 70. let. Pořad Řeka života připravil Petr Vaďura. Poslouchejte zase v úterý v 10 hodin. Dovíme se například o chartě 77.

0: Pátá hodina ranní ve vysílání Rádia 7 přináší pořad Překročit hranice o pochybnostech. A také se dovíme o životě Lucie a ta v pořadu Stopy. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, přeji dobrý poslech.
1: Překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
2: Vítám vás u poslechu třetí části série Lepší pochyby, ve které už zaznělo, že pochybnosti a otázky nejsou špatně. Naopak, pomáhají stavět naši víru na pevnější základ. Tady je další část vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové.
3: V tomto seriálu se společně díváme na dekonstrukci a rekonstrukci víry a role pochyb je v tom důležitá, protože většina lidí, kteří dekonstruují nebo rekonstruují svoji víru, začínají, protože mají o něčem pochyby. Že něco jim nedává smysl, že zkrátka si nejsou úplně jistí s nějakou otázkou a mají pochybnosti. Bible, která je takovou docela důležitou knihou pro křesťany, je plná příběhů ve starém i novém zákoně v židovské i křesťanské části Bible o lidech, kteří pochybují. Bible je plná příběhů pochybujících lidí, protože pochybnosti nejsou opakem víry, ale průvodním jevem víry a málo kdo z nás může mít jistotu o všem, co se v našem životě děje, protože všichni díky tomu pochybujeme a je nemožné dosáhnout jistoty, všichni pochybujeme, všichni hledáme a právě proto jsme věřící. Věřit znamená počítat s nejistotou. My někdy si myslíme, že být věřícím se rovná být si jistý, ale věřící nejsou jistotníci. Ty nejsi křesťanský jistotník, ty jsi křesťanský věřící, protože nevíš úplně všechno, nemůžeš vědět úplně všechno a nemůžeš si být jistý ovšem. Je to neustálé hledání. Apoštol Pavel ve svém dopise do Efezu napsal té církvi takovou větu, kde mluví o tom, že to je vždycky záležitost srdce. To zjevení je vždycky záležitost srdce. On říká, kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. On mluví o tom, že je to srdeční záležitost, že to není ani pocit na jedné straně, ale není to ani empirický důkaz, že to je jednání, které je založeno na tom, co je zjeveno našemu srdci. Nikdo nemůže přicházet ke Kristu jenom proto, že ho někdo přesvědčí. Pokud někdo se stane křesťanem, protože ho někdo tomu jenom přesvědčí, tak ta víra není nikdy dlouhodobá, trvanlivá, protože přesvědčení se mění a mění se naše poznání a najednou máme pocit. A některý lidi takhle vyrostli. Vyrostli třeba v církvi, někdo jim tu víru jakoby vtiskl do života a oni mají teď najednou pochybuje, ale bojí se je říct, protože to znamená konec jejich identity. Ale přitom víra není absence pochyb. Je to přítomnost Boží lásky, to přítomnost toho, že mu důvěřujeme. Jsme se rozhodli do toho skočit, nebo že jsme se rozhodli Krista následovat a dělat to, co říká, i když nám úplně všechno není jasné. My jsme měli být s Ditou, který jsme rekonstruovali a začali jsme ho rekonstruovat kvůli jedné banální věci. A to je, že se nám pokazil záchod. To zní jako malá věc. Řeknete si, tak pozvete snad instalatera a vám to opraví. To jsme taky udělali, protože nejsem hloupý. Pozval jsem instalatera a to opraví. A byl to takový ten zabudovaný záchod ve zdi. On říká, já vám to nemůžu opravit. A já říkám, proč ne? On říká, protože když to tady borci stavili ten dům, tak tam použili nějaký no-name firmu, která má nestandardní rozměry toho, těch součástek vevnitř a na to už se to nedá sehnat, už to zkrachovalo a já vám to nemůžu opravit. A říká, co mám teda dělat? Jako nemám splachovat po zbytek života? Nebo co mám teda dělat? A on říká, no musíte to vybourat a dát tam standardní geberit. A říká, takže já mám bourat k jedné součástce za 50 korun, mám bourat celou stěnu. A on říká, je to tak. A takhle začala rekonstrukce našeho bytu. Jednou součástkou a nakonec to skončilo tak, že jsme rekonstruovali celou koupelnu, nakonec jsme rekonstruovali celý obývák, chodbu i ložnici. Rekonstruovali jsme celý byt kvůli jedné součástce, protože jednou začnete rekonstrukci. Nespokojíte se, dokud neskončíte. Je to tak. A přesně takhle to fungovalo v mém teologickém domě. Já jsem začal rekonstruovat ty věci a najednou jsem zjistil, že jak se do toho jednou pustím, jak do toho jednou říznu, nemůžu přestat, dokud to neudělám. A začal jsem rekonstruovat další a další a další pokoje. Je to jako by v tom mém velkém teologickém domě byly různé teologické pokoje. Některé byly takové, že stačily vymalovat a trošku refreshnout a možná vyměnit nábytek už trošku jako obouchaný. Ale některé místnosti potřebovaly být do důsledku, jako ta naše koupelna, stržena na dřeň až na ty sloupy, které to pod, že fakt to bylo sadrokarton. Všechno šlo pryč. Bylo se kladivem, všechno šlo pryč. Protože některé věci prostě opravdu musí být zničeny. A některé věci musí být zničeny i v našem teologickém domě. Aby vám dal konkrétní příklad. Já jsem před léty, když jsem byl ještě mladý, napsal několik knih a jedna z nich se jmenovala Základy křesťanství. Byla to učebnice o základech křesťanství, byl takový cyklus, jsem měl poznej sužveď a já jsem ji napsal, abych pomohl naší církvi tenkrát v Chomutově, kde jsem bydlel, by lidé mohli procházet základy, co je to křesťanská víra. Použil jsem všechny materiál, který jsem měl do té doby a mnoho z toho materiálu bylo prostě, že mi někdo něco poskytnul, různé prostě kusy trámu. Dal jsem to dohromady, ale když jsem to napsal a začal se to používat, stalo se docela populární, používali to desítky, možná stovky církví v Česku i na Slovensku, stalo se docela populární. A já jsem ale začal se cítit ohledně té knihy nejistý, protože jsem najednou byl v procesu té rekonstrukce. Pustil jsem se do různých rekonstrukčních záležitostí. A vždycky jsme vydali jenom pár set kusů a pak jsme vydávali nové vydání. Takže já jsem u každého dalšího vydání to upravoval. Něco jsem vypustil, něco jsem přidal, něco jsem přepsal, něco jsem rekonstruoval. Ale furt jsem byl nespokojený. Těch vydání, myslím, bylo 5, 6, 7. A na konci, v tom posledním vydání, tu knihu jsem napsal někdy okolo roku 1999 a poslední vydání bylo, myslím, rok 2004, ta knižka byla z půlky úplně jiná. A já jsem s tím stejně nebyl spokojený, protože spoustu věcí se změnilo, protože jsem v té době rekonstruoval svůj teologický dům. Takže jsem se rozhodl v té době, to je konec. Vyprodali jsme poslední vydání a já jsem to přestal vydávat. Do té doby nikdo o to někdo žádal, já jsem říkal, musím to napsat znovu, protože už těm věcem úplně nevěřím stejně, nebo mám teď jiný pohled na některé věci. A asi před rokem mi volala jedna paní a říká, prosím vás, máte ještě pořád ty základy z toho poznej služ, veď my to u nás círky používáme do dnešního dne, to jsem jako kdyby katolik, jak se křižu, jsem říká, tohle, to doufám, ne. A ona říká, máte to ještě, my to fakt jako zoufale chceme, jako potřebujeme, a říkám, no víte co, tak jsem to vysvětlil, že to je fakt složitý, protože jsem se rozhodl, že budu některé věci přepisovat, že vlastně nemá cenu rekonstruovat, že to musím napsat nově a že to zatím nemáme. A ona říká, to je taková škoda, víte? Vytržení bude blízko, ale kde by potřeba být o tom vyučení. Vytržení je učení, které vzniklo před asi 150 lety, že Bůh vytrhne církev pryč z tohohle světa a pak bude tady nějaká doba soužení. Je to víra, která vůbec není historická, nemá opodstatnění vůbec v historii křesťanství. Je to jako dost podivné učení, ale mnozí křesťané tomu věří. Já jsem tomu tehdy věřil, když jsem to psal. A ta paní mi říká, vytržení bude blízko, lidé by to potřebovali být o tom vyučení. Já říkám, víte, a právě to vytržení je na z těch věcí, která už tam není. Tak byla velice hluboce zklamaná. Protože některé věci musí být zničeny. Přesně to je dekonstrukce víry. Dekonstrukce víry je dobrovolná nebo nedobrovolná demontáž některých věcí, kterým věříme, nebo osob, nebo kultury, nebo něco, co nás ovlivňuje. A některé věci musí být fakt zničeny.
2: Tady dnes ukončíme vyučování Lukáše Targoše na téma Lepší pochyby, to je série, uprostřed které právě jsme. A máme ještě čas si chvilinku povídat. Lukáši, pokud jsou naše představy o Bohu v troskách, znamená to, že bylo špatně úplně všechno?
4: Ne, a byla špatně konkrétní třeba představa. My všichni samozřejmě máme představy o světě, o sobě, o Bohu, které jsou formované našimi zkušenostmi, různými jinými lidmi, tím, co jsme kdy četli, viděli, zažili, všechno formuje naši představivost a mnoho našich představ, které jsme podědili, jsou představy, které nejsou dobré představy. A aby jsme mohli získat lepší představy, musíme se někdy zbavit těch horších představ. Myslím si, že kdybychom měli čas, mohli bychom jít do historie doktrín a církve, jak se různé představy vyvíjejí, kde třeba vznikla součást naša představa pekla. Vděčíme za to hodně Dantemu, ale lidé mají nějaké obrazy v hlavě, které léta získávají a jsou formováni a pak, když zažijí něco jiného, nebo se jim některé věci rozleží, nebo si uvědomí, že některé věci jim nedávají smysl, tak se jim zdá, že ta představa konkrétně je v troskách, ale jenom proto, že nějaká představa je v troskách, neznamená to, že všechno je v troskách. Jenom proto, že jsme přišli k poznání, že něco chápeme špatně, neznamená to, že všechno chápeme špatně. Je to prostě cesta postupného poznávání, upřesňování, zaměřování, hledání a podobně jako umělec, který dokončuje svůj obraz a neustále ho upřesňuje, i my vidíme jasněji a jasněji, ale to znamená, že ten začátek byl špatný.
2: A je tedy něco neotřesitelného, něco, o čem se prostě fakt nepochybuje, třeba že Bůh je?
4: Tak o tom se dá pochybovat velice dobře. Myslím si, že i hodně žalmů je na to téma, jak, jestli vůbec Bůh je, protože v tváři tvář zů a utrpení a bolestem života, tak to někdy vypadá, že Bůh není. A myslím, že na to by se taky dala udělat krásný rozhovor. Ale z křesťanského pohledu naše chápání Krista je určitě něco pro nás silného. A mně se líbí na jednom místě v Novém zákoně tam psáno, že Bůh otřásá vším, aby zůstalo jenom jeho neotřesitelné království. A já si myslím, že ten proces takové té dekonstrukce je někdy proces, který Bůh řídí, aby otřesl z naší víry vším, co tam je naneseno navíc, a zůstalo jenom to neotřesitelné jeho království, jeho identita, což pro křesťana určitě je pochopení, kdo je Ježíš. Ježíš je základem a jediným prvkem naší víry a myslím si, že všechno ostatní může a mělo by být otřeseno, aby zůstal skutečně jenom Kristus. Podobně jako Ježíšovi dva učedníci, kteří s ním byli nahoře proměnění, viděli tam Eliáše a Mojžíše a viděli tu slávu, která s tím přicházela, pak je zastíní ten oblak. A pak najednou evangelisté se shodují, že když ten oblak opadl, tak viděli Ježíše samotného. A uslyšeli vlastně hlas z nebe, který jim říká, toto je můj syn, toho jediného poslouchej. A myslím si, že to je věc, kterou křesťan bude vždycky zažívat znovu a znovu, že když si vystaví ten svůj teologický dům a vůbec představí o Bohu příliš rigidně a krásně, Bůh mu s tím někdy fakt zatřese, udělá zemětřesení v jeho životě, aby mu zničil všechno, co tam je navíc a zůstal jenom to neotřesitelné Boží království, kterým je Ježíš sám.
2: To jsou ale v nebezpečí všechny křesťanské rodiny a taky církve, protože každá se vytváří svoje tradice, svoji kulturu a vlastně ty při nejlepším úsilí stejně můžou zakrývat Krista těm dalším.
4: Lidé, kteří bydlí na tektonických zlomech na světě, kde jsou zemětřesení častá, staví jinak než lidi, kteří bydlí v prostředí, kde žádné zemětřesení nebývají. A myslím si, že to je pro nás poučení, že bychom měli naši teologii, naše představy o Bohu stavět tak, jak stavějí lidé stavby v tektonických zlomech, to znamená nižší, robustnější a pružnější.
2: Je moudré vlastně doširoka mluvit s dalšími lidmi o svých pochybnostech?
4: Asi záleží s kým a jak. Myslím si, že je v pořádku mluvit o svých pochybnostech, ale určitě člověk si vybírá, s kým mluví, o čem. A některé vnitřní pochyby jsou pro úzkou skupinu lidí. Napadá mě Ježíšův příklad, který na konci své pozemské služby, když byl v Getsemanské zahradě, než byl zatčený, tak prožívá úzkost, prožívá pochyby, prožívá jako hodně takovou temnou noc duše, jak by řekli naši bratři katolíci. A myslím si, že to bylo opravdu velice silné. A to byl moment, ve kterém je Ježíš nejvíc zranitelný v evangeliích a přichází k těm svým nejbližším přátelům, kteří tam s ním jsou, a říká jim, moje duše je smutná až ke smrti. Ale toho Ježíš nikdy neříká davům. Myslím si, že jsou momenty, které mají zůstat v menší skupině. To znamená, že člověk nemůže nikdy veřejně říct, že o něčem pochybuje. Třeba Ježíš řekl veřejně, že neví, kdy přijde konec světa, že to ví jenom jeho Otec v nebesích, takže nebojí se použít slovo nevím. Ale některé typy pochybností, takové ty vnitřnější, niternější, patří jenom užšímu kruhu těch nejbližších přátel a myslím, že to takové je v pořádku.
2: Já jsem se ptala s ohledem na ty druhé lidi, jestli vlastně nemůžou naše pochybnosti způsobit pochybnosti jiných.
4: To s tím trochu souvisí, protože naši blízcí přátelé s námi jako kráčí v životě trochu jinak a naše pochybnosti s nimi nezacvičí stejně, jako kdyby Ježíš řekl davu svých následovníků, že jeho duše je smutná ke smrti. Takže určitě to s tím souvisí. Ježíš chápe, že to říká někomu a neříká to právě proto, že nechce ty ostatní vystavit zbytečnému procesu zpochybňování. Takže podle mě někdy lidé, když procházejí takovou dekonstrukci víry, dělají tu chybu, že to říkají úplně všem úplně stejně a nakonec vlastně to nepomůže ani jim, ani těm ostatním lidem. Myslím si, že být trochu jakoby střízivě moudrý v tom, komu co říct, taky dává smysl.
2: Potkal jsi ve svém životě lidi, kteří svoji pochybnost povýšili na argument proti Bohu? Prostě se neposouvají v tom hledání?
4: To se stává vcelku běžně a myslím si, že to dělají věřící i nevěřící lidé, že když s něčím zápasí a nemají na to odpověď a na některé věci odpověď prostě nemají, tak to použijí jako argument ve zlosti. A je to přirozená asi emoce, když třeba člověk trpí a nedaří se mu dlouhodobě a zdá se, že nemá žádnou odpověď a Bůh neodpovídá, tak to, že je nazobený, že cítí jakoby určitou hořkost, je přirozená emoce.
2: Doufáme, že nic takového teď vy neprožíváte. Každopádně další debata bude pokračovat zase za týden u čtvrté části série Lepší pochyby. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová. Naslyšenou.

Bůh v našich životech občas otřásá některými věcmi, myšlenkami, které si myslíme, že jsou pevné. Pokračovat v sérii o lepších pochybách budeme v pondělí v 9 hodin 30 minut a já posílám skupinu Need to Breathe a jejich píseň Bottom of the Heartbreak. Píseň, která je také o otřesitelnosti našich myšlenek a věcí. Bůh otřásá v našich kostech, ale on zůstává pevný.

0: decades, I'm gonna wake up.
1: Jedna z věcí, které zůstávají pevné, jsou naše svědectví, setkání s Bohem, to, jak jsme zakusili tu jeho moc, a je to něco, co si můžeme nést do života dále. Za chvíli se o tom svém setkání s Bohem bude sdílet Lucie Pohanková.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes nám dá na takové zásadní chvíle ve svém životě nahlédnout Lucie Pohanková. Dobrý poslech vám za tým Rádia 7 přeje Milan Remeš.
9: Dobrý den, já jsem Lucie Pohanková, pocházím z Pardubic a vyrůstala jsem v nevěřící rodině. Ještě za komunismu jsem trošičku začala nějak přemýšlet o Bohu, ale nebylo tenkrát nikde moc kde čerpat nějaké informace o křesťanství. Ale jednou se mi dostal do rukou časopis Mladý svět, kde jsem si všimla, že byl takový malinkatý článeček o kapele, kterou jsem tenkrát poslouchala. Ta kapela se jmenovala All About Eve. V tom krátkém článečku tam bylo vlastně napsáno, že dlouho nemohli nějak prorazit, dlouho se jim nedařilo získat nějakou nahrávací smlouvu. A tak jednou ta zpěvačka došla do kostela, tam zapálila velkou zelenou svíčku a pomodlila se. A druhý den dostali fantastický kontrakt, který je vynesl úplně prostě do výšin hudebního nebe. A tenkrát mě to strašně zaujalo a říkala jsem si, wow, když takhle skvělá zpěvačka, takováhle skvělá hudebnice věří v Boha, tak to na tom Bohu něco musí být. A měla jsem pocit, jako kdyby v tu chvíli někdo odzátkoval láhev šampaňskýho, prostě to stříkalo, to šampaňský, a už to nešlo vzít zpátky. Začalo mě strašně zajímat všechno, co se prostě Boha týkalo. Do té doby jsem vedla úplně běžný život, chodila jsem na gymnázium, neměla jsem žádný problémy, ani doma, ani prostě ve svým vlastním životě, ale přesto, jakmile jsem se začala zajímat víc o Boha, tak jsem cítila, že mi uvnitř vlastně do té doby něco hrozně moc scházelo, že tam vlastně chyběl nějaký vyšší význam toho, proč tady vlastně jsem a kdo jsem. Chyběla mi tam nějaká hlubší láska, aby někdo mě měl rád prostě takovou, jaká jsem, aniž bych já se o to neustále vlastně musela snažit. A všechny tyhle ty věci jsem pak začala nacházet v Bohu. A protože tenkrát, říkám, nebylo moc zdrojů, kde Boha poznávat, tak jsem se přihlásila, to bylo v 90. roce, krátce po revoluci, na studia teologie na Karlovu univerzitu. A tam jsem začala opravdu Boha poznávat, ale trošku jinak, než jsem čekala, protože teologie je spíš věda o Bohu, ale nepomůže vám setkat se s Bohem. Ale s Bohem jsem se setkala díky ostatním křesťanům, díky ostatním kamarádům a díky studentské organizaci Hlas pro Krista, která tenkrát hodně evangelizačně působila na kolejích a mezi studentama a dávali nám naprosto skvělý vyučování, vedli nás i k tomu, že je naprosto normální sloužit a že je naprosto nenormální nedělní křesťanství. To mě hodně pomohlo se i nasměrovat potom v tom dalším křesťanském životě, protože jak jsem dokončila ty studia, tak zároveň v té době začal být v Čechách strašně velký problém s drogově závislými lidmi, protože jak se prostě otevřely hranice, tak ty hranice najednou byly propustné i těm negativním jevům, takže se Čechy prostě zaplavily drogama ze zahraničí a najednou všude na náměstí Republiky, na Václavském náměstí v Praze byla spousta narkomanů a nikdo moc nevěděl, co s nima. Tenkrát prostě mi pán úplně zlomil srdce pro ty lidi, protože jsem viděla, v jakým jako žijou naprostým zoufalství a prázdnotě. A protože zrovna začalo tenkrát Teen Challenge, bylo zakládaný Teen Challenge v Čechách, tak jsem se k ním připojila, to je křesťanská organizace, která právě slouží narkomanům. A začala jsem s nima chodit na street work, pak jsme založili středisko pro ženy, potom středisko pro muže, takže jsem začala takhle sloužit těmhletěm lidem. Začala jsem pracovat na těch ulicích, chodit za těma lidma do skvotů, což byla zkušenost velmi zajímavá, někdy dost drsná, někdy úžasná. Začala jsem sloužit těm ženám i v tom rehabilitačním středisku, což mimo jiné taky znamenalo naučit se

0: čelit řadě výzev, mimo jiný třeba manipulaci, která tam byla na denním pořádku, ale člověka to posílilo a zocelilo, takže jsem byla ráda. Pak postupem času pán zase zlomil moje srdce, tentokrát to bylo pro děti na ulicích, protože jsem četla článek o službě Otčího domu, což je křesťanská organizace, která pracuje na Ukrajině. A četla jsem tam právě o dětech 6-letých, 7-letých, kteří žijou v kanálech. A pamatuju si, jak mě tenkrát úplně začaly tít slzy a říkala jsem si, to prostě není možný, aby takhle malí děti žili v kanálech, to přece není možný. Takže jsem dvakrát na Ukrajinu jela, tu práci jsem tam viděla, zažila, lehce jsem tam pomáhala. A když jsem se pak vrátila domů, tak jsem si říkala, já chci něco podobného začít tady. A takže v rámci Teen Challenge pořád jsem tam zůstávala, ale přišla jsem prostě na novou práci, založili jsme službu dětem z ulice, službu dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách a mají třeba rodiče narkomany, alkoholiky, rodiče byly často ve vězeních a ty děti tím všem byly velmi jako postižený. A díky pánu se nám podařilo opravdu vybudovat krásný dětský centrum, který do dneška funguje na Žižkově a za tu dobu už tam prošly stovky, možná i přes 1000 dětí a je to opravdu krásná křesťanská služba těmto dětem. Po čase, jak jsem se vdala a otěhotněla, takže jsem šla na mateřskou a po mateřský jsem přemýšlela, co dál. A rozhodla jsem se, že tu službu v Praze předám našim dobrovolníkům, kteří tam v té době pracovali a dělají to dneška naprosto skvěle tu službu. A začala jsem sloužit na tom místě, kde jsem tenkrát žila, což bylo Slaný, Středočeský kraj, protože tam všude okolo byly zase sociálně vyloučené lokality a nikdo tam nesloužil, nikdo tam nedělal nic pro ty děti ani pro ty dospělí. A tak jsem začala tam zase zakládat tyhle ty svoje křesťanské kluby a pracovat s dětmi, doučovat je a schánět jim oblečení a být prostě s nima a sloužit jim Božím slovem. A díky pánu to šlo moc dobře, podařilo se mi dostat se víc i do těch rodin, spolupracovat víc s rodiči, ale pak najednou po čase se stalo, že mnoho z těch rodin, většina těch rodin, se během několika měsíců odstěhovali do Ústeckého kraje, protože ve Středočeském kraji je dost drahé bydlení a v tom Ústeckém kraji je pořád nejlevnější z celé republiky. A tak jsem čelila výzvě, co dál, jestli teda budu v prázdném Slaném, nebo jestli se odstěhuju za nima. A rozhodla jsem se i se třema dětma, že se prostě přestěhujeme do Ústeckého kraje. Zapíchli jsme prst do mapy, zjistili jsme, že uprostřed jsou Teplice, tak jsme se přestěhovali do Teplic, čehož nelitujem, protože je to krásné město. A začala jsem zase tady sloužit dětem, spolupracovat s romskými sbory a byl to krásný čas. Ale po čase mě prostě pán zastavil a řekl mi, že chce, abych tu službu dětem předala těm lidem, kteří tam pracují a začala sloužit všem lidem. Takže jsem začala sloužit evangeliem, čistě evangeliem i dospělým lidem, což pro mě byla nová výzva, protože do této doby já jsem vždycky měla buď nějaký sociální program pro narkomany připravený, nebo jsem měla nějaký program biblický pro ty děti, ale najednou jsem neměla v ruce nic. Byla jsem na to sama, jenom já a Duch Svatý, tak jsem řekla, pane, tak je to na tobě. A začala jsem objíždět sociálně vyloučené lokality, kterých je zhruba 30 v Ústeckém kraji. A začala jsem tam přímo na těch ulicích prostě mluvit s lidma o Bohu a neměla jsem opravdu nic v ruce. Říkám jenom, prostě Duch Svatý byl se mnou. A díky pánu dneska je to asi kolem 1300 lidí, kteří opravdu si vyslechli evangelium a dovolili mi, abych se za ně modlila. A někteří z nich odevzdali život pánu přímo na ulici, někteří z nich pak začali chodit do církve nebo do nějaké křesťanské skupiny, která tam vznikla, za což jsem ráda. U ostatních se vnímám tak, že jsem prostě zasala Boží slovo. Mnozí ti lidé zažili Boží dotek nebo přímo zázrak uzdravení, nebo jsem pro ně měla slovo poznání nebo nějaké prorocké slovo. A oni se tak mohli skrze to vlastně setkat s Bohem. Takže to je to, kde pracuju a působím teď. Že jsem prostě naplno, žiju vírou, to znamená, nemám žádný zaměstnání, žiju jenom z daru, ale pán je věrný a stará se o mě i moje tři děti naprosto fantasticky věrně a skvěle, je to štědrý otec. A díky tomu já můžu být uvolněná k tomu, že můžu opravdu objíždět ty lokality a sloužit tam naplno pánu. A je to nádherný život, který bych nikdy neměnila. To, že jsem uvěřila v Boha, přestože jsem předtím neměla žádný problémy, tak to přesto naprosto změnilo můj život a dalo to do toho života úplně novou kvalitu, úplně nový rozměr. Dalo mi to lásku, kterou jsem do té doby poznávala jen velmi omezeně. Dalo mi to smysl života, který bych tady v tom světě prostě nikdy nezískala. Dalo mi to nejbližšího přítele, který je se mnou v každý bolesti, v každé starosti, který o mě pečuje a chrání mě a to je prostě nádherné. Žít s Kristem je prostě nádherné.
1: Žít s Kristem je prostě nádherný. Zakončila své povídání Lucie Pohanková a my jsme rádi, že jste její příběh cesty k Bohu a životě s ním poslouchali společně s námi. V Ježíši nalezla hlubokou, bezpodmínečnou lásku, smysl i nejbližšího přítele, který o ní pečuje, chrání a který je s ní v každé bolesti a starosti. Lásku a poselství o záchraně v Ježíši Kristu nese všem lidem kolem sebe, i těm nejopuštěnějším a nejposlednějším na okraji lidské společnosti, protože Bůh se ve své milosti sklání ke každému člověku, k nám všem. Přemýšlejme o něm a o tom, co nám říká a nabízí. Pokud byste měli nějaké dotazy o křesťanské víře, o Bohu, Ježíši Kristu, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešnímu příběhu se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.

Pořad Stopy naladíte v premiéře v pondělí v 8 hodin 30 minut. A nebo můžete hledat pořad s Bohem, který vypráví právě příběhy lidí, kteří s Bohem ušli nějaký kus cesty. Ten je připraven dnes v 11 hodin 15 minut.

Poslední píseň, která se vejde do noční části vysílání Rádia 7, je od Matta Redmana, inspirovaná žalmem 139. Krásný vstup do nového dne vám přeje od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kol. Předávám pomalu slovo Broně Procházkové, která s vámi stráví dnešní ráno. Naslyšenou.

Pavel Kohl před chvílí slíbil, že dnešní ráno s vámi stráví Broňa Procházková. Je to tak. Jsem tu nachystaná za mikrofonem. Se 6. hodinou vám právě dobré ráno a dobré vykročení za povinnostmi přeje Broňa Procházková. Když jsem ráno vyšla z domu, tak mezi mraky na mě vykoukl Orion, souhvězdí Orion, i s těmi tečky jako opasek, i s mečem u opasku. Potěšilo mě to a připomnělo mi, že po boku mi stojí silný bojovník, silnější než veškeří mýtičtí hrdinové. Tak v síle Boha nebe jdeme do dnešního dne. Přehled pořadů pro páteční ráno s datem 25. září vypadá takto. V novém dni přicházíme ve 6:45 s tichým časem, abychom přinesli povzbuzení a pohled do Božího slova. Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem, praví staré pořekadlo. Někdy se těm, co s námi nesouzní, můžeme vyhnout, ale když ne, dochází ke střetům. A ty nemá nikdo rád. Zápasy a nedorozumění jsou i v církvi, ale způsob boje by se měl zásadně lišit. Jak? O tom bude mluvit ve své úvaze Martin Moldán od 6:45. Ohlédnutí za letošním festivalem United přináší magazín od 7. hodiny. Broňa Procházková a Kateřina Hodecová vyspovídali manžele Danielu a Ondřeje Hurtovi, kteří stojí za organizací festivalu. Letošní jednodenní evangelikální fórum představíme v ranním telefonátu v 7:30. Nebylo by krásné, kdyby všichni lidé chtěli žít dobře? A právě o tohle Bohu jde. Chce vytvořit svět, ve kterém chtějí všichni lidé dobrovolně žít? Dobře. Více přináší další část pořadu Bible Guide od 8. hodiny. O 8:30 zachytíte relaci Uši k duši. V ní bude znít poslední díl seriálu o začátcích, o naději, jejím živení a důležitosti. Po 9:30 budeme sledovat cesty i závěr života Františka z Assisi. A po 10. hodině vyrazíme do Nizozemska v pořadu za obzor. Dobré ráno a dobrý poslech.

ze všech stran. Bolest, strach, spousty rád.

Čtvrt na sedm je na Rádiu 7 pozváním otevřít Bibli a s jejími slovy vejít do nového dne. Za chvíli čas ranního ztišení.

Na začátku Bible je stvořitelský hymnus. Bible začíná chorálem, ódou, takovou impozantní skladbou, hymnem o stvoření. Není to příručka geologie, biologie stvoření, je to hymnus stvoření. S rytmikou, s půvabem slov, s krásou a hloubkou sdělení. Bible začíná stvořitelským hymnem. Je to něco podobného, jako když na státní svátek zní fanfáry. Fanfáry z Libuše nebo jiné skladby, jako takové antré společenské události. V pondělí budeme slavit Den české státnosti, státní svátek budeme mít. K 28. září se váže vyprávění o českém knížeti Václavovi. Vyprávění o panovníkovi, který nad sebou ctil panovníka mnohem vyššího než všichni králové světa. Vyprávění o knížeti Václavovi, který byl v posledku zodpovědný králi nebe. Co dnešní vládcové a co my? Na začátku Bible je nádherný hymnus. Přečtu z něj úvodních 10 veršů. A ještě přidám verš z 2. kapitoly knihy Genesis a sledujme, kdo co pojmenovává, kdo co nazývá, kdo čemu dává jméno. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma, a nad vodami se vznášel Boží duch. Bůh řekl, ať je světlo. A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo den a tmu nazval noc. Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl, ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod. Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou a stalo se. Bůh nazval oblohu nebe a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl, ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš a stalo se. Bůh nazval souš země a shromáždění vod nazval moře a Bůh viděl, že je to dobré. A ještě ze 2. kapitoly. Hospodin Bůh totiž sformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoliv pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Kdo co pojmenovává? Bůh tvoří a pojmenovává den a noc? Nebe, zemi, moře. Pak tvoří nebeská tělesa a rostliny a všechny živočichy. A nečteme, že je pojmenovává. Zato čteme, že je přivedl k člověku, aby viděl, jak je pojmenuje. A člověk jim dává jména. Člověk má velké pole působnosti, čemu dává jména, jak si co strukturuje, jak si co škatulkuje. Jsou ale věci, u nich je pojmenování v kompetenci Boha. Co je světlo? Co je tma? Kde je nahoře a kde je dole? Co je nebe a co ne? Co je dobro a co ne? Co je pravda a co ne? Toto člověk svým pojmenováním nepředělá. Zvrtne se mu to. Vždy to byli vládci a režimy, co chtěli uzurpovat přístup do nebe, co chtěli definovat dobro k obrazu svému, černé vydávali za bílé, vypínali se a padli. Moudří vládci pravdu a spravedlnost nedefinují, ale ctí. Před nebem se nevypínají, ale skloní. Tak mějme to na paměti, když sledujeme mocné tohoto světa. Mějme to na paměti i při blížících se volbách a mějme to na paměti sami u sebe. Kde ohýbám pravdu? Kde přivírám oči před levárnou, před čím se vlastně vypínám a před čím se skláním? Panovníku Bože,
kdo ti může dávat rady? Kdo by ti dal lekci, jak věci posuzovat? Kdo tě chytne za slovo? Komu zůstaneš co dlužný? Ve tvých rukou je právo, soud a spravedlnost, před tebou se skláníme. A díky, že jsi Bůh, kterému není cizí slitování. Prosíme tě za naši zemi. Modlíme se za ty, kterým je svěřena moc rozhodovat. Prosíme za lidi této země. Díky, že do dědictví je nám dána cennost pravdy, to milovat pravdu, ctít pravdu, hájit pravdu. A prosíme, ať je to v nás živé. I dnešní den, v tom, co budeme prožívat, v tom, co budeme dělat, s kým se setkáme. A díky, že jsi blízko. Amen.

Přiblížila se nám polovina sedmé hodiny, máme pátek 25. září. Dobré ráno vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková a také dobré vykročení do nového dne.

Střety, zápasy, nedorozumění mezi lidmi prostě bývají, to nikoho nepřekvapí a jsou i v církvi, no protože církev tvoří lidé. V tomto církev jiná není. Lišit by se měla ve způsobu boje. Více ve 3/4 na 7 v úvaze.

Přeji vám dobrý den a vítám vás u dnešního biblického zamyšlení. Toto zamyšlení by se dalo nazvat modlící se církev, anebo také duchovní zápas církve. Budeme se v něm věnovat tématu modliteb církve. Všimněte si, že nikoli modlitbám jednotlivce, i když je samozřejmě správné, modlili se každý sám. Společná modlitba církve však představuje další rozměr. A modlitbám se budeme věnovat z hlediska zápasu, neboli boje. Výraz modlitba je totiž významově velmi bohatý. Pokrývá různé přístupy k modlitbám. Od přímluv, díků vzdání, prozeb za rozličné záležitosti až k modlitebnímu zápasu. Téma tedy máme vyznačeno. Půjde o modlitební zápas církve, konkrétně místního společenství křesťanů. Budeme nyní číst dva texty z písma. Použijeme český studijní překlad. Nejprve čteme z listu do Efezu, 6. kapitolu, verš 12. Neboť náš zápas není proti tělu a krvi, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Dále čteme Skutky apoštolské, 12. kapitola, verš 5. Petr byl tedy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. Noc předtím, než jej Herodes hodlal předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže před dveřmi hlídali vězení. A hle, Pánův anděl se u něho postavil a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: rychle stáni. A řetězy mu spadly z rukou. A anděl mu řekl: opásej se a obuj si sandály. On tak učinil. I říká mu: obleč si plášť a pojď za mnou. Vyšel a šel za ním, ale nevěděl, že to, co se skrze anděla děje, je skutečné. Myslel si, že má vidění. Prošli tedy první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. I vyšli, prošli jednou ulicí a náhle od něho anděl odstoupil. Petr se vzpamatoval a řekl: teď opravdu vím, že Pán vyslal svého anděla a vysvobodil mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když si to uvědomil, přišel k domu Marie, matky Jana zvaného Marek, kde byli mnozí shromážděni a modlili se. Zabouchal na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. A když poznala Petru hlas, radostí ani neotevřela bránu, ale vběhla dovnitř a oznámila, že Petr stojí před branou. Ale oni jí řekli: blázníš. Ona však tvrdila, že je tomu tak. Oni říkali: je to jeho anděl. Ale Petr nepřestával tlouci. Když otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. V listu do Efezu Pavel používá termín boj. Jde původně o vojenský termín označující řešení nějakého konfliktu hrubou silou. V přeneseném smyslu se výraz boj užívá v mnoha různých souvislostech. Například v oblasti sportu říkáme, že fotbalisté zabojovali a dosáhli vítězství. Nikdo si přitom nemyslí, že šlo o fyzický útok na životy protihráčů. Nemocný člověk bojuje se svou chorobou. Zde máme v konfliktu dvě naprosto rozdílné strany. Člověka na jedné straně a zákeřně postupující nemoc na druhé straně. Člověk musí vynaložit určité vnitřní odhodlání, chuť žít, aby nemoci nepodlehl. Výraz boj je často užíván i v kontextu křesťanského života. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval, píše Pavel Timoteovi. Co znamená boj křesťana anebo církve? V uvedených příkladech ze života jsme viděli, že boj může mít různou povahu a nepřátelé mohou být rovněž různí, lidé i okolnosti. Je důležité pochopit, jaké nepřátelé máme my, křesťané. Zde se znovu vracíme k citovanému textu z listu do Efezu. Náš boj není proti tělu a krvi, píše apoštol. Tělo a krev zástupně označují lidské bytosti.
Římská říše používala k řešení konfliktů vojenské jednotky. Každý člověk tehdejší doby věděl o tom, jak takový boj vypadá. Pavel píše, že bojujeme proti vládám, autoritám, světovládcům a duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Nešlo o nikterak nové tvrzení. Židovská kultura tehdejší doby takto vnímala svět, rozdělený na viditelný a neviditelný. V celém písmu nalezneme řadu obdobných zmínek na toto téma. Ohlédneme-li se do historie sboru v Efezu, můžeme vidět, že jeho počátky byly velmi bouřlivé. Apoštol Pavel navštívil Efes během své třetí misijní cesty a již během této jeho návštěvy vyvolal obrovské srocení davu rozúřených Efezanů, kteří v Pavlově misi viděli osobní ohrožení. Přesto i po letech Pavel nabádá, abychom za veškerými konflikty nehledali lidské původce, nýbrž zmíněné duchovní síly. To je odvážné tvrzení, vzbuzující řadu dalších otázek. Jsou snad lidé jen loutky bez vůle? Nemohou za své jednání? Nemáme se jimi vůbec zabývat? Odpověď na tyto otázky je rozhodné ne. Takový obraz světa skutečně nedržíme. To, co chce Pavel zdůraznit, je skutečnost, abychom nebojovali proti lidem. Ukazuje, že jsou mocnosti, které různými formami působí a ovlivňují tento svět. Jak? To není jednoduché říci a není to ani důležité vědět. Podstatné je vědět, jaký boj vedeme a jak v něm obstojíme. Je bojem, jehož původ sahá daleko za lidské možnosti a motivy. Je bojem proti duchovnímu nepříteli. Druhý příběh, vyprávění o zatčení a vysvobození apoštola Petra, nás uvádí do skutečně nevšedních dějových kulis. Sama skutečnost, že Petr v předvečer svého soudu poklidně spí, je zarážející. Čteme o tom, že Herodes dal prominentního vězně hlídat skutečně pečlivě. Dva vojáci byli s ním ve vězení, dokonce propojeni řetězy, další vojáci hlídali přede dveřmi a kromě toho ještě dvojí stráž celého vězeňského komplexu. Je evidentní, že autor klade opravdu důraz na mimořádná zabezpečení spojená s tímto vězněm. Náhle se v kopce rozáří světlo a zatímco stráže uvnitř spí a vnější jsou zcela netečné, anděl vyvádí Petra ven z vězení a vede jej až za město. Pohádka? Věřím, že nikoliv. Dějiny první církve jsou plné takovýchto vyprávění. A kromě toho v průběhu celé církevní historie až po dnešní dny nacházíme nespočet svědectví o nadpřirozeném božím jednání. Nyní autor knihy Skutků vede naši pozornost od překvapeného Petra směrem k jednomu domu, kde se modlí církev. Autorův záměr je zřejmý. Chce, aby si čtenář uvědomil souvislost mezi modlitbami církve a zázračným vysvobozením Petra z vězení. Když o chvíli později Petr buší na dveře, modlící se lidé ani nemohou uvěřit tomu, co se stalo, dokud jej neuvidí na vlastní oči. Toto vše, co jsme až do této chvíle slyšeli, nám poskytuje základnu pro důležité konstatování. Modlitba církve má obrovskou moc, dokonce větší, než je ochotna sama si připustit, větší, než je schopna sama věřit. V příběhu vidíme i aplikaci Pavlových slov o duchovní podstatě boje. Přestože konflikt má svou pozemskou rovinu, během modlitby církve do hry vstupují andělé a svou iniciativou zapříčiní Petrovo vysvobození. Není nám odhaleno vše, co se tu noc stalo, a ani není důležité to vědět. To, co musíme vědět, spočívá v tom, že společná modlitba církve má moc otevírat brány vězení. Obrazně řečeno, samozřejmě je to svrchovaný Bůh, který takto může jednat, nikoli pouhé naše modlitby. Církev by měla i dnes objevit a používat tuto výsadu společných modliteb. V naší zemi nejsou možná lidé vězněni pro své přesvědčení, ale jsou i jiné typy vězení a nesvobody, které svírají duši i tělo lidí. Modlitby rodičů za své děti, anebo děti za své rodiče, modlitby církve za zbloudilé, modlitby místního společenství křesťanů
za své nevěřící anebo hledající přátelé, to vše patří do této kategorie. Pavlova slova "váš boj není proti tělu a krvi" je i odpovědí na otázky typu "proč jsou lidé takoví?" nebo "jak to ten člověk mohl jenom udělat?" a podobně. Tato slova nás učí vidět, že příčiny a souvislosti mohou být za hranicemi lidského poznání a vedou nás k modlitbě víry. Příběh Petra osvobozeného z vězení také ukazuje na důležitost církve, tedy modlící se církve. Je-li jeden člověk v nesnázích, druzí se za něj modlí. Příběh nás učí vidět modlitbu více než náboženský rituál. Učí nás vidět modlitbu jako mocnou zbraň, během níž přichází a odchází andělé. Příběh i přes své zázračné dějové kulisy má základní poselství prosté. Církev se nachází uprostřed zápasů s mnoha různými nepřáteli. Svůj boj by neměla zaměřovat proti lidským nepřátelům, nýbrž proti těm neviditelným. A to především formou modlitby. Stane-li se takto modlící se a zápasící církví, bude svědkem mnohých vítězství. Taková církev je více než jen instituce. Je společenstvím lidí, kteří vědí, komu uvěřili a znají své poslání. Loučím se s vámi a těším se na setkání příští týden v obvyklý čas.

0: Za námi 7. hodina z dnešního dne, tím je pátek 25. září. Krásné ráno vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Čas se do 8. nás zavede nejdříve na festival United, kde jsme do altánu Rádia 7 k rozhovoru pozvali manžela Hurtovi, co stojí za organizací festivalu. Za malou chvíli tedy vzpomínka na United a o 7:30 pak pozvání na jednodenní evangelikální fórum. Tuto akci představí ranní telefonát s Jiřím Ungrem, tajemníkem České evangelikální aliance. Díky, že posloucháte, díky, že můžeme být s vámi. Vítejte na začátku altánu Rádia 7. Já se jmenuji Broňa Procházková a úvodní výkop udělám spolu s Kateřinou Hodecovou, ředitelkou Rádia 7. Rádio 7 je křesťanské vysílání, které vysílá 24/7 přes DAB vysílání. Zachytíte ho na netu, pořady pak i na podcastových místech. A jsme také rádio, které si váží toho, že už může být tradičně součástí festivalu United. Děkujeme. Opět jsme tu se sérií rozhovorů dnes i zítra, sérií rozhovorů, jejichž záznamy pak budou proznívat vysíláním. Opět chceme, aby to tu bylo místo, které dá prostor možná rozšíření témat, která přinášejí účastníci na festival. Opět chceme, aby to tu bylo místo, kde můžete zažít kapelu a hudebníky zblízka, možná jinak. No a opět chceme, aby vám tu bylo uprostřed nás dobře. Vítejte v altánu Rádia 7.
1: Prvními hosty našich rozhovorů jsou lidé, kteří to takzvaně mají na triku, totiž ředitelka festivalu United Daniela Hurtová a Ondřej Hurta z realizačního týmu. Nejenom, že společně slouží, také jsou, jak příjmení prozrazuje, manželé, takže také jste autory několika dětí, říkám to dobře. Pro letošní ročník jste vybrali téma uprostřed. Uprostřed, v centru. Uprostřed jakých pocitů se teď nacházíte vy, když je to odstartováno a všecko to jede?
2: Uprostřed vděčnosti, uprostřed trošku i chaosu, protože jak nám běží spoustu věcí na více místech, hodně lidí je zapojených, tak mám pocit, že to je prostě velká jízda.
1: Je United taky uprostřed vaší rodiny?
3: United uprostřed naší rodiny je dlouhé roky. Dlouhé roky a postupně jsme tam byli sami dva a teď už je to uprostřed naší opravdu celé rodiny, protože naše děti pomáhají na festivalu a jsou vidět a baví je to a za to jsme rádi, teda moc jsme za to rádi.
1: United jsou napichované 3 dny na konci léta, ale to asi není jenom o těch 3 dnech. Jak dlouho trvá příprava United?
2: Začínáme prakticky po ukončení festivalu, hodnocením a tím, co to přineslo a jaký je výhled na další rok. Takže nový ročník vzniká na přelomu září a října. Hledáme téma, jako například to letošní uprostřed, ale taky vybíráme řečníky, kapely, vybíráme další program, který by mohl tyto 3 dny naplnit. Když se teďka přidala nová kolegyně, novou produkční máme, tak ona dřív jezdívala jako účastník na festivaly, jak tady, tak třeba na Campfest, a říkala, že jí to vždycky přišlo jako dobře zorganizovaná akce. A když byla s náma teď toho 3/4 roku, tak říká, já už vím proč. Prostě jsme zavolení tabulkama, plánováním, promýšlením těch věcí a nám už to nepřijde po těch letech, co to děláme. Jak provázané to je a jak je to náročné, ale opravdu, kdybychom nezačali už na podzim, tak by se to asi projevilo na tom programu, že by to muselo být jednodušší, jinak bychom to nezvládli. Takže celý rok.
0: Jak velký tým za festivalem stojí?
3: Těch týmů je několik, nebo jsou takové 2 základní týmy, kdy je tým takzvaný poradní, což jsou lidé z různých církví. Chceme tam mít zástupce, nejlépe vedoucí mládeží v jednotlivých denominacích, lidi, kteří rozumí mladým lidem. A s těma tvoříme tu kostru, s těma tvoříme téma, s těma tvoříme hlavní řečníky, semináře, ty témata, které přinášíme v seminářích. Bavíme se o tom, jaké pozvat kapely a jak celý ten festival směřovat. A vlastně z toho poradního týmu vychází zadání pro druhý tým, což je realizační tým. To je tým asi dneska 30 lidí, kteří různě se přidávají postupně, někdo tam je celý rok, někdo se přidává těsně před festivalem, někdo v průběhu roku a to je asi dalších 30 lidí. A na festival pak přijíždí třeba tým dobrovolníků, což je dalších 130 lidí letos. To jsou lidi, kteří přijedou v úterý a jsou tady s náma do neděle a udělají s náma ten festival.
0: Pro letošní ročník jste vybrali téma uprostřed. Proč?
2: Protože jsme vnímali, že téma takové nějaké náročné, vnitřní, chaotické doby potřebuje připomenout, že platí pořád Ježíšovo pokoj vám. Takže uprostřed našeho chaosu, tady tohoto světa, který je pro nás někdy těžko uchopitelný, uprostřed našich potíží, a to je jedno jestli fyzických nebo duševních, které víme, že jsou na vzrůstu, žel, a i u mladých lidí, uprostřed toho, kdy jsou ve světě války a díky informovanosti z toho máme úplně přímý přenos a doléhá na nás to úplně intenzivně, tak uprostřed tady tohoto všeho pořád platí Ježíšovo pokoj vám. A my se budeme dívat na to, jak to uchopit, jak s tím prakticky pracovat, aby jsme to uměli žít.
1: Pro organizátory čehokoliv bývá stěžejní zpětná vazba. Ten efekt, jaký to má, kam to dopadá. Zároveň mnoho lidí, kteří dělají nějakou smysluplnou službu, která jde dovnitř člověka, tak vlastně s těmi zpětnými vazbami mají problém. Misionáři, nejhorší otázka je, kolik obrácených po vás zůstává. My v rádiu to známe taky. Jak se vám daří získávat tu zpětnou vazbu? Jakou ji máte? A máte nějakou?
3: No, asi stejně těžko jako těm misionářům, ale máme zpětnou vazbu. Vždycky jakoby děláme zpětnou vazbu od těch účastníků, kdy nám napíšou desítky, možná nižší stovky nějakých reakcí, ale jsou to takové reakce, jakoby, jo, pán Bůh se mě dotkl, jo, vyřešil můžstva z rodiči a něco zatím je, ale jakoby neznáme úplně ten příběh. A to, co pro mě je nejcennější, je to, když pak slyším ten příběh těch lidí, a pár těch příběhů, už jsou to za ty roky desítky příběhů těch lidí, které máme. A já dneska, když jsme měli poslední tým realizační, tak Danila měla otázku na nás, na všechny, na co se těšíme. A já jsem řekl, že se těším na to, až za 10 let uslyším, že někdo něco prožil na United 2026, protože poslední roky se mi stává to, že se potkám s někým, úplně neznámým, on řekne, jo, a ty děláš ten United. Říkám, jo, jo, jo. A víš, že před 10 lety jsme se tam potkali s manželkou, jsme to dneska spolu, máme 2 děti a nebyt United, tak se nepotkáme. Nebo jiný kluk, který byl moderátorem 1 rok, tak jen tak mezi řečí, když jsme chystali nějaký program, říkal, jo, a moje žena se obrátila na United před 10 lety. A říkám, jo, a to mi říkáš jenom tak? Jo, takže těch příběhů asi je spousta. Některé víme rychle, ale některé se dozvíme až po letech. A o to je to hezčí.
2: A některé asi až v nebi.
3: A některé asi až později. Úplně.
0: Festival je tu už 16. rokem. Má stále stejnou vizi? Nebo se ta vize v průběhu měnila?
2: Ty základní myšlenky, se kterými otcové zakladatelé, její manžel a ostatní, United zakládali, tak jsou pořád stejné. My to revidujeme, přemýšlíme nad tím a pořád nám to dává smysl, že tím hlavním motem Kristem propojení, proměnění a povolání, tak, že tak chceme jít dál. Takže to nejhlavnější zůstává pořád stejné a snažíme se aktuálně každý rok hledat, co to znamená pro tu generaci, která je klíčová na tomto festivalu. To znamená, mezi těmi 15-25 lety je úplně nejsilnější cílová skupina. Tak co pro ně tady tyto naše 3P znamenají a snažíme se v tom být aktuální.
1: To mě zaujalo. Jak tohle zjišťujete? Co je pro ně to aktuální, co potřebují?
2: My máme v poradním týmu lidi, zástupce církví, kteří pracují s mládeží, kteří jsou buď vedoucí nějakého odboru mládeže, nebo jsou mládežnictví vedoucí, přímo pracují s mládeží. Takže my jdeme přes ty lidi, kteří jsou v dennodenním kontaktu s mládežníkama a díváme se po těch potřebách, které jsou.
0: S čím chcete, aby letos účastníci odjížděli z festivalu?
3: Já jsem vždycky šťastný, když na festivalu vidím mladé lidi, kteří se usmívají, kteří jsou radostní. Myslím si, že to je pro ně výjimečné v tom, že potkají tolik mladých lidí, kteří jsou křesťané. to jsme taky měli spoustu takových svědectví nebo příběhů, kdy přijeli děvčata, kluci z nějakých sborů, kde jsou čtyři a neví, co mají dělat, protože jsou jenom čtyři a pak najednou přijedou sem a zjistí, že věří tisíce mladých lidí jakoby v Ježíše Krista. A tak by byli rádi, odjeli motivovaní do života s Kristem, aby si odvezli nějaký zážitek, nebo zážitek je asi úplně divné slovo, ale něco, co Pán Bůh jim dá do života a co je třeba nějakým způsobem bude provázet delší čas. To je moje přání, když odjedou s Božím pokojem v srdci, který je naplní a bude to něco dlouhodobého, budu moc rád.
2: A mě by udělalo radost, kdyby odjížděli s nějakým rozhodnutím, že to zkusí. Ať už to hledání pokoje, nebo cokoliv jiného, co potřebujou, takže to nevzdají a pokusí se začít.
1: Každé dobré dílo má své podporovatele a fanoušky, ale taky svoje protivníky. S čím nebo s kým se potýkáte vy v té lidské i v té duchovní oblasti?
3: Mně to přijde, že v té lidské oblasti toho není až tolik, jo, že jakoby těch nepřátel, kteří jsou, tak já to moc nevnímám, možná to víc vnímá Daniela, která...
2: On totiž nemá nevnímá. Facebook.
3: Ano, já nemám sociální sítě, nemám Facebook a tím pádem jsem asi ochráněný, tak pro mě je to v pohodě tím pádem, no.
2: No, je tady taková facebooková stránka, co mě štve na Vsetíně. A ta združuje hejtry všeho druhu a tam se jenom nadává. Takže když se objeví informace, že zase bude další ročník United, tak tam jsou hlášky typu to zas bude ve městě nablitové jméno Boha. A takové prostě zprávičky tam jsou. Já úplně z toho nejsem rozhozená, protože oni nadávají úplně na všechno. Prostě cokoliv se udělá nový chodník, tak je to špatně, protože je ve špatném místě a úplně někde jinde měl být jakože dříve vyhotoven a tak. Takže je to spíš takové, že jsou siláci někde za těma obrazovkama a píšou, jako jak to bude katastrofa pro Vsetín. Statistika potom mluví úplně opačně, že město zůstává uklizenější, policie nemá co řešit, klesá kriminalita, takže já nevím, co na to říct. Takže takové to odpůrce máme.
4: Klesá kriminalita, protože všichni jsou v publiku, že jo?
3: No, nebo někdo říká, že přijeli křesťani do města a oni jsou tak chudí, že jim není co ukrást. Ale obecně si myslím, že já slyším teda mnohem víc jakoby slov povzbuzení, kdy nám lidi fandí. Já mám na festivalu na starosti i finance a letos jsem komunikoval s jedním s naším takovým dárcem dlouholetým a psal jsem mu, že moc děkuju za to, že nás dlouhodobě podporuje. A on píše, ne, neděkuji, já děkuju tobě, že to děláte, protože je to důležité pro budoucnost, to, že pracujete s mladýma lidma, protože to tak moc potřebujou. Takže já se spíš setkávám s tím, že lidé si cení toho, co děláme s tím týmem, který tady pracuje.
1: To byla ta lidská vztahová oblast nebo sociální sítě. Co v té duchovní rovině?
2: Tam to někdy pociťuju a v letošním roce obzvlášť silně, že to přichází i přes kolegy, přes tým a že si tak zlý hledá cestu takovýma cestičkama tam, kde my si třeba nejsme jistí, vztahem s ním nebo identitou v něm. A dáváme, já to tak radši i řeknu na sebe, ať to není to oni, to, protože to se může týkat úplně každého z nás, když dáváme na první místo sami sebe, tak se může stát, že vnímám potom špatně úplně všechno. Tam nejvíc vidím ten boj asi, že se zlý snaží prostě nám říkat o nás špatné věci, na nesprávné hodnoty, nesprávné priority a to se potom poskládá k domeček z karet.
1: Zmiňuješ boj, zmiňujeme tu různá protivenství a pak to může na člověka dolehnout úplně dovnitř, až si říká, proč já to vlastně dělám? Proč to děláte? Co je vaše vnitřní motivace, že do toho jdete?
3: Já si myslím, že to jsou ti mladí lidé. My máme tři děti dospívající, nebo jedna už je dospělá a teď čerstvě rok a půl, skončila střední školu. Druhý kluk má 16, dcera má 13 a když vidíme, do čeho vyrůstají, v jakém prostředí, tak nám to dává hluboký smysl sloužit mladým lidem. A my jsme vlastně nikdy neopustili službu mladým lidem, vždycky jsme sloužili mladým lidem. Hloupé je, že když člověk stárne, tak zjišťuje, že na všech těch týmech začíná být nejstarší a říká si, co tam vlastně dělá, protože oni už nejsou tak mladí někteří, jo, ale člověk je starý. Ale asi to největší, co pro mě je motivací, je to, že pomáháme mladým lidem něco změnit. A protože jsem to sám zažil, sám jsem to prožil, když jsem pracoval s mládeží v naší církvi, tak jsem viděl to, že tyto akce pomáhají lidem nejenom měnit krátkodobě život, ale mnohým lidem změnili dlouhodobě život. Že Pán Bůh něco zvláštního dělá na těchto akcích, co změní lidský život třeba na doživotí. Prostě, že opravdu dělá nějakou změnu zásadní právě na takových akcích, jako jsou konference, jako jsou festivaly. A to je to, co mě žene dál.
2: Někdy, když je to náročné, tak si taky říkám, jako jestli je to pořád ještě můj úkol tady toto nést. Na druhou stranu, když já to doplním, co říká Ondra, tak to je pravda, to je ten základ, tak mě k tomu ještě navíc dělá radost a takové pozbuzení dodává sílu to, že my jsme vytvořili tady prostředí, kde se zbouraly hranice mezi církvema a zbourali jsme nějaké předsudky. Ty příběhy z toho jsou potom krásné, jak lidi vlastně tak jako to prokoukli, že není potřeba hledat rozdíly, ale je potřeba hledat Pána Boha. Tak to mě moc pozbuzuje a taky mě pozbuzuje to, když jsem viděla dneska na worship ránu tanečníky, kteří měli krásný výstup na biblický motiv ženy u studny. Vidím hudebníky, kteří mají prostor, kde hrát. Vidím další prvky umění, které my můžeme takhle společně vyzdvihnout i na festivalu, tak mě to dává smysl i dělat to zázemí a ten prostor pro tu křesťanskou tvorbu, protože těch příležitostí je žalostně málo.
4: Já jsem moc ráda, že jsi zmínila církve a to, že vlastně jdete přes ty denominace, že to spojujete možná navzdory nějakým škatulkám a zařazení, ale právě církev je to, co lidem možná dělá někdy problém. Oni by se i přidali k Pánu Bohu, ale do církve se jim nechce, protože většinou získali někde nějaké předsudky nebo mají vlastní zkušenosti špatné. Tady je to najednou jinak. Potkávají se lidé z různých církví. Za tu dobu, co jste ve vedení United, co jste o církvi, která překračuje tyhle škatulky a hranice, co jste objevili pro sebe o církvi?
3: Já jsem v nějakou dobu začal říkat, že největším důkazem boží existence je existence církve. Jo, protože jakoby církev podle všech toho, co se učím o, protože pracuji jakoby ve vedení jedné firmy a všechno, co jsem se naučil o leadershipu a managementu a řízení firm, tak v církvi mi přijde, že neplatí. Jo, že podle těchto škatulek by církev už měla dávno zkrachovat a neexistovat. A ona tu je 2000 let a pořád funguje a pořád má co říct. Ale to, co já jsem se naučil, a bylo to asi pro mě i překvapivé, i když jsme do toho vstupovali tak, že jsme byli velmi otevření tomu dělat věci dohromady, tak já jsem zjistil, a všichni jsme to vlastně zjistili, že máme toho společného mnohem, mnohem víc, než se na první pohled zdá. A že těch rozdílných věcí je velmi málo a mnohé jsou takové ty, které nejsou důležité. Ale že na tom, že Ježíš Kristus je spasitel, na tom, že je jeden Bůh, na tom, že chceme toto přinášet lidem, tak to jsem si měl ten největší základ a na tom se prakticky shodujeme se všema. Takže to bylo pro mě překvapení, že všechny ty církve ve finále to takhle mají a že to je vlastně ten základ, na kterém United může stát.
2: A mě obohacuje to, když vidím z jiných křesťanských zázemí a kultur, jakou lidi mají rozdílnou zbožnost a jakým způsobem oni uctívají Pána Boha, jaké místo pro ně má modlitba v životě, jak prožívají svoji víru, tak já jsem si myslela, že mě to strašně obohacuje. A ukazuje mi to Boží lásku a jeho charakter v mnohem širším měřítku do té doby, než jsem začala dělat United, než jsem to znala.
4: On je to takový ráj na zemi, jak nejsou ty škatulky. Ale co tomu říkají třeba různí představitelé církví? Ty to taky neohrožuje, že tady to najednou jde?
2: S těmi církvemi, se kterými spolupracujeme, což teďka nemám spočítané, kolik je to denominací, jak protestantských, tak letničních nebo letničně charismatických až po katolickou, tak nevnímám, že by to někoho ohrožovalo nebo že by nedoporučoval United svým mladým lidem. Je to opravdu v malém měřítku, teď mi napadá třeba jenom jedna církev, která nějaké době prostě vyloženě nedoporučovala United, že to není dobré prostředí a že se dozví jako špatné věci, když vezmu ty normálně jako státem uznané registrované církve a pořád jsou takový jako spíš opatrnější a mládežníci jezdí na tajňáka. Ale prostě v 98% církví tak je to dobře přijímáno A třeba my asi možná i protestanty vnímáme katolickou církev jako takovou velkou, svébytnou a někdy to tak je, že oni prostě ani netuší, že existují jiné církve, někteří jejich členové, tak s tím se taky potkáváme. Nicméně měli jsme minulý rok tady jako hosta pana arcibiskupa Olomouckého, letos máme biskupa Brněnského, kterého taky budete mít na rozhovor. A když vidím ten jejich vztah k mladým lidem a k mezidenominační práci nebo ekumeně, jak chcete, tak mě to moc pozbuzuje, že opravdu ten základ máme společný a leží nám na lidi na srdci evangelium, přinášení evangelia. Takže to je potom pozbudivé takhle dohromady se na tom zhodnout.
0: Festival sotva začal nebo začíná, je napěchovaný různými nabídkami. Máte vy vůbec šanci si to i užít? Zajdete na něco? Máte šanci na něco zajít nebo řešíte jen ty provozní věci?
3: Už vždycky mám velké plány, co zkusím navštívit, aspoň třeba na půl hodiny a nakonec člověk, ne že by neměl čas, ale spíš nemá mentální sílu. Jo? Takže radši člověk někde zaleze a půl hodiny se někde odpočívá. Ale včera třeba jsme navštívili speciální program Late Night Show, který jsem viděl celý hodinový a tam teda by někteří tradiční křesťané moc neměli radši chodit, jo? Protože tam se teda církev propojuje hodně a ti, kdo to snesou, tak pak už snesou úplně všechno. Takže to jsem viděl celé a byl jsem z toho potěšený. Bylo to ve 10:45 do skoro 12, takže pak jsme šli spát. Takže to byl zatím můj jeden program, ale spíš se dívám na to, že přijdu a někde kousek vidím a už si z toho něco musím vzít rychle. Musíme být rychlí.
2: Je to tak. Mně dneska se moc líbil ten tanec, co ráno holky měly z United Dance připravený, ale je to takový jako útržek jenom z toho programu. Potom tam navázal Pavel Helan s nějakou svojí novější písničkou, kterou neznám, a celý sál vtáhl do té písničky okamžitě. Bylo to o tom, jak jsme originál krásně Pánem Bohem stvoření. Lidi si stoupli, tleskali. Tak já jsem ráda, když zachytím v programu nějaký takový kontrast nebo něco, co ty lidi fakt jako pohltí a já u toho můžu být. A není to moc často. To se asi děje často, ale já tam nestihnu přijít.
0: Když se dívám na hesla uplynulých ročníků, tady a teď sám sebou přijatý opravdový uprostřed, tak ze slovních druhů jste použili příslovce, zájmena, přídavná jména. Neuvažovali jste o citoslovci?
3: Jako třeba achich ouvej, nebo jako...
2: Ajajaj. Ajaj, vidím velký špat.
3: To je pro vás asi novinka, tady ty slovní druhy. To. My jsme takový češtináři. My jsme měli naopak nějaké jedné ročníky, kde to začínalo slovem ne, nebo slabikou ne, takže byl nezastavitelný, pak bylo, že byl čtvrtý ročník, ale jako byl, nevím už, ty, jak to bylo, ty, ale začínali jakoby negativně, že byli ne, jo, a to bylo zajímavé, no.
2: No, my jsme měli i spory teďka na podzim, jak se to bude jmenovat, protože bylo jasné, že téma Božího pokoje chceme zpracovat. Nějak jsme to pojmenovali, že by to mohlo být jako uprostřed toho všeho, co se děje, a potom bylo, bude to uprostřed bouře nebo nebude to. A teď prostě k tomu všichni nějaké názory. Je to těžké to najít. Tak třeba dojde na ty citoslovce, že tam bude prostě...
4: Ajajaj, možná jupí.
2: Jupí, ajajaj a jupí by šlo.
4: Každopádně moc děkujeme, že věrně roky stojíte v této službě a že Festival United je díky vaší práci a službě je, funguje a věříme, že bude. Našimi prvními hosty v Altánu Rádia 7 byli manželé Ondřej a Daniela Hurtovi. Děkujeme.
0: Záznam rozhovoru s organizátory Festivalu United nebo jedněmi z organizátorů Festivalu United nás přenesl na letošní ročník. Tak pojďme připomenout i hymnu tohoto ročníku, kapela Heart of Worship.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7. Alistair McGrath a teologie v praxi českých církví. To je titulek letošního ročníku evangelikálního fóra, které se uskuteční v pondělí 5. října, a to v hybridním formátu. Na organizaci této události se velkou mírou podílí Česká evangelikální aliance. Po telefonní lince zdravím a ve vysílání vítám jejího tajemníka Jiřího Ungra. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Můžeme prosím začít stručným popisem toho, co evangelikální fórum je, jaký má záměr?
3: Dobře, evangelikální fórum má asi takové tři hlavní cíle. Jednak je to prostředí především pro vedoucí různých služeb nebo oblastí služeb v českých a těch slovenských církvích, kteří tam mají takový prostor pro networking, sdílení nějakých jako novinek, zkušeností, takových speciálních networkcích, kde prostě se rozvíjí v tématech, které jsou pro nějak nejrelevantnější, ale pak vlastně jsou to ještě nějaké dva cíle. Jeden je, že to je většinou takové prostor, kde se snažíme otevírat i nějaká složitá nebo i kontroverzní témata. Je to jako bezpečný prostor pro nebezpečná témata nebo rozhovor na nebezpečnými tématy, ale zároveň chceme tam dát i prostor tomu, co se děje v české církvi zajímavého. Někdo vydává knihy, pracuje na nějakém tématu nebo otevírá prostě nějaké kulaté stoly nebo prostě se otevírají nějaká témata, která jsou aktuální, a my chceme vlastně dát prostor tomu, aby na tom fóru se dozvěděli další lidé.
1: A samozřejmě
3: ještě jako se snažíme přinášet i nějaké hlavní impulzy jako myšlenkové, teologické, jak z Čech, tak i z ciziny, a proto čas od času zveme i zahraniční řečníky s nějakými jako speciálními tématy, které vidíme, že v té globální církvi nějak rezonují.
1: Tím letošním impulzem bude řečník letošní profesor Alistair McGrath. O koho jde? Jak ho přiblížit někomu, kdo se s tímto jménem doposud nesetkal?
3: Tak myslím, že Alistair McGrath je jednak anglikánský jako výrazný teolog, jeden z jako velmi důležitých teologů toho minulého století i toho současného, a který jednak se asi i v českém prostředí, kde mu vyšla řada knih, jednak o historii teologie a křesťanství, ale i o historii jakoby vztahu křesťanství a vědy, což je asi jeho nejznámější jako oblast, které se věnoval a která možná teď trošku už méně zajímá lidi, ale je to stále relevantní téma, jakým způsobem vlastně jako definovat roli křesťanství a vůbec víry v tom světě, který definuje pravdivost vlastně třeba jenom tím vědeckým poznáním. Tak to je jedna celá oblast, které se věnoval historicky, byly takovým

0: docela výrazným hlasem v rozhovoru s tím takovým tím hnutím těch New 80s, jako byl Christian, jako byl Dawkins a Hutchins a další, což už taky je trošku pasé debata. Myslím si, že i tady se to posunulo, ale on je velmi zajímavý i z hlediska toho, jak vnímá takzvanou jako narrativní teologii nebo narrativní apologetiku, kdy pro sdílení víry je používán i příběh a vyprávění, a je to velký životopisec a znalec také C.S. Lewise a jeho díla a myslím, že právě ta inspirace C.S. Lewisem je v tomhle tom taky jako velmi zajímavá, ale je to člověk jako takový renesanční, který jako jeho znalosti z hlediska teologie, systematické teologie, historie, jako víry, spirituality, jeho základy třeba jako mere theology nebo mere Christianity jsou hrozně zajímavé. Takže je to velmi zajímavý autor.
1: Mluvil jste o tématech, která v teologii, která jsou už pasé, nebo nějakých tázáních, která jsou už pasé. Tedy jsou i témata, která jsou aktuální, která tak znějí tou veřejností odbornou. Jak je na tom česká teologie? Zní tady stejná témata jako jinde ve světě? Nebo to tu přichází se zpožděním, s nějakým delay?
0: Tak myslím, že už v současnosti ta česká teologická scéna je propojená s tou světovou, takže spíš je otázka, přece jenom tady církev početně je relativně menší a těch lidí teologicky pracujících i v těch evangelikálních církvích je méně než ve světě, takže v něčem si spíš musíme vybírat nějaká témata, než bychom byli úplně doširoka, ale myslím, že třeba i to, co přináší Alistair McGrath, nebo co přinášeli v minulosti, je stále relevantní, jenom myslím, že ta debata jakoby v některých těch tématech se posouvá právě s tím, jak se posouvá to myšlení. Myslím, že česká jako teologie z mého pohledu je zajímavá právě v tom, že se potýká s velmi postkřesťanskou kulturou a velmi sekularizovanou kulturou, což pořád v mnoha oblastech i Evropy není stejné. A takže si tady řada lidí jako klade i otázky, které si třeba jinde možná neklademe. Jako církev.
1: Jak náročné je získat pro evangelikální fórum zahraniční řečníky, kteří jsou kapacitami ve svých oborech a dělají přednášky po celém světě?
0: Tak je to spíš autor od autora. Myslím, že jsou autoři, kteří právě třeba už nechtějí cestovat, jednak kvůli třeba už věku, což Alistair McGrath už je taky pán spíše ve vyšším věku, ale stále velmi aktivní a píšící jako zajímavé knihy. Takže ono to není asi tak obtížné. U některých jsme to zkoušeli roky, u některých je to mnohem jednodušší. A spíš je to i v tom, že právě jak česká církev není úplně veliká, tak taky nejsou úplně velké počty jako účastníků, které můžeme zaručit, ale jinak to není tak složité.
1: Říjnový termín fóra bude v hybridním online, offline formátu. Co si pod tím představit?
0: Vlastně tohleto evangelikální fórum jsme vlastně požádali Alistaira McGratha, aby na ně vystoupil už před delší dobou právě v souvislosti s tím, že bude vycházet jeho systematická teologie pod českým názvem Brána do teologie nakladatelství Návrat domů, a chtěli jsme jakoby podpořit i vydání tohletoho relativně velkého počinu, protože těch systematických teologií nebo takových těch úvodů velkých do teologie tady v češtině zase není tolik. Ale bohužel ono té doby už přestává cestovat právě ze zdravotních důvodů, takže bude přítomen vlastně jenom živými přednáškami online s tím, že bude možnost mu klást otázky, ale doprovodili jsme to vlastně nějakým českým programem a českými řečníky, kdy chceme jednak udělat nějaký přehled systematické teologie jakoby a toho, co se tady vydávalo a proč od těch 90. let, ale i toho, jaká je budoucnost třeba teologie, teologického vzdělávání jako v českých církvích a potom, jak se teologie odráží i v praxi místních společenství v různých věcech, kde možná si říkáme teologie, kdo to ještě řeší, ale jako určitě v těch místních sborech se to řeší v různých kontextech. Přípravy na křest, jak se zdítí nějaké základní obsahy víry, co chceme, aby čemu lidé věřili a co aby slyšeli, jak se vyrovnáváme s nějakými etickými dilematy třeba, které vedou k nějaké teologické reflexi, nebo když jsou i církve jako vystavené třeba velmi rozlišným důrazům, možná i herezím a jak na to reagují a co se vlastně děje v tom českém prostředí v tomhle.
1: Kdo společně s Českou evangelikální aliancí je partnerem akce a v čem tato partnerství spočívají?
0: Tak my jsme tentokrát oslovili větší spektrum partnerů. Evangelikální fórum probíhá tradičně ve spolupráci České evangelikální aliance a evangelikálního semináře, teologického semináře, ale přizvali jsme ještě Morlín College, což je další teologická škola, která má svoji pobočku i tady v České republice a její ředitel Tyler Petty je v programovém týmu i evangelikálního fóra a přizvali jsme tentokrát i Sdružení evangelikálních teologů, pro které vlastně je to jakoby přirozená prostřední nebo přirozená akce, na které spolupracovat a pomáhají nám vlastně oslovovat i to publikum, účastníky, prostě tu cílovou skupinu, pro které fórum je.
1: Na webu evangelikálního fóra je termín plánovaného setkání pro příští rok. Můžete prozradit nějakou další informaci, kromě toho, že akce je plánována na 17. až 19. února?
0: Tak zatím ještě jsme v přípravách, ale hlavní téma, které zvažujeme, má pracovní název Deus ex machina, byla by to vlastně reflexe teologie a vlivu technologie na víru a na prožívání víry v různých jako aspektech od jako ideového a vůbec jakým způsobem jako historicky nebo co technologie jako přináší i z hlediska toho, jak prožíváme svoji víru, jak to bylo historicky, ale takže by to nebylo jenom o AI a jako těch současných trendech, ale i samozřejmě toho, jak se to dotýká pojetí člověka, jaký to má třeba dopady na i jako pastorační péči a pastorační výzvy jako současnosti, protože to zdá se je jedna z největších výzev pro současnou jako církev i svět, jak tuhle tu oblast jako reflektovat. A máme vytipováno asi seminářů jako a workshopů různého typu, takže bude to určitě velmi bohatý program.
1: Já se těším už teď. Děkuji za toto téma. Na závěr posluchačům zhrneme potřebné informace o té jednodenní akci teď v říjnu. Kdy, kde se koná, kde najít informace?
0: Tak tohle jednodenní evangelikální forum se koná 5. října od 9 zhruba do půl čtvrté hodiny. Koná se v Církvi bratrské na Praze 13, což je metro Luka a všechny informace, včetně přihlášek, jsou na webu www.evangelikaniforum.cz a pro ty, kteří by se nemohli osobně dostavit, tak je možné se přihlásit jenom třeba na tu online část a zúčastnit se online alespoň části toho programu a takže i tohle to umožňujeme pro lidi, které by to zajímalo, zvlášť ty přednášky a listrany data.
1: Děkujeme za váš čas pro Rádio 7 a přejeme, ať se akce vydaří.
0: Přeju krásný den.
1: Po telefonních linkách byl hostem ranního telefonování, ranního vysílání Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance.

Nebylo by krásné, kdyby všichni lidé chtěli žít dobře? Právě o tohle Bohu jde. Chce vytvořit svět, ve kterém chtějí všichni lidé dobrovolně žít dobře. Více přináší další část pořadu Bible Guide v 8 hodin.

0: Bylo 8 hodin, máme pátek 25. září. Vysíláním provází Broňa Procházková. Na startu je nachystaný Bible Guide a Jiří Zdráhal. V hodině před námi se ale stihneme podívat na dnešního oslavence, kdo slaví svátek. Také nahlédneme do historie, do kalendária. A o 9:30 přidáme uši k duši. Psycholog Marek Macák bude mluvit o naději, jejím živení a důležitosti pro život. Dobré ráno s Rádiem 7.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 7. kapitola. Prorok v této kapitole pokračuje ve výčtu provinění Izraele. Podvody, krádeže, lži, cizoložství. Ale hlavně porušování smlouvy s Bohem. Nevracejí se k Hospodinu, mluví o něm lži, nevolají k němu ze srdcí, od něj se odvracejí. Ozeáš píše, kdykoliv úděl svého lidu obrátím, kdykoliv Izraele uzdravím, tehdy se ukazuje Efraimův hřích a zločiny Samaří. Zabývají se podvody, do domů lezou zloději, tlupy lupičů jsou v ulicích. Vůbec si v srdci nepřipouštějí, že si pamatují všechny jejich zločiny. Jejich skutky je teď obklíčili, vždyť je mám stále na očích. Nebylo by krásné, kdyby si všichni lidé na celém světě připouštěli, že si Bůh pamatuje všechny jejich hříchy? Kolik pýchy, zla a násilí by zmizelo? Nebylo by krásné, kdyby všichni lidé chtěli žít dobře? A právě o tohle Bohu jde. Chce vytvořit svět, ve kterém chtějí všichni lidé dobrovolně žít dobře. Představte si svět, kde každý žije opravdu jen pro dobro druhých a nikdo neupřednostňuje sebe a své potřeby. Nic vnitřního ani vnějšího tam nedokáže ovlivnit chování člověka a každý chce a dokáže jednat tak, jak by si přál, aby se druzí chovali k němu. Nikdo nemá temnou stránku. Nikdo nemá nic zlého, co by musel skrývat před druhými. Každý je totiž vnitřně plně uspokojený a šťastný. Nemá potřebu brát, ubližovat a lhát druhým a opravdu přeje druhému to nejlepší. To je nebe. V tom světě nemůže žít nikdo, kdo by nechtěl žít dobře. Bůh totiž plánuje lidem svěřit obrovskou moc. Stanou se zástupci samotného Boha, vládci stvořeného světa. O tom čteme. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje, co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že tě zajímá. Svět, který Bůh stvoří, plánuje svěřit lidem, těm, kteří se spojí s Kristem, těm, které on sám nazývá svou duchovní rodinou. Tak o lidech, ospravedlněných Kristem, čteme v listu Židům. Proto se nestydí nazývat je svými sourozenci, když říká, svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno. Proč je účast v nebi dobrovolná? Proč do tohoto světa nemůže prostě Bůh vzít všechny, ať chtějí nebo ne? Za prvé, ten budoucí svět bude světem dokonalé svobody. Nikdo tam nemůže nikoho k ničemu nutit. Ani Bůh nebude nikoho nutit žít správně. Je to vyšší úroveň vztahu, vyšší úroveň života. Už nebudeme třída nevychovaných dětí. Budeme v manželství s Bohem. A manželství předpokládá úplnou svobodu a dobrovolnost. Za druhé, v tom budoucím světě budou lidé mocní jako andělé. To řekl sám Ježíš. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi. Andělé jsou věčné bytosti, které neumírají. Přenáší se mezi světy, mění podobu, mají obrovskou sílu a moudrost. Lidé budou takoví. Viděli jsme to na vzkříšeném Kristu. Svěřená moc, ale zavazuje. Představa, že by všichni, tedy i zlí lidé, mohli procházet zdí, z nenadání se kdekoliv objevit a přenášet se kamkoliv by chtěli, a to vše beze strachu ze smrti, je děsivá. Žádné vězení by nemohlo udržet zločince a psychiatrický ústav šílence. Nic by člověka nemohlo zastavit ani omezit. Lidské zlo by tak narostlo do apokalyptických rozměrů. To by nebyl svět, ale jeden velký, nekonečný hororový film. Proto je pobyt v nebi dobrovolný. Ozeáš svou kapitolu končí takto. Utekli ode mě, běda jim. Záhuba na ně, že mě zradili. Já jsem je toužil vykoupit, oni však o mě mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách kvílejí. Zraňují se kvůli vínu a obilí, ode mě se však odvracejí. Já jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale spikli proti mně. Obracejí se, ale ne k nejvyššímu, jsou jako křivý luk. Obraz lidské hříšnosti jako křivého luku je přesný. Ať jsou tvé šípy sebe lepší, pokud máš křivý luk, vždy poletí mimo cíl. Svou vlastní silou boží požadavky nesplníme. Co tedy máme dělat? Je to tak snadné. Uznej svou hříšnost a přijmi Boha do svého života. Ztratíš sice lidskou pýchu, získáš ale mnohem víc.

Autorem pořadu Bible Guide je Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Procházet Biblií spolu s ním můžete i na podcastech nebo v archivu na webu, kde najdete odvysílané díly. Ten další je tu v pondělí v 8 ráno. Zaměříme se na 8. kapitolu proroka Ozeáše.

Svátek dnes slaví Zlata. Výklad tohoto jména není skutečně obtížný, znamená, že jeho nositelka je zkrátka celá zlatá. I cizí podoba tohoto jména zní pěkně, Aurélie, Aurélia nebo také Aranka. Základem všech těchto jmen je latinské slovo aurum, čili zlato. Máte-li kolem sebe to své zlato, popřejte k svátku.

Kalendárium. Krátké ohlížení protiproudu času s dnešním datem 25. září začneme v roce 1626. 400 let uplynulo od úmrtí českého šlechtice a spisovatele Mikuláše Dačického z Heslova. Proslavil ho především jeho nevázaný a bouřlivý život. Je třeba připomenout i kladný přínos pro historii, například jeho práci Narodové kronice, která později dostala jeho jméno, paměti Mikuláše Dačického z Heslova. Jeho vzpomínky pak inspirovaly mnoho dalších umělců. Třeba divadelní hra Zvíkovský rarášek nebo film Cech panen Kutnohorských. Mnohem méně známá je ovšem kniha Prosto pravda, ve které sám Dačický vyznává, kdo Krista nemá, nic nemá. Kniha svědčí o jeho poznání a potřebě boží lásky a odpuštění. Před jedním stem let zemřel syn manželů Bůtových Herbert Bůt. Herbert od mládí pokračoval v práci svých rodičů, to byli zakladatelé armády spásy. Pomáhal se zakládáním armády spásy ve Francii, Kanadě, v Austrálii, na Novém Zélandu a na mnoha dalších místech. Dnešní datum připomíná i Charles Stanleyho. Že toto jméno znáte i z vysílání Rádia 7? Správně. Tento americký kazatel, jeden z nejvlivnějších kazatelů druhé poloviny 20. století a také autor In Touch Ministries, pořadu Doteky, se narodil roku 1932. Před 70 lety se narodil chorvatsko-americký protestantský teolog Miroslav Wolf. Vyučuje systematickou teologii na prestižní Yaleově univerzitě. Je známý svým dílem zabývajícím se odpuštěním a nenásilím. Jeho kniha Odmítnout nebo obejmout. Totožnost, jinakost a smíření v teologické reflexi se stala jednou z nejvlivnějších teologických knih konce 20. století. V roce 2020 byl hlavním řečníkem evangelikálního fóra, kde přednášel o evangeliu v rozdělené společnosti, naplněném životě a hlubokém životě církve. Na závěr ještě připomeňme jméno českého skladatele a klavíristy Jaroslava Ješka. Narodil se před 120 lety. Byl autorem taneční, divadelní a filmové hudby. Zvlášť populární je jeho hudba ke hrám a filmům Osvobozeného divadla. Schválně, jestli znáte tento hit.

Celý náš život je začátek, předznamenání věčnosti. Upozorní poslední díl seriálu o začátcích v programu Uši k duši. O naději, jejím živení a důležitosti pro život hovoří psycholog Marek Macák po 8:30.

0: že ne. Myslím, že některé věci začneme, protože není zbytí. Dokonce mám dojem, že pán Bůh tak jedná s lidma často, že někdy nejpodstatnější věci v jejich životech začnou díky krizi. Ať už se podíváte do života biblických postav a do jejich příběhů, anebo do života různých lidí, které si pán Bůh použil nebo přinesl něco světu, tak často je to nutnost, která nás dovede do toho, že v něčem se začneme angažovat nebo něco začneme dělat. Ale čím víc jsou to ty začátky, do kterých se pouštíme sami, do kterých se pouštíme, protože jsme rozlišili, že po něčem ten náš život volá nebo po něčem volá doba, tak tam je to spojené s tím, že si umíme představit, že bychom v tom mohli mít svoje místo, že bychom v tom mohli mít svoji roli. A to souvisí s nadějí na to, že to půjde. Takže v tomhle smyslu, jo. To je asi druhý typ začátku, které se opírají o naději.
1: No a co teda, když není, ty jsi mluvil, víš, já ještě chci tam tu boční linku, když jsi mluvil o tom začátku, kdy není zbytí a může to být i bez naděje, má i něco takového šanci na přežití, i když tam ta naděje v tom úvodu chybí?
0: Myslím, že ano, když chybí v úvodu, protože my si potom někdy všimneme, že to jde. Pán Bůh nás někdy rozhejbe a život nás někdy rozhýbe do některých věcí, protože se jinak nedá. A potom zjistíme, že to vlastně funguje a že můžeme. A tam ta naděje se začne rodit. Asi dobrým příkladem je založení rodiny a na to navazující. Založení rodiny ještě není nutnost, jo. A nutnosti vznikají v tu chvíli, kdy se vám narodí děti. Najednou je nutnost věnovat některým věcem pozornost a nutnost zacházet novým způsobem se svým časem. A vlastně začne člověk často dělat věci, které předtím nedělal. A nový je taky to, že přestane dělat některé věci, které předtím dělal, protože prostě se to nedá stihnout. A musí se starat o mnoho dalších já, než jenom o to svoje. A v téhle situaci spousta lidí velmi zraje. A velmi začne růst a začnou dělat v životě věci, které si nedovedli ještě rok, dva předtím představit, že by dělali, protože získali novou roli a nové tlaky, které jsou z toho nový. Pro mě jako svobodného člověka je inspirativní vidět některé svoje přátele, kteří založili rodiny, tak vidět, jak moc porostli a vidět po pár letech, že dělají věci, které opravdu si před 5, 10 lety nedovedli představit, že by k ním patřili. Začali nové věci. Začali je pod tlakem té situace, který prostě neodhadli, nevěděli, co to bude znamenat. A dneska to dělají, protože vědí, že to jde. Takže si myslím, že se může proměnit iniciativa, která je daná z nutnosti, se může proměnit v takovou jako ztotožněnou iniciativu, která je daná tím, že vím, že můžu. Vím, že já v tomhle můžu být efektivní a mám naději, protože to bude.
1: My o naději mluvíme skoro jako o postavě, my tak personifikujeme. Ty jsi říkal, že se rodí nebo začne se rodit. Já jsem se chtěla zeptat na to, jestli je možné ji nějak živit. Tak pojďme ji ještě dále personifikovat a mluvit o tom, jak živit naději.
0: Naději je možné živit vděčností. Tím, že se rozhlížím zpětně, to byla dobrá duchovní praxe, církevní, třeba v rámci duchovních cvičení se občas zastavit a podívat se zpátky do nějakého posledního dne nebo týdne a podívat se, kde všude mi Pán Bůh požehnal nebo kde všude bylo něco dobrého, což je vlastně důvod vděčnosti. A tohle myslím, že nám zvýrazní ty aspekty života, ve kterých nám bylo požehnáno, tudíž to nepřehlédneme. A pak je snaží mít naději a uvědomit si, že vlastně v tom životě to požehnání máme. Takže vděčnost cílená mi přijde jako jedna z takových věcí, takové přikrmování naděje. Si teď vzpomínám na Radkina Honzáka, ten v podobném duchu mluví o radosti. On říká, že pravidelně dojí krávu radosti. Tak to mi přijde roztomilé. Tak bychom měli pravidelně přikrmovat naději. A ještě druhá věc, a v tom si můžeme navzájem dost pomoct, tak je, když se pomáháme všimnout si, že některé věci už fungují, ale nedošlo nám to. Nebo že některé věci už přeci šly. Já to mám jako terapii, jo? Když přijde klient a řekne, já nikdy, jo, já nikdy neřeknu nic chytrýho, to mě nemá rád, jo? Nikdy se mi nepovedlo něco. Jo? A když se potom jako trošku díl doptávám na ten život a ptám se na konkrétní věci, a tak skoro vždy se ukáže, že to není tak, že on nikdy. Ale že se dá identifikovat období v životě nebo zkušenosti, kde více nebo méně něco se už stalo. Byly to nějaké výjimky z toho, co vnímá jako něco, co se mu děje vždy negativního. A najednou člověk zjistí, aha, já vlastně někde jsem už něco jako zvládnu, někde už prostě to šlo. A člověk najednou jako získá naději z vlastního příběhu a vypadalo by to úplně jinak, kdyby na to nikdo neupozornil. Je to taková jako velmi realistická a autentická.

0: forma povzbuzení. Protože když někomu řekne, to půjde, to bude dobrý a tak, tak vy nevíte, zda to půjde, jo? A spousta lidí to jako nevezme. A nebo když mu řekne, že to je nesmysl, že nikdy ti to nejde a tak. Tomu se člověk brání, protože si chrání ten svůj příběh, co má v hlavě. Ale pokud někomu umíte zrcadlit a přes to, že se ptáte, zajímáte, anebo ho znáte díl a umíte mu připomenout věci, které jste ho viděli zažít, dělat a podobně, tak mu dáte vidět, podívej se, teď přeci tohle už se stalo, tady už si někde něco dělal, tady už někde to šlo, tady někde si to zažil, tak ten člověk často zjistí, ta naděje se přikrmí. Přikrmí se tím vědomím toho, že ten příběh, co mám v hlavě, je vlastně omezený a není to ten příběh, který jsem zažil.
1: Vrací se nám sem podle mě to, o čem už jsme mluvili, ale co je zase podle mě smysluplné připomenout, totiž to, že to potřebuje i nějaké zastavení. Víš, uvědomila jsem si, když si to říkal, že prostě to, abychom ty věci uměli přehlédnout a nějak zhodnotit, tak potřebuje zastavit se, rozhlédnout se po té krajině a udělat si v tom pořádek.
0: Určitě zastavení se a zase to je o kvalitě a typu modlitby a rozhovoru s Bohem a s druhými lidmi. Pokud je to příliš úzce zaměřený, tak v tu chvíli nemáme možnost se pořádně rozhlednout. Pokud modlitba je o tom, že Pánu Bohu říkám, co chci, což není legitimní, ale pokud to není vojiným, tak je to jednostranný. A nebo pokud modlitba je jenom o tom, že Pána Boha chválím a jenom mu říkám, jak je super, tak to je taky jednostranný. To taky není dost, jo. I když je to lepší. A v rozhovorech s druhýma lidmi je to podobně. Můžu mít velmi často, já nevím, jak se v některých církvích dělá nějaká jako skupinka duchovní, pokud je příliš dán předem program a pokud tam není dost prostor na to, abychom jako přátelé spolu mluvili, zastavili se a podívali se do svého života navzájem a strávili u toho čas a zajímali se takovým nenormovaným způsobem. A přitom, že jsme křesťané, tak Bůh tam bude přítomen, že? Tehdy je prostor tomu, aby jsme mohli opravdu čerpat něco.
1: Marku, úplně střih. My tady celou dobu mluvíme o začátcích. V knize Kazatel v Bibli se píše, že zakončení jsou lepší než počátky. Co se tím myslí? Proč se to tvrdí?
0: To já nevím, já jsem kazatele neznal. Co si tak představím, tak nejspíš tím myslí to, že dovršené věci jsou dobré než věci rozdělané. Že je dobré vidět dovršení, že je dobré vidět closure, se dneska říká, jo, ale vidět to, že něco je hotové. A můžeme si to představit, jo, když právě si uvědomíme, že ono to bylo napsáno v době, kdy právě se věci nevyráběly, tak na počkání jako dneska, a věci nebyly instantní, ale čekalo se roky, než něco dozraje, než se něco povede, něco se začalo budovat a stavělo se to 100 let a zasadilo a prostě než vám vykvet háj celý, tak to trvalo. Tak prostě vidět to v té poslední fázi, tak je vlastně super. A je velká úleva po velkém dlouhém období snahy a úsilí a letitých příběhů. Takže myslím, že je to o tom, že vidět ovoce, něco, co si pamatujeme, jak začalo, a to je vlastně hrozně dobré. To si myslím, že souvisí s tou nadějí, o kterou jsme se byli předtím, protože my víme, my jsme uprostřed příběhu a uprostřed světa, který ne už Bůh jedná, Bůh přišel z budoucnosti za náma, protože pro Pána Boha je to jako on je nad časem, jo? Že pro ně budoucnost a minulost a tam to funguje nějak jinak. A můžeme říct na nějaké rovině možná, že Pán Bůh, který přišel za lidma, aby jim dal naději, aby se stal jejich nadějí a jejich životem, tak přichází z té budoucnosti nám říct, že to bude dobrý. Přichází nám říct, že když mu řekneme svoje ano a když půjdeme s ním, takže dojdeme. Takže to bude dobrý konec. A to my můžeme dneska vědět. To není věc, u které jde jenom o to se snažit nějak doufat. Myslím, že proto se píše v Nové smlouvě, že se píše o naději, myslím, že Petr mluví o živé naději. Takže to je nějaká ještě jiná naděje, to je jako naděje na steroide, která není lidská v tom, že by to byla naděje, že věci dopadnou přesně tak, jak já chci a že já to mám pod kontrolou, to není ta boží naděje. Ale taky to není pouhá naděje, kterou máme pro běžné svoje věci, když se bavíme o mezilidských záležitostech. Ta živá naděje je jistota, je vědomí toho, že u Boha je konec dobrý.
1: No protože hlavně u Boha konec je vlastně začátek, že jo? To říkal teď jeden můj kamarád, že náš poslední výdech tady na zemi je první nádech v nebi.
0: A to je druhá věc, jo. To je druhá věc. My vlastně, a to je možná dobrý završení tady té série, protože celý náš život je začátek. A to je strašně důležité si uvědomit, protože to vrhá úplně jiný světlo na to, co v tomhle životě zažíváme. protože my tady zažíváme nejrůznější složitý věci, ale tohle je porod. Všechny možné složitosti, utrpení, omezení, handicapy, se kterými žijeme, prostě my jsme opravdu v nalomeném a složitém světě, ale tohle není všechno, co je. A není to jenom doufání v nějaký, jako to, že pak budeme žít věčně a tak, jo. To je daleko víc. Nás čeká něco, co si nedovedem představit. Nás čeká, že dojdem jednou z téhle jako země stínů, tak dojdem tam, kde je svítí opravdový světlo a kde jsou věci skutečné. A tohle je vlastně jenom začátek. Učíme se dobře začít v průběhu života.
1: Nemám, co bych dodala. Pojďme tady udělat tečku, protože tohle je opravdu ta dobrá chvíle. V tom uzavřít, završit naše povídání o začátku a začátcích. Marku, moc děkuju.
0: Také děkuju a budu se těšit na příště.
1: Loučí se tady Lucie Endlicherová a Marek Macák. Naslyšenou.

Marek Macák a Lucie Endlicherová dnes dokončili sérii o začátcích. Za týden začnou cyklus o vyhoření.

0: 9:15 máme pátečního dne, máme 25. září a s vámi je Rádio 7. Do 9. písničky, po 9. také písničky a o 9:30 kaleidoskop a se životním příběhem Františka z Assisi.
1: Światło mnie wypełnia, twoje światło mnie wypełnia.

Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Efeským 2:13.

Z pátečního dne 25. září uplynula 9. hodina. Na Rádiu 7 ráda s vámi Broňa Procházková. O 9:30 budeme sledovat cesty i závěr života Bohu vydaného muže, kterého známe jako Františka z Assisi. Cyklus o jeho příběhu i myšlenkách připravil církevní historik František Holeček. V půl hodině do času kaleidoskopu nebudeme zahálet, podíváme se, na co je možné pozvat a také, co chystá vysílání Rádia 7 o víkendu. Přidáme pár tipů k poslechu. Krásné dopoledne a pohodový poslech.

0: Organizace Dlouhá cesta přináší světlo do života těm, komu zemřelo dítě a také těm, kdo jim pomáhají. Právě pro lidi, které potkala smrt blízkých, ale také pro profesionály v oboru pořádají festival. Festival, kde se mluví o smrti. Bez příkras, otevřeně. Může to být emotivní, nepříjemné, bolavé a zároveň hojivé, poučné a nadějné. V sobotu 26. září se tento festival koná ve Žďáru nad Sázavou. Začíná v 9.50 a končí v 8 hodin večer.
1: Hledíme si do tváří, celý svět se rozzáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

pondělí máme státní svátek, je volno, už víte, co budete dělat. Třináctka v současnosti zpřístupněných jeskyní České republiky otevře své brány i v pondělí na státní svátek 28. září. Tak se můžete vydat třeba tam.

tipů na víkendové vysílání, z tipů k poslechu o víkendu Rádia 7, to mám dva tipy. Jednak je tu klíčové slovo, kterým se tentokrát stane Bible. Klíčové slovo zachytíte v 8 hodin ráno v sobotu. Já vím, že si musíte přivstat, ale rozhodně to udělejte. V 8 hodin ráno klíčové slovo. Je podle vás Bůh neměnná entita? Nebo blízký a někdy vášnivý Bůh, Otec? Chápete víru jako duchovní záležitost? A nebo vyznáváte propojení duše, těla i ducha? A jak rozumíme pojmu vzkříšení? Možná se to může zdát jako slovíčkaření, ale odpovědi na tyto otázky ukáží, jaké máte pomyslné brýle při čtení Bible nebo modlitbě. Jak rozumět skutečnému poselství knihy knih? O tom bude řeč v rozhovoru Kateřiny Hodecové s Petrem Rausem v klíčovém slově v 8 hodin v sobotu. A to druhé pozvání míří na neděli na 13. hodinu k pořadu Kormidlo. A víte co? Já si to pozvání nechám za chvíli.

0: Vysílání Rádia 7 myslí i na malé posluchače. Mezi pořady pro děti najdete kanafásek, korálky, kormidlo. Na kormidlo, co uslyšíte tuto neděli ve 13 hodin, se zeptám Kláry Litterové, co spravuje dětskou redakci. Kláro, vítej ve vysílání.
1: Zdravím posluchače Rádia 7. Ahoj.
0: Na tuto neděli je nachystané kormidlo s názvem Co mě baví vodní skaut. Na co se můžeme těšit? O čem to bude?
1: No, musím prozradit, že v nedělním kormidle nebudu sama. Na jeho přípravě se spolu podílí má rádiová kamarádka Miška Bětka a svým vstupem se zapojí i mladá vodní skautka Josefínka a ta nám o vodním skautu prozradí hodně. S dětmi tedy strávíme hodinku ve vodě.
2: A kolem vody žije spoustu zajímavých živočichů. Ahoj kamarádi, já jsem Miška Bětka a tajně doufám, že bych v nedělním kormidle mohla v blízkosti řeky potkat zvíře, které je stejně jako já hlodavec. Ale je hodně větší, je to bobr. A tenhle skvělý vodní architekt dokáže postavit promyšlené stavby pod vodou i nad vodou.
1: No to je pravda, Bětko. Já doufám, že společně s dětmi potkáme v nedělním kormidle ještě další zvířátka, která žijí kolem vody. A také vím, že se děti mohou těšit i na poslechové hádanky a výrobu papírového akvárka. Tak tolik asi k neděli, Broni.
0: Je na co se těšit opravdu. Co v kormidle chystáte dál? Ptám už se v tom množném čísle, protože vidím, že tam jste dvě. Co chystáte dál?
1: V přípravě nedělního kormidla se momentálně střídám s kolegyní Petrou Eliášovou, která připravila pořady o zvířátkách. Minule to bylo kormidlo o sově, za týden bude o mravencích nebo o opičce. Já pořad kormidlo tvořím tak, že navštívím některou ochotnou holčičku nebo kluka a zeptám se jich, co je baví. Podle toho, co mi odpoví, pak s Myškou Bětkou připravíme pořad na to téma. A protože už mi některé děti rozhovory poskytly, tak mohu prozradit témata, která nás čekají. Baví je knížky, volejbal, příroda, pletení, také dívat se dalekohledem, dramaťák a dokonce s jednou holčičkou jsem si povídala o odpočinku.
2: Ještě je před námi víkend. Konečně si budu moct i já, i naši posluchači odpočinout. A já tedy moc ráda odpočívám. Co ty, Broni?
0: Odpočívám také ráda, těším se na víkend. Říkám si, dlouhodobě se ptáš dětí, co tě baví. Překvapily tě odpovědi dětí?
1: Některé ano, některé ne, některé jsou takové běžné, co děti zajímají, ale je fajn poslouchat, co se odehrává v jejich životě a čím žijí.
0: A já tu mám závěrečnou otázku, co baví tebe, Klárko?
1: Broni, mě baví příběhy. A s těmi vlastně při přípravě dětských pořadů se setkávám neustále, protože prohledávám knížky, čtu pohádky, vyprávění, která bychom mohli dětem v Rádiu 7 načíst. Ráda čtu, ráda je poslouchám, také se ráda na ně dívám, na počítači, nebo i ráda chodím do divadla. Totiž příběhy dokážou člověka poučit, ale také ho přenést do úplně jiných světů. Uvědomuji si ale, že ten můj život je jediný, na kterém doopravdy záleží a že on jediný má před Pánem Bohem smysl.
0: Kláry, děkuji za to, že jsi nám představila, co se bude dít v kormidle tuto neděli ve 13 hodin, ale i v těch nedělích následujících. Díky za to, za tvou práci a díky za tvůj čas.
1: Díky za vstup a já se loučím a určitě také Miška Bětka.
2: Ahoj v nedělním kormidle. Naschledanou.

Blížíme se k půl desáté a spolu s ní se ponoříme do historie. Církevní historik František Holeček se dostává k závěru života Františka z Assisi.

V minulém pořadu jsme se dotkli kající výzvy Františka z Assisi. Ta všechny vybízela ke smíření a k obrácení. Víme, že umírá v relativně vzato mladém věku. Zcela vyčerpán. Není divu. Po plných 15 let prochází Itálií kraj za krajem jako potulný kazatel. Od roku 1208 do roku 1224 je neustále na cestách. Dvakrát ho misijní touha a také prosba vůči Bohu, aby mu dal milost martýria, zavedla i mezi Saracény, mimo Itálii. Poprvé roku 1212 do

muslimský muftý a křesťan František vydali svědectví své víře tím, že projdou hořící hranici. Muftý uprchl, František byl ochoten se radostně vrhnout pro Krista do plamenu. To bylo více než přesvědčivé. Ale i pokud jde o druhou oblast, oblast Maroka, po které tolik toužil, odkud se musel díky horečnatému onemocnění, kterého tam zachvátilo, vrátit, byla to oblast, kam zamířili později jeho první bratří. Prvních 6 mučedníků františkánských je spojeno právě s Marokem. Je to zvláštní, ale právě první cesta františkových druhů do Maroka, kam mířili s tímto misijním cílem, hluboce oslovila nám již zmíněného Antonína, který žil v jednom z portugalských bohatých augustiniánských opatství, zmítaných ovšem uvnitř pokrytectvím a velkými spory mezi jednotlivými kanovníky. Několik týdnů žili tito františkáni poblíž opatství, on jim nosil také tu trošku jídla, kterou mohl vzít ze společného stolu, a když se po půl roce dozvěděl, že všichni zahynuli v Maroku mučednickou smrti, složil augustiniánský hábit a vydal se do vlastní Itálie, aby se k františkovým druhům připojil. Příklad prvních františkánů byl tedy neobyčejně silný. Když se František vrátil z východu, byl už ovšem těžce nemocný. A musel tedy svěřit vedení rodícího se hnutí bratru Eliáši z Asízy. V té době také, roku 1223, vznikala už i definitivní řehole řádu menších bratří. Františkánské hnutí začalo dostávat pevnou, kanonicko-právně regulovanou podobu. Mimo jiné, velmi záhy už roku 1212 zřídil i druhý řád chudých žen svatého Damiána, ze kterého vzešly pozdější klarisky. Dívka, kterou tolik obdivoval, Klára z Assisi, se stala jejich první představenou. Je podivuhodné, co bylo základní touhou vlastně tohoto hnutí klarisek i františkánů. Mandare tutti in paradiso. Dosáhnout od Pána toho, aby se všechny podařilo poslat do ráje, aby ani jeden člověk nebyl zatracen. Tak také už roku 1216 mu papež Honorius III. Schválil první odpustky pro kapli v Porciunkule. Začal docházet velmi výrazné podpory ze strany papežství. Jeho vystoupení na páté křížové výpravě, která probíhala v letech 1217 až 1221, mu získalo mimořádnou úctu i obecně v křesťanských kruzích. Ale pokus pokračovat ve vlastní misii v Itálii už narážel na jeho krátící se síly. Dá se říci, že jedním z jeho posledních největších gest bylo právě ono ze svaté noci 24. prosince 1223, kdy v malé jeskynce u Gréča, obklopen početným zástupem poutníků z údolí u města Rieti, chtěl slavit tuto slavnost, tehdy už také měl vlastně jáhenskou hodnost, a dal tedy sloužit mši svatou před plastickým živým zobrazením tajemství Kristova narození, tedy živých jesliček. To nejšířej vstoupilo do povědomí jeho současníků a také se vzápětí tenhle zvyk stvárňovat, reprezentovat, zpřítomňovat Kristovo narození ve formě jesliček rozšířil i s františkánským apoštolátem po celé Evropě. Chybělo ovšem poslední velké znamení, a to přišlo záhy. V letě roku 1224 se stáhl do ústraní na horu Verna, kde se trval v hlubokých modlitbách, půstech a rozjímáních. Kolem svátku povýšení svatého kříže 14. září 1224 se mu najednou zjevil ukřižovaný. Tak, jak to později Giotto vymaloval v horní bazilice v Asízi, ho František vnímal jako serafína zářícího plameny.

Z jeho šran najednou vytryskly paprsky, které mu probily ruce, nohy a bok. Františkova stigmata byla velice zvláštní. Nebyly to jenom proražené ruce a proražený bok, ale na druhé straně rukou bylo vidět velké kusy vyhřezlého masa, jako by to skutečně byly hřeby, které procházely jeho ukřižovanýma rukama. Když poté zemřel a ležel položen na holé zemi v Porciunkule, očití svědci popsali, že skutečně vypadal jako ukřižovaný Kristus sňatý z kříže. Z Verny už se stoupil opravdu jako živý obraz ukřižovaného. Byl doveden do Asízy a tam strávil poslední 2 roky života v neustálých bolestech a nemocech. Přinesl si totiž z výpravy na východ těžkou oční chorobu. Na konci roku 1224 a počátku roku 1225 byl ujištěn nočním viděním také o svém blízkém konci. A právě v téhle době píše svůj vrcholný hymnus, který odráží celé jeho srdce. Je to známý chvalospěv na bratra slunce a celé stvoření. Poté se musel podrobit velmi bolestnému léčení. Jeho blízký protektor, kardinál Ugolino, který pocházel z rodiny Hrabat ze Séni, mu doporučil, aby nechal otevřené rány kolem očí vypalovat žhavým železem. Snesl to, aniž by jenom hlesnul bolesti. Nakonec, na večer v sobotu 3. října roku 1226, ve věku pouhých 45 let, poté, co s láskou přijímá i sestru smrt, za zpěvu žalmu, Voce mea, me expectant justi done cretribuas mihi, očekávají mě spravedlivý, abys mě odměnil, umírá. Pohledem na jeho zesláblé, vyhublé, stigmaty zasažené tělo byla otřesena ta nejširší veřejnost. Pro celé 13. století se František stal příkladem člověka, který Krista následoval až do posledka a spasitel to také stvrdil tím, že mu svěřil znamení svých vlastních ran. Jeho tělo bylo uloženo v kostelíku svatého Jiří uvnitř hradeb a tam spočívalo asi 4 roky a tam byl také roku 1228 kanonizován. Následně pak bylo roku 1230 přeneseno na horu Ráje, Rajskou horu, do nové baziliky, kterou nechal vystavět papež Řehoř IX. A tam také odpočívá ve spodní bazilice svatého Františka z Asízy ve svém rodném městě až do dnes.

Závěr života Františka z Assisi přiblížil církevní historik František Holeček. Série o této významné osobnosti dějin ale nekončí. V příštím týdnu se do centra pozornosti dostane jeho spiritualita.

okolo chodí a do klece nic nebo zvát. Za rytěr dráte svými, chce ublížit mé duši. Hlubně má klíč od života.

pořadu Za obzor se vydáme do Nizozemska, kam nás zavede vyprávění Markéty Němcové. Se svou kamarádkou Katkou se ho vydala poznávat v sedle kola, zejména tu část, která nese název Holandsko. Proč je to země pro cyklisty zaslíbená? A co je místním na první pohled jasné, když vidí člověka na horském kole s helmou na hlavě? K čemu všemu můžou sloužit dřeváky a že nejde pouze o zemi tulipánů? To vše uslyšíte od 10. hodiny.

Minula 10. hodina z dnešního dne, tím je pátek s datem 25. září. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Před námi další porce cestování. Začíná pořad Za obzor.

Vítejte u poslechu pravidelného cestovatelského týdeníku Rádia 7 Za obzor. V něm se společně vydáváme do různých koutů světa, aniž bychom přitom museli opustit bezpečí, teplo a pohodlí svých domovů. Dnes se vydáme na západ Evropy, do země sýrů a tulipánů, jejíž sportovní reprezentace oblékají oranžovou barvu a přezdívá se jim Oranjes. Většina z vás už jistě poznala, že naše kroky povedou do Nizozemska. Než představím našeho dnešního hosta, pojďme si přiblížit tento stát v krátké pohlednici.

Nizozemsko je stát v severozápadní Evropě. Na východě sousedí s Německem, na jihu s Belgií, na severu a západě má pobřeží Severního moře. Námořní hranici sdílí se Spojeným královstvím, Německem a Belgií. Je to rovinatá pobřežní země, 26% území se nachází pod hladinou moře. Převládá zde oceánské podnebí. Nizozemská příroda je specifická svou rovinatou krajinou, rozsáhlými vodními plochami, uměle vytvořenými poldery a pobřežními dunami. Nejvyšším vrcholem je 322,5 metrů vysoký Walsberg. Nizozemsko se skládá z 12 provincií. Dvě z nich lze nazývat Holandskem, což je název, který se často nikoliv však správně používá pro označení celého státu. Na ploše asi 42 tisíc kilometrů čtverečních žije 18 milionů obyvatel. Po Maltě jde o zemi s druhou nejvyšší hustotou zalidnění v Evropě. Hlavním a také největším městem je Amsterdam. Sídlem vlády, parlamentu a panovníka je Haag. Mezi další významná města patří Rotterdam a Utrecht. Přibližně 3/4 obyvatel tvoří Nizozemci. Největšími etnickými menšinami jsou Turci, Maročané a Indonézané. Úředním jazykem je nizozemština a v provincii Frýsko také západofrýština. Nizozemsko je parlamentní konstituční monarchií s unitárním uspořádáním. Zákonodárná moc formálně náleží králi, případně královně, ale odpovědnost nese předseda vlády jako předseda rady ministrů. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament. Nizozemsko je zakládajícím členem Evropské unie, eurozóny, schengenského prostoru, Severoatlantické aliance, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové obchodní organizace. Spolu s Belgií a Lucemburskem tvoří Benelux. Je sídlem řady mezivládních organizací, například Mezinárodního soudního dvora a trestního soudu, Europolu nebo Organizace pro zákaz chemických zbraní. Jeho vlajka je tvořená třemi vodorovnými pruhy v barvách červené, bílé a modré. Každý z pruhů nese určitou symboliku. Červený pruh symbolizuje statečnost, sílu, hodnotu a odolnost. Bílý pruh mír a poctivost a modrý představuje ostražitost, pravdu, loajalitu, vytrvalost a spravedlnost. Vlajka pochází z doby povstání nizozemských protestantských provincií proti španělské nadvládě pod vedením prince Viléma Oranžského ve druhé polovině 16. století. Jeho hymnou je píseň Wilhelmus van Nassouve, česky Vilém Nasavský. Pochází z druhé poloviny 16. století, což z ní činí nejstarší národní hymnu, která se dnes používá. Má velmi vyspělou ekonomiku, která se opírá především o velmi rozvinuté zemědělství a zahradnictví, sektor služeb a mezinárodní obchod. Pěstují se různé plodiny, nejvíce obilí, cukrová řepa, kukuřice a brambory. Rozšířený je chov skotu, drůbeže a prasat. Mléčná výroba produkuje světoznámé sýry. Pěstují se také květiny, například tulipány. Tulipán je národní květinou Nizozemska. V elektrotechnickém průmyslu jsou známé zejména firmy Philips nebo výrobce navigací TomTom. V potravinářském to jsou zejména společnosti Heineken, který je největší pivovarnickou firmou Evropy a druhou největší na světě Jacobs Douwe Egberts je významným světovým hráčem na trhu s kávou a čajem. A nám známá maloobchodní korporace Ahold, která provozuje po celém světě supermarkety různých značek. V Česku je to Albert. Jednou z největších personalistických firem světa je Randstad a finančním gigantem a zároveň největší nizozemskou firmou je společnost ING. Národní leteckou společností je KLM. Jde o nejstarší aerolinky na světě, které byly založeny roku 1919. Amsterdamská burza je nejstarší burzou cenných papírů na světě. Klíčovými destinacemi jsou Amsterdam a Haag se soustavou splavných kanálů, mnoha historickými budovami, muzeji a kulturními institucemi. Typické pro Nizozemsko jsou speciální odvozovky oddělené postranní pruhy pro cyklisty u většiny silnic první třídy a některých dálnic.
Nakonec ještě pár kuriozit. V zemi je přes 22 milionů jízdních kol na zhruba 18 milionů obyvatel a patří k nejbezpečnějším místům pro cyklistiku. Nizozemci jsou statisticky nejvyšším národem na planetě. Průměrný muž měří kolem 183 cm.

0: Nyní už si můžeme představit dnešního milého hosta. Pozvání do studia přijala Markéta Němcová. Vítej u nás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Na úvod jsem zcela záměrně zmínil sportovní reprezentace Nizozemska, protože ty se společně se svou kamarádkou vydala poznávat tuto zemi ne letadlem, ne autobusem, ne autem ani na motorce. Ne z paluby lodě, ne pěšky ani z hřbetu koně, ale v sedle bicyklu, tedy kola. Je to tak?
1: Je to tak. Jeli jsme za poznáním na cyklozájezd.
0: Jak tě vůbec napadlo, že vyrazíš s kamarádkou do Holandska, ne za poznáváním, tak jako se to obvykle dělá, ale opravdu v sedle kola?
1: Já jsem vždycky měla jízdu na kole hodně ráda, na kole jsem jezdila často. A v posledních letech to tak nějak z mého života úplně vymizelo. A druhá věc, že mám hodně ráda Holandsko nebo Nizozemí. Tady bych měla vysvětlit, že v Holandsku žije část naší rodiny, žijí tam manželovi příbuzní a Holandsko jsem v minulosti dvakrát navštívila. Je to země, která se mi líbí a tady se vlastně spojily obě dvě ty věci dohromady. Jednak kolo, v minulosti oblíbené, a Holandsko, taktéž oblíbená destinace. A hlavně to bylo naprosto zásadní a stěžejní, že je Holandsko rovinaté, že tam nejsou kopce. Takže i když úplně bez tréninku, v podstatě bez jakékoliv přípravy, řekněme trošku takový spontánní až lehce bláznivý nápad, ale objednala jsem zájezd. Někdy v zimě s tím, že opravdu budu muset projít přípravou, abych to potom tam odjezdila. Teď myslím jako sportovní přípravu. Najezdit si kilometry, abychom to tam v tom Holandsku zvládli. My jsme se dopředu dívali na program zájezdu, protože jsme jeli z cestovní kanceláří a tam opravdu bylo třeba 30 až 70 kilometrů denně. Rozumím tomu, že pro cyklisty, kteří tráví na kole hodně času, to nemusí být žádné jako velké vzdálenosti, ale já jsem opravdu na kole několik let neseděla, takže jsem si říkala, že by bylo dobré trošku zase ty nohy rozšlapat a potom teda druhá věc, a tu jsme brali taky velmi vážně, prostě osedět zadky, než pojedem.
0: To je určitě potřeba. Mě by zajímalo, jak na ten tvůj nápad reagovala tvoje kamarádka. Vím, že jsi tam byla s kamarádkou Katkou. Jak ona reagovala na to, když jsi za ní přišla, pojďme do Holandska a projeďme ho na kolech?
1: Já nechci říct, že jsem ji postavila před hotovou věc, tak to určitě nebylo. Ona tak nějak jako vnímala to moje nadšení a tu moji touhu a zároveň řekla bych, že sdílela podobné obavy jako já, to znamená nedostatek našlapaných kilometrů plus teda to, že si člověk na to dlouhé sezení na kole, že by si na něho měl zvyknout předtím, než teda se na něho posadí na týden. Řekla bych, že s lehkými obavami a asi, že mě nechtěla zklamat nebo že prostě mě v tom chtěla podpořit, tak mi na to kývla. Ale musím říct, že s takovým nějakým lehkým mrazením jsme to vyhlíželi obě, že to nebylo tak, jako pojedeme na tento zájezd, skvělý, bude to všechno bezvadný, těšíme se. Bylo to, že bude to znít možná úsměvně, ale že jsme prostě tu přípravu opravdu nechtěli podcenit, protože nejsme cyklistky, tak jsme jako chtěli se trošku na to připravit.
0: Pojďme se podívat na tu přípravu. Mě by zajímalo, jestli jste si sebou vezli svoje kola a jestli třeba to vybavení, které jste museli vzít sebou, se nějak liší od toho, co musí ty kola splňovat u nás.
1: Když jsme vyplňovali formulář pro cestovní kancelář, tak oni dopředu chtěli vědět, jestli ten zájemce si bere elektrokolo anebo teda normální kolo, takže to jsme tam museli vyplnit. Já jsem napsala 1+1, jedno normální, jedno elektro, ale nakonec jsme teda zvolili obě kolo horského typu, což bych řekla, že je tady jako hodně rozšířené kolo v Česku. Nezjišťovali jsme, jaká je povinná výbava kola v Holandsku. Takže jsme měli seřízené, promazané, zkontrolované kolo, tak aby odpovídalo silnicím a požadavkům tady z České republiky. Samozřejmě jsme měli helmy. A když jsme přijeli do Holandska, které je mimochodem zemí zaslíbenou pro cyklisty, tam já nechci říct, že těm cyklistům je podřízené všechno, ale kam se člověk podívá, tak ta země je prostě propletená cyklostezkami velmi vysoké kvality od krásného hladkého asfaltu přes nějaké jiné umělé lehonce kamínkové povrchy. Občas je to nějaká dlažba, ale ty cyklostezky jsou opravdu jako skvělé, skvěle udržované. Na spoustě míst mají cyklisté přednost před auty, mají vlastní semafory, mají vlastní kruhové objezdy, takže opravdu cyklista tam má velmi jako hezký, dobrý život. Co mě neuvěřitelně překvapilo, tak já jsem neviděla skoro žádnou helmu v tom Holandsku. Teď myslím jako na hlavě rodilého Holanďana. A myslím si, že pokud uvidíte v Holandsku horské kolo, tak téměř na 100% se bude jednat o cizince nebo o turistu, protože to je prostě typ kol, na kterém se tam nejezdí. Holanděni mají většinou taková tam, my bychom tomu řekli, městská kola. Tady zase naopak jich není vidět tolik. Velká část z nich má nějaký pohon, nějakou baterii zabudovanou pravděpodobně v zadním kole, té technické záležitosti moc nerozumím, ale hodně těch kol je jako elektrických. Ale potom jsou to taky taková jako úplně obyčejná opravdu městská kola a helmy se tam nenosí. Občas jsem viděla nějaké hodně malé dítě, pokud ho měl rodič před sebou v sedačce nebo v nějakém vozíku, tak teda to dítě mělo na hlavě helmu. Ale jinak ani děti, ani dospělí, prostě v Holandsku se helmy nenosí.
0: Doporučila vám ta cestovka, abyste si třeba sjednali nějaký nadstandardní pojištění?
1: Nevyznám se úplně v tom, jak je to v připojišťování nějakých rizikových sportů, pokud člověk opravdu jede dělat nějaký rizikovější sport, ale osobně vždycky, když jedu do zahraničí, tak se připojišťuju, ať pro úraz nebo pro nemoc. Vůbec by mě jako nenapadlo nikdy jet bez sjednaného pojištění.
0: Jak to celý probíhalo? Jak to bylo koncipováno?
1: Já bych řekla, že na ten přejezd nás čekalo nějakých 1000 kilometrů nebo 1100, takže jsme vyjížděli na noc, jeli jsme autobusem, který měl za sebou připojený takový veliký vlek a na tom vleku právě byla přivázána kola všech lidí, kteří se zájezdu účastnili. Jeli jsme přes noc a někdy kolem poledne nebo předpolednem jsme dorazili do města Delft, kde jsme byli z autobusu vysazeni, dostali jsme možnost se převléknout do cyklistického, všechny naše věci zůstaly v autobuse, vlastně dostali jsme určení cílové destinace, kam jsme vlastně měli dojet už přímo do hotelu, takže jsme měli před sebou první etapu a měli jsme dojet na místo, kde jsme potom následujících 5 nebo 6 nocí byli ubytovaní. A možná je to trošku úsměvné, tady tato první etapa měřila lehce přes 50 kilometrů a bylo to po noci strávené v autobuse, ale zvládli jsme to.
0: Takže osazenstvo a osezenstvo dostalo pořádně zabrat.
1: Jo, byla to taková první lehce zatěžkávací zkouška. Někdy v podvečer jsme přijeli k hotelu, tam jsme zase kola vrátili zpátky do vozíku, vzali jsme si zavazadla, šli jsme se ubytovat a myslím, že jsme byli rádi, že na chvilku spočíneme.
0: Že jste v úvozovkách doma.
1: A doma v posteli s peřinou. Já bych se ještě vrátila k tomu, jak vlastně ten zájezd probíhal. My jsme bydleli, vlastně jsme měli 5 nebo 6 nocí v jednom hotelu na jednom místě a vždycky po snídani jsme nastoupili do autobusu, ten autobus nás někam vyvezl, tam nás vyložil i z koli a dostali jsme tu denní trasu, kam máme dojet, dostali jsme upozornění na to, jaká zajímavá místa po cestě jsou, kterých si můžeme všímat. No a potom na tom místě cílovém nás ten autobus zase znovu nabral, navázali jsme kola a vrátili jsme se do hotelu. Takže vždycky to bylo ráno výjezd, výlet a autobusem zpátky. A takhle vlastně probíhaly ty dny všechny stejně. Jedna z těch etap byla po pobřeží, ale jinak ty výlety byly velmi rozdílné.
0: Jak náročný to bylo, aby se tam člověk na to shromaždiště, kde vás vyzvedával ten autobus, dostal včas? Jestli jste měli dostatečný prostor časový na to, abyste si tu cestu, tak říkajíc, užili se vším všudy? Nebo jste museli každý den zabrat pořádně, abyste tam nezůstali v Holandsku sami bez autobusu?
1: Já začnu tady tou úplně tvojí poslední větičkou, abychom nezůstali někde bez autobusu. To byla opravdu věc, na kterou nás upozorňovali. Já vlastně nevím, jestli to bylo míněno vážně nebo nebylo. To, že když někde člověk nebude včas, tak ať si potom prostě tu jízdu zpátky na hotel zařídí, jak chce, že autobus prostě čekat nebude. Tuto informaci jsme dostali, ale nevím, jestli by se to opravdu naplnilo, kdyby byl tam nějaký takový hříšník, který by na to shromaždiště nepřišel včas. Myslím si, že byly malinké náznaky, že toho času by mohlo být víc a zároveň musím říct, že tady v tomto ten průvodce z cestovní kanceláře vyšel vstříc a trošku s tím časem hýbal tak, aby vlastně ti lidé, kteří potřebovali víc času, tak aby toho víc času dostali. Tak to se tam opravdu stalo, že malinko s tím časem bylo posunuté.
0: Zeptám se, jaké bylo to časové okno každý den? Ty jsi říkala, že jste ujeli mezi 30 až 70 kilometry.
1: Bylo to teda tak, že ne každý den měl tady toto rozmezí. To jsem řekla prostě rozmezí celého zájezdu, ale ty trasy každý den se lišily, tak někdy to třeba bylo 30 až 50 a někdy to bylo 40 až 60, jo, že ty možnosti byly různé. Já bych řekla, že to vždycky bylo od nějaké dopolední hodiny 10-11 a potom ten posunutý čas toho srazu u autobusu byl 18 hodin večer, takže v podstatě opravdu téměř celý den nebo větší část dne jsme měli na to, abychom absolvovali tu danou trasu s většími či menšími zajišťkami, protože to byly právě ty možnosti, že jsme si mohli volit, jestli tu trasu budeme mít malinko delší nebo malinko kratší, plus teda něco si užít po cestě, něco si prohlídnout, dát si někde kávu nebo se zastavit, dokonce možnosti koupání tam v jezeře nebo v moři. Takže prostor byl a asi by bylo fajn, kdyby ho bylo víc.
0: Pojďme se podívat na to, jakým počasím vás Holandsko přivítalo. Byl červenec. Liší se to od naší republiky nějakým způsobem? Je tam třeba chladněji nebo naopak více teplo?
1: Letošní červenec byl extrémně horký, takže my jsme vlastně z veder, která byla tady, přejeli do veder, která byla v Holandsku. Na tom kole to ale člověk vnímá trochu jinak. Prostě když jede na kole, tak kolem něho proudí vzduch a fouká vítr, takže takové to jako kdyby obrovské vedro člověk nevnímá. A ono tam i docela foukalo, takže to je vlastně taky další věc, která ten vzduch ochlazuje, nebo to prostě člověk vnímá jinak. Ale teplotně, nebo co se týče intenzity slunečního svitu, tak to bylo jako podobně. Byly tam velká horka.
0: Pustíme si písničku a po písničce už se ponoříme do toho, co všechno jste tam viděli.

0: Posloucháte cestovatelský týdeník Za obzor. Dnešním milým hostem je Markéta Němcová, která absolvovala výlet do Holandska se svou kamarádkou Katkou a tento výlet absolvovali na kolech. Markéto, co jste viděli, co jste tam zažili?
1: Když bych to měla vzít úplně obecně a zatím ne do podrobností, tak Holandsko je, aspoň z mého pohledu, strašně krásná země a taková malebná, strašně zelená, plná vody, propletená vodními kanály, spousta jezer tam je a opravdu zelená. Tím, jak je tam tolik vody, tak to Holandsko je prostě krásné, neuvěřitelné množství květin v tom červenci. Fakt nádherné, rozkvetlé, co mají lidi v předzahrádkách nebo v zahradách. Krása.
0: Holandsko je země tulipánů. Byly tam tulipány rozkvetlé?
1: Tulipány tam nebyly. Já mám pocit, že jsme ani nikde neviděli nějaké jako tulipánové pole, ale co bylo teda v neuvěřitelném množství a v neuvěřitelné velikosti, to jsem neviděla nikde u nás, tak byly hortenzie. Obrovské keře a trsy nádherných hortenzí. Řekla bych, že Holandsko je země hortenzí. I když ho známe jako zemi tulipánů, tak já jsem si ho prožila takhle s hortenziemi. A ještě jedna věc, která mě v tom Holandsku hodně překvapila, tak bylo množství vodních ptáků. Tím, jak jsou tam všude jezera nebo kanály nebo vlastně veškerá voda a my jsme hodně jezdili kolem vody, tak tam bylo neuvěřitelné množství různých kachen, volavek, divokých hus, nádhera, spousta ptáků.
0: Zastavili jste třeba u jezera nějakého? Měli jste možnost tak spočinout? Sedli jste třeba z kola a šli jste se podívat blíž?
1: Určitě byla možnost. Řekla bych, že tak ve dvou etapách byla daná příležitost i ke koupání, kdyby člověk chtěl. Jednou to bylo moře, jednou to bylo nějaké jezero větší. Takže pokud jsme byli na nějakém takovém místě nebo jeli kolem, tak určitě byl prostor a možnost zastavit a spočinout, buď to si jenom sednout a dívat se nebo svačit, ale byl prostor na to se zastavit.
0: Využili jste prostor ke koupání?
1: Ke koupání ne, ale kochali jsme se pohledy.
0: Kochali jste se pohledy. A když už jste byli u moře, jaká tam byla pláž?
1: Ta místa, kde jsme jeli kolem moře, tak to byl takový ten hladoučký bílý písek.
0: A zkoušeli jste vodu?
1: Já se vlastně musím přiznat, že jsem do té vody nestrčila ani palec. Ani do moře, ani do jezera. Takže nevím, jaká je tam voda.
0: Takže ses opravdu jenom kochala a nebyl tam někdo s váma, kdo třeba tu teplotu vyzkoušel?
1: Určitě ano. My jsme vlastně vůbec nemluvili o tom, jakým způsobem ten zájezd probíhal. To nejela celá skupina spolu. To bychom asi takový zájezd neabsolvovali, neměli bychom o to zájem. Jezdili lidé po dvojicích nebo třeba po čtveřicích, takže je možné, že z těch jiných skupin si vyzkoušeli vodu v jezeře nebo v moři, ale my ne. Ale pravděpodobně z těch jiných skupinek ano.
0: Ty jsi říkala, že Holandsko je zemí cyklistům zaslíbenou. Jezdili jste jenom po cyklostezkách nebo jste museli vyjet třeba i na normální silnici? A pokud ano, jak se k vám třeba chovali místní řidiči?
1: Byli jsme upozorněni na to, že občas, ale opravdu výjimečně se stane, že na té naší trase v nějakém úseku nebude cyklostezka a že teda máme jet normálně po silnici, ale to bylo opravdu výjimečně. Tam, to řeknu trošku s nadsázkou, téměř není možné nejet po cyklostezce. Oni tam jsou prostě všude. Ale pokud jsme jeli po silnici, tak byli řidiči ohleduplní. Oni jsou vesměs ohleduplní k cyklistům. A navíc jsme opravdu vypadali jako turisti, protože jsme měli horská kola a helmy, takže bylo jasné, že tam jede neholanďan. A o to víc vlastně, jak ostatní cyklisté ve městech nebo na cyklostezkách, tak teda i řidiči aut byli obezřetní, že tam mají někoho, kdo to třeba tak úplně tam nezná.
0: Setkali jste se, že by na vás třeba někdo zatroubil?
1: Určitě ne. Ne, to ne.
0: Žádné šílené, zmatené, naštvané troubení?
1: Ne, to vůbec ne. Malinko šílené anebo zmatené, to bylo ve větších městech, to bych třeba zmínila Rotterdam nebo Utrecht, kde to jsou velká města, hodně aut, velké křižovatky. A ty křižovatky jsou poměrně složité, protože je teda pás pro auta, pás pro cyklisty a pás pro chodce. Každý má svůj semafor, navíc se nespustí zároveň zelená i pro chodce, i pro cyklisty, byť teda se pohybují stejným směrem. A tam byl tak velký provoz, že tam teda to chvílema bylo dost náročné logisticky vymyslet, kam vlastně člověk chce jít, komu má dát přednost, kam má uhnout, co si kde má zmáčknout. Tak to bylo ale jenom v těch největších městech, kterýma jsme projížděli. To byly chvilky jenom.
0: Jaká je tam vybavenost kolem těch cyklostezek? U nás už občas je třeba i nějaký bufík, který může člověk, když jede na kole, třeba po cyklostezce kolem Labe, tam pár je, může využít, jsou tam třeba i určitá odpočívadla. Je tam něco podobného v Holandsku? Nebo musí člověk opravdu z cyklostezky sjet a zajet si někam pro to, aby třeba sehnal nějaké občerstvení nebo našel nějaké odpočívadlo?
1: Já se přiznám, že tady tohle si vlastně neumím úplně uvědomit. Nevím, jak je to po zbytku země, ale v těch našich etapách ty vzdálenosti nebo ty trasy byly naplánované tak, že my jsme vlastně nikde to neměli tak daleko, že by nám někde chybělo občerstvení nebo toaleta. Vždycky bylo na cestě nějaké městečko malé nebo větší, nebo prostě nějaké místo, kde se přirozeně zastavit dalo. My jsme to nemuseli hledat. Takže pokud třeba by to byly nějaké boudy s občerstvením někde u jezera, tak to tam bylo, nebo někde na pobřeží moře to tam taky bylo, ale někde ve vnitrozemí na cyklostezce si to neuvědomuji, ale zároveň vůbec si nemyslím, že by to jako chybělo.
0: Pojďme se podívat na tu holandskou krajinu, aspoň v těch místech, kterými jste projížděli. Ty už si říkala, že to je země, kde je spousta vody, proto je to země zelená, taková malebná. Můžeš nám to ještě trošku víc přiblížit, jaká byla ta krajina, kterou jste projížděli?
1: My jsme během tady tohoto zájezdu projížděli jak oblasti, kde byla větší města, ale potom jsme i hodně projížděli holandský venkov, hodně farem, zelené pastviny, velké zelené plochy, trávy, krávy hodně, ovce jsme taky viděli. Vlastně si v této chvíli vůbec neumím uvědomit, jestli jsme jeli kolem nějakého pole, kde by pěstovali obilí. Určitě jsme viděli kukuřici. A co se týče krajiny, no tak krajina bez kopců. Prostě opravdu rovina, rovina. Člověk viděl hodně daleko. Co je ještě teda často k vidění, tak jsou větrné elektrárny, ale co je mnohem hezčí než větrné elektrárny, tak jsou větrné mlýny. Takže občas i oblasti s větrnými mlýny, což je taky taková typická

0: zůstal sám.
1: Byli jste se v tom skanzenu podívat dovnitř toho větrného mlýna nebo do těch starých holandských domečků? V čem se třeba liší od našich domků nebo starých domků?
0: Do větrného mlýnu si myslím, že jsme se podívat nešli, ty jsme obdivovali zvenku, ale do nějakých těch starých domečků jsme vešli. Řekla bych, že to je takové jako podobné, pokud to byl třeba nějaký domek, kde ti hospodáři chovali nějaký jako drobnější dobytek, tak bych řekla, že to je podobné tomu, co bychom mohli vidět u nás.
1: To byl skanzen teda.
0: To byl takový veliký areál a vstup do toho areálu byl nespoplatněný, takže my jsme se mohli procházet po cestičkách mezi těmi jednotlivými domky. Občas v některém tom domku měli třeba prodejnu suvenýru nebo nějakého občerstvení, tam se samozřejmě mohlo taky. Vlastně si teď nejsem úplně vědomá, ale myslím si, že jsme nenarazili na domek, do kterého by se jako kdyby muselo platit vstupné.
1: Takže v tomhle místě to bylo tak, ale je pravděpodobný asi, že na dalších místech se třeba poplatky nějaké platí.
0: Určitě ano, ale v tomto místě jsme neplatili, ale je možné, že někde jinde by to bylo jinak.
1: Setkali jste se na cestě, když jste jeli třeba s místními lidmi, ať u těch farem nebo u nějakých domečků nebo ve vesničkách, kterýma jste projížděli? A pokud ano, jak se k vám chovali?
0: Já myslím, že jsme takovýhle nějaký kontakt s místními tam ani neměli. Rozhodně jsme vlastně neměli potřebu někoho kontaktovat, že bychom měli nějaký problém nebo že bychom něco potřebovali. V obchodě akorát v nějakých prostě menších obchůdkách a to mám pocit, že jako byli velmi milí a jako přívětiví tam, ale takhle jako běžně s nějakým Holanďanem na cestě, myslím si, že ne.
1: S bludným Holanďanem na cestě jste se nepotkali.
0: Tak.
1: Ale jenom když jste se třeba zastavili na kafe, nebo jak říkáš, v těch obchůdkách, tak jste se setkali s místní populací.
0: Ano.
1: Já vím, že vy jste se dostali potom ještě do dvou měst, která známe z každého supermarketu a obchodu, protože to jsou města sýrů. Jedno se jmenuje Edam, my mu říkáme Aydam, a to druhé město je Gouda. Můžeš nám přiblížit, co jste tady v těchto městech viděli, jestli jste tam měli možnost navštívit třeba nějaké trhy nebo nějaké muzeum, vidět tam něco specifického?
0: Myslím, že návštěva země sýrů bylo přímo v názvu zájezdu. Pojďte s námi do Holandska, do země sýrů. Takže určitě tady toto byla důležitá místa při těch našich návštěvách. Pokud si to dobře vzpomínám, tak v Edamu jsme měli takovou úplně speciální příležitost, protože ti naši průvodci naplánovali výlet do Edamu na termín, kdy se tam konal pravidelný trh, sýražský právě, a byly tam ukázány hrozně pěkné takové staré tradice. Takže když bych to měla trošinku popsat, tak jsme viděli, jak na takové delší dřevěné pramici přijíždí velmi starý pán, oděný v nějakém historickém obleku, kroji, nebo jak to nazvat. Na krajích té lodi měl naskládané takové ty žluté nebo zlaté bochánky sýra. Na té pramici přirazil ke břehu, tam už na něho čekali nějací další, podobně odění a podobně velmi staří pánové. Měli speciální dřevěná nosítka, dřeva stlučená do oblouku a na obou stranách to mělo držátka. Takže když si to představíte, tak jeden ten pán šel vpředu a držel to za sebou v rukách, držel ty nosítka, mezitím teda byla ta dřevěná část, na kterou naložili všechny ty sýry z lodi a za ním šel druhý pán, který to nesl z druhé strany. Takže vlastně jako nosítka, kteří nosí zdravotníci, akorát uprostřed nebyl pacient, ale byla tam hromada sýru. No a tady ti muži s tím doběhli, protože ten pohyb nebyla chůze, ale byl to běh, tak s tím jako kdyby doběhli na to místo toho trhu. A teď oni měli v minulosti, a tady nám to ukazovali, takový hrozně zvláštní zvyk, kdy vlastně jednak určovali kvalitu sýru a teď nevím, jestli poklepáním na ten sýr a teď různě si plácali o sebe hřbety rukou a tím jako kdyby domlouvali nějak cenu sýru. Byla tam starodávná váha, na které se ty sýry vážily, takže vlastně šlo o takovou kalibraci těch sýrů a potom diskutování o ceně a dohadování o tom, kolik by vlastně takový sýr stál. Takže tohle bylo divadlo pro diváky, jak to ale dřív na těch trzích vypadalo. A pak tam byl další člověk, já nevím, jestli to byl nějaký kontrolor kvality nebo něco takového, který měl malý nebozízek nebo prostě malý vrtáček, kterým ten sýr navrtal a když vyjížděl s tím vrtáčkem

0: Ten tak vlastně na špičce měl namotaný kousek sýru a ten ochutnával nebo ho dával i ochutnávat lidem. Takže oni vlastně takhle předváděli v tom Edamu, jak to dřív vypadalo na trzích, kde se obchodovalo se sýry. Samozřejmě součástí návštěvy tady těchto trhů byly stánky se sýry z místních farem. A to je neuvěřitelná směsice barev, protože oni je mají balené do těch vosků a ty vosky mají různé barvy a ty sýry jsou neskutečné množství druhů sýrů. To už vlastně bych se potom přesunula do Goudy, kam jsme jeli na návštěvu do městečka a byli jsme navštívit obchod se sýry, kde byly téměř od země do půlky stěn po stranách regály se sýry, s těmi bochánky, všechny možné barvy a neuvěřitelné množství příchutí sýru. Nevybavuju si, jaký počet druhů sýru v tom Holandsku dělají. To je neuvěřitelné číslo. Představte si bazalkový, rozmarinový, česnekový s medvědím česnekem, viskový, pivový, dokonce s konopím, s takovými papričkami, s jinými papričkami, s rajčaty a můžu prostě pokračovat. Zrající, roční, který zraje 2 roky, prostě neuvěřitelné množství.
1: A kolik sýrů jste ochutnali? Ochutnali jste vůbec?
0: Ochutnali jste vůbec? Ano, ochutnávali jsme. Kolik jsme jich ochutnali, to neumím říct. Prostě ochutnávali jsme sýry, které nás zajímaly, který se nám zdál třeba, že by jako mohl být zajímavý a byly skvělé ty sýry. Já jsem vlastně si neuvědomuju, že bych narazila na sýr, který by nebyl dobrý.
1: Máš z toho místa nějakého svého favorita?
0: Velmi mě chutnal jeden sýr, který byl s bylinkami. On byl na řezu takový hodně barevný, měl tam červené, zelené, černé kousíčky. Ale já jsem udělala takovou věc, že jsem nakoupila třeba 8 různých druhů sýrů a vzala jsem je potom domů a udělala jsem ochutnávkový večer pro rodinu. Takže jsme měli ty sýry na kostičky, vždycky koloval jenom jeden druh a hráli jsme takovou hru s rodinou, že jsme bodovali ty sýry od 1 do 5 bodů a když jsme ten sýr obodovali, tak šel potom další sýr, takže jsme si udělali takové jako rodinné pořadí těch dovezených sýrů a to bylo zajímavé, to bylo hodně hezké.
1: Dáme si písničku a po ní se povídání o cestě po Holandsku na kolech vrátíme.

0: Posloucháte cestovatelský magazín Za obzor na Rádiu 7. Hostem dnešním, milým, je Markéta, která cestovala v sedle kola po Holandsku se svojí kamarádkou Katkou. Byli jsme ve dvou sýražských městech, v Edamu a v Goudě. Ty si vyprávěla o té ochutnávce sýru. Mě by zajímalo, jak je to tam cenově v Holandsku. Nejenom sýry, ale třeba i další služby. Když jste byli v kavárně na kávu nebo jste si kupovali nějaké další věci, jak je to tam s cenou potravin, služeb, případně třeba i nějakých vstupů ve srovnání s naší republikou?
1: Tak já asi začnu u těch sýrů. Myslím si, že když bychom chtěli koupit německý, holandský nebo švýcarský sýr zrající u nás, tak by nebyl levný. Prostě by ten sýr byl dražší a v tom Holandsku je to podobné. My jsme nekupovali Goudu někde v Albertu, ale kupovali jsme v sýrárně zrající sýry a tam ty sýry prostě jsou dražší. Ale řekla bych, že u nás by to bylo podobně. A co se týče nákupu v obchodě nebo když by šel člověk do restaurace nebo na kávu, tak si myslím, že ty ceny jsou vyšší než u nás, asi ne o moc.
0: Jak jste se tam s místníma domlouvali?
1: Bez problému jsme se domlouvali anglicky. Myslím, že jsme nenarazili na nikoho, kdo by jako nebyl schopný se domluvit.
0: Holandsko je známé dřeváky. Tak by mě zajímalo, jestli jste tam někde dřeváky potkali. Popřípadě, jestli jste mohli nahlédnout i na nějaké místo, kde se dřeváky vyrábí a jaká je třeba jejich historie.
1: Součástí jednoho našeho výletu byla návštěva farmy, kde jsme měli domluvený vstup do expozice právě výroby dřeváků a měli jsme tam takovou krátkou přednášku o výrobě dřeváků v historii. A musím říct, že to bylo strašně zajímavé, protože nám tam ten pán ukazoval, nejdřív měl v ruce polínko a pak nám ukazoval různá stádia, do kterých se ten výrobek dostane, než na konci je z něho dřevák. A bylo to strašně zajímavé, protože oni opravdu měli různé soustruhy a takové veliké stroje, ale historické, kde se to polínko napíchlo mezi nějaké bodce a potom nějakým elektrickým drátem, oni to prostě dlabali. Bylo to zajímavé a bylo to velmi rychle. Bylo opravdu zajímavé se na to dívat, jak rychle se dá opracovat kus dřeva do přibližného tvaru dřeváku. A taky nám ten pán ukazoval vlastně různé druhy, různé úpravy dřeváku pro různé příležitosti. Takže to byly třeba dřeváky pro ledaře, dřív teda, když ještě byli ledaři, kteří zpracovávali nebo získávali led z řek, tak měli dřeváky, které měly ze spodu nějaké ostré hroty, aby jim to neklauzalo a byly jiné dřeváky po práci na poli a jiné dřeváky pro to, když bylo někde mokro. Tak to bylo hodně zajímavé, protože takhle, když se řekne dřeváky, tak si asi člověk představí ten jeden typ a bylo hodně zajímavé vidět, že jich je vlastně víc. No a potom vedle toho místa, kde jsme absolvovali tady tuto přednášku, tak byla prodejna a to prostě, tak jak jsem před chvílí mluvila o regálech plných nejrůzněji barevných sýrů, tak tady bylo zase neskutečné množství dřeváků, všech velikostí, všech barev.
0: A je to jak u nás, vyzkoušeli jste dřeváky?
1: Neskoušela jsem to, ale určitě by byla možnost teda jak vyzkoušet, tak odvést. Jenom nevím, na co by to člověk používal. Asi by mu to někde leželo, což by byla škoda. Vlastně nevím.
0: Vidíš, já jsem se chtěla zeptat na takovou osobní otázku, takže vánoční dárky pro rodinu jsou určitě vyřešené. Všichni dostanou dřeváky.
1: Nevím, jestli by je to potěšilo. Vánoční dárky pro rodinu nejsou vyřešené, sýry jsme snědli a dřeváky jsem nekoupila, ale bylo to moc zajímavé vidět, jak taková věc vzniká.
0: A měl ty dřeváky vůbec někdo třeba z toho obchodu nebo z toho muzea, z té farmy na sobě?
1: Neviděla jsem tam nikoho v dřevákách, ale teď si vlastně uvědomuju, že tam byly i takové boty, které třeba byly současně z kůže a ze dřeva, možná podbité nějakou gumovou podrážkou a že to jsou boty, které oni třeba běžně nosí jako přezůvky nebo v nějakých provozech. Takže asi to není jenom jako kdyby nějaká rarita nebo tradice nebo historie, ale neumím si úplně představit v praxi, jak bych ty boty využila.
0: Měli jste tam během té vaší cesty, toho vašeho putování, nějaký třeba nepříjemný zážitek? Něco, co by, pokud se tam někdo chystá, na co by si měl třeba dát pozor?
1: Neměli jsme žádný nepříjemný zážitek. Pokud by někdo chtěl jít do našich šlépějích a chtěl by nejenom navštívit Holandsko, ale chtěl by ho navštívit takhle na kole, tak bych mu asi doporučila, aby měl to kolo v solidním technickém stavu a měl sebou nářadí a náhradní pneumatiky a lepení nebo tak, což jsme my všechno měli sebou. A já musím říct, že opravdu díky bohu, a teď to myslím úplně vážně, jsme nic z toho nepotřebovali. Protože jsme jeli dvě holky, lepit pneumatiku neumím, nebo lepit duši a vyměňovat taky ne. Takže jsem ráda, že vlastně ta kola byla bezproblémová, že jsme to absolvovali, aniž by nám něco upadlo, nebo se něco rozbilo, nebo byla prostě nějaká komplikace. A za to jsem opravdu naprosto vážně vděčná.
0: Že se vám tam nestala žádná nepříjemnost, ani v jiné kategorii než v kategorii kol.
1: Ještě mě napadá, že by to mohlo být kategorie třeba nějaký úraz, protože když jedu na kole, tak z kola se dá padat. Ano, opravdu žádná. A jak říkám, to je můj velký vděk Bohu za to, že jsme nemuseli řešit ani odřeniny, ani naraženiny, ani zlomeniny, ani nic na kole.
0: Ty jsi mluvila o duši, pojďme se podívat na vaše zážitky teda příjemné. Jaký byl tvůj nejkrásnější zážitek a moment tady z té cesty po Holandsku na kole? A bylo něco, co jsi tam prožila s Bohem? Něco, co ti ta cesta přinesla?
1: Ty se ptáš, jestli je nějaký jeden moment nejkrásnější nebo nějaký takový zapamatování nebo zmínění hodný. Já bych řekla, že ten moment je ta cesta samotná. Protože to, co já jsem tam prožívala, to nebyly žádné jako nějaké momenty s Bohem nebo nějaká zjištění nebo něco takového, ale to byla prostě jako zažívaná denodenní radost z toho pohybu, z toho, že člověk jede a teď ho prostě hladí ten vítr po cestě. Chtěla jsem říct, že chará mu vlasy, ale v téhle mě to úplně tak není. Ale opravdu jako pocity radosti a pocity štěstí a pocity vlastně obrovské vděčnosti, že člověk může a teď může proto, protože může fyzicky a může proto, protože se tam dostane jako opravdu taková směs radosti a vděčnosti. A to já jsem prostě jela na kole a tohle mě běhalo hlavou. Člověk se rozhlíží, vidí tu krásu, vidí ten klid, tam je to opravdu malebné, ty domky jsou upravené, všechno je to pěkné, opravené, teď jde tím prostředím přírodním, voda, ptáci, slunce, vítr. A já jsem to opravdu prožívala jako takové potěšení, které pro mě Bůh připravil. Jako dárek, jako něco, kde prožiju radost a opravdu si, chtěla jsem říct, odpočinu, což může vyznít trošku nepatřičně, ale jako odpočinu, jako mentálně. Jako opravdu zažití radosti a krásy. Tak tady toto.
0: A ovlivnilo to nějak vaše přátelství s Katkou? Dozvěděli jste se něco o sobě samých? Nebo naopak o sobě navzájem, co jste do té chvíle nevěděli?
1: Tak já nevím, jako jestli můžu takhle úplně. Já jsem si vlastně jenom potvrdila to, co vlastně už vím, ale znovu jsem si to vlastně ověřila, jak umí jít, jako prostě potlačit nějaké nepohodlí, nebo jak se prostě kousnout a zabrat, což chvílema bylo potřeba. Takže tady toto.
0: Teď mi přišla na mysl písnička Když nemůžeš, přidej víc.
1: No tak já nevím, jestli se tady pouští v rádiu takováhle písnička, ale ona je vlastně úplně přesná. Ona je úplně přesná, protože o tom jsme ještě taky nemluvili a to je prostě vítr v Holandsku. A nebudeš tomu, Milane, věřit, ale když jedeš na jednu stranu, tak on fouká proti tobě, ale když bys jel na tu druhou, on bude zase foukat proti tobě, jsem o tom přesvědčena, protože ať jsme jeli kamkoliv a foukal vítr, tak foukal vždycky proti nám. A my jsme jednou jeli kolem obrovského jezera, my jsme si ho teda původně, nebo já osobně jsem si ho spletla s mořem, myslela jsem si, že už jedeme po pobřeží moře, ale bylo to velikánské jezero, jeli jsme 5-10 kilometrů po hrázi, v podstatě takovou lehce nudnou cestou v tom, že tam prostě to bylo pořád stejné a celou dobu fučelo, ale to byla vlastně jedna věc, o které já jsem přemýšlela, když jsem si vymyslela, že pojedu do Holandska na kole, protože v minulosti už jsem byla v Holandsku na kole a pamatovala jsem si, že to je vlastně úplně v pohodě, jenom nesmí foukat. Jo, já úplně nerada Jezdím do kopců, to jako není moje oblíbené, protože člověk prostě do kopců musí jako zabrat, musí máknout, ale v Holandsku, když jede proti větru, tak prostě musí taky makat. A když je to 5-10 kilometrů a ten vítr je silný a vlastně tam není kde uhnout, protože ta cesta se musí absolvovat, tak chvílema to bylo přesně, když nemůžeš, přidej víc, protože jinak ti ujede autobus a pak si zháněj, jak se dostaneš na ubytování sám. Takže ano.
0: A na závěr jedna otázka. Doporučila bys takový výlet, takovou cestu na kole po Holandsku i druhým?
1: Já bych řekla ano, ale ono hrozně záleží na tom komu. Určitě by byl někdo, kdo by si to užil a byl by z toho nadšený, ale potom by byl někdo, komu by to nestačilo a potřeboval by Korziku nebo něco podobného, kde by makal do těch kopců. Ale pokud by chtěl někdo krásnou zemi, která se dá zvládnout na kole, tak bych to doporučila určitě. Já bych se tam moc ráda vrátila. Umím si představit, že bych vlastně něco podobného moc ráda zažila ještě jednou.
0: Markéto, já ti moc děkuju za tvoje povídání. Hostem dnešního cestovatelského pořadu Za obzor byla Markéta Němcová, která nás vzala sebou v sedle kola na cestu do Holandska. My ti moc děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A těšíme se na slyšenou zase příště.

Do Nizozemska se můžete s pořadem Za obzor vydat ještě v neděli ve 14 hodin, v pondělí ráno ve 4 a také ve středu od 23 hodin. Premiéra dalšího dílu nás čeká opět za týden v 10 dopoledne a podíváme se v něm na sever Evropy, do země tří korunek, jak se přezdívá Švédsku. Do 11. hodiny zbývá pouhá chvilička, vyplní k chvále Boží písnička.

Dnes je pátek 25. září 2026 a do dveří, nebo spíše do hodin, vstoupila 11. hodina. Letošní podzim slaví třetí den své vlády a počasí má být dle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu oblačné až zatažené, i když dopoledne i polojasné a jasné. Čeká se ojedinělý slabý déšť, hlavně na horách. Večer by mělo od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách v 1000 metrech kolem 9 stupňů. Naladěné máte Křesťanské rádio 7, od jehož mikrofonu vás srdečně zdraví a u vysílání vítá Milan Remeš. Pojďme se podívat, jaké pořady na nás kromě písniček čekají v následujících hodinách.

Bůh je věrný a postará se v nejrůznějších životních situacích. Těch zažil Richard Cucor opravdu mnoho a jeho svědectví o přijetí Krista ukazuje, jak pestré a nevyzpytatelné mohou boží cesty být. Často mnohem větší, než si dokážeme představit. Život s Bohem zkrátka přináší nejrůznější úskalí, výzvy i zkoušky. A právě o tom uslyšíte v pořadu s Bohem 15 minut po 11. V 17. století, do kterého se vracíme ve čtení na pokračování z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán, brázdili oceán nesčíselné pirátské lodi, které přepadávaly obchodní lodě vezoucí různý náklad. A loď Jitřenka se stala také pirátskou lodí. Po přepadnutí holandské obchodní lodi následují další dramatické události, jak uslyšíme ve 12 hodin a 15 minut.

Vesmír je jemně vyladěný pro život a nová série pořadu Kudy kam sleduje podobnou stopu i v člověku. V tom, jak se to, co o něm říká Bible, znovu a znovu potkává s tím, jak lidé žili a věřili napříč úplně odlišnými kulturami a historickými obdobími. V prvním díle se podíváme na jeden z nejstarších lidských instinktů, tušení, že za světem někdo stojí. Staří Athéňané mu postavili oltář a napsali na něj neznámému bohu. A když se tam zastaví apoštol Pavel, neřekne jim, že se mýlí. Řekne jim, koho vlastně hledali. Poslouchejte po 1 hodině odpolední. Mezi 2. a 3. hodinou se otevírá prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, kterou písničku vám máme zahrát. Tolik přehled pořadů pro ty nejbližší hodiny a teď už může dopolední jízda na Rádiu 7 pokračovat dalšími písničkami. Doufám, že i nadále pojedete pátečním dnem společně s námi a přeji vám, ať se vám dobře poslouchá a ať už přitom děláte cokoliv. Ať vám to jde hezky od ruky.

Probuď moji duši, Bože, a ti zpívá chválu, dospívala kapela Hillsong Worship. O hudbu i text této písně se postarala Brooke Ligertwood. Před námi je písnička Nad každé jméno skupiny Nad čarou a po ní už vyprávění Richarda Cucora v pořadu s Bohem.

0: Někdy člověk k Bohu dojde cestou, kterou by předem vůbec nečekal. Jaká byla ta Richardova, se dozvíte v následujících minutách v pořadu, který pro Rádio 7 natočil Kuba Lofítek.
1: S Bohem na cestě životem.
2: Zdravím posluchače Rádia 7. Jmenuji se Richard a byl jsem tak požádán, abych vám řekl svoje svědectví. Začal bych asi nejlépe od začátku, od toho dětství, protože to je důležitá podstata toho mého svědectví. Narodil jsem se do, bych řekl, formální katolické rodiny. Co to znamená formální? No, moc se u nás ta víra nepraktikovala. Musel jsem chodit do kostela, musel jsem absolvovat výuky náboženství, kde jsem se připravoval na ty různé obřady, které jsem musel absolvovat povinné, to znamená první svaté přijímání, kdy poprvé člověk přistupuje vlastně k eucharistii neboli k památce, a pak na to biřmování. A do té doby, než jsem toto absolvoval, tak jsem musel povinně chodit na náboženství a musel jsem chodit do kostela. Samozřejmě jako dítěti mi to vadilo, protože v neděli jsme se dívali, nebo rád bych se díval na pohádky, ale prostě musel jsem do kostela, jak to tak bývá. No, co se týče mých rodičů, tak my jsme se vlastně modlili jako rodina jednou za rok. A to při štědro večerní večer, jsme se pomodlili Otčenáš. Jinak nebyl jsem vůbec k tomu veden, abych si četl Bibli, abych se modlil. A vlastně ta určitá forma zbožnosti jsem pochytával jenom z toho, co jsem viděl na těch bohoslužbách v nedělních. To, co bylo původně jako takové nutné zlo, když to takhle musím poznamenat, jako vím, nebo nějaká nutná povinnost, bych řekl spíš, tak se změnila v době, řekněme, kolem mých 10-12 roků, kdy začaly vlastně i v tom katolickém kostele vznikat páteční mládežnické bohoslužby, kde už se začaly zpívat ty chvály, které známe, a hrálo se tam na kytaru, jo, nějaká tamburína nebo něco takového, jiný nástroj než varhany, a bylo to zaměřený na mládež. Tak začal jsem tam chodit před bohoslužbou, no i po bohoslužbě, pak jsme měli setkání s mládeží, kde ten program nějakým způsobem pokračoval, a to mě tak nějak začalo bavit a začal jsem chodit do kostela z radosti, což to jako i pak moje rodiče udivilo, když už jsem absolvoval ty povinné záležitosti, jako teď už nemusíš. A právě ale já jsem chodil rád, protože jsem tam byl mezi mládeží, mluvilo se o Pánu Ježíši, já jsem začal prožívat tu víru ne jako nutnost, ale začal jsem ji prožívat jako prakticky. To znamená, ty modlitby jsem prožíval úplně jinak, než nějaké odříkávání jenom holého textu, ale začínal tam určitý nějaký vztah s Pánem Ježíšem. Ten se rozvinul pak na té střední škole, kdy vlastně v 90. roce, kdy už bylo po revoluci, tak jsem nastoupil na vojenskou konzervatoř. A samozřejmě předtím armáda a kostel nešel dohromady, ale vlastně bylo to tak připravený Pánem Bohem asi, tak díky tomu jsem i na té vojenské konzervatoři mohl chodit do kostela. A bylo to zvláštní, byla to doba samozřejmě takového zmatku, euforie, plno lidí nevědělo co a jak, takže my v tom ani nebránili, ba naopak, my jsme si mohli žádat o nějaké vycházky po vyučování v týdnu, v sobotu, pak po obědě nebo v neděli po obědě, a jako jediný jsem mohl i dopoledne jít ven do města, protože jsem si napsal kostel. A v té době se každý bál to nějak bránit, takže mi povolovali kostel a chodil jsem na mše. A v té době tam sloužil opravdu starý pan farář, ale protože jsem měl takové problémy v tom prvním ročníku, zaprvé no, přes 500 km vzdálený od rodičů, protože ta vojenská konzervatoř byla v Roudnici nad Labem, což je kousek za Prahou, nebo mezi Prahou a Ústím nad Labem, a já pocházím z Nových Zámků, což je jižní Slovensko, tak bylo to pro 14-letého chlapce dost náročný a jednou za 14 dnů navštívit rodiče, jet domů, tak se nedostali prostě dřív než jednou za 14 dnů. Takže to bylo takové těžké a to období prostě to neslo sebou i to, že ne úplně se mi dařilo v tom nástroji, protože původně jsem chodil na hudebku, tak jsem hrál na housle, ale protože to byla vojenská konzervatoř, kde se vyučoval dechy jako prioritní nástroj, tak jsem musel začít na dechový nástroj. Dostal jsem příčnou flétnu, takže jsem se začal učit úplně od začátku na příčnou flétnu. A to, co jiní žáci nebo studenti, kteří měli za sebou už hudebku 7 let, museli zvládnout, tak já jsem musel zvládnout za ty 4 roky se připravit na úroveň maturity nebo maturitního ročníku a absolventa na ten hudební obor. Tak z začátku se mi tolik nedařilo a přestal jsem jí chodit do kostela, asi díky tomu, že se mi vedlo špatně. Samozřejmě už v té době tak nějak potajnu, prostě tam bylo nějaké to kouření a tak dále, že svedený prostě spolužáky k tomu. A když jsem po prázdninách nastoupil do 2. ročníku, tak se začal nacvičovat česká mše vánoční od Jana Jakuby Ryby a tam jsem byl pozván, abych hrál 2. housle. Tak samozřejmě připravovali jsme se na to a měli jsme to hrát v tom rounickém kostele, kde jsem dřív chodil. A jak jsme tam byli oblečeni v tom obleku, tak prostě přišel pán, o kterém jsem si myslel, že je kostelník, a ptal se, nebude vám zima, mladíku? A já jsem mu odpověděl, kde pak, já jsem na to zvyklý, já jsem sem chodíval. A on mi na to odpověděl, no proč si přestal? Říkám, no protože mám problémy ve škole, nedaří se mi, tak jsem přestal chodit do kostela. A on suverénně na to, no právě proto bys měl začít chodit. Říkám, já jsem si pomyslel, pardon, že to řeknu blbej kostelník, co mi bude vykládat o tom, že? Ale pak mi to nedalo po Vánoci, když jsem zašel zase do kostela, tak jsem se šel jako vyspovídat z toho, co jsem dělal za špatnosti za tu dobu. A on ten kostelník, který mě napomínal, tak on seděl ve spovědnici, že jo, a on to byl nový farář, o kterém jsem nevěděl, že se vystřídali. Tak mě pozval taky na mládež, abych přišel v pátek, tak jsem začal chodit tam na mládež a byl to úžasný člověk v tom, že nebyl tak upjatý jako kněz, ale právě naopak byl otevřený pro mládež, rozuměl mládeži a začal nás vést věcím, které jsem vůbec nepoznal. Za prvé k čtení Bible. Četli jsme si na těch mládežích příběhy z Bible, mluvili jsme o tom a vedl nás tomu, abychom se modlili vlastními slovy. Že pán Bůh nepotřebuje odříkávat modlitby. Jo, on potřebuje, abychom s ním mluvili tak, jak to je, prostě, jednoduše, to, co máme na srdci. A to byly moje počátky změny. Změny, když se vlastně z formálního katolictví začala stávat živá víra, nebo živá praktikující víra. Takže tam jsem prožil takzvané to obrácení. To znamená, že začal jsem žít živý vztah s Bohem. Už předtím samozřejmě všemu tomu, co jsem se učil v náboženství, všem těm biblickým příběhům jsem věřil. Nepochyboval jsem o stvoření, nepochyboval jsem o rozdělení moře, když přecházel Izrael z Egypta. Nepochyboval jsem o tom, že Jonáše spolkla velryba. Ale bylo to tak spíš formální, ale teď se to dostalo do jiné dimenze, začal jsem to prožívat živě. Díky tomu panu faráři jsem se začal také angažovat i v té mládeži. Občas mě pověřil, abych to tam vedl, abych vedl ty modlitevní chvilky, jo, abychom prostě společně zpívali ty chvály a bylo to všechno fajn. Tam jsem se samozřejmě zamiloval do dívky, která tam na tu mládež chodila, tak jsem začal chodit s tou dívkou. A mezi tím, protože jsem nastoupil na střední školu v roce 90 a byl jsem zrovna ve 3. ročníku, kdy došlo k rozdělení republiky, tak nás Slováky nechali ještě dostudovat 3. ročník. A musím říct, bez vědomí našich rodičů a jako nezletili jsme byli transportováni jednou v noci v létě do Košic nočním vlakem. Nikdo jsme nic nevěděli, jenom nám řekli, zbalte se, vy už tady končíte, skončili jste ročník, máte zkoušky hotový, večer pro vás přijedou z Košic a odvezou vás. A bylo to hrozně silné, protože ty starší, naši spolužáci z ročníku, přijeli na to nádraží a za zvuku trubky, která hrála večerku, prostě se s námi tak loučili a opravdu se slzami v očích jsme opouštili to město a během noci jsme byli, já to používám to slovo transport, a opravdu tak bylo, protože ani naši o tom nevěděli a ani my jsme o tom nevěděli, co nás čeká. My byli převezeni do Košic a řekli, a od září budete chodit sem do školy. Ubytování jsme byli na střední vojenské škole, ale samozřejmě my jako hudebníci jsme pak docházeli na civilní konzervatoř Košickou na to vyučování odborné. Ale samozřejmě kvůli té dívce, kterou jsem tam v Rounici měl, tak jsem si začal vyřizovat občanství celkem pozdě, protože bez problému to šlo do konce května si požádat o občanství, jenže já jsem to začal až v červenci, srpnu. Takže ta zkušenost, kterou mě jako 17-letého pánu provedl, je úžasná v tom, že ty žádosti, které jsem musel prostě projít, začal jsem na okresním úřadu v Litoměřicích přes prostě nějaký krajský úřad, ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo obrany, ministerstvo slovenské velvyslanectví v Čechách a pak to též na Slovensku až po kancelář prezidenta republiky, kdy jsem prostě jako 17-letý žádal o české občanství. A já si myslím, že ty úřednice to tak prostě překvapilo, tak úžasli, že prostě tenhle ten 17-letý houževnatý kvůli své lásce se tam vrátí zpátky, že oběhal tolik institucí, že mi odpustili i zkoušku z českého jazyka, která už byla v té době povinná. Jo, do května to nemuselo být. A nakonec jsem si to občanství teda získal. Samozřejmě, když jsem to oznámil tehda veliteli roty na té střední vojenské škole, tak mě obvinil ze špionáže, že jsem český špion, jo, a zažíval jsem i takovéhle věci, ale dobré, tak jsem se vrátil do Roudnice, nastoupil jsem vlastně do 4. ročníku někdy v půlce, v listopadu, řekněme, pokud si tak dobře pamatuju, a nastalo takové celkem těžké období i v té otázce vlastně víry, protože najednou se tam přestala vyučovat slovenčina. Slováci země je slovenský jazyk a najednou se to přestalo vyučovat, takže někdy od konce října do dubna, prostě bylo pár měsíců a musel jsem se velice rychle přehodit výhybky jazykově i pravopisně a připravit se na maturitu během prostě pár měsíců. Jsem musel dohnat to, co prostě ostatní měli od základní školy. V tom mi právě pomáhla i ta přítelkyně. Samozřejmě ze začátku to bylo těžší, ale musím říct, jako ne, a neříkám to jako chlubení se, ale spíš jako takový, bych řekl, prostě zásah boží milosti, že z diktátu jsem měl vždycky jedničku a prostě mě musel pochválit i vedoucí prostě toho oddělení hudebního našeho. Říkali, že Češi, kteří to znali od začátku, tak prostě měli trojky, čtyřky z diktátu a jedničku, dvojku. Takže jsem to vnímal jako boží milost, že mi prostě dal tu schopnost to prostě pochopit ten pravopis, rychle se do toho vpravit a mohl jsem tak nějak odmaturovat. No ale mezi tím prostě byl maturitní ples, na kterém se nějak nepohodli se svojí přítelkyní a jsme se rozešli. A tam vlastně jsem vnímal tak, že Pán Bůh mě asi povolává do té kněžské služby, o které jsem toužil jako dítě také. Mě to zaujalo a přitahovalo, tak jsem se rozhodl, že se stanu knězem, jak dokončím školu. Ten rovnický farář mě vzal tehda arcibiskupovi Vlkovi, aby mě představil jako nového adepta. Samozřejmě tato školné se muselo zaplatit armádě, pokud člověk neodsloužil nějakých 10 let, tak mě litoměřický biskup slíbil, že mě litoměřické biskupství z armády vyplatí. Tehdy bylo v tom 94. nějakých 16 000 korun. A protože jsem byl přijatý do toho kněžského semináře, do toho přípravného nebo 0. ročníku v Litoměřicích, tak jsem byl prostě připraven na to, že ano, odmaturuji a nastoupím tam. Po maturitě se dělali konkurzy k různým orchestrům vojenským a v té době bylo tady na území České republiky asi 18 nebo 19 vojenských orchestrů. A já jsem si samozřejmě žádal, že jsem chtěl být přijat do Litoměřic, když jsem tam uměl studovat tu teologickou fakultu, nebo ten 0. ročník, potom se to samozřejmě studovalo v Praze, a nebo prostě někde tam v Čechách. Jenže mě přihodili do Hradce Králové, z čeho jsem byl naštvaný. Říkám, proč tak daleko? No, musel jsem se s ním smířit, takže jsem tam nastoupil. 15. července jsem nastoupil do Hradce Králové a zrovna měli oni dovolenou, tak mě šéf poslal taky domů. Ať přijedu za 14 dnů, že teď mají dovolenou stejně. A místo toho bych jel za rodičema domů na Slovensko, tak jsem jel do Roudnice. Mě to táhlo srdcem, že jo, tam jsem se cítil dobře, já jsem prostě měl už pomalu svůj pokojíček tam na faře, jo, kde jsem se mohl vracet. A jak se říká, shodou okolností, no to nebyla shodou okolností, prostě to byl boží plán. Pak samozřejmě si to člověk uvědomí v později, jak to všechno do sebe zapadá. Tak tam na týden měla pobyt mládež z Orlové Lutyně. To je vlastně město na Karvinsku. A měla tam přijet na týden A ten roudnický pan farář mi říká, hele Richard, já nemám prostě tolik času se jim věnovat, já mám jiné povinnosti. Tady máš nějaké duchovní cvičení, tak to s nima dopoledne budeš probírat, jo? Vždycky na každý den tam máte nějaký text z Božího slova, nějaké k tomu povídání, to si přečtete, pomodlíte se a tak dále. A odpoledne mu ukážeš tady okolí, na splav, jo? Tam hříb a tak dále. Prostě to okolí, co tam je. Tak přijela orlovská mládež a stalo se to, co se stát asi podle mých plánů nemělo, ale podle Božího plánu ano. Já jsem se tam zakoukal do jedné dívky. Vlastně jsem se zamiloval na první pohled. Ona to netušila dlouhou dobu a možná ty kluci, kteří tam byli, tak něco tušili a mysleli si, že to je úplně někdo jiný, ale já jsem to tak nějak neprozrazoval. Navázali jsme mezi sebou jako s celou tou partou kamarádské vztahy a začal jsem jezdit z toho Hradce Králové míň už do Roudnice a víc ale do Orlové. Samozřejmě kvůli mládeži původně. To byla možná taková záskěrka, ale samozřejmě já jsem chtěl tu svoji Marušku, ona se tak ta dívka jmenovala, jmenuje, tak jsem ji chtěl vidět. A jezdil jsem tam častěji a častěji. Až prostě se z toho vyvrbilo, že nejezdím jenom za tou mládeží, což samozřejmě jezdil jsem, jo, ale že jezdím také za ní. A tam začal prostě náš vztah, začali jsme tak nějak chodit spolu a pak jsme se po dvou letech nějaké chození, jsme se i zasnoubili. To bylo někde v březnu a v květnu se stalo to, že nastala určitá změna v mém životě.

Jak jsem nastoupil do Hradce, do orchestru, tak tam bývalý kolega byl křesťan, který byl znovu zrozený. To znamená, že opravdu žil živý vztah s Bohem a začal mi vydávat svědectví. A já jsem mu častokrát oponoval katechismem a různými prostě encyklikami a tradicí a on prostě pouze božím slovem na to odpovídal. A po dvou letech toho vydávání svědectví, a samozřejmě jsem si to ověřoval ve své Biblii, jestli je to tak, tak mě ta moc božího slova přemohla a zjistil jsem, že opravdu některé věci, kterým jsem byl vyučován, kterým jsem byl veden, nebo které vyučuje i katolická církev, tak nekorespondují s božím slovem.

A tohleto vědomí mě úplně přemohlo, doslova mi to na kolena. A někdy v květnu v roce 1996 jsem svůj život odevzdal Pánu Ježíši. To samozřejmě přineslo komplikace do našeho vztahu, protože Maruška taky pochází prostě z katolické rodiny a její maminka to pak těžko nesla, že jsem zradil katolickou víru a zakazoval se nám stýkat. Nějaký čas do svatby jsme se scházeli tajně. Ona pracovala v Ostravě, takže já jsem nedojížděl v Orlové, ale jezdil jsem do Ostravy. A ona jela jakože do práce, a přitom měla celý den dovolenou, takže jsme prostě mohli ten celý den trávit spolu. A musel jsem ji, žel, postavit těžkému rozhodnutí a zeptat se ji, jestli mě má ráda, mě nebo mamku. A to rozhodnutí bylo pro ní opravdu těžké a obdivuji, prostě, že se rozhodla tak, jak se rozhodla. Protože řekla, že ano, že mě má ráda, že se mnou chce do toho manželství vstoupit. Tak jsme naplánovali na takový šílený datum, jako je 28. prosince, jsme si naplánovali svatbu. Protože to už prostě nemohlo se počekat dál, protože kdyby prostě zůstal díl u mamky, tak by možná z té svatby by už i sešlo. Ale její láska prostě byla ke mně a moje láska k ní byla prostě tak silná, že jsme se rozhodli. Měli jsme tu svatbu v katolickém kostele. Oddával nás můj kamarád Tomáš Hofman. A na biskupství se divili, že žádáme o povolení smíšeného sňatku. Mysleli si, že kvůli manželce, protože mě znali. A to větší byl údiv, že to je kvůli mně, že já jsem opustil katolickou církev a vlastně začal jsem chodit do křesťanských sborů. Na té svatbě jsem slíbil tchýni, že nebudu Marušku nutit chodit k nám do sboru a nebudu ji bránit chodit do kostela. A ona párkrát byla u nás na bohoslužbě, párkrát jsme zašli do kostela a asi také předpokládám, že ta síla Božího slova a prostě ta čistota Božího slova, která byla tak nějak svým způsobem kázána nebo zvěstována v tom sboru, tak asi také nějakým způsobem oslovila nebo přemohla. A po několika letech manželství pak se také rozhodla odevzdat svůj život Pánu Ježíši a bylo to prostě na jedné rodinné rekreaci, které pořádal Vláďa Pípal a na které jsme prostě tak jezdili s rodinou a tam prostě byla pokřtěna. Takže také můj ten životní příběh, jak prostě Pán Bůh se stará a samozřejmě Pán Bůh nás provedl mnohými zkouškami a osvědčil se, že prostě se postará o ty, kteří ho milují, kteří ho následují, kteří mu věří. A jedno z toho třeba bylo i to naše stěhování do Olomouce s Hradce, kdy jsem skoro přišel o práci, ale to, že jsem se přiznal Pánu Bohu a všichni se mi smáli o ty určitě věsty své Bibli, tak se potvrdilo, že Pán Bůh se stará v různých životních situacích. A to bych tak chtěl předat jako i svědectví toho, že Pán Bůh je věrný, že Pán Bůh nezapomíná na své vyvolené, na své děti a že se postará, i když ne vždycky je to hned vidět, ale on působí nebo přijde v pravý čas a v pravý okamžik.

příběhu Richarda Cucora se můžete vrátit ještě v neděli v 10.15 a v úterý od 18.30. Za týden v pořadu s Bohem hovoří Kristýna Janová. Další svědectví o cestě k Bohu nabízí relace Stopy, která v pondělí od 8.30 přinese povídání Davida. Boží cesty mohou být různé a pestré, stejně jako příběh Richarda, který jsme právě slyšeli. Pokud jste i vy zažili s Bohem zkušenost, o kterou byste se rádi podělili, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Těšíme se na vaše příběhy a rádi je předáme dál. Do pátečního poledne zbývá necelá půl hodinka, kterou vyplní písničky, a také se podíváme, jaké jméno skrývá, nebo spíše odhaluje, dnešní kalendář.

25. září je celé zlaté. Svátek dnes totiž slaví zlata. Výklad tohoto jména není skutečně obtížný. Znamená totiž, že jeho nositelka je zkrátka celá zlatá. I cizí podoba tohoto jména zní velice pěkně. Aurélie, Aurélia nebo také Aranka. Základem všech těchto jmén je latinské slovo aurum, čili zlato. Dříve slavil svůj svátek Kleofáš, muž jehož jméno najdeme v Novém zákoně. Šlo o jednoho z Kristových učedníků, kterým se ukázal z mrtvých vstalý na cestě do Emaus. Oba muži po cestě rozmlouvali o zlých událostech, které se krátce předtím odehrály v Jeruzalémě. Náhle se k ním připojil neznámý pocestný a ptal se jich, proč jsou tak smutní. Oni mu tedy vypravovali o Ježíšově ukřižování a Kleofáš se velice podivil, že poutník o tom nic neví. Mysleli jsme, že Ježíš je spasitelem naší země, ale když zemřel naše naděje, zemřeli s ním, dodal. Což nechápete, že Kristus musel nejprve trpět a teprve potom mohl vstoupit do své slávy, zeptal se poutník. Když přišli do Emaus, společně pojedli. Cizí pocestný vzal u večeře do rukou chléb a požehnal jej. Teprve v tom okamžiku Kleofáš a jeho přítel zjistili, že s nimi sedí u stolu Ježíš. Ve chvíli, kdy uvěřili v jeho vzkříšení, zmizel. Oba zapomněli na spánek a okamžitě spěchali zpátky do Jeruzaléma, aby tuto novinu přinesli všem známým. Vraťme se ale k dívkám a ženám, které jsou alespoň podle jména celé zlaté. Popřejte jim a udělejte jim něčím radost. Něčím, co mají rády. Třeba zlatou cihlou, nebo alespoň cihličkou. Pokud jsou vaše zdroje omezené, můžete je potěšit alespoň kilovkou soli, protože, jak známo, sůl je nad zlato. My vám, milé zlaté zlaty, Aurélie a Aranky, z Rádia 7 přejeme, abyste nebyli zahrnuty zlatem, ale něčím, co je mnohem vzácnější a dražší, moudrostí. Protože, jak se píše v Bibli, blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Nabítý je lepší, nežli nabít stříbra. Její výnos je nad ryzí zlato, je drahocenější než perly, nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty. V její pravici je dlouhověkost, v její levici bohatství a čest. Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji. Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží. Užijte si krásný sváteční den a pro radost vám posíláme následující písničku.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Kostelní zvony odbíjejí poledne a i do druhé poloviny pátečního dne s datem 25. září 2026 vstupujete s Rádiem 7, jehož vysíláním vás provází Milan Remeš. Již za čtvrt hodinky se můžete těšit na další díl Plavčíka Žána ve čtení na pokračování a v jednu hodinu už na vás čeká nová série v pořadu Kudy kam s Kateřinou Fridrichovou. Pojďme teď společně vložit i to dnešní odpoledne do nejpovolanějších rukou, které znám, těch božích. Hospodina, stále před oči si stavím. Je mi po pravici, nic mnou neotřese. Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Nebeský Otče, přicházíme k tobě s vděčností a chválou, protože i dnes víme, že náš život a naděje jsou ukryté v tobě, ve tvém synu Ježíši Kristu. A tak jako radostně vyznával žalmista, i my si tě chceme stále stavět před oči. Ty stojíš s námi a když jsou náš zrak a srdce upřené na tebe, nic námi neotřese. Děkujeme ti, že vstupuješ do našich životů, že nejsi nějaké neosobní vzdálené součno, ale že jsi, který jsi. Živý Bůh, nebeský Otec, který se nám dal a stále dává poznat ve svém synu Ježíši. Skláníš se k nám ve své milosti, znáš srdce každého jednoho z nás, ať už tě známe a vyznáváme nebo ne. Ty o nás víš všechno, o našich touhách, zápasech, trápeních. Buď s námi i to dnešní odpoledne. Dej nám zakusit a prožívat tvou blízkost. Pomoz nám v těch našich zápasech, které vedeme. Pomoz nám překonávat naše obavy a trápení, odhlédnout od všeho, čeho se lekáme, a dívat se na tebe. Uzdravuj, prosím, vztahy v rodinách, mezi manželi, mezi rodiči a dětmi. Rozmnožuj svou lásku a pravdu v našich srdcích. Pomoz nám vidět všechno, za co můžeme být vděční. Pomoz nám být tvým světlem v tomto pokolení a nechť i dnes přichází Boží království, jeho semínka do srdcí lidí a ať zní zpráva o spáse v Ježíši Kristu v této zemi i dnes. Prosím i za osamělé, aby si je našla láska a přijetí. I oni jsou vzácní v tvých očích a nejsou opuštění. Požehnej, nebeský Otče, to dnešní odpoledne a veď v něm ty sám kroky každého z nás. Chvála tobě ve jménu Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

0: שגואל לי חי הוא לא בקבר הוא קם מן המתים.
1: Nevím, co přinese zítřek, ale vím, kdo jsi ty. O tobě nepochybuji. Nevím, jestli dnešek přinese radost nebo těžkosti, ale vím, kdo jsi ty. O tobě nepochybuji, dospíval Shilo Benhod ve své písničce I Know, já vím. Před námi ještě píseň Lenky Halové a Pavla Dirdy Tiše sedím a po ní už se ponoříme opět do četby knihy Plavčík Žán. Tak zůstaňte s námi.

Ve čtení na pokračování se vracíme na lodí Třenka, ze které se stala pirátská loď. Po námořní bitvě s holandskou obchodní lodí musel první důstojník Flaubert řešit řadu komplikací. Přeživší členy holandské lodi, včetně kapitána, kteří se mu odmítli podřídit, dal hodit do moře a loď dal zapálit. Mezi kořistí piráti našli anglického lorda Gosnolda, kterého se rozhodl ušetřit kvůli vidině vysokého výkupného. Když z podpalubí vyšly i lordova manželka a krásná dcera Patricia, Flaubert byl dívkou viditelně fascinován. Lord odmítl s pirátem vyjednávat. Navíc z lodi uprchli zajatý kapitán lodi Bicarat a šlechtic de La Salle. Z knihy manželů dolejších Plavčík Jean čte Pavel Hromádka.

0: Devátá kapitola. Červenec, léta páně, 1676, souboj. Jestli Bůh dá a já se vrátím zpět do Francie, snažil se zaujmout co nejpohodlnější pozici na svém místě Bikarat. Navrhnu, aby se na lodích stavěly větší kuchyně. To máte těžký, kapitáne, ozval se z opačného kouta Levasseur, který se již probral z bezvědomí a teď se mačkal společně s ostatními v těsné místnosti. Ten, kdo tuhle loď projektoval, rozhodně nepočítal s tím, že bude sloužit jako útočiště několika pořádným chlapům. Přeměřil si kormidelník významným pohledem mohutnou postavu lodního kuchaře, který pochopitelně zabíral nejvíc místa. Abys věděl, Levasseure, odsekl Felipe. Kuchař má být tlustej. Jeho postava je pro něho totiž zároveň tou nejlepší reklamou. To máš tedy pravdu, špičkoval kormidelník. Na tebe se stačí jenom podívat a člověku se chtě nechtě začnou zbíhat sliny v ústech. Všichni se zasmáli a de la Salle přitom poznamenal. Já osobně dostatek místa mile rád oželím. Ze strategického hlediska jsme zabrali nejvýhodnější místo na lodi, což nějaké to nepohodlí mnohonásobně vyváží. Také jste poněkud subtilnější konstituce, příteli, vrtěl sebou Bikarat. Přiznám se, pánové, že tohle je jedna z několika mála chvil v mém životě, kdy závidím mrňouksům. Nedivím se, přisvědčil poďobanej. Vysoký lidi jsou nepřehlédnutelní a nikomu nedá moc práce si je zapamatovat. Na druhou stranu je určitou výhodou, že mají dlouhý nohy, což zase může být v některých situacích bezesporu pořádný plus. Momentálně mi jsou ovšem moje dlouhé nohy houby platný, protože dál než nakonec lodi bych stejně běžet nemohl. Tím však v žádném případě nepopírám, že mi už mnohokrát v životě prokázali neocenitelné služby. Poplácával si Bikarat zálibně svá svalnatá sténa. Krátký, dlouhý nebo tlustý, mrmlal rozmrzele Felipe. Stejně mám pocit, že jsme doběhali. Cítím v kříži, že Flaubert si už najde způsob, jak nás odtud vystrnadit. Do té doby mu ovšem pořádně vyhládne, zadupal de la Salle na dřevěnou podlahu. Což však na druhou stranu znamená, že se bude o to více snažit, dodal ponuře a v místnosti se po jeho slovech rozhostilo ticho. Jsou chvíle, kdy dojdou slova i humor, dokonce i ten šibeniční, nevyléčitelná nemoc, noc před popravou nebo těsný prostor lodní kuchyně. Jean seděl mezi ostatními, mlčel a přemýšlel. Ani jemu nebylo hej. Tušil, že se neodvratně přiblížila chvíle střetu, z níž měl po celou dobu plavby podvědomý strach. Bože, volal v duchu, jenom ty znáš ten pravý čas. Nedovol mi, abych se unáhlil a dej mi obstát v tom, co mě čeká. Stísněný prostor Felipeho království se začal měnit v dusné parno tropického skleníku. Levasseur seděl se zraněnou hlavou mezi koleny. Bikarat držel v ruce pistoli s dlouhou hlavní a díval se ke dveřím pohledem, jako by čekal, že se v nich každým okamžikem někdo objeví. La Salle se tvářil naokol hostejně, ale kdo jej znal, věděl, že je rovněž ve střehu. Felipe si téměř bez přestání otíral mokré čelo a občas přitom zhluboka vzdychl. Basque Bertrand upřeně pozoroval své obrovské palce u bosých nohou, zatímco poďobanej si pohrával s lesknoucí se ostrou dýkou. Tak Flaubert prý zajal nějakou anglickou rodinu. Zastavil se Jean pohledem u potícího se kuchaře, který tuto novinu přinesl. Chudáci. Vybavil si před očima Flaubertovu bezcitnou tvář a hrubý obličej jeho pobočníka. Jak strašné chvíle ti lidé musejí prožívat. Jistě tuší, co je čeká. Válečné vítězství má všude na světě stejnou podobu. Násilí, utrpení, slzy. Už zase se před Flaubertem schovává. Opět je dělí dřevěná prkna. Jenomže tentokrát on nezůstane nečinně sedět a nebude čekat, až utichne křik, sténání a nářek. Nemůže. Vzduch se stával nedýchatelným. Mlčení bylo doprovázeno zrychleným dechem mužů a každá ozvěna zvuků přilétajících z paluby na sebe brala podobu výzvy.
1: Mám takový pocit, že nás ten pirát nebude muset ani vyhánět.
0: Přejel si Felipe zničeně kapesníkem po čele.
1: Nejlepší by snad bylo.
0: Tiše, houkl by karat.
1: Někdo sem jde.
0: Skutečně, přibližovaly se kroky.
1: Řekneme tomu tlusťochovi, ať kouká vyvalit aspoň jeden soudek rumu.
0: Těšil se nějaký hlas za dveřmi.
1: Flaubert se kvůli tomu určitě zlobit nebude. A když jo, tak ať si trhne nohou.
2: Budeť,
0: ozvalo se přitakání.
1: Odvedli jsme přece hezký kus práce, tak si trochu zábavy zasloužíme.
2: Zábavy? To tedy jo. Viděl jsi ty děvky toho Holanďana? Tomu já říkám zábava na vysoký úrovni.
1: Děvky? Žádný děvky, kamaráde. Jsou to prej anglický šlechtičny. Děvky z nich budeme muset udělat teprve my.
0: Oplzle se zasmál hlas a zároveň cvakla klika u dveří.
1: Hej, kuchaři!
0: Hrnul se dovnitř námořník jako velká voda.
1: Koukej!
0: Muž se zarazil a vyjeveně se rozhlížel po nehybných tvářích.
1: Zatra, to je... To jsou... Padáme, Marceli!
0: Otočil se na svého kamaráda, který se cpal do úzkých dveří kuchyně za ním. Bikarat rozvážně zvedl pistoli a natáhl spoušť. Zmáčknout ji však již nestihl, protože na místo výstřelu šlehl místností chladný blesk zakončený tupým nárazem. Muž zasténal a oběma rukama se chytil za hruď, z níž mu trčela masivní rukojeť nože. Druhý námořník vykřikl nějakou nadávku a snažil se co nejrychleji zmizet. Bylo slyšet, jak několikrát zakopl a upadl, ale nikdo se nezvedl, aby ho pronásledoval.
3: Na tohle jsem měl taky pivku,
0: vytrhl mrtvému z těla dýku poďobanej.
3: Nebyl to dobrý chlap.
0: Dodal, jako by chtěl před sebou i ostatními svůj čin nějakým způsobem ospravedlnit. Pak mrtvolu vytáhl za nohy ven pod palubní schodiště a docela klidně se opět posadil na své místo. Jenom co dosedl, rozječel se do ticha, které teď bylo ještě o poznání dusivější, laprého hlas.
1: Všichni muži na palubu!

0: Flaubert přelétl svým zvláštním, jakoby bezvýrazným pohledem po nastoupené posádce. Stáli před ním upocení, roztrhaní a šrámy z předešlé bitky poznamenaní muži. Pánové, oslovil je Flaubert s mírnou dávkou přezíravosti v hlase, protože v určité bandě otrhanců pocítil cosi jako pohrdání. Jistě vás bude zajímat, jak velkou kořist pro nás všechny znamenala ta potopená plachetnice. Cenu přeložených kožešin odhaduji nejméně na 200 tisíc liber a v lodní pokladně jsme objevili dalších 400 tisíc ve zlatě. Nic moc na to, kolik nás zařvalo. Ocenil výsledek jakýsi nespokojenec a několik dalších souhlasně zamrmlalo. Aspoň nás bude míň na dělení, hlupáků. Snažil se kdosi o hrubý žert, ale nikdo se nezasmál. Na poprvé to není nejhorší, ignoroval Flaubert poznámky. Kdo má zálusk na zlatý poklad, ten si bude muset počkat na španělské galeony v Mexickém zálivu. Já taky říkám, že to není tak zlý. Kolik myslíte, že by nám za tuhle cestu zaplatilo jeho veličenstvo? A když k tomu přidáme ty dvě anglické kůstky? Copak ti inteligente nedochází, že příště budou chcípat další a možná za daleko míň? Nemínil se jen tak nechat umlčet nespokojenec. Myslím, že tady někdo smrdí. Jsou lidi, kteří ucejtějí střelný prach a mají v tu ránu plný kalhoty. Ty? Nechte toho! Okřikl muže Flaubert. Jste malí kluci nebo dospělí chlapi, kteří vědí, co chtějí? No to teda víme až moc dobře. Svůj podíl a ženský. Podívejte, někoho sem vlečou. Upozornil ostatní hubeňour s propadlým hrudníkem, opírající se o palubní zábradlí. Flaubert sledoval, jak se hlouček námořníků rozestupuje a jeho středem nesou dva muži čísi bezvládné tělo. Nestačil říct ani popel a měl kudlu v srdci, vysvětloval jeden z nich přihlížejícím. Já to stihnul vochlup. Nevzít včas roha, byla ze mě taky mrtvola. Kdo ho zapích? Zeptal se stroze Lapré. Co já vím? V tom fofru jsem si nestačil pořádně všimnout, ale jinak tam jsou určitě pohromadě všichni. Kdo všichni? No všichni! Bicarat, de la Salle, ten tlusťoch Felipe. Kde? V kuchyni přece! Chtěli jsme si s kamarádem říct jenom o soudek rumu. Lapré se úkosem podíval po Flaubertovi, jemuž se však ve tváři nepohnul ani sval. Pane jo, to je teda malér, konstatoval nespokojenec. Po bitvě jsme spotřebovali nejmíň polovinu palubních zásob pitné vody. Takže jsme namydlení. A co žrádlo? S nima nebude snadný pořízení, nejsou to žádní zbabělci. Aby tenhle, ukázal jeden z námořníků na mrtvého, nebyl první z řady. Flaubert poslouchal a velice dobře si uvědomoval, že než z téhle sebranky vychová skutečné válečníky, uplyne ještě mnoho vody. Ještě že na Tortuze bude možnost najmout jiné a tyhle nechat jednoduše běžet, uvažoval. Takže to by stačilo, uhodil energicky hruškou kordu o zábradlí velitelského můstku. Doufám, že jste se dostatečně vypovídali a teď bude možno začít jednat. Na rozdíl od vás, už dávno vím, kde ty hrdiny hledat. A kdyby tenhle nejednal své volně, pohodil hlavou směrem k mrtvému, mohl stát mezi vámi živ a zdrav. Zrovna tak vím, jak uvolnit kuchyň bez jediného výstřelu. A teď sem přiveď ty sparchantělí Angličany, vyzval Laprého záměrně zvýšeným hlasem. Jean napjatě lapal každé slovo zalétající k němu z paluby. Nerozuměl sice zdaleka všemu, ale jinak si mohl udělat celkem slušný obrázek o tom, co se tam odehrává. Hádají se, konstatoval s uspokojením de la Salle. Ovšem, že se hádají, kývl Felipe. V tomhle směru je to pokaždý stejný, poprvé, po desátý, postý. Ty seš, koukám, nějak zkušenej. Podivoval se poďobanej a kuchař rázem zmlknul. Proč by se měl komu svěřovat s tím, že měl dlouhá léta co dočinění s podobnou společností té, která jim nyní dupe nad hlavou? Zkušenej, neskušenej, má pravdu, bránil kuchaře Basque Bertrand. Chlapi si podřezávej krky převážně pro peníze a ženský, od jak živá. Pst, položil si prst na ústa de la Salle. Asi objevili toho mrtvého.
1: Už je to tak, nastražil uši poďobanej. Poslouchejte, táhnou ho po schodech nahoru. Mám pocit, že teď se to konečně začne hejbat.
0: Je na čase, poklepával netrpělivě pažbou pistole o dlaň Bicarat. Chtěl ještě něco dodat, ale zabránil mu v tom pronikavý Flaubertův hlas. A teď sem přiveď ty sparchantělí Angličany.
1: Zatraceně,
0: vzpamatoval se první Felipe, jemuž prolétla hlavou myšlenka na pirátel Olonéze.
1: Ten odpornej syčák.
0: Musíme něco udělat, vzchopil se de la Salle. Jenom se zase docela klidně posaďte, kavelíre, schladil jeho horlivost Bicarat. Těch lidí je mi samozřejmě líto zrovna tak jako vám, ale tohle je léčka, nesmíme jim na to skočit. Jedna možnost by zde přece jenom byla, nutil hlas do klidu Jean. Jenomže to byste museli nechat jednat mě a samotného.
1: To by je přeskočilo, mladej,
0: vyletěl poďobanej. Ale
1: doopravdy tolik stojíš o to, aby ti zase někdo zmáčknul krček,
0: připomněl mu. Teď není čas na dlouhé vysvětlování. Za chvíli může být pozdě.
1: Jestli půjdeš ty, půjdem všichni,
0: zvedl se kuchař. Ne, musíte mě pustit.

0: Nemoc na vybranou nemáme. Nejde o to, že by si každý z nás nemohl naložit se svým životem, jak ráčí, váhal Bikarat. Ale situace, v níž se momentálně nacházíme, nám nedovoluje zbytečně ztratit ani jednu ruku. Myslím, že máš nejvyšší čas. Pobídl kormidelník netrpělivě čekajícího Žána. Máš naše slovo, že se odtud nikdo z nás nehne, dokud to nebude nezbytně nutné. Běž a Bůh tě opatruj.
1: Teda, Levasere, ta rána do hlavy tě připravila o rozum. Copak chceš toho kluka nechat jen tak pro nic za nic skapat?
0: Hrnul se za odcházejícím plavčíkem kuchař. Ale tentokrát se mu do cesty postavil de la Salle. Zpátky, nebo všechno pokazíš. Ten mladík sice riskuje, ale jsem si stejně jako Levasere jist, že dobře ví, co dělá. Určitě, nechal po otevřené dveře kormidelník, aby bylo lépe slyšet, co se bude v příštích minutách na palubě Jitřenky dít.

0: Lord Gosnold rozhodně nepatřil mezi zbabělce. Naopak lidé, kteří jej znali, o něm tvrdili, že jeho odvaha zhusta hraničí s nerozvážností, což úzce souviselo s jeho prudkou a výbušnou povahou. Teď však cítil, jak jej pomalu opouštějí síly a chvílemi se téměř hroutil pod prudkými návaly nevolnosti. Stál spoutaný před zraky několika desítek mužů, upírajících k velitelskému můstku chtivé pohledy. Věděl však, že nepatří jemu, a právě to jej přivádělo téměř k šílenství. Stačilo pouze pootočit hlavu a uviděl bledé tváře své ženy a dcery. Neušlo mu, jak se obě chvějí, i když se snažili tak jako on zachovat alespoň navenek klid. Vědomí, že jim nemůže nijak pomoct, v něm rozechvívalo snad každou buňku v těle přímo fyzickou bolestí. I když se zdánlivě nedělo vůbec nic, bylo ovzduší na palubě přímo nabito napětím, podobnému jako před divadelní premiérou. Flaubert sám přitom působil dojmem člověka, který netrpělivě očekává příchod hlavních aktérů celého představení. Nikdo však nepřicházel. A první důstojník se otočil k anglickému diplomatovi. Doufám, že si vaše lordstvo nedělá žádné iluze o své budoucnosti. Připouštím, že jsme vám vydáni na milost a nemilost. S tou milostí raději příliš nepočítejte, milorde, upozornil ho důstojník. Nechám vás pověsit. Nebo jste snad čekal něco jiného?
1: Jak bych mohl?
0: Utrousil lord s mírnou ironií. Možná, že jsem neměl vůbec v úmyslu vás zabít. Poslechni, piráte, lhal bych, kdybych tvrdil, že mi nezáleží na životě, ale jestli chce vaše lordstvo začít prosit o milost, přejel si Flaubert významně jazykem přes rozbitý ret. Pak se namáhá zbytečně, protože svou příležitost již promarnilo. Dobře víš, že o svůj život neprosím, vrhl lord Gosnold úzkostný pohled po své dceři a ženě. Řekl jsem ne. Dám ti 600 000. Tady nejsme na trhu, abychom se dohadovali. Nebuďte blázen, Flaubert, vykřikl kdosi z posádky. Když chce platit, tak ho nechte. To se ví, za mrtvýho nedostanem ani měďák. Dám 700. Snažil se těžit lord ze situace. Nechci. Dám ti tak dost. Tohle všechno jste si měl, vážený pane, rozmyslet daleko dřív. Se mnou si dělej, co chceš, ale tyhle dvě, jistě, že si budu dělat, co chci. Přerušil lorda se sadistickou rozkoší Flaubert. O vás, Angličanech,

0: Například známo, že vášnivě milujete staré zvyky. Znám také jednu takovou tradici, která říká, že každý člen posádky má právo si zahrát o zajaté ženy v kostky. Byl bych velice nerad, aby si vaše lordstvo myslelo, že jsem pouze krutý, bezcitný a nespravedlivý chlap. Proto vám dovolím, abyste se této napínavé hry zúčastnil společně s námi. Kdo ví, možná, že budete mít štěstí a vyhrajete obě. Na jednu noc, samozřejmě. Ne, vykřikla Alice Gosnoldová a objala svou dceru kolem ramen. Tohle nesmíte udělat. Velice se mýlíte, milady, usmál se na vyděšenou ženu Flaubert. Jednak jsem na této lodi pánem a potom, díky tvrdohlavosti vašeho manžela, je již rozhodnuto. Ledaže by se mezi posádkou našel někdo, kdo má, řekněme, ke starým zvykům stejný odpor jako vy. Pokud se někdo takový mezi mými muži najde... Flaubert udělal dramatickou pauzu a obrátil se na námořníky sledující bezdechu celou scénu. Pánové, je snad mezi vámi někdo, kdo nesouhlasí s mým návrhem? Uznalé pochechtávání a pochvalné mručení vystřídalo souhlasné ticho. Opravdu nikdo? Já! Prásklo do ticha jako výstřel z pistole. Jean stál klidný, mírně rozkročený a bez hnutí snášel překvapené pohledy. Co jsem ti říkal? Už lezou! Poznamenal vítězoslavně směrem k laprému Flaubert. Teď ještě o malinko přitáhneme šroubek. Ale... Divil se Flaubert nahlas. Zdá se mi, že přišel ten ubohý poskok, kterého jsem vysvobodil z larošelské putyky. Nikdy bych neřekl, že se z něho vyklube takový nevděčník. Jenomže já nemám nevděk rád. Chopte se ho, mládenci. A až bude čas, zaspívají nám společně duo s bývalým lodníkem. Dva muži ochotně přiskočili k plavčíkovi, ale ten jim energickým gestem setřásl ruce z ramen a postoupil o několik kroků vpřed. Poslouchejte, Flaubert, oslovil klidně prvního důstojníka. Předtím, než zemřu, rád bych se vás na něco zeptal. Nenech ho mlátit hubou, šeptal lapré rozčileně Flaubertovi. Ten kluk se mi vůbec nelíbí. Doposud s ním byly jenom samý nepříjemnosti. Nehodlám se vybavovat s plavčíkem. A Flaubert znovu pokynul námořníkům. Přivázat ke stěžni a dát mu, co zasluhuje. Řekl jsem, že mi odpovíte na jednu otázku. Nevšímal si Jean napřažených paží. Chci vědět, komu patří ten nádherný prsten s diamantem, který nosíte na své ruce. Flaubert na malou chvíli znejistěl, ale v zápětí se na mladíka utrhl. Co je ti potom, ty zmetku? Možná víc, než si myslíte. Hněte sebou, chlapi! Uhnul Flaubert Jeanovu pohledu. Jenomže námořníci se nehýbali a čekali na pokračování stejně napjatě jako zbytek posádky. Takže poslouchejte, využil plavčík příznivou situaci. Když ten prsten sundáte, můžete si na jeho vnitřní straně přečíst následující věnování. Své milované Henriette v den svatby Gaston de Conti. Zajímá vás snad, jak to mohu tak dobře vědět? To proto, že ten šperk patřil mé matce. Pokud se jedná o ten prsten, polkl Flaubert. Koupil jsem jej před časem od kteréhosi vojáka. Pochopitelně jsem se nezajímal, jak a kde k němu přišel. Lžete! Co si to dovoluješ? Lžete, opakoval mladík. Vy jste jej nekoupil, ale ukradl. Myslíš, že se od tebe nechám beztrestně urážet? Já vás nechci urážet, ale před všemi těmito svědky obvinit z vraždy. Flaubertovi vyschlo v krku. Soustředěná pozornost mužstva nenasvědčovala tomu, že by byl kdokoliv ochotný nechat si ujít tohle nadmíru zajímavé představení, dokud nespadne opona. Zabil jste mého otce, hraběte de Contiho. Dovolil jste svým vojákům, aby zneuctili mou sestru a matku, které pak dragouni vyhodili k vašim nohám na zámecké nádvoří. Díval jste se, jak vaše smečka vlků vraždí bezbrané, a nakonec jste dal příkaz, aby domov, ve kterém jsem vyrůstal, vojáci zapálili. A potom všem jste klidně odjel chlastat do první hospody. Chcete snad ještě tvrdit, že vás urážím?
1: Tohle ti nikdo nebude věřit.
0: Vykoktal pobledlý Flaubert, který cítil, že sympatie přítomných se začínají přesouvat na opačnou stranu. Stačí se na vás podívat, vybuchl Jean. Každý, kdo má oči v hlavě, musí vidět, kde je pravda. Vy hnusný, podlý vrahu! Vyrazil ze sebe mladík. Jemuž se Flaubert, moře, lidé začali houpat před očima a chvílemi se jakoby ztrácet v rudé mlze. Opravdu si myslíte, že vám dovolím, abyste svůj zbabělý čin opakoval? Ukázal prstem na rodinu lorda Gosnolda, který zde stál a naslouchal stejně zaraženě jako ostatní. Přísahám, že raději zemřu, než bych se musel opět na něco podobného dívat. Jestli budete chtít ty lidi zabít, pak budete muset zabít nejprve mě.
1: To, myslím, nebude tak těžké.
0: Snažil se najít ztracenou sebejistotu Flaubert. Zkuste to!

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Autorem hudebního doprovodu je Tomáš Najbrt. Dnešní díl naladíte ještě ve 22 hodin a 15 minut a pokračování již 14. je připravené v pondělí opět 15 minut popoledni. Na Rádiu 7 se blížíme ke 13. hodině, po které dostane prostor pořad Kudy kam s Kateřinou Fridrichovou, tak zůstaňte s námi. Ke 13. hodině nás doprovodí několik písniček kapel Adonaje, Not an Idol a také křesťanského sboru Vsetín, Zlín a Vizavice.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: S písní Tobě králi toužím jsme se na Rádiu 7 přenesli přes první hodinu prvního podzimního pátečního odpoledne s datem 25.9.2026. Následuje pořad Kudy kam s Kateřinou Fridrichovou. Vesmír je jemně vyladěný pro život a dnes budeme sledovat podobnou stopu i v člověku. Objevně laděný poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Vítejte u pořadu Kudy kam na Rádiu 7. Od mikrofonu vás po prázdninové odmlce znovu zdraví Kateřina Fridrichová. A vítejte také úplně u nového dílu série, tedy nové série, které jsem dala jméno Otisky v nás. Můj děda vypráví příběh. Jeho táta, můj pradědeček, uviděl poprvé televizi. Chvíli na ní koukal, pak popadl hůl a začal do ní bouchat. Se sloví je v tom čert, čert. Teď se tomu doma samozřejmě smějeme. Ale on udělal to nejličtější, co mohl udělat. Když se před vámi něco hýbe a mluví a vy netušíte, jak, tak první otázka není, jak to funguje. První otázka je, kdo to dělá, kdo je tam uvnitř. A pradědeček se v tom hlavním nespletl. Za tou obrazovkou opravdu někdo byl. Lidé ve studiu a vysílač o pár set kilometrů dál. Nebyl to čert. Měl správný instinkt, ale prostě identifikoval špatného aktéra. A teď si představte jinou situaci. Člověk, který v životě nikdy neviděl auto a vůbec neví, co to je. Kolem ní poprvé prosviští kus lesklého plechu, hýbe se samo, je rychlejší než koňský povoz nebo pár volů a dělá to hrozný randál. Možná ho napadnou třeba otázky hned tři. Co to je? Nebo kdo zatím vězí? A možná potom, jak to, že se to tak hýbe rychle. A představte si, že dostane tři různé odpovědi. Každou od někoho jiného. A každá je jinak vedle. Ten první člověk mu ukáže na okno a říká, podívej se, za tím oknem přece vidíš člověka. Ten za to může. A nějakým způsobem má vlastně pravdu. Někdo v tom autě sedí a řídí ho. Jenže všimněte si, ten řidič auto nepostavil. A ten odpovídající odpověděl na otázku, kdo ho řídí, ne na otázku, kdo ho udělal. Druhý pozorovatel je možná pozornější. Přejede prstem po kapotě, tedy pokud auto zastaví, nebo vidí nápis Škoda. Tak už to máme. Tohle vyrobil nějaký pan Škoda. To je přece logické, ne? Jméno je přímo na tom autě. Jenže ani to první auto, které kdy, nebo jedno z těch prvních aut, které českým nebo českými zeměmi projeli, nepostavil žádný pan Škoda. Auto se strojili dva Václavové, Václav Laurin a Václav Klement, v Mladé Boleslavi, a to v roce 1905. A Emil Škoda, když koncern, který nesl jeho jméno, tu firmu z automobily v roce 1925 koupil, byl už 25 let po smrti. Jméno na kapotě nepatří tomu, kdo auto postavil. A pak do třetice. Je tu ten nejchytřejší. Zvedne kapotu a rozebere motor. Ukáže píst, svíčky, řídel. Vidíte? Uvnitř žádný člověk není. Všechno se dá vysvětlit mechanikou, fyzikou a chemií. Nepotřebují člověka na vysvětlení auta. Stačí znát princip zážehových motorů a máte vyřešeno. Takže zatím nikdo nestojí. V mechanice má naprostou pravdu. Vysvětlení fungování je vysvětlení, ale k tomu se ještě vrátíme. Všimněte si, co se stalo. Máme tři odpovědi, ale ani jedna se netrefila do toho, kdo auto doopravdy postavil. Nebo sestrojil. A přesto, a to je důležité, ten úplně první instinkt byl naprosto správný. Za tím autem skutečně někdo stojí. Někdo ho vymyslel, nakreslil, sestrojil. Jen se u toho instinktu člověk hrozně snadno splete v tom, kde hledá odpověď. Dva Václavové z Mladé Boleslavy. Ty, které v tomto příběhu nikdo ani nejmenoval. Ještě se vrátím k té třetí odpovědi, k tomu chytrákovi, co zvedl kapotu. Protože ta je z těch všech odpovědí možná nejzajímavější. Je to totiž odpověď, kterou dnes používá spousta chytrých a vzdělaných lidí. Zopakujeme si, co řekl. Rozebral motor, ukázal píst, svíčky, řídel a prohlásil, vidíte, tam není žádný člověk. Všechno se dá vysvětlit fyzickými zákony a chemickými principy. Takže je chybné se domnívat, že zatím někdo stojí. A ano, on má pravdu v té první části. Opravdu tam uvnitř nikdo malý nesedí, žádní malí skřítkové, co by tam jako poháněli ta kolečka a nešlapou do pedálů. Motor funguje sám podle jasných zákonů. To všechno sedí. Chyba je v tom posledním krůčku. Z toho, že našel mechanismus, usoudil, že žádný konstruktér není. Jenže mechanismus a konstruktér si jako vysvětlení nekonkurují. Právě naopak, motor je přesně to, co nějaký konstruktér vymyslel. Čím lépe rozumíte, jak důmyslně je postavený, tím spíš byste čekali, že za ním je nějaká mysl. Vysvětlit, jak něco funguje a pak dodat, že to nikdo neudělal, to je, jako byste rozebrali motor a prohlásili, že žádní Laurin a Clement nikdy nebyli. Ale vysvětlit, jak něco funguje, není to též, co odpovědět na otázku, kdo za tou věcí stojí. Otázka, jestli zatím totiž někdo je. A jak vysvětlit, co vidím, se netýká jen aut, televizí nebo jiných lidských vynálezů. Ve 20. století si fyzici na podobný problém narazili u té největší mašiny, kterou známe, u celého vesmíru. Ukázalo se, že vesmír je nastavený neuvěřitelně přesně. Síla gravitace, poměry mezi základními silami, jako je silná a slabá gravitační síla, náboj elektronu. A kdyby byly některá z nich jen o kousíček, jinak na setiny a desetitisíciny prostě té konstanty, tak by jinak by nevznikly hvězdy, nevznikla by chemie, nevznikl by život. Fyzici tomu říkají jemné vyladění, nebo anglicky se používá fine tuning. A tohle není něco, o čem si šuškají věřící. Ve skutečnosti toto je závěr hlavního proudu fyziky. Přiznávají to i vědci, kteří s žádným bohem nepočítají. O čem se vede spor, není ta přesnost. Spor je o to, co to znamená. Jsou v zásadě tři možnosti. Náhoda, prostě jsme měli štěstí. Nebo bezpočet jiných vesmírů, tak v jednom se to přece podařit muselo. A nebo někdo to vymyslel a zatím stojí. A tady budeme poctiví. Nebudu vám tvrdit, že to třetí je prokázané. Není. Ale zároveň vědec, který se na tu přesnost podívá a řekne, to nic neznamená. A vy, kdo se na tu též přesnost podíváte a řeknete, zatím někdo stojí, jste na tom se svojí interpretací podobně. Ani jeden nemáte důkaz o opaku nebo o své pravdě. To znamená, vaše čtení té situace, že za tím vším někdo stojí, není naivnější než to jeho. A to je přesně ten člověk u auta. Slyšel motor a zeptal se, kdo je za to zodpovědný. To není hloupá otázka. To je ta nejpřirozenější otázka na světě. Možná si řeknete, proč to vlastně všechno řeším. Protože ten instinkt je hluboce zakořeněný ve všech lidech, nebo v nás lidech. Jak můj pradědeček, který bouchá do televize, tak člověk, který se dívá na projíždějící auto, tak fyzik, který se dívá na vesmír, mají ten samý instinkt. A o tom univerzálním chování lidí, o těch instinktech se dá mluvit dvojím způsobem. Buď jsou to pouhé důsledky evoluce, atavismy, které jsme zdědili po předcích, které jsou vlastně přirozený důsledek společného vývoje v těch milionech let předtím. A někdy jsou dokonce chápané jako přežitek uplynulých dob a nevzdělanosti kultury. A nebo se na to můžeme dívat jako na stopu. Otisk, který v sobě všichni nosíme a který nám něco ukazuje. Protože jsme takto od stvoření nastaveni naším stvořitelem. Jistě tušíte, že já se kloním k tomu druhému řešení. Nová série Otisky v nás vznikla jako prostor sledovat, co jsou ty společné lidské vlastnosti, často popsané velmi sofistikovaně v sociálních a humanitních vědách, ale co zároveň poznáme každý z nás. A také chci sledovat, jak se to, co o člověku říká Bible, znovu a znovu potkává s tím, co lidé v sobě nosí, ať žijí kdekoliv. A tím prvním otiskem začneme dnes, tím nejzákladnějším ze všech. Tušením, že za tím vším někdo je. Nejdřív se ale musíme vypořádat s jednou námitkou. Co když to není žádný otisk společný celému lidstvu, ale jen zvyk pár kultur, nebo něco, co si jako věřící namlouváme. Proto se v příští části trošku podíváme na to, jak hluboko tento instinkt sahá. No ale než se do toho pustíme, by mě zajímala i vaše zkušenost. Vzpomenete si na chvíli, kdy vás to napadlo, že to tušení, že za tím vším někdo stojí, třeba úplně nečekaně. Klidně se můžete ozvat během písničky.

je vůbec nějaká naděje, ale to už se pode mnou hluboko prolomil. Podívej, kolik je proti mě nepřátel a svoje nejbližší jsem já sam zahubil. Dlouho jsem myslel, že dobře jsem bojoval, dlouho jsem běžel a víru zachoval a přitom jsem svoji čistotu pochoval, když jsem tu jednu noc potom je nevolal.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
1: Vítejte zpátky u pořadu Kudy kam, který posloucháte na Rádiu 7 a ve kterém vám dnes večer dělá společnost Kateřina Fridrichová. Začnu obrázkem, nebo spíše takovým krátkým filmem. Pochází z roku 1944 a od té doby ho psychologové pouštili tisícům lidí. Klidně zavřete oči a představujte si se mnou. Jeden velký obdélník, kterému budeme říkat domeček. A v něm se pohybují tři tvary. Velký trouhelník, malý trouhelník a kolečko. Není tu víc nic jiného. Žádné tváře a dokonce ani žádný komentář. A teď to zajímavé. Když se lidí zeptáte, co v tom filmu viděli, nikdo neřekne, tři tvary se pohybovaly v obdélníku. Začnou vám vyprávět příběh. Ten velký trouhelník je násilník. Honí ty menší tvary, ty se schovávají, mají strach a drží při sobě. Nakonec spolu utečou a ten trouhelník zůstane vzteky zavřený v tom domečku. Lidé, když převypráví ten příběh, tak vidí agresi, strach a statečnost u tří geometrických tvarů. Toto chování už se u lidí prostě nedá vypojit, vypnout. Vy sami to nejspíše nějak děláte, i když víte, že to jsou jen tři geometrické tvary. A tato tendence vyprávět příběh a přičítat motivy se objevuje i u velmi malých dětí dávno předtím, než je někdo cokoliv naučí o Bohu nebo jim vypráví příběhy. A co nám to říká? Že ten instinkt hledat za pohybem někoho, nějaký záměr, vůli je v nás daleko dřív, než nás to kdokoliv naučí. My se s tím rodíme. A teď mě možná můžete zarazit a říct, no jasně, právě proto se na to nedá spoléhat. Evoluce, kvůli ní jsme takový přecitlivělí. Za každým šustnutím nějakého keře hledáme nějakého aktéra. Protože je samozřejmě lepší, když se vyděsíme zbytečně, než aby nás sežral nějaký vlk nebo lev. Radši 10krát zbytečně uskočit před tím šustnutím, než lva přehlédnout. Tento dotyčný namítající řekne, to je chyba v našem signálním systému, to není žádná stopa, která nás vede k Bohu. Je to férová námitka a takto o tom věda dlouho mluvila. Zajímavé ovšem je, že v posledních letech sami badatelé couvají. Pro takový vrozený poplašný modul se vlastně nikdy nenašel dobrý důkaz. Co nám zůstává, je něco střízlivějšího a možná i zajímavějšího. Nesaháme po tom, kdo je zatím ze strachu. Sáhneme po tom, když narazíme na něco, co přesahuje naše běžné vysvětlení. Vychází to z naší potřeby porozumět. Není to poplach, ale touha po významu. A to se nedá odbít tím, že řekneme, že vymizí, když lidem dáme to správné vzdělání. Mám tu ještě jeden takový příklad. Vezmu vás na druhý konec světa, skoro 100 let zpátky. Na malý ostrov Tana v Tichomoří, dnes je součástí souostroví Vanuatu. Žijí tam lidé, kteří po staletí obdělávají zahrady, chovají prasata a řídí se tím, čemu v místním jazyce se říká custom, tedy zvyky předků. Do tohoto života nejprve přibyli misionáři a nějakou dobu poté také vpadla druhá světová válka a s ní Američané. A ne jeden Američan, tisíce amerických vojáků. Přes noc vyrostly na okolních ostrovech obrovské základny, přistávací dráhy, nemocnice, sklady. Z nebe a z moře, co se žene, z moře a z nebe se žene něco, co místní v životě neviděli. Konzervy, léky, džípy, čokoládu, Coca-Colu. Neustávající proud věcí, které nikdo na ostrově nevyrobil. Zkuste se vžít do někoho, kdo nemá ponětí o továrnách na druhé straně planety, ani o válečných lodích. Vidíte jen výsledek. Z ničeho nic se objeví závratné bohatství. Jaká otázka vám vytane na mysli první? Přesně ta naše. Kdo zatím stojí? Kdo to posílá? A obyvatelé Tany měli odpověď. Totiž vypráví se, že ještě před válkou se starším ostrova zjevil ve snech muž v bílém a mluvil jejich řečí a slíbil, že když se vrátí ke zvykům předků, odmítnou křesťanství a přestanou pracovat, přijde hojnost. Muži říkali John Frum. Takže když přišla válka, proroctví se naplnilo, protože přišla hojnost. Když válka skončila, Američané odjeli, armáda naházela přebytečnou techniku a celé nákladňáky a buldezery do moře. Hory bohatství zmizely stejně náhle, jako přišly. A lidé na Taně si řekli, John odešel, ale vrátí se. A bohatství přiveze zpátky. A tak zahájili období čekání. A to čekání bylo aktivní. Začali se připravovat. Kdo chce, aby přiletělo letadlo, musí mu připravit dráhu. Vyčistili tedy pruh buše. Postavili z bambusu maketu řídící věže a nasadili si sluchátka z klacíků. Ušili americkou vlajku a každé ráno ji styčovali. Muži si na hruď namalovali písmena USA a s bambusovými puškami pochodovali jako vojáci, které kdysi viděli. Všechno přesně tak, jak to dělali Američané, protože tehdy zboží teklo proudem. Píše se rok 2026 a na Taně čekají pořád. Teď samozřejmě už se to stalo spíše kulturním zvykem, ale každého 15. února slaví den Johna Fruma. Víc než 80 let a žádné kargo, tedy zboží, se neobjevilo. To, co jsem popsala, je příběh takzvaného kargo kultu. A mohli bychom se pousmát nad naivními ostrovany, jenže jeden z jejich náčelníků, muž jménem Isaac, dostal přesně tuto otázku od novináře. 80 let čekáte a nic nepřišlo. Nevzdáte to? Náčelník odpověděl, vy křesťané čekáte na návrat Ježíše 2000 let a taky jste to nevzdali. To je ten moment, kdy člověku stuhne úsměv, protože ten člověk nedělá nic jiného než my. Postavený před něco ohromujícího a nepochopitelného sáhl po tom nejličtějším. Zatím vším někdo stojí. Má jméno John Frum a jednou přijde. Oni se spletli, stejně jako můj pradědeček u televize, nebo ten člověk, který se snaží vybádat, kde se vzalo auto. Ale ten instinkt, ten základní instinkt, který říká, že zatím něco je, je stejný jako u každého z nás. A nemysleme si, že to dělají jen lidé na vzdálených ostrovech s minimálním množstvím vzdělání. Děláme to i my, moderní lidé. Když se stane něco velkého a nepochopitelného, krize, neštěstí, pandemie, každý z nás sáhne k otázce, kdo zatím opravdu stojí. Konspirační teorie jsou tento instinkt v moderním sekulárním hávu. A ze vzděláním taky nevymizí, jen se převlékají. Týká se to lidí skutečně s velkým vzděláním. Jak jinak si vysvětlit, že známý biolog a nositel Nobelovy ceny Francis Crick při neschopnosti vysvětlit vznik života na Zemi tvrdí, že to museli být mimozemšťané. Tudíž hledání aktéra za viditelnými událostmi, tedy neviditelného aktéra, za viditelnými událostmi je prostě lidská vlastnost. Univerzálně. A tím se vrací naše dnešní otázka. Je to chyba, ze které jako lidstvo musíme vyrůst, nebo je to stopa, kterou stojí za to sledovat? Bible se v této otázce jednoznačně nepřidává na stranu skeptika, ale naopak dává za pravdu tomuto lidskému instinktu a tento může být i nápomocný, když hlásáme evangelium, protože se můžeme spolehnout, že se ten instinkt u lidí projeví. Možná ne stejným způsobem, Ale rozhodně nám to nabízí odrazový můstek. A tady bych se možná zeptala vás na otázku, než půjdeme dál. Stalo se vám někdy, že jste na podobnou otázku narazili u jiných lidí? A můžete se klidně zamyslet během písničky.
0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Stále ladíte Rádio 7 a na něm posloucháte dnešní díl pořadu Kudy kam. Z brněnského studia Rádia 7 vás zdraví Kateřina Fridrichová. Už před písničkou jsme se zastavili u otázky, kterou si lidé přirozeně kladou. Protože vychází z tušení, že za vším, co se děje, někdo stojí. Někdo je za to zodpovědný. A tento instinkt se ve službě apoštola Pavla projevil na různých místech. Společně dnes navštívíme dvě a začneme tím místem zapadlejším, daleko venkovštějším. U cesty sedí muž, chromý od narození, nikdy v životě neudělal krok. Pavel na něj pohlédne, uvidí, že uvěří a nahlas mu přikáže, ať se postaví. Ten člověk vyskočí a chodí. Kolem se najednou sebe hnedav lidí. Ale ne tak, jak byste čekali. Lidé začnou křičet ve své vlastní řeči, lykaonsky, jednu jedinou větu. Bohové se vstoupili k nám v lidské podobě. Během chvilky je rozhodnuto. Ten starší a důstojnější, to bude Barnabáš. To musí být Zeus, nejvyšší řecký bůh. A Pavel, protože mluví, tak to bude Hermes, posel bohu. A než se ti dva vzpamatují, přichází od městské brány kněz Diova chrámu a vede sebou bíky ověnčené k oběti. Chystají se Pavlovi a Barnabášovi obětovat. Proč tak rychle a bez váhání? Protože v tom místním okolí se tradoval jeden příběh. A ty lidé ho velmi dobře znali. Kdysi Zeus a Hermes šli právě tady tím krajem, sestoupili na zem v přestrojení za obyčejné pocestné a chodili dům od domu. A všude je odmítli. Všude, kromě jednoho starého páru, který je přijal pod svoji střechu. Ten pár byl poté bohy odměněn. A všichni ostatní, celý ten kraj, který bohy nepoznal a nepřivítal, byl zničen potopou. Místní si tento příběh vyprávěli. A když se před nimi stal zázrak, mají jasno a nechtějí udělat stejnou chybu. Ti lidé poznali, že se jich dotklo něco božského a reagovali tak, jak byli připraveni svou kulturou. A když Pavel pochopil, co se děje, zděsil se. On i Barnabáš si roztrhli šat ve výrazu nejvyšší hrůzy a rozčarování a vběhli mezi lidi. Lidi, co to děláte? Vždyť my jsme jen lidé, stejně jako vy. Tohle nebyli Židé, takže Pavel nemůže otevřít písmo. Odvolat se na Abrahama, na zaslíbení, které Bůh dal židovskému národu. Ti lidé o ničem takovém nikdy neslyšeli. Takže začne od jediného, co mají společné. Od nebe nad hlavou. Obraťte se, říká, od těchto marností, od mrtvých model k Bohu živému, který učinil nebe a zemi. Moře je všechno, co je v nich. K Bohu, který sice v minulých pokoleních nechal národy jít po jejich vlastních cestách, ale nikdy sám sebe nenechal bez svědectví. Prokazoval dobro. Dával z nebe déšť a úrodné časy. A tady možná bychom se mohli zastavit. Protože jim Pavel právě řekl něco o tom, jaký Bůh skutečně je. Vzpomeňte si, koho oni čekali? Čekali Dia, který přišel v přestrojení, a ty, kdo ho nepoznali a neprojevili mu patřičnou úctu, srovnal se zemí. Úctu. Takového Boha se báli. A takovému Bohu chtěli obětovat. Nebo vlastně měli pocit, že musí obětovat, protože jinak by je čekala podobná zkáza. A Pavel jim zde říká pravý opak. Ten skutečný Bůh je nezničil. Dával jim déšť na pole, úrodu, jídlo a radost ze života. Lidem, kteří ho neznali, neděkovali mu, obětovali komukoli jinému. On je celou dobu tiše obdarovával. To není Bůh,

Ho teďka jmenují. Vyvlečou za město a nechají ležet jako mrtvého. Od božství k vraždě je dělí vlastně jen několik málo dní. A Pavel samozřejmě se vrátí, posiluje, nebo prostě ti, kteří jsou věřící, tak vzniká tam sbor a pokračuje se v cestě. A na té cestě potkáme ještě jedno město, tentokrát město, které se dá označit za nejintelektuálnější srdce tehdejšího světa. A pokud hádáte, že jsou to Atény, tak budete mít rozhodně pravdu. A protože má Pavel chvíli čas, jak v Aténách čeká na své společníky, tak chodí po městě. A to, co vidí, se ho hluboce dotýká. Řecký text říká, že se v něm všechno bouří. Atény jsou totiž plné model. Sochy, oltáře, chrámy jsou na každém kroku. A město, které bere bohy tak vážně, že jich má pro jistotu víc, než je potřeba. A jak to víme? No, protože to Bible říká. Pavel tam našel něco o oltáři, který byl nadepsaný neznámému bohu. A tak Pavel dělá, co umí. Jde na tržiště a mluví s každým, kdo se s ním zastaví. A brzy narazí na profesionály, tehdejší filozofy. A Bible dokonce říká, které ty filozofické školy se v tomto dialogu účastní. Jsou tam stoikové, kteří věřili, že božský princip prostupuje celý svět. A také jsou tu epikurejci. Ti jsou pro nás nesmírně zajímaví, protože je to jedna z mála skutečně ateistických škol, o kterých ve starověku víme. Samozřejmě víme, že tu a tam se objevily takové kapsy lidí, kteří tvrdili, že nejsou žádní bohové, ale epikurejci jsou v tomhle velmi slavní. Bohové pro ně možná existují, ale jsou tak daleko, že je nezajímá náš svět, svět si běží sám, protože je postavený z atomů a náhod. A pro ně tehdy řešením bylo nestarej se o bohy, začni si užívat života, že jo? Od toho slovo epikurejci. Zní vám to povědomně? Neznáte spoustu moderních epikurejců? A právě tito lidé, tito profesionální filozofové, kteří tráví svůj čas prostě přemýšlením nad tím, jak svět funguje a přesvědčováním lidí, že mají pravdu, tak ho vezmou stranou na místo tomu určené, na pahorek zvaný Aeropág, místo, kde se v Aténách vedly všechny závažné diskuze. A tak si ho pozvou na kobereček a napůl zvědavě, napůl posměšně říkají, co nám to tu vlastně vykládáš za novou nauku. A Pavel začne. A znovu nebo bych chtěla upozornit na to, jak Pavel začíná. Rozhodně jeho poselství není modláři, obraťte se a kajte se. Řekne, Aténané, vidím, že jste v každém ohledu velmi zbožní. A pak ukáže na něco, co sám cestou městem viděl. Říká, vy tu máte konkrétní oltář a na něm nápis neznámému bohu. Aténané měli bohy na všechno. A přesto v ní hlodala tichá obava. Co když jsme na nějakého zapomněli? I tento příběh má nějakým způsobem doloženou historii, ačkoliv tato je možná ne tak doložená jako ten předchozí příběh, ale přece jen existuje historka, kterou vypráví jeden z těch básníků, které tu Pavel bude citovat, kdy Atény zasáhla velká morová rána a ať dělali, co dělali, nebyli schopní ji zastavit. A proto je poslali, šli za nějakým mudrcem a ten je poslal do delfské věštírny a ta jim poradila to, že prostě mají vzít ovce a nějakým způsobem je nechat chodit tam po pahorku, no a tam, kde si ovce lehnou, tak měli prostě obětovat, a protože prostě nevěděli, komu to obětovali, tak v tom příběhu je, že to bylo neznámému bohu.

Nebyl to nápis na oltáři, ale prostě v tom příběhu se objevuje, že oni vlastně nevěděli, kdo zastavil tu konkrétní, ten konkrétní mor, protože skutečně ten mor ustal poté, co provedli ty správné oběti. Jo, takže tímto způsobem se vlastně ukazuje, že pravděpodobně Bible měla naprostou pravdu, protože v jeden moment Aténěné také měli, kromě těch všech bohů, které uměli pojmenovat, představu o tom, že jim asi ještě nějaký schází a pro jistotu teda mu postavíme olštář. Adresovaný komukoli, na koho jsme zapomněli. A to je ten náš instinkt z celého dnešního pořadu vytesaný do kamene. To tušení, že za vším něco stojí, je tak silné, že mu jako lidé klidně postavíme oltář, i když neznáme jméno. A Pavel tento příběh použije a řekne, toho, koho ctíte, aniž ho znáte, vám teď zvěstuji. Toho neznámého Boha já vám pomůžu pojmenovat. A protože nemají společnou historii, společné písmo, tyto lidé Mojžíše nikdy nečetli, tak udělá to, co v Listře. Postaví most od toho, co znají, k tomu, co neznají. Tentokrát dokonce použije vlastní, jejich vlastního básníka, kterého cituje, když říká o Bohu, že v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Jsme totiž jeho rod. A to neřekl žádný řecký nebo hebrejský prorok. Řekl to básník. A Pavel říká, že ten básník měl víc pravdu, než možná věděl sám. A znovu je tu příležitost, aby Pavel uvedl charakter Boží na pravou míru. A znovu je to portrét, který je musel zarazit. Ten Bůh stvořil svět a všechno, co je v něm. Je pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama, takže všechny ty aténské svatyně ho nemohou obsáhnout. A hlavně od nás lidí nic nepotřebuje. Nedává si sloužit lidskýma rukama, jako by něco postrádal. Naopak je to on, kdo dává život, dech a všechno, co existuje. Slyšíte, jak to obrací celou logiku jejich zbožnosti? Oni si mysleli, že bohy je třeba krmit, obsluhovat, usmířovat si, aby jim něco dali. Možná s nimi dokonce manipulovat. Ale Pavel říká, je to přesný opak. Ty Boha nekrmíš, on živí tebe. A tento nesmírný soběstačný Bůh, který nikoho nepotřebuje, je zároveň blíž, než bych si lidé mysleli, zvláště ti epikurejci samozřejmě. Určil národům jejich časy a hranice, říká Pavel, a to všechno proto, aby ho lidé hledali, zda by ho snad nahmatali a nalezli. A dodá tu větu, kvůli které dnes celý ten příběh vypráví. Vždyť není daleko od nikoho z nás. Bůh je majestátní stvořitel, ale je také velmi blízký. Bůh, který nás nepotřebuje, ale zároveň o nás stojí. A tady ta řeč by mohla skončit. Je to krásné. Ale Pavel udělá poslední celkem nečekaný krok. To hledání a tušení totiž nenechá viset ve vzduchu. Neřekne, tak ho tedy hledejte, snad ho nahmatáte. Řekne něco mnohem rozhodnějšího. Bůh podle něj už nenechá lidstvo dále tápat. Dal všem veřejnou záruku za to, že existuje. Ustanovil den, kdy bude svět spravedlivě soudit skrze muže, kterého k tomu určil. A že to myslí vážně, dokázal tím, že toho muže zkřísil z mrtvých. A to je okamžik, který celé to posluchačstvo rozdělí. Protože vzkříšení těla byla pro řeka nesmysl. Duše se přece osvobozuje od těla, ne aby se do něj vracela. Takže se jedni začnou smát. Ale všimněte si, přesně na tomhle Pavel celou řeč postavil. Vzkříšení není ozdoba na konci něčeho, takový přívěšek, ale je to to zásadní, na čem celý ten příběh stojí. Není to teď jen obecné, možná za tím světem někdo je. Je to někdo se nám ukázal. A jak to dopadlo? No přesně, jak by to dopadlo dnes. Někteří se mu vysmáli.
Někteří řekli, my si tě poslechneme zase jindy. A někteří uvěřili. Například muž jménem Dionysos a žena jménem Damaris a další, kteří tam byli s nimi. Ať si o té Pavlově řeči myslíme vlastně cokoliv, jedno pravda není, že by to bylo neúspěšné. Pavel neselhal, protože se mu vysmáli. Udělal něco, co dodnes zůstává vzorem pro nás, pro všechny. Vzal ten instinkt, se kterým se ti lidé narodili, to tušení, které je vedlo k tomu, že postavili oltář beze jména, a nezesměšnil ho, ale převedl ho a pojmenoval ho. A to jméno je Ježíš Kristus. A tak se po písničce můžeme potom zamyslet také, co to znamená pro nás.

Vítejte zpátky u závěru dnešního pořadu Kudy kam. Od mikrofonu vás ještě stále dnešním programem provází Kateřina Fridrichová. A před písničkou jsme se zastavili v Aténách s apoštolem Pavlem, který kázal na aténském aeropágu. Všiml si oltáře neznámému bohu a představil jim ho. Představil jim to, co hledali, dal mu konkrétní tvář. A já jsem vám slíbila, že se podíváme na to, co to znamená pro nás. A protože už všichni tak nějak asi jsme pochopili, že existuje v lidech jakýsi instinkt, který říká, že prostě za světem někdo stojí. Hledají zatím nejen nějakou sílu, ale aktéra, někoho, kdo má osobnost, kdo má motivy, kdo má přání a vůli. A samozřejmě jako lidé jsme to schopni připisovat i kolečkům, které běhají ve čtverečcích a obdélnicích, protože prostě takto jsme naše mozky nastavené. A to tušení není omyl. Není to nějaká dětinská chyba, ze které dospělý člověk musí vyrůst, když jenom trochu zjistí, o čem je svět. Bible říká pravý opak, než říká český skeptik. Bible nám neříká, vy z toho vyrostete, ale Bible říká, máte pravdu. A my, nebo já, ve smyslu to písmo, vám teď představíme, kdo to je. Kdo stojí za celým vesmírem. A když si vzpomenete na toho pozorovatele auta, z první části pořadu, toho, který byl z těch nejchytřejších komentátorů, rozebral motor a prohlásil, vidíte, všechno se dá vysvětlit mechanikou, takže můj závěr je, že zatím nikdo nestojí. Tak k tomu bychom se mohli ještě trochu vrátit. Ten člověk udělal jednu chybu. Zaměnil si ty dvě různé otázky, jak to funguje a kdo zatím je. Matematik John Lennox to říká jiným obrazem. Představte si dort tety Matildy. Můžete k němu pozvat vědce a on vám řekne o tom dortu vlastně všechno. No, jaká proběhla chemie, prostě při jakých teplotách nastává Maillardova reakce, abyste získali, aby to prostě cukr skaramelizoval. A dokonce vám může možná zjistit i při jaké teplotě se pekl a kdybychom do toho investovali ještě víc, tak třeba i DNA, no možná ne DNA, tady nebudu spekulovat, nejsem konec konců odborník, ale možná by i rozebral typ materiálu, který tam je, typ mouky, možná dokonce by byli schopni při dostatečné investici pro testování, tak určitě odkud ta mouka pochází. Ale to všechno nám samozřejmě neodpoví na otázku, proč existuje dort. Proč ho teta Matilda vlastně upekla? A pro koho? Dort samotný vám to neprozradí. To vám může říct jenom teta Matilda. Může vysvětlit, jak něco funguje. Nikdy není to samé, jako vědět, kdo to udělal a proč. To jsou prostě jiné otázky. A jenom jedna z nich se dá objevit tím, že rozeberete motor. Takže ten lidský instinkt, že za vším tím něco stojí, má pravdu. Jenže ta druhá půlka příběhu je, že ten instinkt sám o sobě nestačí. Viděli jsme to dnes vlastně pořád, dokola. Tušení je správné, ale ten adresát nebo ten aktér je identifikovaný špatně. A někdy nás to vyleženě svede na cestí, protože instinkt umí naznačit, že tamhle něco je, ale neumí říct jméno. Nedokáže vám povědět, jestli je ten někdo mstivý Zeus, nebo John Frum, nebo prostě nějaký bůh, na kterého jsme zapomněli. A to je přesně důvod, proč nestačí jenom něco cítit. K pravě o bohu se nedohádáme ze zdola, ze svých dojmů, nebo instinktů, ačkoliv jsou jakkoliv pravdivé. Potřebujeme, aby se nám ozval sám, aby se nám dal poznat. Tomu se říká zjevení. A o tom je také podstata Bible. Není o lidech, kteří se šplhají za Bohem, ale o Bohu, který sestupuje k lidem.
A tady je ten point, nebo to, proč jsme si celý ten příběh vyprávili. Všimněte si, kterým tím směrem ten náš instinkt míří. Vždycky nahoru a ven. Člověk stáhne ruce k nebi a hádá, staví oltáře. Domýšlí si jména. Je to pohyb stoha nahoru, případně snaha se vyšplhat, ale to by byla ještě jiný příběh. Ale zjevení jde přesně opačným směrem. Ne my nahoru k Bohu, ale Bůh dolů k nám. A došel dál, než si Aténané u toho svého oltáře dokázali představit. Ten neznámý Bůh totiž nakonec vzal lidskou tvář. Ježíši Kristu se ten někdo za vším stal někým, koho je možné vidět, slyšet, dotknout se ho. Sám Ježíš to říká zcela jasně, kdo viděl mne, viděl Otce. A ten nápis na aténském oltáři neznámému Bohu vlastně už neplatí. Už není neznámý. Má jméno a obličej. A když se na tu tvář podíváte, uvidíte přesně to, co Pavel maloval v Listře i v Aténách. Nemstivého Boha, kterého si musíte usmiřovat, aby vás nezničil, ale toho, kdo dává déšť a úrodu a život. Ten, který dává, nevymáhá dluhy. A ten, který není daleko od nikoho z nás. A jestli tohle je pravda, pak to mění dvě věci. Za prvé, mění to, jak mluvíme s ostatními. Pavel nám ukázal, jak se to dělá. Nezačal u lidí, kteří Boha neznají, se slovy mýlíte se. Začal u toho, co v sobě už měli, toho jejich vlastního tušení, dokonce začal jejich oltáři a jejich básníky. A řekl, toho, koho už napůl tušíte, vám můžu pojmenovat. A my můžeme dělat to tež. Skoro každý člověk kolem vás v sobě to tušení někde má. Samozřejmě možná se stydí, nebo to prostě zakrývá svojí vědeckou erudovaností, nebo na tohle já přece nevěřím, a nebo naopak už má spoustu svých vlastních vysvětlení o nějakých třeba neosobních silách a sympatiích, které ovládají tento vesmír a stačí si něco... Jak se to tam říká, různé pojmy, nebudu do toho zabývat. Těm lidem možná nemusíte vysvětlovat, že za tím vším někdo je, ale stačí je dovést k tomu jménu. A za druhé, to samozřejmě má důsledek i pro nás samotné, protože ten Bůh, o kterém je řeč, není nějaký vzdálený hodinář, který našteloval vesmír a nechal ho běžet čistě podle přírodních zákonů. Je to ten Bůh, který ještě stále nás živí a je nám blíž, než tušíme. A v Kristově tváři je to tvář, která se, nebo prostě člověk, který se za nás obětoval. A když nám tohle dojde, nebo když si tohle připomínáme, tak přece nemůžeme, než být nadšení. To totiž není chladné náboženství nebo nějaké hmatání a tápání. To je ta nejlepší zpráva, kterou znám. A takovou dobrou zprávu si nemůžeme nechat pro sebe. Když se podíváme na začátek a vzpomeneme na pradědečka, který tam mlátil holí do televize a člověka, který se snažil odvodit pana Škodu z nápisu na autě, tak u nich víme, že se prostě nespletli v tom, že by za tou technologií někdo stál, ale spletli se v tom, jak to funguje. A přesně je to s tím tušením v nás. Až se zase příště někdy ozve, třeba při prohledu na noční oblohu, nebo když se teď zamyslíte nad Boží dobrotou, možná nad novorozencem, nebo chemickým principem, který je tak neuvěřitelný, že funguje, tak vy samozřejmě už znáte toho, na koho se obrátit se svojí chválou. Nad tím se můžete zamyslet a přiznat si, že je to pravda, ne nějaká dětinská chyba nebo nějaká evoluční přebytek. Není to chyba v systému, ale je to stopa, která nám znovu a znovu ukazuje, že ten Bůh je skutečný a laskavý. A když kombinujeme ty dvě věci, to znamená to správné tušení s tím, že nám někdo Boha a Krista představil, tak potom i ten náš život získává ten rozměr, kdy už můžeme
pomyslně spíše než fyzicky stavět oltáře tomu správnému a známému Bohu. A s tím se s vámi také od mikrofonu už rozloučím a nechám vás. Začíná nová série Otisky v nás a s tou se setkáme zase za několik týdnů. Od mikrofonu se loučí Kateřina Fridrichová a z režie Michal Crhák.

Reprízu dnešního dílu Kudy kam s Kateřinou Fridrichovou naladíte na Rádiu 7 ještě v sobotu od 17 a v neděli ráno ve 4 hodiny. V dalším vydání, které je připravené na středu od 21 hodin, promluví Petr Plaňanský o krizi středního věku a jak znovu nalézt sebe sama. I druhá hodina pátečního odpoledne 25. září je za námi. Co je v těch dalších hodinách ve vysílání Rádia 7 před námi, vám od mikrofonu přiblíží Milan Remeš.

Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem, praví staré pořekadlo. Někdy se těm, co s námi nesouzní, můžeme vyhnout, ale když ne, dochází ke střetům a ty nemá nikdo rád. Zápasy a nedorozumění jsou i v církvi, ale způsob boje by se měl zásadně lišit. Jak? O tom bude mluvit v další úvaze Martin Moldan ve 15:45. Znameními poslední doby budou války, hlad a ani jeruzalémský chrám nezůstane stát. Ne úplně příjemnou Ježíšovu odpověď na otázku učedníků uslyšíme v 15:45 ve čtení z Bible.

Máte raději chladnou zimu? A co slunečná léta? Slovní zásobu v angličtině na téma počasí si můžete rozšířit s rozhlasovou lekcí Life Plus. K setkání zve lektorka Elza po 16. hodině. Pravidelné listování vašimi ohlasy nabízí listárna o 16:30 a protože je poslední pátek v měsíci, bude vašimi ohlasy procházet ředitelka Rádia 7 Kateřina Hodecová. Svět internetu mění nejen naše vztahy, ale i nás samotné. Jsme stejní za obrazovkami jako za stolem s přítelem? Jak hledat autenticitu a zůstat sám sebou? V digitálním světě sdílí Ivana Eder v Akademii v 5 hodin. Nebylo by krásné, kdyby všichni lidé chtěli žít dobře? A právě o tohle Bohu jde. Chce vytvořit svět, ve kterém chtějí všichni lidé dobrovolně žít dobře. Více přináší další část Bible Guideu po 18. hodině. Nyní už víte, na co se můžete v následujících hodinách těšit a po písničce Erika Stupky Za mě a za těba už vstoupíme do časoprostoru, který bude patřit jen vám a vašim písničkovým přáním, tak zůstaňte s námi.

Dozněly tóny známé znělky, která ohlásila, že na Rádiu 7 právě přistály písničky na přání. Vítám vás u nich a těším se na vaše zprávy, na vaše telefonáty. Přiznám se, během písničky Erika Stupky už jsem dva telefonáty měl. Teď mě čeká teda hledání písniček, ale to nevadí, už se na to těším. Řeknu vám kontaktní informace, které můžete dneska využít. Jedna zásadní zpráva, že dnes nás postihl WhatsAppový výpadek, takže vy, kdo většinou píšete na WhatsApp, tak dneska se nedopíšete, ale pokud budete posílat normální SMSku na to mobilní telefonní číslo, které za chvíli ještě zopakuju, přečtu, tak se k nám dostane. Takže ještě jednou opakuju, dneska nepoužijte WhatsApp, protože se ta zpráva ke mně dneska nedostane kvůli takovému výpadku, který tady u nás máme, ale příští týden už by to všechno mělo být v pořádku. Takže pokud se chcete dovolat přímo k nám do studia, tady ke mně do studia, vytáčejte telefonní číslo 515 535 485, přečtu ještě jednou, 515 535 485, to je číslo přímo ke mně sem do studia. SMSku můžete tedy psát na mobilní telefonní číslo 608 566 773 a můžete také posílat buď e-mailovou zprávu na adresu studio@radio7.cz anebo poslat také zprávu přes Messenger. Tolik tedy kontaktní informace, já už se moc těším na vaše zprávy, na vaše písničková přání. Klidně mi i napište, budu rád, odkud píšete, odkud nás, nebo ne odkud nás, ale kde nás posloucháte. A klidně k tomu připište i na co se o víkendu chystáte, protože před námi je prodloužený víkend. Díval jsem se na počasí, vypadá ten výhled velmi dobře. I když už začíná podzim, tak teploty by měly být dokonce i přes 20 stupňů, mělo by být jasno až polojasno. Takže počasí před námi je exkluzivní. Doufám, že i ten pátek, státní svátek, že se vydaří. Tak budu rád, když mi dáte vědět, kam se chystáte. A já už pustím písničku Ty s ptákům křídla dal od kapely Only His. To je písnička, kterou teda posílám do éteru já a budu se modlit, aby mi Pán Bůh dal křídla, abych nacházel ty písničky, které si budete přát dostatečně rychle. Takže pouštím písničku a jdu hledat první písničková přání, která už přišla od vás.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a já jsem moc vděčný, že mi Pán Bůh dal ty křídla a že jsem obě písničky na přání našel, takže si pustíme první z nich. Jako první se k nám dovolala naše milá posluchačka Iva, která si dnes přála zahrát písničku Jarka Bílého Jde Ježíš jde a posílá ji jako obvykle všem do rádia, také vám všem posluchačům a jmenovitě milence do Prahy, Radce do Jilemnice a dědečkovi Mílovi do Vizovic. A já jsem rád a vděčný za tu Ivinu vděčnost, že může poslouchat naše rádio. My jsme vždycky rádi a vděční za takové přání a za takové zprávy. Takže s radostí posílám tuto písničku od Jarka Bílého Jde Ježíš jde vám všem, které jsme jmenovali. Tady je.

To byla písnička Idě Ježíš, Idě Jaromíra Bílého, kterou jsme na Rádiu 7 v písničkách na přání hráli, na přání naší posluchačky Ivy. Další přání, které se u nás nebo u mě tady sešlo, pochází z dalšího telefonátu, za který jsem byl taky moc rád. Dovolal se nám Honza aus Switzerland, tedy ze Švýcarska, který nás také poslouchá, a přál si dnes písničku Oceány. A přál si tuto písničku pro všechny. Já jenom řeknu, že tato píseň, ten originál této písně pochází od skupiny Hillsong a poprvé se objevila na jejich albu Zion, tedy Sion, v roce 2013. V originále se jmenuje Oceans, Where My Feet May Fail, a zpívala ji naprosto excelentně Taya Smith, která od té doby se provdala, už nese jiné příjmení, které nedokážu vyslovit, tak radši řeknu to její původní dívčí. Takže my si teď pustíme písničku Oceány, verzi, kterou naspívala skupina Adorare, a posíláme ji vám všem, ať vám udělá radost. A je to píseň, která vlastně vypráví nebo převypráví ten příběh apoštola Petra, který se vydal na hladinu moře za Pánem Ježíšem a chvilku jako jediný asi z nás v historii kráčel po vodě, stejně jako Pán Ježíš, ale posléze se začal potápět, když ta jeho víra začala pochybovat, když se rozhlédl kolem sebe. A je to i píseň o tom, aby nás Duch Svatý vedl na ta místa, kde právě ta naše víra nebo i ty naše nohy by mohly selhat a začít se nořit, abychom se více a více spoléhali na našeho Pána Ježíše Krista a na Boha samotného. Takže tady je písnička Oceány.

To byla Michaela Kadlecová, její písnička Vyvýšený. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Měli jsme tam takový maličký zásek systémový, takže jsme se na chviličku odmlčeli, ale už jsme zase zpět díky mému kolegovi Pavlu Kólovi. Moc mu za to děkuju, za jeho... Volal jsem ne 911, ale 112 v ohrožení a Pavel díky bohu byl ještě tady, takže přiběhl a situaci vyřešil, za což jsem velice vděčný. Předtím jsme ještě hráli písničku Oceány, kterou si přál náš posluchač Honza ze Švýcarska a nyní tady máme další přání. No a teď jsem, jo ano, máme tady další přání, které nám přišlo do systému od naší posluchačky Mileny z Prahy. Přeji hezké odpoledne. Ráda bych poprosila o zahrání nějaké písničky od Jana Knížka pro kamarádky Ivu a Radku a také pro vás v rádiu jako dík za vaši službu. Přeji vám boží požehnání do vaší služby i hodně spokojených posluchačů. Pán s vámi. S mnoha pozdravy, Milena z Prahy. A protože přeje požehnání nám všem, tak posílám písničku Aaronovo požehnání od Jana Knížka a nejenom těm zmíněným Ivě a Radce, ale vám všem, ať vám Bůh žehná a ať je k vám milostivý.

To bylo písničkové přání Mileny z Prahy od Jana Knížka Aaronovo požehnání. Posloucháte písničky na přání a ještě jednou zopakuji ty kontaktní informace, které můžete použít pro to, abyste si napsali nebo zavolali o tu vaši písničku, kterou byste si chtěli nechat zahrát, ať už pro sebe, pro někoho druhého, možná pro někoho, koho máte na srdci, a nejen, nebo jenom tak pro všechny, pro radost a pro to, aby jsme si zpříjemnili i to dnešní odpoledne. Můžete volat na telefon sem do studia 515 535 485. SMSku můžete poslat na mobilní číslo 608 566 773. Jak už jsem říkal na začátku, dneska máme výpadek WhatsAppu, takže na mobilní telefon nebo na toto mobilní číslo WhatsAppovou zprávu nepošlete, ale normální SMSku ano. A e-mail můžete poslat na adresu studio@radio7.cz. Můžete také poslat zprávu na Facebook, pokud teda Facebook máte a chtěli byste využít tady tento komunikační kanál. Já tady teď mám přání pro Janu Střeště. Budeme hrát písničku Svátí Karáska, V nebi je trůn. Takže ať přijde k duhu a ať potěší tam, kde právě jste.

To byl Sváťa Karásek a jeho písnička V nebi je trůn, kterou jsme hráli pro Janu Střeště v písničkách na přání na Rádiu 7. Další písničkové přání dorazilo od Pavla ze Vsetína. Ten si dneska přeje kapelu Čtyřchlap. Teda přiznám se, že pro mě je to premiéra, že jsem o této skupině ještě nikdy neslyšel, tak se těším na to, jaká ta písnička bude. A písničku, kterou zahrajeme, kterou si Pavel přál, je Radostí mojí je Bůh. A přál by si ji zahrát všem lidem, kteří poslouchají, kam až signál doletí. My, když jsme cestovali nedávno do Bratislavy na setkání právě pracovníků Transworld Rádia, protože v Bratislavě máme naši slovenskou pobočku i evropskou centrálu, tak jsme poslouchali Rádio 7 a myslím si, že ten signál vydržel ještě pár kilometrů nebo nějaký ten kilometr za hranice. Takže věřím, že i to, a to jsme teda poslouchali vysílání na DAB. Ten internetový samozřejmě signál, ten můžete chytit asi všude po celém světě, teda jak říkal bratr Pavel, tam, kam signál doletí a kde se dá chytit. Ale už nebudu zdržovat, tady je písnička kapely Čtyřchlap, Radostí mojí je Bůh.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a právě dozněla písnička Radostí mojí je Bůh skupiny Čtyřchlap, kterou jsme hráli pro všechny lidi, kteří chytí náš signál, ať je to kdekoliv na světě, a tuto písničku si přál náš posluchač Pavel. Děkuji za ní, pro mě to byla opravdu premiéra a pro mne příjemná. Písnička se mi moc líbila a jsem vděčný, že i v mém životě a v životě kohokoliv, kdo se s Pánem Bohem setkal, může být Bůh radostí. Další písničku, kterou zahrajeme, bude písnička od dvou interpretů, kteří nespívají česky ani anglicky, ale zpívají hebrejsky. Posíláme tuto písničku na přání posluchačky Majky, její kamarádce Evičce, která prožívá takové složité období. Přála si pro ní písničku buď Shiloh Ben Hoda nebo Joshua Aarona, a tak jsem našel jednu, ve které se spojili oba dva tito interpreti. Takže je to písnička How Great is Our God, jak velký je náš Bůh, zazní v hebrejštině a myslím, že na závěr i lehce pár vteřin budou zpívat anglicky. Takže posíláme Evičce a přejeme, aby ty její chmury a ty její časy se co nejdříve zlepšily a aby přišlo zase to boží světlo do života a radost a ty temné oblaky se rozptýlily.

To byla písnička od Joshua Aarona a Shiloh Ben-Hoda. How great is our God, jak velký je náš Bůh, kterou jsme hráli na přání posluchačky Majky, její kamarádce Evě. Další písničku, kterou tady máme, další písničkové přání, je pro naši milou posluchačku Emílii, která si dnes přála písničku On mne v rukou má, která je od skupiny Lift Up. Takže tady je pro naši posluchačku Emilii a také pro vás, pro všechny. On mě v rukou má, protože Pán Bůh má opravdu v rukou každého z nás, ať už ho známe nebo neznáme, ale ten náš život a všechno, co jsme, je v jeho rukou. A díky Bohu za to, že ho můžeme znát.

To byla písnička, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Emílie, kapela Lift Up a On mě v rukou má. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a ty dnešní zakončíme písničkou Já chci jít za Ježíšem Josefa Hurty. Dovolala se nám jeho sestra Laděnka Hurtová, která by si přála právě zahrát tuto píseň svého bratra i pro něj samotného, protože prožívá nezrovna příjemné a lehké chvíle, je to u něho teď v životě komplikované, tak mu přejeme, aby i k němu přišly zase lepší dny, lepší zítřky a aby tak mohl spočinout v té boží náručí, v božích dlaních. Laděnka si přála tuto písničku zahrát také pro celou rodinu Hurtovu, rodinu Koňařovu a jmenovitě také Dominice s Davidem. Takže loučíme se s vámi touto písničkou. Na další písničky na přání se můžete těšit zase příští týden ve všední dny mezi 2. a 3. hodinou odpolední. Takže těším se s vámi naslyšenou a loučíme se touto písničkou Já chci jít za Ježíšem Josef Hurta.

Písničky na přání nás doprovodili k 15. hodině. Je pátek 25. září 2026 a společnost vám dělá Rádio 7 s Milanem Remešem za mikrofonem. V následující 60 minutovce pro vás máme připravenou biblickou úvahu Martina Moldana, ta zazní ve 15:45. O 15:45 společně otevřeme Bibli a začteme se do 13. kapitoly Markova evangelia a v mezičase také v kalendáriu nahlédneme do historie a připomeneme si některé události a osobnosti propojené s dnešním datem. Nyní vás zvu ke krátké modlitbě za národy a země, které sužuje válka.

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Tvoje perla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Nebeský Otče, děkuji ti za tvé slovo, které nám ukazuje a připomíná, kým jsi a jaký jsi. A jak moc to připomínat potřebujeme, i když jsme v životě tolikrát zakusili tvoji lásku a dobrotu. Ty jsi náš pastýř, ochránce, když jsme s tebou, sytíš naši duši a naplňuješ ji pokojem, který pomáhá překonat každé trápení. Děkuji ti, že jsi s námi a potěšuješ nás, i když kráčíme temnotou ve stínech smrti, že nás nikdy neopouštíš, že nás tvá dobrota a milosrdenství provázejí všemi dny, nehledě na okolnosti. A děkuji ti, že i my můžeme být tvým domem, ve kterém přebýváš skrze Ducha Svatého a že tento dům nemůže nikdo zničit ani vzít. Myslím na všechny lidi, kteří v mnoha zemích zažívají hrůzy války. Kéž i dnes mohou prožít tvou blízkost a navštívení, prožívat ta slova Davidova žalmu, najít svůj život uzdravení, vysvobození, pokoj i radost v tobě a v tvém synu Ježíši. Ať i v těch temnotách září světlo tvé lásky a milosti a uzdravuje srdce a duše, které tě ještě neznají. Veď nás, nebeský Otče, ať nejsme lhostejní k utrpení našich bližních, ať jako ten milosrdný Samařan vstupujeme do situací, které možná nejsou pohodlné a příjemné, ale ve kterých se projevuje láska, soucit a milosrdenství. Ať pomáháme tam, kde můžeme, tak, jak můžeme. Ochraňuj, prosím, i dnes všechny, kteří do těch postižených a nebezpečných oblastí přinášejí pomoc, hmotnou, duševní i duchovní. Veď je ke všem, kteří ji potřebují, vždyť ty myslíš i na ty nejposlednější z lidí. A pokud jsou v našem okolí lidé, kteří k nám před válkou utekli, pomoz nám překonat naše soudy a předsudky a pomoz nám chovat se k ním s úctou a být jim oporou, hledět na ně tvýma očima. Toužíme potom, aby všechny ty války ustaly, aby ti v moci postavení přišli k rozumu, ale ať se naplňuje tvoje svatá vůle, i když ji často nerozumíme. Tebe, nebeský Otče, vzýváme a ve jménu tvého syna, našeho pána a spasitele Ježíše Krista prosíme a děkujeme. Amen.

skláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

To byla kapela KSP Music a jejich písnička Ty jsi král. Teď nás na Rádiu 7 čeká biblická úvaha, ve které Martin Moldan představuje duchovní zápas církve.

Přeji vám dobrý den a vítám vás u dnešního biblického zamyšlení. Toto zamyšlení by se dalo nazvat modlící se církev, anebo také duchovní zápas církve. Budeme se v něm věnovat tématu modliteb církve. Všimněte si, že nikoli modlitbám jednotlivce, i když je samozřejmě správné, modlili se každý sám. Společná modlitba církve však představuje další rozměr. A modlitbám se budeme věnovat z hlediska zápasu, neboli boje. Výraz modlitba je totiž významově velmi bohatý. Pokrývá různé přístupy k modlitbám. Od přímluv, díků vzdání, prozeb za rozličné záležitosti až k modlitebnímu zápasu. Téma tedy máme vyznačeno. Půjde o modlitební zápas církve, konkrétně místního společenství křesťanů. Budeme nyní číst dva texty z písma. Použijeme český studijní překlad. Nejprve čteme z listu do Efezu, 6. kapitolu, verš 12. Neboť náš zápas není proti tělu a krvi, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Dále čteme Skutky apoštolské, 12. kapitola, verš 5. Petr byl tedy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. Noc předtím, než jej Herodes hodlal předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže před dveřmi hlídali vězení. A hle, Pánův anděl se u něho postavil a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: rychle stáni. A řetězy mu spadly z rukou. A anděl mu řekl: opásej se a obuj si sandály. On tak učinil. I říká mu: obleč si plášť a pojď za mnou. Vyšel a šel za ním, ale nevěděl, že to, co se skrze anděla děje, je skutečné. Myslel si, že má vidění. Prošli tedy první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. I vyšli, prošli jednou ulicí a náhle od něho anděl odstoupil. Petr se vzpamatoval a řekl: teď opravdu vím, že Pán vyslal svého anděla a vysvobodil mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když si to uvědomil, přišel k domu Marie, matky Jana zvaného Marek, kde byli mnozí shromážděni a modlili se. Zabouchal na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. A když poznala Petrův hlas, radostí ani neotevřela bránu, ale vběhla dovnitř a oznámila, že Petr stojí před branou. Ale oni jí řekli: blázníš. Ona však tvrdila, že je tomu tak. Oni říkali: je to jeho anděl. Ale Petr nepřestával tlouci. Když otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. V listu do Efezu Pavel používá termín boj. Jde původně o vojenský termín označující řešení nějakého konfliktu hrubou silou. V přeneseném smyslu se výraz boj užívá v mnoha různých souvislostech. Například v oblasti sportu říkáme, že fotbalisté zabojovali a dosáhli vítězství. Nikdo si přitom nemyslí, že šlo o fyzický útok na životy protihráčů. Nemocný člověk bojuje se svou chorobou. Zde máme v konfliktu dvě naprosto rozdílné strany. Člověka na jedné straně a zákeřně postupující nemoc na druhé straně. Člověk musí vynaložit určité vnitřní odhodlání, chuť žít, aby nemoci nepodlehl. Výraz boj je často užíván i v kontextu křesťanského života. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval, píše Pavel Timoteovi. Co znamená boj křesťana anebo církve? V uvedených příkladech ze života jsme viděli, že boj může mít různou povahu a nepřátelé mohou být rovněž různí, lidé i okolnosti. Je důležité pochopit, jaké nepřátelé máme my, křesťané. Zde se znovu vracíme k citovanému textu z listu do Efezu. Náš boj není proti tělu a krvi, píše apoštol. Tělo a krev zástupně označují lidské bytosti.
Římská říše používala k řešení konfliktů vojenské jednotky. Každý člověk tehdejší doby věděl o tom, jak takový boj vypadá. Pavel píše, že bojujeme proti vládám, autoritám, světovládcům a duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Nešlo o nikterak nové tvrzení. Židovská kultura tehdejší doby takto vnímala svět, rozdělený na viditelný a neviditelný. V celém písmu nalezneme řadu obdobných zmínek na toto téma. Ohlédneme-li se do historie sboru v Efezu, můžeme vidět, že jeho počátky byly velmi bouřlivé. Apoštol Pavel navštívil Efes během své třetí misijní cesty a již během této jeho návštěvy vyvolal obrovské srocení davu rozuřených Efezanů, kteří v Pavlově misi viděli osobní ohrožení. Přesto i po letech Pavel nabádá, abychom za veškerými konflikty nehledali lidské původce, nýbrž zmíněné duchovní síly. To je odvážné tvrzení, vzbuzující řadu dalších otázek. Jsou snad lidé jen loutky bez vůle? Nemohou za své jednání? Nemáme se jimi vůbec zabývat? Odpověď na tyto otázky je rozhodné ne. Takový obraz světa skutečně nedržíme. To, co chce Pavel zdůraznit, je skutečnost, abychom nebojovali proti lidem. Ukazuje, že jsou mocnosti, které různými formami působí a ovlivňují tento svět. Jak? To není jednoduché říci a není to ani důležité vědět. Podstatné je vědět, jaký boj vedeme a jak v něm obstojíme. Je bojem, jehož původ sahá daleko za lidské možnosti a motivy. Je bojem proti duchovnímu nepříteli. Druhý příběh, vyprávění o zatčení a vysvobození apoštola Petra, nás uvádí do skutečně nevšedních dějových kulis. Sama skutečnost, že Petr v předvečer svého soudu poklidně spí, je zarážející. Čteme o tom, že Herodes dal prominentního vězně hlídat skutečně pečlivě. Dva vojáci byli s ním ve vězení, dokonce propojeni řetězy, další vojáci hlídali před dveřmi a kromě toho ještě dvojí stráž celého vězeňského komplexu. Je evidentní, že autor klade opravdu důraz na mimořádná zabezpečení spojená s tímto vězněm. Náhle se v kopce rozáří světlo a zatímco stráže uvnitř spí a vnější jsou zcela netečné, anděl vyvádí Petra ven z vězení a vede jej až za město. Pohádka? Věřím, že nikoliv. Dějiny první církve jsou plné takovýchto vyprávění. A kromě toho v průběhu celé církevní historie až po dnešní dny nacházíme nespočet svědectví o nadpřirozeném božím jednání. Nyní autor knihy Skutků vede naši pozornost od překvapeného Petra směrem k jednomu domu, kde se modlí církev. Autorův záměr je zřejmý. Chce, aby si čtenář uvědomil souvislost mezi modlitbami církve a zázračným vysvobozením Petra z vězení. Když o chvíli později Petr buší na dveře, modlící se lidé ani nemohou uvěřit tomu, co se stalo, dokud jej neuvidí na vlastní oči. Toto vše, co jsme až do této chvíle slyšeli, nám poskytuje základnu pro důležité konstatování. Modlitba církve má obrovskou moc, dokonce větší, než je ochotna sama si připustit, větší, než je schopna sama věřit. V příběhu vidíme i aplikaci Pavlových slov o duchovní podstatě boje. Přestože konflikt má svou pozemskou rovinu, během modlitby církve do hry vstupují andělé a svou iniciativou zapříčiní Petrovo vysvobození. Není nám odhaleno vše, co se tu noc stalo, a ani není důležité to vědět. To, co musíme vědět, spočívá v tom, že společná modlitba církve má moc otevírat brány vězení. Obrazně řečeno, samozřejmě je to svrchovaný Bůh, který takto může jednat, nikoli pouhé naše modlitby. Církev by měla i dnes objevit a používat tuto výsadu společných modliteb. V naší zemi nejsou možná lidé vězněni pro své přesvědčení, ale jsou i jiné typy vězení a nesvobody, které svírají duši i tělo lidí. Modlitby rodičů za své děti, anebo děti za své rodiče, modlitby církve za zbloudilé, modlitby místního společenství křesťanů
za své nevěřící anebo hledající přátelé, to vše patří do této kategorie. Pavlova slova "váš boj není proti tělu a krvi" je i odpovědí na otázky typu "proč jsou lidé takoví?" nebo "jak to ten člověk mohl jenom udělat?" a podobně. Tato slova nás učí vidět, že příčiny a souvislosti mohou být za hranicemi lidského poznání a vedou nás k modlitbě víry. Příběh Petra, osvobozeného z vězení, také ukazuje na důležitost církve, tedy modlící se církve. Je-li jeden člověk v nesnázích, druzí se za něj modlí. Příběh nás učí vidět modlitbu více než náboženský rituál. Učí nás vidět modlitbu jako mocnou zbraň, během níž přichází a odchází andělé. Příběh i přes své zázračné dějové kulisy má základní poselství prosté. Církev se nachází uprostřed zápasů s mnoha různými nepřáteli. Svůj boj by neměla zaměřovat proti lidským nepřátelům, nýbrž proti těm neviditelným. A to především formou modlitby. Stane-li se takto modlící se a zápasící církví, bude svědkem mnohých vítězství. Taková církev je více než jen instituce. Je společenstvím lidí, kteří vědí, komu uvěřili a znají své poslání. Loučím se s vámi a těším se na setkání příští týden v obvyklý čas.

skončila biblická úvaha Martina Moldana na téma duchovní zápas církve. Další biblické zamyšlení, tentokrát z pera Josefa Hurty s názvem Bez přestání se modlete, nás na Rádiu 7 čeká zítra ráno o 6:45. Pustíme si písničku zpěváka Salvadora Te Enaltesco, která znamená Chválím tě, a po ní otevřeme kalendárium s dnešním datem.

0: Kalendárium.
1: Před námi je v tuto chvíli kalendárium s datem 25. září. Pojďme se podívat na události a osobnosti, které jsou v historii spojené právě s tímto datem.

Dnes je tomu přesně 470 let, co byl uzavřen takzvaný Augsburský mír, který zajistil německým protestantským stavům náboženskou svobodu podle zásady cuius regio eius religio, tedy čí země toho náboženství. V Českém království sice jako ustanovení neplatila, ale skutečnost, že Habsburkové byli zejména na Moravě přinuceni k ústupkům, posílila nepřátelské nálady nekatolických stavů vůči panovníkovi. Luterství se šířilo dále a prostupovalo stále více stranu pod obojí.

25. září roku 1906 se narodil český skladatel a klavírista Jaroslav Ježek. Byl autorem taneční, divadelní a filmové hudby. Zvlášť populární je jeho hudba ke hrám a filmům Osvobozeného divadla. Zemřel v pouhých 35 letech 1. ledna roku 1942.

V roce 1932 se narodil americký kazatel, jeden z nejvlivnějších kazatelů druhé poloviny 20. století, Charles Stanley. Poslouchej Boha a důsledky nech na něm. Tímto citátem se celoživotně řídil známý kazatel a rozhlasový řečník Charles Stanley. Ve sboru First Baptist Church v Atlantě byl pastorem celých 51 let. Od roku 1973 připravoval vlastní rozhlasový pořad Doteky. Po roce 1990 se služba In Touch Ministry šíří do celého světa. Překládá se do 127 jazyků. Napsal přes 70 knih. Pořad Doteky běží i na Rádiu 7 a s jeho vyučováním a myšlenkami se můžete setkávat každou sobotu večer.

O evangeliu v rozdělené společnosti, naplněném životě a hlubokém životě církve. Dnes je tomu 400 let, co zemřel Mikuláš Dačický z Heslova, český šlechtic a spisovatel. Proslavil ho především jeho nevázaný, bouřlivý život. Je třeba připomenout i kladný přínos pro historii, například jeho práci na rodové kronice, která později dostala jeho jméno, paměti Mikuláše Dačického z Heslova. Jeho vzpomínky pak inspirovaly mnoho dalších umělců, viz divadelní hra Zvíkovský rarášek nebo film Cech panen Kutnohorských. Mnohem méně známá je ovšem kniha Prostopravda, ve které sám Dačický vyznává, kdo Krista nemá, nic nemá. Kniha svědčí o jeho poznání a potřebě boží lásky a odpuštění.

V roce 1926 umírá Herbert Booth, syn manželů Boothových, zakladatelů armády spásy. Herbert od mládí pokračoval v práci svých rodičů, pomáhal se zakládáním armády spásy ve Francii, Kanadě, v Austrálii, na Novém Zélandu a na mnoha dalších místech. Zajímavostí je, že právě dnes je to také 13 let, co se stala armáda spásy oficiální registrovanou církví v České republice. září umírá také James O. Fraser, misionář v Číně. Bylo to roku 1938. My lidé dnešní doby jsme zvyklí vymlouvat se s tak dobrým svědomím, že bychom se měli stydět, řekl Jim Fraser, když mu bylo 22 let. Nadaný inženýr zahodil svou slibnou kariéru ve strojírenství a vydal se do zanedbaných oblastí jihozápadní Číny, aby tu zvěstoval evangelium. Zažil dlouhá léta marné snahy o efektivní evangelizaci. Jeho služba ovšem vydala ovoce. Národ Lisu, který žil vysoko v horách a u kterého Fraser působil, se začal obracet ke Kristu. Podle statistik je dnes v tomto národě 80 až 90% křesťanů. James Fraser prohlásil, musel jsem se naučit, že není důležité, jaký druh práce máme právě teď dělat. Když nám tuto práci dává Bůh, rozhodující je věrnost. Když jsem studoval, pořád mě napadalo. Kdybych měl teď takové a takové postavení, mohl bych dosáhnout to a to. Když se dostanu za moře, když budu mít vlastní misijní stanici, když budu dokonale ovládat místní jazyk a budu jmenován do služby, potom budou moje možnosti bez hranic. To jsou však samá když a jestli. Je pro nás přirozené stále se rozlížet po něčem, co leží v budoucnosti. Ale následování je otázka dneška. V roce 1970 umírá německý spisovatel Erich Maria Remarque, autor válečných a antifašistických románů, například Na západní frontě klid, Tři kamarádi, Jiskra života či Miluji bližního svého. A poslední, koho v dnešním kalendáriu zmíníme, je Stanislav Hečko, kazatel Církve bratrské a misionář. Ten umírá 25. září roku 2015. Narodil se ve Vendrini. Základní i střední vzdělání absolvoval v polštině a v němčině. Po obrácení v roce 1950 se rozhodl pro studium teologie, nejprve v Bratislavě a později v Praze. Od roku 1957 sloužil nejprve jako laický kazatel v Ostravě, pokračoval ve Velké Lhotě a v Opavě. 16 let pak působil už jako kazatel v Českém Těšíně a 12 let v Brně. Oženil se v roce 1955. S manželkou Halinou měli tři syny. 30. dubna roku 1968 vykonal

absolvoval první ze svých více než 90 cest na východ do Sovětského svazu a později nástupnických zemí, především na Ukrajinu. Od roku 1985 zprostředkovával kontakty mezi křesťany na Ukrajině a u nás, díky kterým mohla proudit pomoc z Česka na východ. To je z dnešního kalendária s datem 25. září vše. Před námi je ještě písnička Petera Křemena Ona Južije a po ní už se ponoříme do Bible, do 13. kapitoly Markova evangelia, tak zůstaňte s námi.

0: neprežije.
1: Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby. Ježíš mu odpověděl: Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen na kameni, všechno bude zbořeno.
2: Když se pak posadil na Olivecké hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali: Řekni nám, kdy to bude? Jaké bude znamení času, kdy se to všechno naplní?
1: Ježíš jim začal vysvětlovat: Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy Já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Až uslyšíte války a zprávy o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení, hladomory a nepokoje. To jsou ale jen počátky porodních bolestí. Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním, budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali svědectví. Především ale musí být všem národům hlásáno evangelium. Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti. Nerozmýšlejte si, co máte říci, ale mluvte to, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. Bratr bratra i otec syna tehdy vydá na smrt. Děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět. Ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. Až uvidíte otřesnou ohavnost, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí, kde by neměla, kdo čte rozuměj, tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje do domu, ať ani nevchází, aby z domu něco vzal. Kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě, ty dny totiž budou dny soužení, jaké do té doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny neskrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl, hle, Mesiáš je tu, anebo pohleďte, tam je, nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli, kdyby to bylo možné, dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Hle, všechno jsem vám řekl předem. Ve dnech po onom soužení slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Tehdy spatří syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou. Pošle své anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzašího konce země po nejzaší konec nebe. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím. Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích. Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná, ani andělé v nebi, ani syn, jedině otec. Dávejte pozor, buďte bdělí a modlete se. Nevíte totiž, kdy nastane ten čas. Je to jako když člověk odešel na cestu, opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu. Zda večer, o půlnoci, za kuropění nebo za svítání. Aby vás snad, když z nenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem. Bděte.

13. kapitolu Markova evangelia z překladu Bible pro 21. století četli Ladislav Matějček a David Vávra. 16. hodina je na dohled a sní i mráček s názvem Life Plus, ze kterého k nám čistou britskou angličtinou naší lektorky Elzy zaprší slovíčka spojená s počasím. Dobré je, že na tento déšť nepotřebujete deštník, právě naopak si přejeme, abyste jim přímo nasákli dalším lingvistickým poznáním, tak zůstaňte s námi.

I 16. hodina podzimního pátečního odpoledne s datem 25. září 2026 je minulostí. Vysílání Rádia 7, které právě posloucháte a kterým vás provází Milan Remeš, díky bohu pokračuje dál a v hodině před námi se můžete o 16:30 těšit na listárnu, ve které se vašimi ohlasy bude probírat Kateřina Hodecová. V tuto chvíli už otevíráme dveře do pomyslné učebny, ve které čeká naše milá lektorka Elza. Dnešní konverzační čtvrthodinka angličtiny se zabývá fenoménem, který ovlivňuje náš život každý den, ať chceme nebo nechceme, počasím. Začíná Life Plus a já vám přeji have fun, tedy správně have fun, což znamená užijte si to.

Dnešní díl anglické konverzace Life Plus, který se zabýval počasím, naladíte na Rádiu 7 ještě v úterý ráno od 5 hodin. V dalším vydání, které je připravené ve středu od 9.30, nám Elza přiblíží text písně Phila Wickhama It's always been you. Vždycky jsi to byl ty. Mohlo by se zdát, že písnička, kterou si teď pustíme, také nějak souvisí s počasím, o které byla před chvílí řeč, protože se jmenuje Let it rain, sešli déšť a pokračuje slovy otevři stavidla nebes, ale ve skutečnosti je touhou po boží přítomnosti a duchovní obnově. Kéž tento boží déšť Michaela W. Smise naplní i nás všechny.

To byla píseň Michaela W. Smise Let It Rain, sešli déšť, která volá po duchovním probuzení, potom, aby Boží duch zaplavil naše ulice, náš svět, naše srdce. A modleme se za to, kéž by se tak stalo, aby opravdu všichni lidé mohli prožít toto duchovní navštívení Ducha Svatého, aby mohli pozvednout svá srdce, svůj hlas a vyznat, že Ježíš Kristus je Pán, a poznat Boha a přijít do jeho láskyplné náruče. Máme tady nějaká víkendová pozvání, tady je první z nich. V sobotu, tedy zítra v 18 hodin 26.9. pořádá Sbor církve bratrské v Ostravě koncert argentinského klavíristy Gabriela Palačiho. Vstupné je dobrovolné a tento koncert se odehraje v kostele Parku. V kostele Parku? Ano, v kostele v Parku. Je to na ulici 28. října. Nebo v Parku 28. října 3129 v Ostravě. Takže kdo budete v Ostravě, nebo třeba znáte tohoto klavíristu a skladatele a chtěli byste si koncert poslechnout, tak můžete vyrazit do Ostravy na 18. hodinu do kostela v Parku 28. října 3129 v Ostravě. Budou to zřejmě rytmy tango a latin a také jazzu, nebo latinského jazzu. Ještě jednou opakuji, vstupné je dobrovolné. Pokud byste chtěli vědět více informací, můžete se podívat na webové stránky Církve bratrské nebo Sboru Církve bratrské Ostrava na www.cb.cz/Ostrava. Tam byste měli najít více informací. Teď si pustíme písničku od chválící skupiny AC Bratislava. Ty jsi světlo.

Dovolte mi, abych vás pozval ještě na některé pořady, které pro vás má Rádio 7 připravené i pro tento víkend, protože jsme s vámi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ať prší, je bouřka nebo svítí sluníčko, ať se děje cokoliv ve svátky, o víkendech, prostě neustále, pořád jsme s vámi a my jsme rádi, že vy jste také s námi. Takže dovolte, abych vás pozval na zítřejší den, kdy bude mít premiéru nové klíčové slovo. Pořad, který připravuje Kateřina Hodecová, které má premiéru vždycky každou sobotu v 8 hodin ráno, a tentokrát si pozvala do klíčového slova Petra Rause. A budou si spolu povídat o tom, jak rozumět skutečnému poselství knihy knih, tedy Bible. Takže zvu vás na tento pořad zítra ráno od 8 hodiny, nenechte si ho ujít. Určitě to bude velice zajímavé, protože Kateřina Hodecová v tandemu s Petrem Rausem to vždycky přinese zajímavé povídání, hluboké. Takže věřím, že tomu nebude jinak ani zítra ráno. Ano, a další pořad, na který vás pozvu na zítřejší den, je pořad taky v 8 hodin, ale večer, tedy po 8 večer, o 8:45, je to pořad Doteky. Dnes jsme v kalendáři vzpomínali Charlese Stanleyho, amerického kazatele, jednoho z nejvlivnějších kazatelů druhé poloviny 20. století, který právě připravuje rozhlasový pořad, vlastní rozhlasový pořad Doteky, který se vysílá v celém světě a překládá se do 127 jazyků a jedním z nich je také čeština a my máme tu příležitost vysílat Doteky na Rádiu 7. Tentokrát Charles Stanley bude mluvit o tom, čemu dovolíme proniknout do naší mysli, to nás ovládá a můžeme sami dostat pod kontrolu. A jestli sami můžeme dostat pod kontrolu své myšlení, Charles Stanley tvrdí, že ano. A právě v relaci Doteky zítra od 8:45 prozradí, jak na to. Takže to jsou dva pořady sobotní, na které bych vás rád pozval. Teď si ještě pustíme písničku od kapely Načisto, která se jmenuje Uzdravení, a po ní už se začneme probírat vašimi ohlasy, teda my ne, ale Kateřina Hodecová v dnešní listárně. Tak budeme rádi, když s námi zůstanete a poslechnete si některé z těch zpráv, které jsme od vás v minulých týdnech nebo v minulém týdnu dostali.

Po delší době vás u poslechu Listárny vítá Kateřina Hodecová. Po prázdninách se vracíme k tradici rekapitulací na konci měsíce, protože vám chceme umožnit nahlédnout do kuchyně Rádia 7 a našich vnitřních záležitostí. Čitelnost a transparentnost je pro nás velká hodnota, a nejenom ve financích. Máme za sebou první školní měsíc a to znamená, že se začaly usazovat změny, na které jsme vás upozorňovali už před prázdninami. Tím myslím hlavně upravené programové schéma. Zmizely některé pořady jako interval, průsečíky nebo zákoutí. Některé pořady dostaly nové reprízy a přidali jsme relaci Dary z rukou mistra, která se věnuje roli a působení Ducha Svatého. A právě tato relace vzbudila vaše ohlasy, například tento. To se mi tak moc líbí, to je přesně ono. Poznávat, učit se jít s naším přímluvcem, průvodcem a zažívat tak živou víru a lásku a dobrotu. Co může být krásnější zde na zemi, než být u jeho díla? Moc děkuji. Nebo tento ohlas. Dneska jsem poslouchala pořad Dary z rukou mistra, konkrétně rozhovor s panem Knoflíčkem a panem Kolegarem. Fakt super, moc mi to dalo. Najednou jsem v sobě cítila tak velkou touhu po naplnění Duchem Svatým. Řekla jsem Ježíši, co prožívám, a prosila ho o naplnění. Nic zvláštního se nestalo, ale najednou jsem si uvědomila, že v sobě cítím takovou obrovskou vnitřní radost, jakou jsem už dlouho nezažila. Dary z rukou mistra připravuje Jiřina Džina Čunková, žena, která se skutečně Duchem Svatým nechává vést, a můžu prozradit, že vás čekají opravdu zajímavá rozhlasová setkání s mnoha lidmi, které Džina pozvala k mikrofonu. A pokud vás tyto rozhovory stejným způsobem, jak už to bylo řečeno, inspirují, tedy že vás naplní radostí a touhou poznávat Boha víc, budeme velmi vděční, když nám o tom napíšete. Zareagoval i Petr z Prostějova. Po nějakém čase se připomínám s pozdravem. Věřím, že každý ohlas posluchačů vás potěší. Jsem rád a vážím si toho, že tu vysílá rádio, kde se po celý den mluví o Bohu, o Bibli, o církvi a hrají chválící písně. Není to samozřejmost, vždyť mnohde jsou křesťané spíš pro následování. Poslouchám vás doma, kde mám stanici trvale naladěnou. Každý pořad může nějak oslovit a obohatit, jen ten cizojazyčný neposlouchám. Kdybych měl alespoň nějaký pořad jmenovat, tak oceňuji ten nový Dary z rukou mistra. To možná poukáže na křesťanskou církev či směr, kam patřím. Změnu doznala také relace Život víry, které jsme vrátili původní záměr, tedy mapovat to, co se stane pak, poté, kdy Bohu vydáme svůj život do rukou. Jak to vypadá, co se děje a co to stojí? Ztrácíme něco.

0: žádosti o dřívější reprízu čtení na pokračování a zařadili jsme navíc nedělní ranní reprízu modliteb podle Bible. A budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak vám to vyhovuje teď. Paní Jana nám napsala: rádio posloucháme s manželem hlavně v době, kdy jsou děti ve školce a ve škole. Takže někdy je to večerní čtení na pokračování, jindy pořad ke kořenům, ten nás hodně zaujal a vyhledáváme ho i v archivu. Čtení z Bible, večer pod lampou, uvaření to je rozmarína a fortepiano, občas hláska. Hodně záleží, kdo je tam jako host. Co je apka do mobilu, tak při jízdě autem, když kluci usnou, nebo když jedeme sami, či někde čekáme, pustíme si rádio. Těch pořadů, co posloucháme, je hodně. Někdy je to zvuková kulisa, ale když nás něco zaujme, zvýším hlasitost a poslouchám. A ještě jeden zajímavý postřeh. Pracuji jako účetní z domova, kde mám malou pracovnu. Rádio a hlavně pořady z archivu si pouštím k práci. Tedy když zrovna nedělám mzdy, to se musím fakt soustředit. Ale pracuji, poslouchám a zjišťuji, že víc poslouchám, než pracuji, protože mě něco zaujalo. Při modlitbě se modlím, při úvahách přemýšlím. Ale při práci mi děláte skvělou společnost. Díky, že vás máme, píše paní Jana, a totéž patří od nás k vám. Díky, že vás máme.
1: Barevné vysílání Podzim na Rádiu 7.
0: Snad vás to potěší nebo překvapí, ale máme téměř hotový plán vánočního vysílání. Jedna z našich nových kolegyň se podivila, že v září připravujeme Vánoce, ale ujistili jsme ji, že září je skoro pozdě. Rozhodně první vánoční poradu míváme vždy nejpozději v únoru nového roku. Myslím, že se máte na co těšit. Vánoční téma se bude točit kolem naděje a to je téma, které si potřebujeme připomínat pořád znovu. Odhlédnu to od samotného programu a vysílání. Jsme velmi vděční, že se nám podařilo během léta dotáhnout úpravy technického zázemí a za to patří především velký dík našemu šéftechnikovi Danielovi Zemanovi. Ten se také jako každý rok v uplynulých dnech vypravil na pravidelnou partnerskou konferenci do Bratislavy. Partnerská konference je každoroční setkání zástupců národních redakcí Transworld Rádia. I my, Rádio 7, jsme součástí Transworld Rádia jako národní partneři. Cílem této organizace je už od roku 1954 šíření Božího slova mezi národy, jazyky a kmeny po celém světě. A díky Bohu, dnes prostřednictvím služby TVR éterem zní evangelium ve více než 200 jazycích ve 190 zemích. A Česká republika je jednou z nich. Naším úkolem je tedy sdílet evangelium, dobrou zprávu o Boží milosti a odpuštění. Často přemýšlíme nad tím, jak to dělat, jak nesklouznout k obyčejným slovům, která už nemají náplň. Hlídáme, abychom byli pravdiví, a to je dlouhodobý a pro nás hlavně každodenní zápas. Ale s každodenností a vyprázdněností v pravidelných činnostech bojuje každý. A tak máte-li jaké zkušenosti, jak si udržet čerstvost, budeme rádi, když nám o tom napíšete. Náš kolega Daniel přijel ze zmíněné konference s mnoha pozdravy a to je vždycky vzpruha. Kontakty jsou důležité. Vědět o sobě navzájem pomáhá a inspiruje a myslím, že to pomáhá taky držet směr. Každý měsíc vás také informujeme o naší finanční situaci. Ta bývá v druhé polovině roku vždycky horší, ale to není jinak. Vzhledem ke stavebním a technickým úpravám minulých měsíců je to ještě náročnější než třeba v loni touto dobou. A tak se samozřejmě modlíme a prosíme, aby Pán Bůh poslal a povzbudil nové dárce, kterým leží na srdci to, aby se i v Česku dařilo udržet křesťanské rádio. Když se na nás při výplatě nebo úspěšné zakázce vzpomenete, budeme velmi vděční a věřím, že Pán Bůh bude taky rád. Chystáme proto další dárcovské dny. ve kterých budeme znovu více mluvit o technickém, personálním i finančním zabezpečení Rádia 7.

a potřebuje nových pravidelných dárců. Pokračujeme v kampani Hledáme 500 statečných, tedy lidi, kteří budou ochotní pravidelně podporovat rádio tisícovkou měsíčně. Bez vás, bez lidí, kteří jsou ochotní přispívat, to skutečně nemůže fungovat, tedy určitě ne v podobě, v jaké dnes jsme. Začínáme připravovat novou anténu, zpravodaj, který vám posíláme dvakrát ročně. Doufáme, že za měsíc ho už budeme rozesílat a že nám potom zase napíšete vy. Ostatně vaše reakce čekáme každý den, tak neváhejte, využijte známých kontaktů a ozvěte se. S připomínkami nebo reflexí slyšeného. To je pro nás moc důležité. No a to je pro dnešek z listárny vše. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová. Přeji vám hezký den, užitek a povzbuzení z pořadu Rádia 7 a někdy příště naslyšenou.

Na další listárnu se můžete těšit opět příští pátek ve stejnou hodinu, tedy o 16:30. Před námi je ještě pár písniček, teď vám pustím písničku křesťanského sboru Vsetín Zlín a Vizovice Pane, jen milost tvá.

Přiblížili jsme se k 17. hodině, která na Rádiu 7 otevře brány Akademie, ve které zazní přednáška Ivany Eder s názvem Sám sebou v digitálním světě, která zazněla na letošním festivalu United a vezme nás do online prostoru, kde někdy ztrácíme sami sebe. V tuto chvíli se s vámi také od mikrofonu loučí Milan Remeš, po kterém za moderátorský volant Rádia 7 usedne Lenka Malinová. Přeji vám hlubokými prožitky a boží blízkostí, naplněný prodloužený víkend a pokud v něm alespoň některé chvíle prožijete s naším rádiem, budeme rádi. Bůh vám žehnej.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
1: Já vás moc zdravím. Moje jméno je Ivana Eder. Vedu oddělení komunikace adventistů v Čechách a společně se svým skvělým manželem, který tu sedí, a se spoustou lidí, kteří tu jsou taky, tvoříme společenství SafePoint. Je to společenství, kde se snažíme být co nejsrozumitelnější pro lidi, kteří v církvi zatím ještě nejsou a teprve třeba Pána Boha objevujou. Je to takový můj druhý domov, je to velká srdcovka a velká součást mě. Téma, o kterém dneska společně budeme přemýšlet, je něco, co já žiju prakticky každý den. Já jsem vystudovala religionistiku, judaistiku a žurnalistiku a zpětně vidím, že všechny tyhle světy mě naučily jednu věc, kterou vlastně používám úplně pořád. Naučila jsem se, že nestačí mít jenom správnou odpověď, ale je taky potřeba se ptát člověka, kterýmu tu odpověď chci říct, jestli vůbec chce slyšet, je potřeba mu porozumět a je potřeba i mluvit jazykem, který mluví on. A od toho bych se dneska s váma chtěla odrazit. Já když jsem před 2 lety nastoupila do role vedoucí komunikace u adventistů, stála přede mnou poměrně zásadní otázka. Jak mluvit o víře s lidma, který jsou možná otevřený nějakým duchovním otázkám v nějaký formě, ale jazyk a prostředí církve je jim úplně cizí. Jak mluvit o naději, smyslu, odpuštění nebo třeba vztahu s Bohem, tak aby tomu rozuměl i člověk, který nikdy nepřekročil práh žádného kostela, nějaký modlitebny. Jak komunikovat pravdivě, ale zároveň ne způsobem, který zní jako nějaký reklamní leták, marketingová kampaň, nějaká náborová kampaň třeba, anebo rovnou kázání. A postupně jsem zjistila, že největší výzvou není naučit se ovládat sociální sítě, naučit se ovládat kameru, naučit se ovládat nějakou postprodukci. Tohle se člověk vlastně postupem času poměrně snadno naučí. Existují různé návody, jak udělat dobrý hook, dobrý návody, jak si udržet publikum, nejlepší časy publikování, algoritmy. Mnohem těžší je za mě rozhodnout se, kým v digitálním světě chceme být. Protože sociální sítě z nás většinou neudělají někoho úplně jinýho. Spíš zesílí to, co už v nás nějakým způsobem je. Když se porovnáváme, dostaneme nekonečné množství lidí, se kterými se můžeme porovnávat. Když máme potřebu mít pravdu, dostaneme nekonečné množství konfliktů, do kterých můžeme vstoupit a dohadovat se až do aleluja. Ale pokud máme potřebu tvořit, pomáhat, otvírat třeba důležitý témata nebo sdílet něco, čemu věříme, sociální sítě můžou zesílit i tohle. Dnešní seminář proto nebude o tom, jak hacknout algoritmy nebo kolikrát týdně publikovat. Chtěla bych spíš mluvit o tom, proč má v digitálním světě smysl být, co vlastně znamená být autentický, jak se nenechat postupně přetvořit tím, co funguje, a hlavně jak nezapomenout na člověka, který je na druhé straně. Když se v církvi začne mluvit o sociálních sítích, často se objeví takový 2 krajní hranice. První je, že sociální sítě odmítáme jako povrchní, máme pocit, že to je takovej svět, se kterým se nechceme až tolik ušpinit. A nebo naopak máme pocit, že musíme být všude a dělat každý trend, abychom zaujali co nejvíc lidí a konečně naplnili ty naše sbory a modlitebny a kostely. Ani jedno podle mě ale úplně nepotřebujeme. My sociální sítě nemusíme obdivovat, nemusíme být na všech platformách a už vůbec každý z nás nemusí mít veřejný profil. Pokud ale chceme sloužit lidem, kteří jsou kolem nás, je dobrý rozumět prostředí, ve kterém žijou. V roce 2025 používalo sociální sítě 97,2% lidí ve věku 16 až 29 let. Tohle jsou data za Česko a vyšší podíl v Evropské unii měl už jenom Kypr. Reuters Institute v roce 2026 zjistil, že u mladých dospělých se sociální sítě, videoplatformy a nově taky AI chatboty stává jednou z hlavních cest k informacím a zprávám. Wow, teď jsem vás všechny ohromila. Mladí lidi používají internet. To ale tím mířím, co tím chci říct, je uvědomění, že se zásadně mění místo, na kterém si lidi vytváří obraz o celém světě. Obraz o vztazích, o psychickém zdraví, o společnosti, o tom, co je normální, co není normální, ale taky o víře, o křesťanství, o Bohu, o církvi. A utváření tohoto obrazu už zdaleka není jenom v rukách odborníků. A není to ani v rukách školství, není to u žádných oficiálních zdrojů. Teď tenhle svět utváříme nějakým způsobem všichni, tím, že tvoříme, tím, že jsme online. A to je obrovská výsada, ale řekla bych, že to je hlavně obrovská zodpovědnost. Protože když se dneska někdo položí otázku, je možný věřit v Boha a zároveň mít spoustu pochybností, nemusí nejdřív najít nějakého kazatele nebo faráře, nemusí přijít do nějakého sboru, nemusí přijít do kostela, nemusí otevřít ani žádnou knížku. Velmi pravděpodobně tu otázku napíše do vyhledávače, do Instagramu, do YouTube nebo třeba do toho AI chatu. A otázkou za mě není, jestli nějakou odpověď dostane. Otázkou je, od koho ji dostane. A možná narazí na člověka, který o víře mluví moudře, citlivě, pravdivě. Možná ale taky narazí na manipulaci, konspirační teorie, strach nebo velmi zjednodušený obraz Boha. Digitální prostor totiž podle mě nezůstane prázdný jenom proto, že jsme do něj nerozhodneme vstoupit. Lidi si o tom křesťanství a potažmo o Bohu vytvoří obraz i bez nás, bez věřících. A právě tedy mi přijde hodně silný jeden biblický obraz. Janovo evangelium říká, slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Boží komunikace vůči člověku nepřišla jenom jako správně naformulovaná informace. Stala se konkrétní osobou. Ježíš přišel mezi nás, jedl s náma, chodil s náma, poslouchal naše otázky. A já z toho teď nechci dělat laciný argument typu, kdyby tu byl Ježíš dneska, určitě by měl Instagram a my musíme mít Instagram taky. To vůbec ne. Pointa je za mě o trošku hlubší. Křesťanská komunikace nikdy není jenom o předávání nějakého správného obsahu. Má v sobě princip přiblížení, že Bůh nemluví člověku jenom z nějaké bezpečné vzdálenosti, ale přichází k němu blízko, přichází k němu tělo na tělo. A jestli ho my máme jako učedníci následovat, potřebujeme se ptát, kde dneska lidi skutečně žijou svoje životy. Kde tam jsou? A jsme ochotní být s nima na tom místě? Digitální prostor je rozhodně jedním z těchto míst. Žijeme v době, která je propojenější než kdykoliv předtím. A přesto WHO mluví o osamělosti jako o významném problému a upozorňuje, že se hodně dotýká právě mladé generace. Digitální prostor samozřejmě nemá nahradit skutečné vztahy. Může být ale místem, kde ten vztah začne. A já myslím, že data různých seznamovacích aplikací by mohly vyprávět. Představte si člověka, který se právě přestěhoval do vašeho města. Prožívá životní krizi, nikdo ho moc nezná, on nezná nikoho, nikoho moc nezajímá. A po několika letech zase začíná znovu přemýšlet, jestli existuje něco víc. Jestli třeba existuje Bůh. Jen tak ze zvědavosti se mrkne, jestli v okolí najde nějakou církev a narazí na vás. Co bude to, co během prvních 30 sekund uvidí? Uvidí známky života? Uvidí konkrétní lidi? Pochopí, co se u vás děje? Bude vědět, co ho čeká, když by náhodou přišel? Najde třeba nějakého člověka, který mu se může ozvat? A nebo objeví poslední příspěvek z roku 2016? A nějaký plakát, kterým třeba nerozumí polovině slov. Online profil dneska často funguje jako předsíň. A člověk se podle ní rozhoduje, jestli chce vstoupit dál. A pokud my chceme, aby tam vstoupil, potřebujeme přemýšlet nejenom nad tím, jestli v té předsíni vůbec jsme, ale taky, jaký obraz tam vytváříme. A tím se dostáváme k velkému tématu, k autenticitě. Slovo autenticita se vlastně používá dneska téměř všude. Značky mají být autentický, influenceři mají být autentický, církev má být autentická, videa mají vypadat autenticky. I my v našem sboru v SafePointu máme mezi základníma hodnotama autenticitu, guilty. Jenže co všechno znamená být na sociálních sítích autentický? Znamená to ukazovat ze života úplně všechno? Být za každou cenu spontánní? Nemít žádný scénář, nepoužívat světla, střih? Asi tušíte, že to není ta odpověď. Definice, s kterou pracuju já, je, že autenticita je soulad mezi tím, kdo jsem, čemu věřím, co ukazuju a jak skutečně jednám. A jako křesťani podle mě potřebujeme jít ještě o jednu vrstvu hlouběji. Protože dřív, než říkám, jestli to, co ukazuju, odpovídá tomu, kdo jsem, potřebuju vůbec vědět, odkud svoji identitu beru. Když Ježíš přichází ke svýmu křtu, z nebe zazní Boží hlas. Bůh říká, to je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. A mě na tom hlavně fascinuje to, kdy ten hlas zaznívá. Je to ještě před velkou částí Ježíšovy veřejné služby. Předtím, než začal oslovovat velký zástupy. Před těma všema zázrakama. Ježíš je milovaný dřív, než vůbec něco předvede. Jeho identita předchází těm velkým věcem, který Ježíš vykoná. A přesně tohleto, tenhle ten princip, mi přijde hrozně osvobozující i v prostředí, který dokáže změřit prakticky všechno. My máme dneska metriky na úplně všechno. Kolik lidí to video třeba vidělo, jak dlouho u něj zůstali, kolik reagovalo, kolik ho sdílelo, kolik z něho přišlo nových sledujících. A teď mě hlavně neberte špatně. Čísla samozřejmě nejsou špatně, já je sama hodně sleduju a můžou mi říct opravdu hodně o kvalitě komunikace. Je ale rozdíl mezi tím, když čísla hodnotí můj obsah a když začnou hodnotit mě. Pokud svoji hodnotu čerpám z toho, že mě Bůh zná a že mě miluje, můžu se z těch všech metrik výborně učit v tom tvoření, zdokonalovat se, aniž bych se jima nechala pojmenovat. Metrika může skvěle popsat, jak se mi daří oslovovat okolí. Nemůže ale rozhodnout o mojí hodnotě, protože já i ty jsme Boží milovaný děti, který si oblíbil. A to je strašně důležitý základ. Přesně tady ale podle mě přichází jedna z nejtěžších zkoušek autenticity na sociálních sítích, a to jsou algoritmy. Sociální sítě nás totiž neformují jenom tím, co na nich sledujeme, formují nás taky tím, za co nás odměňují. A já, když tvořím nějaký obsah na sociálních sítích, většinou hodně rychle zjistím, která ta moje verze funguje nejlíp. Lidi milují, když jsem vtipná, tak mám pocit, že musím být pořád vtipná. Fungují ostrý názory, postupně začnu být ostřejší a ostřejší. Moje černobílé odpovědi mají třeba větší odezvu než složitý a já začnu víc věci zjednodušovat. Existuje proto dokonce pojem. Výzkumnice na Cornellské univerzitě při výzkumu o TikToku mluví o takzvaném algoritmizovaném já. Teda o tom, že svoji online identitu nevytváříme jenom ve vztahu lidím kolem nás, ale postupně taky ve vztahu k algoritmu a k tomu, jak reaguje na naše předchozí verze. A algoritmus mě nemusí přinutit rovnou říkat nějaký lži. Stačí, když mě naučí pořád dokola přehrávat tu část sebe, za kterou dostávám největší odměnu. A postupně se tak ze mě může stát karikatura mojí vlastní nejúspěšnější persony. Pořád jsem to technicky já. Jenom ta jedna moje část je vytažená na 200%, protože právě za ní přichází ty views, komentáře, pozornost. A tady se vracíme zase k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí. Čísla nejsou ten problém. Je v pořádku chtít, aby dobrý obsah vidělo co nejvíc lidí. Problém začíná ve chvíli, kdy ta zpětná vazba přestane upravovat tu moji komunikaci, to, jak já se snažím tvořit, a začne postupně upravovat mě. A proto mi přijde důležitý čas od času si položit dvě otázky. Kdyby tenhle obsah dostal desetinu očekávaného dosahu, Pořád bych věřila, že stálo za toho vytvořit? A ještě možná jedna nepříjemnější. Kdyby se právě tahle moje verze stala na dalších 5 let mojí nejúspěšnější rolí, líbí se mi člověk, kterým se kvůli tomu stávám? Otázka není jenom, co jsme ochotní udělat pro pozornost, ale co ta pozornost postupně dělá s náma. A právě s tímhle v hlavě bych teď chtěla rozebrat 3 časté tvrzení o autenticitě. První omyl je představa, že autentický je automaticky to, co vzniklo bez přípravy. To není pravda. Pokud mám něco, co považuji za důležitý, přijde mi vlastně hrozně moc logický věnovat péči tomu, jak to předám. Když tvořím video, potřebuji přemýšlet, co řeknu během prvních několika vteřin, to je ten hook. Jestli člověk pochopí, proč by měl pokračovat ve sledování toho videa, jestli pointa je jasná, jestli nemám třeba první minutu plnou tím, co zajímá mě, ale ve skutečnosti ostatní to až tak nezajímá. Tohle to všechno, to není žádná manipulace. Je to jako úplně obyčejný uspůsobování komunikace. Hook není lež, střih není lež, mít skvělý vybavení, to taky není lež, scénář není lež. Autenticita neznamená, že ignoruju pravidla dobrý komunikace. Znamená je, že nepoužívám ty pravidla k vytváření falešného dojmu. Znáte třeba ten typ videa, kdy nějaký tvůrce, většinou se pak z toho vyklube třeba i nějaká reklama, říká: to mě úplně teď náhodou napadla jedna myšlenka, kterou vám chci předat. Zatímco stojí telefon na stativu, světlo je skvěle nařízený, mikrofon je připnutý a ta úplně náhodná hluboká myšlenka je točená na 12x. Problém není ta skvělá příprava. Problém je, pokud potřebuji předstírat, že žádná příprava neexistovala, protože jsem zjistila, že předstíraná spontánnost působí autentičtěji. A v tom je podle mě ten rozdíl. Druhý omyl zní, že když chci být autentická, musím lidem ukazovat celý svůj život. Já si myslím, že tohle rozhodně není pravda. Na sociálních sítích si vždycky vybíráme. Vybíráme, co vyfotíme, kdy zapneme kameru, kterou větu řekneme a co naopak necháme mimo záběr. A tohle to vlastně funguje stejně i offline. Jinak mluvím s nejlepší kamarádkou, jinak mluvím v práci a jinak mluvím i tady před váma. A ve všech těch situacích to pořád můžu být pravdivě já. Autenticita neznamená ukazovat všechno. Znamená podle mě nelhat v tom, co se rozhodnu ukázat, a v tom je rozdíl. Já nemusím ukazovat svoji rodinu, nemusím zveřejnit bolest ve chvíli, kdy ji právě prožívám. Nemusím ze svého vztahu dělat žádný veřejný obsah. Nemusím z každého těžkého období vytvořit nějaký dobrý reelsko. Mít zdravý hranice podle mě není překážkou autenticity. Naopak, je to hodně důležitá součást. A právě u těch hranic se dostáváme k jedné věci, která je pro autenticitu hodně důležitá. Zranitelnost. Protože někdy se vědomě rozhodnu ukázat i něco, co dokonalý není. Přiznat, že jsem něco nezvládla, že pochybuju, že procházím těžkým obdobím, nebo že na něco nemám jednoduchou odpověď. A tahle otevřenost může být strašně silná. Najednou mezi mnou a člověkem na druhé straně se zmenšuje ta vzdálenost. Stáváme se bližším. A v křesťanské komunikaci mi to přijde obzvlášť důležitý. Protože když budeme ukazovat jenom momenty, kdy máme víru silnou, kdy máme krásné vztahy, jasné odpovědi, všechno zvládáme naprosto perfektně, můžeme tvořit obraz křesťanství, ve kterém se normální člověk vůbec nemá šanci poznat. A naopak bude to spíš působit tak, jako že to je něco strašně nedosažitelného, nereálného. Zranitelnost rozhodně není něco, čeho bychom se měli bát. Jenže právě protože funguje, potřebujeme s ní zacházet opatrně. Protože i ze zranitelnosti se může stát nějaká marketingová technika. Jakmile zjistíme, že osobní příběhy přitahují a že díky nim vzniká ta blízkost, může se hodně snadno stát, že je začneme používat jako techniku. Můžu svoji bolest sdílet, protože moje zkušenost může někomu pomoct. Ale můžu ji taky sdílet, protože vím, že velmi osobní věci přitahují pozornost. Zajímavé je, že příběh může být v obou případech úplně stejně pravdivý. Takže otázka není to, jestli je to pravda. To za mě nestačí. Důležitá je tam ta otázka motivace. Protože můžu říkat hodně osobní věci s cílem druhýmu pomoct, dát mu pocit, že ve věcech není sám, nebo třeba chci pomoct pojmenovat něco, o čem se běžně nemluví, ale můžu taky nevědomky potřebovat, aby mě publikum ujistilo, že jsem dost dobrá, statečná, inspirující. Naše motivace samozřejmě nejsou nikdy dokonale čistý. Já můžu chtít někomu pomoct a zároveň mít radost, že příspěvek má velký dosah. To je za mě úplně v pořádku. Spíš jde o to umět poznat chvíli, kdy už svoji zkušenost nezdílím, protože to může být něco zajímavého pro druhého člověka, třeba mu nějak pomoct, ale protože potřebuji dostat něco od něj. Proto mi u zranitelného obsahu přijde dobrý klást si tři otázky. První je, proč to zveřejňuju? Druhá je, jestli je tahle zkušenost už dostatečně zpracovaná? A třetí je, co tím člověku dávám a co od něj potřebuju zpátky? Já si nemyslím, že o těžkých věcech můžeme mluvit až tehdy, když jsou dokonale zpracovaný a uzavřený. To by často vůbec nešlo. Ale je rozdíl mezi tím, když něco sdílím, protože už tomu alespoň trochu rozumím a dokážu nést to všechno, co je s tím spojený. A mezi tím, když svoji bolest zveřejním ve chvíli, kdy potřebuji, aby mi pomohli unést lidi online. Publikum totiž není náhrada za bezpečný vztah, není to náhrada za terapii, za pastorační rozhovor a za samotný čas, který potřebuji na to zpracování. A za mě je někdy hodně autentický moje rozhodnutí něco nezveřejnit. Za třetí, nestačí, abychom o autenticitě jenom mluvili, musí být možný taky zažít. Protože autenticita se netýká jenom jednotlivce. Týká se sborů, organizací, různých projektů, ale i celý církve. Představte si konkrétní situaci. Zveřejníme perfektní reel. Má skvělý hook, skvěle vyladěný barvy, skvělý vibe, má tam chytlavou hudbu a v popisku stojí: jsme společenství, kde můžeš být sám sebou. Přijď taková, jaká jsi. V sobotu nebo v neděli se odhodlá mladá holka, která prožívá těžký rozchod, že se možná teda přijde podívat. Předtím nikdy nebyla v kostele, v žádný modlitebně a je to pro ní fakt hodně těžký rozhodnutí přijít do neznámého prostředí. To reelsko jí v tom ale povzbudilo. Ona vejde a nikdo ji ani pořádně nepozdraví. Při chvalách se na ní někdo tak jako zvláštně podívá, protože má spoustu tetování, má piercingy. A po skončení si všichni stoupnou do svých skupinek, protože klasika, celý týden jsme se neviděli, máme si co vyprávět. Ani si nikdo nevšimne. V tu chvíli je úplně jedno, že máme nejlepšího střihače v kraji, že máme skvělý vybavení. My můžeme online napsat, každý je vítaný. Ale co se reálně stane, když přijde člověk, který vůbec nezapadá? Můžeme napsat, vytváříme bezpečný prostor pro otázky. Ale co uděláme, když někdo položí otázku, která je fakt hodně nepříjemná? Pokud je náš profil nablízkaná výloha, ale uvnitř je chlad, vytváříme něco, co není úplně pravdivý. Marketing a dobrý obsah může člověka dostat skrz dveře. To, jestli ale zůstane, o tom už rozhoduje ta realita, ta kultura společenství, do kterého se dostane. A ještě než se od autenticity teď přesuneme dál, chci dodat ještě jednu věc, takový disclaimer. Tohle to všechno neznamená, že existuje jediný způsob, jak teď na sociálních sítích o víře komunikovat. Někdo mluví do hloubky, někdo vypráví příběhy, někdo otvírá důležité otázky, někdo prostě dělá jenom humor a trendy, někdo třeba vzdělává a někdo třeba prostě jenom dělá to, že na té sociální síti je tam prostě sám za sebe, je tam přiznaný křesťan. A i to samo o sobě může být občas sdělení. Když nějaký mladý člověk vidí prostě někoho svýho věku, kdo rozumí jeho realitě, orientuje se na sociálních sítích, používá stejnou mluvu a zároveň přiznává, že je věřící, může to narušit představu, že křesťanství patří jenom do minulosti nebo že je určený jenom nějakému určitému typu lidí. Někdy je message už jenom samotný to, kdo na té obrazovce je. A zdaleka všichni nemusíme dělat to též. Můžeme se navzájem doplňovat a je to skvělý. Každý z nás přináší nějaký ten střípek do té obří mozaiky, co křesťanství je. Problém pak je, když ukazuju jen tu svoji část a předstírám, že právě to je realita celého toho obrazu, celého toho křesťanství. Ale tohle je téma už za spíš na další přednášku. My jsme doteď hodně mluvili o nás. O tom, jak zůstat online pravdivý, jak si držet hranice, jak se algoritmem nenechat přetvořit v někoho jiného. Ale autenticita má podle mě ještě jednu stránku. Nestačí hlídat, jestli jsem to pořád jenom já. Potřebuju taky vidět člověka, ke kterému mluvím. Protože být sám sebou neznamená ke každému mluvit stejně. Když něco vysvětluji kamarádce, mluvím jinak než na pracovní poradě. Když mluvím s člověkem, který se v tématu pohybuje 20 let, použiju asi úplně jiný jazyk než s někým, kdo o tom tématu slyší poprvé. A pořád jsem to já. Jenom tu svoji myšlenku překládám, uspůsobuju tomu, aby měl ten člověk na druhé straně šanci tomu porozumět. A ruku na srdce, v církevním prostředí jsme v tomhle občas trošku neobratní. Dokážeme vzít úplně normální lidskou myšlenku a převést ji do jazyka, kterým by v běžném životě člověk vůbec nemluvil, do takového vznešeného jazyka. Třeba srdečně vás zveme k účasti na inspirativním setkání, během něhož se společně zamyslíme nad významem mezilidských vztahů. To je reálný příklad, který jsem si našla. Představte si, že vám na Messengeru od blízkého kamaráda z čista jasna blikne zpráva. Ivano, rád bych tě pozval k účasti na inspirativním setkání. Asi bych se předtím spíš ptala, jestli mu někdo neukradl telefon nebo ho třeba nehacknul. Matthew Dix, profesionální storyteller, používá jednoduchou pomůcku, který říká dinner test. Když připravuju text nebo nějaký video, můžu se prostě sám sebe zeptat. Řekla bych to takhle člověku, který sedí naproti mě u stolu? A neznamená to, že teď všichni musíme začít mluvit slangem nebo každý video začít čau lidi, používat nějakou Gen Z mluvu, i když třeba zdaleka Gen Z nejsem. Spíš jde o to, aby v našem jazyce pořád byl poznat normální člověk z masa a kostí. A ono to je někdy strašně těžký, dostat se z té naší bubliny uvažování. A právě pro tuhletu naší slepotu existuje zajímavý pojem, říká se tomu curse of knowledge, prokletí znalostí. Protože jakmile něco dlouho víme, je pro nás překvapivě těžký představit si, jaký to bylo, když jsme to ještě nevěděli. Takže říkáme milost, spasení, svědectví, požehnání, odevzdat svý srdce Bohu. Nám ta slova dávají smysl, protože máme zatím roky zkušeností, používáme je v církvi třeba denodenně. Člověk ale často tomu vůbec nerozumí, když součástí církve není nebo nikdy nebyl. A možná to pro něj znamená úplně něco jiného než pro nás. A možná to taky pro něj neznamená vůbec nic. A když mi člověk nerozumí, nemusí být úplně problém v něm. Možná je spíš problém v tom mým překladu. Jestli si tohle chcete někdy vyzkoušet, zkuste vysvětlit evangelium člověku, který nikdy nebyl v církvi, bez abstraktních slov, jako je hřích, spasení, milost, vykoupení, obrácení. Ono to je fakt jako těžký. A právě proto mi při přemýšlení nad cílovou skupinou nestačí jenom vědět, že mluvím třeba k lidem od 20 do 30 let, kteří se pohybují na Instagramu. Pro samotnou komunikaci by měly být daleko zajímavější tři otázky. Co už ten člověk ví, co právě ve svém životě řeší a jak moc mi důvěřuje? Dva stejně staří lidi totiž můžou být pro komunikaci úplně jiný publikum. Jeden vyrůstal v církvi a slovo modlitba je pro něj naprosto přirozený. A druhý si pod slovem modlitba představí andělíčku, můj strážníčku, který s ním dělala babička před spaním. Jeden má z církví skvělou zkušenost a druhý při slově církev jenom čeká, že mu někdo začne vysvětlovat, co všechno ve svém životě dělá špatně. A tohle je podle mě místo, kde se ta autenticita potkává s empatií a nějakým respektem k druhému. Znát kontext člověka, který ho chci oslovit, je za mě jedna z nejdůležitějších věcí. Autenticita bez téhle empatie se totiž hodně snadno změní v nějakou formu sebestřednosti. V to, že na lidi budeme chtít chrlit to, co chceme, aby věděli, ale už se jich v první řadě nezeptáme, jestli o tom vůbec vědět chtějí. A to je velká škoda, protože pak se míjíme účinkem. Já bych teď s váma ráda zopakovala takový filtr několika otázek, který nám algoritmus nepoloží, ale který jsou za mě hodně důležitý, pokud chceme v digitálním světě zůstat sami sebou. Je to filtr, kterým si můžeme vždycky prohnat to, co máme v plánu tvořit, nebo třeba jenom prozkoumat, jaká je ta vaše motivace, co je cílem, kde se nacházíte. První otázka je, kým mě online svět učí být. Není špatně učit se z toho, co funguje. Ale je dobrý čas od času se zeptat sebe sama, líbí se mi člověk, kterým se stávám? Úspěšný obsah by totiž neměl mít právo rozhodovat o mojí identitě. Vzpomeňte si na ten Ježíšův křest. To je můj milovaný syn, kterýho jsem si oblíbil. Druhá otázka je pravdivý i dojem, který vytvářím? Ono nestačí, že nelžu ve větách, který říkám. Já můžu říkat samý fakticky pravdivý věci a přitom vytvářet obsah, který pravdivý není. Můžu vyrábět spontánnost, používat zranitelnost jako techniku, nebo například, když prezentuju sbor, nějakou svoji mládež, můžu působit otevřeně, než třeba ve skutečnosti jsem. Otázka číslo 3 je, proč to vlastně zveřejňuji. Tohle je podle mě důležitý hlavně u osobního a zranitelného obsahu. Sdílím něco, protože to může druhému člověku pomoct, protože chci pojmenovat něco důležitého, nebo ve skutečnosti od publika potřebuju nějakou validaci, obdiv, ujištění. Ty naše motivace nikdy nebudou dokonale čistý. Ale je rozdíl, když obsah něco dává člověku a tím, když potřebuju, aby člověk dal něco mně. A v ten moment je určitě rozhodně lepší vyhledat nějakou pomoc někde jinde. Čtvrtá, vidím člověka, ke kterému mluvím. Dobrá komunikace totiž za mě není jenom o tom mít co říct. Většinou začíná otázkou, zájmem o toho, s kým ten kontakt navazuju. A je super se na tohle naučit prostě přirozeně myslet. Pátá otázka, co po tomhle online setkání zůstane. Když mi někdo věnuje svých 60 sekund, co si z nich odnese? Nějakou myšlenku, naději, pocit, že v něčem není sám, pobavení, otázku, o který bude dál přemýšlet. Každý můj reel určitě nemusí někomu změnit život, to by bylo úplně absurdní. Ale myslím si, že je fér se ptát, jestli člověku za jeho pozornost něco vracíme. Protože pozornost je v dnešním světě ohromně hodnotná. Já bych vám teď na závěr chtěla nechat několik zdrojů, ke kterým se můžete vrátit, pokud vás tohleto téma zajímá a chcete se mu třeba nějak dál věnovat. Za mě je určitě skvělý sledovat Instagram Bradyho Shearera. Je to hodně praktický obsah přímo o komunikaci církví, od sociálních sítí až po nějaký strategie, až po úplně obyčejný typy, jak třeba napsat newsletter, aby se ho někdo reálně přečetl. Přidala bych možná k tomu jenom takový malý disclaimer. Brady pracuje hlavně v americkém církevním prostředí, takže bych od něj nepřebírala jenom nějaké jako konkrétní věci, spíš jenom principy a různé nástroje. Určitě bych všechno nekopírovala do našeho českého kontextu, který je hodně specifický a hodně jiný než americký. A pokud spíš radši posloucháte, tak bych vám doporučila i jeho podcast, který se jmenuje The Pro Church Tool Show. Je to na tom Instagramu, určitě ho tam najdete. Je to právě jeho podcast, kde si vlastně ke komunikaci o církvích zve různý hosty. Je to takový super fresh praktický obsah. Potom bych vám ráda doporučila jednoho tvůrce. Je to It's Norms, nevím, jestli ho třeba někdo znáte. On je vlastně hrozně fajn v tom, jak je kreativní. Není to zase tak, abyste ho kopírovali, nebo aby jsme ho všichni kopírovali, ale je to skvělá inspirace na to, jak křesťanský obsah může vypadat současně, kreativně, v jazyce, kterýmu lidi rozumí. Přijde mi to hrozně fajn. Je to vlastně i takovej zranitelný obsah, který mi přijde, ale vlastně hrozně autentický. A na úplný závěr bych se s váma chtěla vrátit na začátek. K otázce, jak obstát online a přitom zůstat sám sebou. Já si myslím, že odpovědí není zveřejňovat celý svůj život. Odpovědí není digitální svět odmítnout, doufat, že zmizí. A ani to není tím stát se hlasitější, dokonalejší, profesionálnější verzí všech ostatních. Kdybych měla to, jak nad tím přemýšlím a jak jsem nad tím dneska přemýšlela s váma, shrnout do jednoho jediného slajdu, vypadalo by to asi jako tahle cesta krůček po krůčku. Je to vědět, kým jsem, ještě než něco publikuju. Jít za lidma tam, kde skutečně jsou. Snažit se vidět svět jejich očima. Položit otázku dřív, než nabídnu odpověď. Mluvit jazykem, kterýmu lidi mají šanci rozumět. Být pravdivý v tom, co ukazuju, a taky svobodný v tom, co si nechám pro sebe. A to nejdůležitější, nést stejné hodnoty online i offline. My nemusíme v online prostoru dělat všichni totéž. Je skvělý se doplňovat a je to super, buďte tvůrčí. A nejlepší je, když se v tom všem budeme inspirovat Ježíšem. Bohem, který nezůstal v nějaký bezpečný vzdálenosti, ale který se nám přiblížil. Chtěla se vám moc poděkovat. Tohle to bylo nějaký nastínění toho, jak o křesťanské komunikaci přemýšlím já. Možná to máte jinak, ráda se s váma pak o tom popovídám, když budete mít nějakou chuť se přijít třeba seznámit. Teď ale moc děkuju, že jste tady byli, vážím si toho, užívejte festival a držím palce, ať ještě všechno v pohodě zvládáte. Mějte se.

mě prostoupíš a srdce mé zkoupíš, tak Bože, mám tě v hloubi a síla, co nad hory

jako touha, které není konce, jako nejjasnější slunce, co hřeje moje ruce, jako struna.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Je pátek 25. září, bylo 18 hodin a na Rádiu 7, které posloucháte, začíná večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. A jako první vám nabídneme jako obvykle k poslechu pořad Bible Guide. Nebylo by krásné, kdyby všichni lidé chtěli žít dobře? A právě o tohle Bohu jde. Chce vytvořit svět, ve kterém chtějí všichni lidé dobrovolně žít dobře. Více přináší další část Bible Guidu s Jiřím Zdráhlem za mikrofonem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 7. kapitola. Prorok v této kapitole pokračuje ve výčtu provinění Izraele. Podvody, krádeže, lži, cizoložství. Ale hlavně porušování smlouvy s Bohem. Nevracejí se k Hospodinu, mluví o něm lži, nevolají k němu ze srdcí, od něj se odvracejí. Ozeáš píše, kdykoliv úděl svého lidu obrátím, kdykoliv Izraele uzdravím, tehdy se ukazuje Efraimův hřích a zločiny Samaří. Zabývají se podvody, do domů lezou zloději, tlupy lupičů jsou v ulicích. Vůbec si v srdci nepřipouštějí, že si pamatují všechny jejich zločiny. Jejich skutky je teď obklíčili, vždyť je mám stále na očích. Nebylo by krásné, kdyby si všichni lidé na celém světě připouštěli, že si Bůh pamatuje všechny jejich hříchy? Kolik pýchy, zla a násilí by zmizelo? Nebylo by krásné, kdyby všichni lidé chtěli žít dobře? A právě o tohle Bohu jde. Chce vytvořit svět, ve kterém chtějí všichni lidé dobrovolně žít dobře. Představte si svět, kde každý žije opravdu jen pro dobro druhých a nikdo neupřednostňuje sebe a své potřeby. Nic vnitřního ani vnějšího tam nedokáže ovlivnit chování člověka a každý chce a dokáže jednat tak, jak by si přál, aby se druzí chovali k němu. Nikdo nemá temnou stránku, nikdo nemá nic zlého, co by musel skrývat před druhými. Každý je totiž vnitřně plně uspokojený a šťastný. Nemá potřebu brát, ubližovat a lhát druhým a opravdu přeje druhému to nejlepší. To je nebe. V tom světě nemůže žít nikdo, kdo by nechtěl žít dobře. Bůh totiž plánuje lidem svěřit obrovskou moc. Stanou se zástupci samotného Boha, vládci stvořeného světa. O tom čteme. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje, co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že tě zajímá. Svět, který Bůh stvoří, plánuje svěřit lidem, těm, kteří se spojí s Kristem, těm, které on sám nazývá svou duchovní rodinou. Tak o lidech, ospravedlněných Kristem, čteme v listu Židům. Proto se nestydí nazývat je svými sourozenci, když říká, svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno. Proč je účast v nebi dobrovolná? Proč do tohoto světa nemůže prostě Bůh vzít všechny, ať chtějí nebo ne? Za prvé, ten budoucí svět bude světem dokonalé svobody. Nikdo tam nemůže nikoho k ničemu nutit. Ani Bůh nebude nikoho nutit žít správně. Je to vyšší úroveň vztahu, vyšší úroveň života. Už nebudeme třída nevychovaných dětí. Budeme v manželství s Bohem. A manželství předpokládá úplnou svobodu a dobrovolnost. Za druhé, v tom budoucím světě budou lidé mocní jako andělé. To řekl sám Ježíš. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi. Andělé jsou věčné bytosti, které neumírají. Přenáší se mezi světy, mění podobu, mají obrovskou sílu a moudrost. Lidé budou takoví. Viděli jsme to na vzkříšeném Kristu. Svěřená moc, ale zavazuje. Představa, že by všichni, tedy i zlí lidé, mohli procházet zdí, z nenadání se kdekoliv objevit a přenášet se kamkoliv by chtěli, a to vše beze strachu ze smrti, je děsivá. Žádné vězení by nemohlo udržet zločince a psychiatrický ústav šílence. Nic by člověka nemohlo zastavit ani omezit. Lidské zlo by tak narostlo do apokalyptických rozměrů. To by nebyl svět, ale jeden velký, nekonečný hororový film. Proto je pobyt v nebi dobrovolný. Hozeáš svou kapitolu končí takto. Utekli ode mě, běda jim. Záhuba na ně, že mě zradili. Já jsem je toužil vykoupit, oni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách kvílejí. Zraňují se kvůli vínu a obilí, ode mě se však odvracejí. Já jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale spikli proti mně. Obracejí se, ale ne k nejvyššímu, jsou jako křivý luk. Obraz lidské hříšnosti jako křivého luku je přesný. Ať jsou tvé šípy sebe lepší, pokud máš křivý luk, vždy poletí mimo cíl. Svou vlastní silou boží požadavky nesplníme. Co tedy máme dělat? Je to tak snadné. Uznej svou hříšnost a přijmi Boha do svého života. Ztratíš sice lidskou pýchu, získáš ale mnohem víc.

0: Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a 18 hodin.
1: Zůstaňte s námi na Rádio 7.
0: A pokud s námi zůstanete v následujících minutách nebo snad i hodinách, můžete vybírat z těchto pořadů. Nejprve to bude pořad Hláska s Jakubem a jeho hostem. Co vlastně znamená mít v životě opravdové bohatství? Konec týdne u vodopádu přinese mezi zvířátky vážnou debatu. Přijďte si ji do Kanafásku poslechnout 15 minut po 7. hodině, kdy čteme z knihy Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská. Tunely jsou velmi důležité, významně zkracují cesty a urychlují cestování, ale tunely můžeme mít i ve svém myšlení a vidění světa. Zaměřeni na cíl si zkracujeme cestu poznání a zkušeností, ale možná je daň za rychlost příliš vysoká. O tunelovém vidění mluví v závěrečné části série nazvané Stále hledáme Petr Hůšť ve 7:45 v pořadu Klika. Bible není jen sbírka moudrých myšlenek, které stačí nastudovat a přisvojit si je. Jejím cílem není udělat z člověka intelektuála, ale proměnit jeho život. K tomu je však potřeba klíčový průvodce, Duch svatý. Právě jeho roli věnuje teolog John Vernon McGee třetí úvodní lekci cyklu Světem Bible. Poslouchat můžete ve 20 hodin a 15 minut. Večery pod lampou na Rádiu 7 jsou pozvánkou ke čtení ne snad úplně zábavných, ale za to důležitých knih. Knih, které vzbuzují otázky a vedou k přemýšlení. Několik následujících týdnů vám proto budeme nabízet hutný pokrm pro vaše uši. V podání Daniela Zemana uslyšíte jednotlivé kapitoly z knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků. Poslouchat můžete v 21 hodin. V 17. století, do kterého se vracíme ve čtení na pokračování z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán, brázdili oceán nesčíslné pirátské lodi, které přepadávaly obchodní lodě, vezoucí různý náklad. A lodí Třenka se stala také pirátskou lodí. Po přepadnutí holandské obchodní lodi následují další dramatické události, jak uslyšíme od 10:45. Pokud máte rádi příběhy a zajímají vás věci do hloubky, nalaďte si pořad Řeka života. Petr Vaďura pozval k mikrofonu faráře Českobratrské církve evangelické, kterého můžete znát jako autora mnoha známých křesťanských písní, ale také z veřejného života, mimo jiné jako signatáře Charty 77. Další vyprávění Miloše Reicherta, které se dotýká dění v 60. letech, vysíláme ve 13:20 hodin. A úderem půlnoci si můžete poslechnout tematickou sobotu, ve které se vrátíme k rozhovoru o návratu a důležitosti smyslové zbožnosti. Lucie Endlicherová bude hovořit s kazatelem Církve bratrské ve Zlíně Dalimilem Staňkem. To je tedy rychlý přehled pořadů. Přeji vám příjemný poslech.

25. září má v kalendáři jméno Zlata. Výklad tohoto jména není skutečně obtížný, znamená totiž, že jeho nositelka je zkrátka celá zlatá. I cizí podoba tohoto jména zní velice pěkně. Aurelie, Aurelia nebo také Aranka. Základem všech těchto jmen je latinské slovo aurum, čili zlato. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found.

0: together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger.
1: Kalendárium. Před námi je krátké nahlédnutí do kalendáře proti proudu času. Nejprve se zastavíme u roku 1555, kdy byl uzavřen tzv. Augsburský mír, který zajistil německým protestantským stavům náboženskou svobodu podle zásady cuius regio, eius religio, tedy čí země toho náboženství. V Českém království sice jeho ustanovení neplatila, ale skutečnost, že Habsburkové byli zejména na Moravě přinuceni k ústupkům, posílila nepřátelské nálady nekatolických stavů vůči panovníkovi. Luterství se šířilo dále a prostupovalo stále více stranu pod obojí. Narozeniny by slavil například Charles Stanley, americký kazatel, jeden z nejvlivnějších kazatelů druhé poloviny 20. století. Narodil se v roce 1932 a zemřel v roce 2023. Poslouchej Boha a důsledky nech na něm. Tímto citátem se celoživotně řídil známý kazatel a rozhlasový řečník Charles Stanley. Ve sboru First Baptist Church v Atlantě byl pastorem celých 51 let. Od roku 1973 připravoval vlastní rozhlasový pořad Doteky. Po roce 1990 se služba In Touch Ministry rozšířila do celého světa. Překládá se do 127 jazyků a relaci Doteky známe i v našem vysílání. Mikuláš Dačický z Heslova. Zemřel 25. září 1626, český šlechtic a spisovatel. Proslavil ho především jeho nevázaný, bouřlivý život. Je třeba připomenout i kladný přínos pro historii, například jeho práci na rodové kronice, která později dostala jeho jméno. Paměti Mikuláše Dačického z Heslova. Jeho vzpomínky pak inspirovaly mnoho dalších umělců. Mnohem méně je známá ovšem jeho kniha Prostopravda, ve které sám Dačický vyznává, kdo Krista nemá, nic nemá. Kniha svědčí o jeho poznání a potřebě boží lásky a odpuštění.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí Hláska, pořad a podcast Rádia 7, který dává prostor životním příběhům lidí, kteří se setkali s živým Bohem Ježíšem Kristem, přijali jeho lásku i odpuštění a předávají dál tu dobrou zprávu, že Ježíš je nadějí pro každého člověka. Vítejte u poslechu. Mým dnešním hostem, který se podělí o svůj příběh i své životní zkušenosti, je Daniel Vyhlídka. I tebe vítám.
1: Děkuju.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Daniel je následovník Krista, manžel, táta, několikanásobný dědeček. Našel jsem i další pozoruhodné charakteristiky. Vyučený dřevorubec, lesní inženýr, zálesák, táborník, praktik, aktivní parašutista, zastydlý scout. Je to všechno aktuální, Dane?
1: Tak naposled jsem skočil před 3 rokama. Takže nevím, jak aktuální to je. Chtěl bych se k tomu vrátit ještě. Ale...
0: Teda. Často se v úvodu hostů ptám na to, jak se setkali s Evangeliem, Biblí, Ježíšem samotným. Jak to bylo u tebe?
1: No, já jsem se narodil do křesťanské rodiny. Můj tatínek i maminka byli věřící, nadšení křesťané, milovali Pána Boha. A s mojí o rok mladší sestrou nás vedli do církve. Maminka vyučovala nedělní školu, Besídku. Vyučovala i mě, dokud jsme pubertálním věku tam tolik nezlobili, že bratr kazatel Pfeiffer musel založit dorost, aby nás vyloučil z Besídky. A tatínek byl laický kazatel za komunistů, takže tím bylo i poznamenaný kádrový hodnocení. Ale rodiče měli velikánskou úctu. Pamatuju si, že třeba den odpočinku nás vedli k tomu, aby jsme měli, maminka vždycky říkala, musíte mít úkoly napsaný před nedělí, připravenou aktovku a naučený. A den odpočinku byl jako den odpočinku opravdu takhle vážně. Takže jsem vyrost v křesťanské rodině a o to víc nějak potřebuju setkávat se s lidmi, kteří uvěří až jako dospěláci. A jsem vždycky vděčný a nechávám si vyprávět, jak se dostali k Pánu Bohu lidé, kteří neměli ty informace. Říkám lidem, já jsem měl informace o Bohu, který vy třeba nemáte, ale rozhodnout pro to, jestli si nechám odpustit svoje hříchy a jestli se připojím k Bohu, jsem musel udělat sám.
0: A bral jsi tu skutečnost, že vyrůstáš v křesťanské rodině vždy jako výsadu, nebo to někdy bylo nějakým omezením?
1: Jako omezení jsem to asi nevnímal, i když omezení jsem cítil ve škole, jako už byla šikana i na základní škole, i od učitelů na učilišti, prostě se zkoušeli posmívat, ale jako nějaký handicap nebo to jsem to nebral. Já na jedné straně jsem si byl vědom výsady, já si toho do dneška nesmírně cením, že patřím k malinkému procentu lidí, kteří jsou Bohem spasení. A na druhou stranu jsem věděl, že to bude něco stát, takže jsem to zaplatil. No.
0: Co tě nejvíce formovalo v počátcích tvého osobního vztahu s Ježíšem?
1: Určitě to byla církev. Chodili jsme do křesťanské církve, do Besídky, dorost, mládež, ale i takový ten věrný křesťanský život našich rodičů. Rodiče brali Pána Boha nesmírně vážně, s láskou. Věděl jsem, že Pán Bůh je milující, ale že jsou to věci velice vážné a důležité. Takže církev a rodina.
0: Jeden z odkazů Pána Ježíše, který nám před svým odchodem z této země k Otci zanechal, je velké poslání, aby jeho učedníci, následovníci pokračovali v tom, co on sám započal. Jak jsi nacházel cestu k této Ježíšově výzvě? Co jsi z toho přijal pro sebe?
1: No, já jsem asi poměrně si myslím od mládí to bral hodně vážně. Teď jsem si vzpomněl, to jsem ani neměl připravený, ale že k nám do církve bratrský v Budějovicích přijel kdysi misionář Karlík, do dneška si to pamatuju, někde z Afriky a vyprávěl o tom, jak tam křesťané nesou evangelium. A potom jsme v besídce jsme nosívali v neděli korunu do sbírky, jsme dávali. To je zajímavé, to jsem si dřív neuvědomil. A vybíralo se na nějaký deky pro nemocnici Lambaréne, pak jsme sledovali tu Tatru, že jo, jak tam jela a tak. Takže jako s misí jsem se setkal a nějakou takovou touhu jsem měl asi hodně brzo. Takový usměvný, já jsem toužil být misionář mezi eskimákama, takže jsem prospal spoustu nocí v iglu, v záhrabech sněžných. Měl jsem připravený postroje pro psí spřežení, cvičil jsem psa na tahání a jezdil jsem na běžkách, přejezdy přes Šumavu s přespáváním prostě pod Širákem nebo v iglu v záhrabu. Chtěl jsem být lékař, ale komunisti mi teda na školu nepustili, takže jsem se nakonec téměř z protekce mohl vyučit dřevorubcem, takže tohle nějak mě změnilo. A potom třeba tady v Brně, když jsem studoval na vysoké škole, tak jsem chodil baptistům a tam byli bratři Smilek a řada křesťanů. Jsem viděl, jak i za komunismu, jak intenzivně vlastně se snaží přivést lidi k Pánu Bohu a to mě velice taky formovalo, zaujalo.

0: Dnes, co je tím tvým způsobem, jak naplňuješ to velké poslání?
1: No, dneska mám konečně po mnoha letech, jak já říkám lidem, já jsem vlastně od skoro celý život jsem hledal způsob, jak naplnit to do Ježíšovo přání, být mu rybářem, být mu učedníkem. A tak jsem zkoušel ledacos, od bratra Smilka si pamatuju, jsem se naučil, lidi říkávali zásadně neberu stopaře, tenkrát, dneska už to je vymřelej druh, ale tenkrát bylo stopařů spoustu, já jsem najezdil spoustu kilometrů stopem, tak on stopaře bral a říkal, že to má tři výhody, že ten člověk nemůže utéct, když mu začneme, jak si chceme mu říct něco taky o té cestě do Božího království, nejenom o té silnici, že nemůže utéct, že je vděčný, že se veze, a za komunistů bylo důležité, že tam byl vysoký předpoklad, že to není odposlouchávaný v tom autě. Takže já jsem bral zásadně stopaře a vždycky jsem se snažil, abych ho přiblížil nejenom teda k tomu cíli jeho pozemskému, ale aby až bude vystupovat, aby byl o kousíček blíž taky Božímu království, no, něco mu tak nějak říct. Takže takhle jsem začínal v různý způsoby svědectví, navazování. Spoustu jsem toho pokazil, z mnoha rozhovorů jsem odcházel jako spráskaný pes, vysmátej, jo. Mám řadu takových příkladů. A já jsem neskutečně nadšený způsobem, který dneska mám, do kterého jsem i nějak vplouval postupně už před mnoha lety, práce s transparenty na ulici. No potom mi třeba možná popíšu víc. Já mám dneska, můžu říct, za týden mám víc rozhovorů, než jsem dřív měl za celý rok. Jo? Takže neskutečně úžasný způsob, který já jsem jim úplně nadšený. No. Tisíc lidí za hodinu třeba. Jo?
0: Pod takovou službou s transparentem si můžou lidi představit ledacos. Mm-hmm. Mě oslovil tvůj v uvozovkách projekt 100 hodin, 100 kilometrů, ten nějak s transparentem souvisí?
1: No, to souvisí, to ani nebyl tak jako projekt, ale tak nějak to vyplynulo. Je mi 70 roků a před 4 rokama jsem si uvědomil, že neslavím Vánoce o moc jinak, než, nebo neprožíváme s rodinou Vánoce o moc jinak, než lidi nevěřící. Samozřejmě četli jsme Bibli a v církvi jsme prožívali tu radost, ale když má člověk poměrně velkou rodinu, těch 10 vnuček, jo, ve všech vývojových stádiích, to je neskutečný záběr na vymýšlení dárků a tak. A já jsem si uvědomoval po Vánocích, že jsem si taky jakoby oddychnul, že ty svátky jsou za námi, že jsme jakž tak splnili ty povinnosti rodičovský a prarodičovský, že jsme úplně nesklamali, ale že jako advent vlastně očekávání nějak v klidu, že jsem neprožíval. A já jsem před 3 rokama poprosil Pána Boha, řekl jsem, Pane Bože, já tě prosím, já bych tenhle advent chtěl prožít jinak, skutečně s tebou. A Pán Bůh mi dal vlastně tu myšlenku vyjít s transparentem. V Budějovicích, kde žiju, tak tam jsou ty adventní trhy vyhlášeny jako údajně jedny z 10 nejhezčích v Evropě. Takže tam chodí spousty lidí, i cizinců, a lidi tam jezdí z velké části republiky. Takže tam jsou 100 000 lidí za ten advent, tam přijdou. A já jsem začal chodit tam s transparentem. Nejdřív jsem měl jeden, to jsem měl takový kříž, Vánoce, Velikonoce. Ne, nejdřív jsem měl Bible Kniha proti strachu, to byl první takovej, tak s tím je druhý den vyhodili, že to není příliš jaksi adventní, a já jsem ho nemohl držet sám, to je transparent 2 metry x 80, ten visí 6 roků na balkóně u nás na sídlišti, takže půlka sídliště, když jim dám záložku do Bible s nápisem Bible Kniha proti strachu, tak říkají, jo, já vím, kde bydlíš. Takže jsem měl tenhle transparent. Pak už jsem předtím lidem psával někdy do faktur okolo adventu Vánoce pro Velikonoce. Takový spojení vlastně těch dvou svátků úžasných. Lidi prožívají Vánoce často jako takový folklor, ale to spojení s Velikonocema mi přijde, že je strašně důležitý. A ten večer, kdy mě vyhnali s tím prvním, tak jsem si vyrobil takový kříž velký 2-metrový a ten byl Vánoce, Velikonoce. Ty N se tam protínaly. A to bylo takový provokativní, a s tím, když jsem tam stál třeba 2, 2,5 hodiny, tak jsem viděl, jak se lidi zarazí, jak si to čtou. A někdy to bylo i úsměvný, tam šla parta nějakých možná učitelek, 2 grogy měli v sobě, nebo punče se pijou. A ta jedna najednou křičí, já myslela, že už mám dost. Tady je 22.

0: Jo, prosince, já tady čtu Velikonoce, jo, takže, no a pak mě napadlo, mám takový transparent, velký písmen, tam je napsáno Ježíš a aby, a mezi tím je napsáno Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky. A ty adventní trhy v Budějovicích jsou nádherný, ale v podstatě tam není vůbec nic křesťanského. Kromě toho půlmetrového kousku lípy, který je vyřezaný do tvaru nemluvňátka, jo, v jesličkách a nějaký teda je tam krásný vyřezaný betlém, ale to lidi berou jako folklor, zazní tam občas nějaká koleda, to lidi taky berou jako folklor, ale nic křesťanského tam není. Buřty, čepice, ponožky, všechny klobásy, punče, trdelníky, všechno tam je a nic křesťanského. A já jsem loni vlastně jsem začal chodit už, protože s tím křížem jsem stál, s tím se nedal chodit, ale s tímhle transparentem, ten je široký asi jako moje ramena, takže nikdo mě nemohl vyhnat, že bych tam překážel. A začal jsem chodit a zjistil jsem, že spousta lidí mě zastavilo a jednak si to fotili třeba, jo, je to zaujalo a zastavili mě, aby se zeptali, co to jako znamená, jak.
1: Takže se zastavují a ptají, není to o tom, že ty bys něco vykřikoval nebo
0: Ne,
1: vyvolával?
0: děkuju, to je, já lidem nic nenabízím, nic jim nedávám, jenom teda po rozhovoru, když mají zájem, tak jim dám záložku nebo nový zákon gedeonský. Nic nevykřikuju. S tím křížem jsem stál a mlčel jsem. Jenom jsem stál. A ty lidi sami přišli. Jo. Dokonce jsem zažil takový, dvakrát jsem zažil, to bylo takový úsměvný, že jsem viděl třeba dvojice lidí stála přes tu uličku, kudy proudilo, tam chodilo i 50 až 100 lidí za minutu. Jo. Taková frekvence obrovská tam byla. A že tam stáli, vykouřili cigaretu, sbírali odvahu přijít a zeptat se, pak přišli a zeptali se. Ale dvakrát jsem zažil, že se přede mě postavil člověk a teď tak na to koukal, Vánoce, Velikonoce, prohlížel si to. Já jsem čekal, že něco řekne a on nic neříkal, tak po chvilce jsem mu řekl dobrý den a on, ty vole, ty jsi živej, já myslím, že jsi figurína nějaká, jo. Se leknul. Takže nic nenabízím lidem, nic nevykřikuju, nic, stojím, mlčím. Já jsem, jako jsem si říkal, z druhého konce vesmíru, vy tu máte kilometry kabelů a všelijaký elektronky a to. Já nemám ani metr kabelu, nic nepotřebuju, jenom kus kartonu a kratičkej nápis.
1: A těch 100 hodin a 100 kilometrů nějak souviselo tedy s časem a nějakou vzdáleností?
0: To bylo, ano, poslední advent vlastně loňského roku. Jsem chodil, tam byly ty trhy, trvaly 51 dnů, tak já jsem tam vlastně, protože jsme nějakou návštěvu měli, tak jsem tam byl asi 40 dnů. A když jsem to spočítal, tak jsem tam vlastně strávil 100 hodin a protože jsem obcházel, to je pro lidi přijatelnější, než když člověk stojí, jo. Oni jdou pomalu a já jsem chodil jakoby proti tomu proudu trochu, nebo oni chodí oběma směrama. Ale pomalu jsem chodil, to si myslím, že je pro ty lidi psychicky jaksi takový přijatelnější, že dělám to, co oni, že nějak se neodlišuju. Takže když jsem to spočítal, tak jsem nachodil tam 100 kilometrů za 100 hodin asi, no. Býval jsem tam tak 2, 3, 4, 4,5 hodiny, když jsem chodil. Tam jsem cítil v tom chození, že víc se blížím tomu, co pán Ježíš řekl, jděte, že když jsem stál s křížem, ale co jsem neposlech, tak tam to měli jinak. Pán Ježíš říkal, neberte si dvojí oblečení, já jsem teda jaksi na ty 4 hodiny tam si to dvojí oblečení bral.
1: Už jsi zmínil některé z reakcí lidí, ty můžou být určitě různorodé od velmi pozitivních po velmi negativní. Jak často se třeba setkáváš s lidmi, kteří jsou hladoví po duchovních věcech a otevření pro evangelium?
0: Já mám za to, že kdyby lidé byli hladoví po evangeliu, tak máme plné církve těchto hladových lidí. Jo, že u nás lidi nejsou hladoví po evangeliu. Občas je Pán Bůh přiměje nějakým způsobem, že se začnou o něj zajímat, ale moje zkušenost je, že lidi nejsou hladoví, nejsou. Jo? Mají zájem, někdy, já to tak vnímám z těch stovek rozhovorů za rok, že mají zájem to ochutnat třeba, jo? Nebo mají zájem se něco dozvědět, ale slovo hlad si myslím, že ne. Moje zkušenost je taková, že nevystihuje to, co v našem národě existuje. Jo? Že já jsem večer přemýšlel o tom hladu. Kdyby lidi měli opravdu hlad, tak máme církve nabitý těma lidma. Lidi ví, kam mají přijít. Že jo? Nebo Bibli by četli lidi. Jo? To je takový trošku z jiného soudku, ale já zjišťuju, že strašně málo lidí přečetlo Bibli. I členů církve, jo? I členů protestantských církví, že je tam spousta lidí, kteří nikdy nepřečetli celou Bibli. Jo? Takže já hlad nevidím, necítím. Ty reakce jsou skvělý, úžasný, neskutečný. Jo? Za ty stovky hodin, co jsem jaksi odstál a nabízel jsem se lidem, tak mám úžasný prostě zkušenosti, ale hlad nevnímám, že by u nás byl, ne.
1: Tak zmínil si to slovo zájem, tam to teda ve většině případů končí, když dobře. U toho zájmu, že si něco vyslechnou a řeknou, jdem dál, děkuji.
0: Ano. Takhle, když jsi zmínil ty negativní reakce a pozitivní, já jsem vyrost vlastně v církvi a polovina mýho života jsem byl vyučovaný, že se nám lidi budou smát, že budeme mít nepřátelství, jo, že být křesťanem to je cesta slzavým údolím stínu smrti a prostě v mládí my jsme byli tak děšený reakcí světa, tou negativní, že já, když jsem začínal, tak jsem si připadal jako strašný hrdina. Jo, s něčím takovým přijít. Ale dneska lidi v církvi nebo tak občas mi lidi řeknou, já obdivuju tvoji odvahu. Já říkám, jakou odvahu v České republice? Odvahu přijít na ulici a nabídnout se lidem k rozhovoru o Bohu, o Ježíši. To kdybych v Číně nebo v Severní Koreji, to by vyžadovalo odvahu, ale u nás naprosto není třeba žádná odvaha. Vůbec žádná odvaha. Já jsem nedávno měl program v jedné církvi a já jsem jim potom říkal, no já vám nemůžu říct žádnou negativní zkušenost z těch roků, protože abych zachoval poměr negativní a pozitivní, abych vám musel říct 100 pozitivních a tolik času nemáme. Jo? Já mám opravdu ten poměr takovej, jedna negativní reakce na 100 pozitivních. Taková je u nás situace v České republice, to je prostě nádhera, jo.
1: To je dobré povzbuzení pro všechny, kteří přemýšlí o tom, jestli si doma také něco nenapsat na karton. U toho se můžeme zastavit, jak ty transparenty tvoříš, jak vymýšlíš, co na ně napíšeš.
0: Psal jsem je rukou na začátku, takže to bylo amatérský, ale mělo to svoje kouzlo a prostě fungovalo to taky. Dneska máme bratra Pavla Chrášťanského v Budějovicích, má tiskárnu velkou, takže ty transparenty tiskne on. Takhle vlastně jsem začínal rukou, tohle to vozím na autě. Ať zazní tvůj hlas, tak to můžeš přečíst třeba, jestli to jde.
1: Kam jedeš, žiješ?
0: Kam jedeš a kam žiješ.
1: Kam žiješ.
0: Aha. Kam jedeš je malým písmem, to lidi většinou ví, ale kam žijou, lidi neví. Tak to je taková provokativní otázka. A tohle to je potom takový profesionální od toho tiskaře. Tady je dobrý Bože, přijď království tvé. To je takový pozitivní přání lidem. Mm-hmm. S tím vítám, když přijíždí lidi v pátek a v neděli na nádraží v Budějovicích a tam přijede vlak a vystoupí tam 200-300 lidí z Prahy, z Brna, z Plzně, z Vídně. Tak je tam chodím vítat na 2-3 hodiny. Na druhé straně mám třeba dobrý Bože, přijď království tvé. Mm-hmm. Rád zmiňuji dobrého Boha, protože v naší republice je spousta lidí, kteří slyšeli, Bůh tě za to potrestá, Bůh tě vidí, Bůh tě tohle. Takže ten dojem takového zlýho Boha je a tohle to je dobrý Bože, přijď království. Jo, přijď království, to je, ano. A ten druhý mám, ať k vám Boží dobro proudí bez překážek. Mm-hmm. To je přeložený slovo požehnání. Miluju, jeden bratr, jsem ho slyšel od něj. Ať k vám Boží dobro proudí bez překážek. Tam je zmíněný Bůh, je tam zmíněný dobro Boží a přitom jsou tam zmíněny ty překážky. Jo, takže lidi, když si to... A já miluju, tohle to je moje nejkratší evangelizace. 6 písmen, někdy se ptám lidí, co by napsali, kdyby měli možnost, jenom 6 písmen. Můžeš to přečíst?
1: Ale Bůh.
0: Ano, 6 písmen. To je text, který nosím na politický akce, všelijaký. Připomenutí, anebo zase je to připomenutí, když jsou lidi třeba v trápení, jo, prožívají všelijaký nemoci, všelijaký trápení, starosti, tak připomenutí, ale Bůh. Takže v takovémhle provedení chci je mít vždycky tak, aby něco se dalo přečíst z dálky, to základní, a to ostatní se lidi dočtou, když je to zaujme. A vlastně o tom adventu jsem měl, tam jsem měl, jak jsem už asi říkal, Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky. A jeden večer jsem šel, na začátku jsem to nosil na prsou jenom, a potom tam měl být velikánský dav, tam je přílet anděla z Černý věže, tam přes náměstí natáhnou hasiči lano dlouhatánský a přes celý hektarový náměstí přejede anděl na laně a tam se spustí, takže na tuhle událost tam chodí prostě stovky, to jsou tisíce lidí na tom náměstí. Jsem říkal, tak když to budu na prsou, to budu, to nikdo nepřečte, tak jsem si to dal na tyčku, ten transparent. A pak jsem u té tyčky zůstal asi za 2, za 3 dny. Měl jsem na obou stranách. Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky. A pak jsem za sebou jednou zaslech, nějaký pán povídá, no čekal jsem pokračování vtipu na druhé straně. Tak jsem říkal, no to je škoda, lidi si to čtou ze předu i ze zadu. A pán Bůh mi dal, za 2 dny mi dal nápad a mám na druhé straně, mám Ježíš přijde znovu jako král. A lidi, když se chtějí třeba vyfotit, jo, nebo tak se ptají, tak říkám, tohleto, Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky, to je ta minulost, kterou tady teď slavíme, takhle, že jo, krásně země koule je vyzdobená, já se raduju z toho, že nám pohani pomáhají vyzdobit země kouly, my křesťané bychom ji tak krásně nevyzdobili. A tak říkám, tohleto je minulost, kterou slavíme, Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky. A tohle je budoucnost. Ježíš přijde znovu jako král. Jo, tak odchází s takovým připomenutím, třeba oni něco z toho ví, a připomenutí, anebo i po nějakém rozhovoru. Zažil jsem prostě i při tom adventu, že jsem s někým mluvil a viděl jsem, že další 2, 3 lidi stojí ve frontě, že vlastně stáli frontu na to se zeptat, anebo si poslechnout a říci. Jo, to je, já jsem celý život hledal, kde úspěšně způsob, jak lidem nabídnout evangelium, a prostě tohle to takhle funguje. No.
1: To jsou úžasné zprávy. Blížíme se k závěru. Mám pro tebe poslední otázku. Když jsme spolu domlouvali toto natáčení, v závěru jednoho e-mailu si napsal: těším se na setkání a spolupráci na droždění, tedy vnášení kvasu Království nebes do mouky České republiky. Co by bylo tvé poselství českým křesťanům, české církvi, pokud jde o naplňování Ježíšova velkého poslání?
0: Jo, to je krásná otázka, děkuju. Já jsem vyženil skvělou kuchařku, takže jsem nebyl nucený téměř nic se učit vařit, než nějaký takový to základní. Takže podobenství o kvasu a mouce jsem věděl, že je v Biblii samozřejmě, ale nikdy mě jaksi tak nějak úplně neoslňovalo. Ale teďko to je veliký zdroj mojí jaksi síly a naděje a motivace dělat to, co dělám, protože já jsem se naučil to podobenství z paměti, to je 18 slov. Jo. Království nebes je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do 3 měřic mouky, dokud to všecko neskvasilo. Já se setkávám pořád s tím, že lidi říkají, jako, že lidi nemají zájem, že se nedají pozvat do církve. A při tom přemýšlení jsem si uvědomil, že my v církvi máme kvas Božího království. Ten tam evidentně je, že jo, tam je radost z Boha, tam jsou lidi znovu zrození, zpívají se nádherné písně, čte se evangelium, tam prostě ten kvas je, ale za 30, 40, 50 let jako pamětník, skoro můžu říct 60 let, se mouka nenahrnula do církevních díží za tudletím kvasem, aby se tam smíchala, a vzniklo z toho těsto, ze kterého se upeče životodárný chleba. To se nestalo. A v tom podobenství je řečeno, který žena vzala a skryla do 3 měřic mouky. A já to prožívám, že vlastně já nesu to droždí z té církevní díže a z toho Božího království, nesu tam, kde ta mouka je. Ta mouka nepřišla za námi do církví a nezdá se, že by se to změnilo. Takže aby k tomu došlo, k tomu smíchání droždí Božího království a té mouky, tak musíme my s tím droždím vyjít za tou moukou do těch ulic. A tam já to prožívám, že prostě když na té křižovatce, já mám křižovatku, kde mám spočítáno, změřeno 1000 lidí za hodinu, i přes 1000 lidí za hodinu si to přečte. A když jich 5, 10, 20 za ten den přijde za mnou a můžu jim něco říct, takže po těch několika letech, kdy tohle v Budějovicích děláme a je nás teda taková malinká skupinka, ještě 2 stateční sestry jsou takový, muži moc nejsou a jeden muž taky, takže Budějovice mají 100 000 občanů, to se krásně počítají ty procenta tam, jo. A já mám takovou naději, že my vlastně minimálně 100 000 lidí za rok v Budějovicích oslovíme. A když to děláme několik roků, a ještě takhle, to droždí Božího království, ty kvasnice, ten kvas Božího slova a Božího království, to nejsou chcíplý mrtvý kvasnice, to je živý droždí, který když někam přineseme, tak to tam prostě tu práci vykoná. Už za mnou lidi přichází, říkají, já jsem vás viděl už 2x, můžu se zeptat. Nedávno přišel někdo, říkal, já jsem vás viděl asi 8x, můžu se zeptat. Těm lidem to trvá, než dostanou odvahu. A řeknou si, no ten člověk, on tam byl předloni, on tam je loni, on tam je zase. Zatím asi něco je. Takže přijdou a zeptají se a můžeme jim něco říct potom. No. Takže to je, já říkám, že chodíme droždit České Budějovice, neseme živý kvasnice a ty prostě v té mouce něco udělají.
1: Díky moc za tento závěr. Hostem tohoto pořadu byl Daniel Vyhlídka. Moc děkuji za čas, který si mi věnoval i za zkušenosti, za to tvé srdce, které hoří pro tu zvěst Božího evangelia. Od mikrofonu se loučí Kuba Lofítek.
2: Hláska. Dobrá zpráva tady a teď.

Bylo 19 hodin a na Rádiu 7 je před námi další hodina večerního vysílání. Za chvilku pozvu k poslechu naše nejmenší posluchače. V Kanafásku je připraveno k poslechu další povídání o zvířátkách. A ve 15:45 v relaci Klika Petr Hůšť uzavře sérii s názvem Stále hledám.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Ahoj kamarádi, jste bohatí? Nemyslím tím věci nebo peníze, myslím tím. A víte co? O tom, co je opravdové bohatství, vám povypráví Kanafásek a jeho příběh o zvířátkách. Napsala ho Magda Mečkovská, čte Petra Eliášová.
1: Jednou v neděli odpoledne, poté, co u vodopádů chválili Pána Boha za to, že všechno tak krásně stvořil, zůstala všechna zvířátka ještě spolu. Nerozešli se každý po svém, ale posedávali a postávali na malém prostranství a povídali si. V neděli se přece nikam nespěchá, je to den přímo stvořený k odpočinku. A ten den se taky naučili novou písničku. Zpívalo se v ní: Bůh tě má rád, já tě mám rád a tak by to mělo být. Pořád jim zněla v uších. A kdože to všechno u vodopádů byl? Už jste zapomněli? No přece hroch, žirafa, opička, celá sloní rodinka, papoušek, papoušek učitel a lev. Vzpomínali, co všechno už spolu zažili. Žirafa si vzpomněla, jak se skamarádili s hrochem, opička zase vylovila v paměti básničku, kterou říkal papoušek na jejich slavnosti, slůně znovu děkovalo hrochovi a papouškovi, že mu pomohli dostat se z potoka, když přecházelo chatrný most. A slonice si vzpomněla na hyenu, lev na schovávání v křoví. A tak vzpomínali a vyprávěli a vyprávěli a byli vděční, že znají jeden druhého. Že jsou dobří kamarádi a že mají Pána Boha, který je chrání a pomáhá jim. A pak si slonice připomněla ještě svého známého slona, který bydlí dost daleko, ale za to má spoustu pěkných věcí. Je vlastně docela bohatý, že jo? Uvažovala opička. No, dá se to tak říct, souhlasila slonice. Já nevím, jestli bych chtěla být na jeho místě, řekla žirafa. Vždyť tam bydlí docela sám.
2: Bydlí sám, to je pravda, ale chodí k němu dost zvířátek. Dívají se, co všechno má, hledají své ztracené věci, vybírají dárky pro někoho jiného, nebo chodí jen tak na kus řeči,
1: vysvětloval slon. Stejně je to zajímavé, mít tolik bohatství, vzdychla si opička.
2: No, na tom pranic není, mínil papoušek učitel. Spíš je to na obtíž. Jeden, aby se pořád bál, že ho někdo okrade.
1: Já naopak souhlasím s opičkou, řekl papoušek. Mně by se líbilo být na slonově místě. A tak začali uvažovat o tom, kdo je vlastně bohatý a jestli je to dobré.
2: Opička a papoušek říkali, že si myslí, že bohatý je ten, kdo má spoustu různých věcí, které může vyměňovat výhodně za jiné věci. A tak mu všeho možného pořád přibývá. Pak se večer mezi tím svým bohatstvím prochází, prohlíží si ho, oprašuje, hladí, bere ho do ruky, dívá se, jestli se něco nepoškodilo a také musí dávat pozor, jestli mu náhodou nějaký kamarád nezávidí.
1: Opička si ještě začala představovat, jaké by to asi bylo, kdyby jí patřily všechny banánovníky v široširém okolí a ostatní opičky by ji museli něčím zaplatit, kdyby si chtěli utrhnout.
2: To papoušek by zase za největší bohatství považoval sbírku různých barevných pírek vzácných papoušků. A když nic lepšího, papoušek i opička by docela chtěli být na místě strýce slona.
1: Lev mlčel a jen kýval velkou hlavou, ale nebylo jasné, jestli s nimi souhlasí nebo ne. Za to papoušek učitel se vyjádřil zcela jasně. Majetek a peníze prý působí hodně zlého, když je má někdo příliš rád, a nestará se pak o další kamarády ani o pěknou přírodu a pak ani o Pána Boha. Papoušek učitel byl přesvědčený, že největší bohatství je dobré vzdělání. Potom vstoupil do rozhovoru hroch a řekl, že nesouhlasí ani s opičkou, ani s papouškem a dokonce ani s papouškem učitelem. Co prý z toho, kdo má, když má spoustu drahých věcí
2: a je sám. A nebo když má dobré vzdělání a nemá žádné kamarády. To je ten život pak pěkně smutný. Nemáte si s kým popovídat, nikdo vám nepřinese dárek, ani vy neuděláte nikomu radost třeba malou kytkou. Nikdo si s vámi nespívá, nepláče ani nehraje. A Hroch začal vypočítávat všechno, co ho napadalo, když dva spolu kamarádí. A žirafa jen pokyvovala hlavou, jakože s ním souhlasí. A ještě řekla, že raději by byla úplně chudá a bez vzdělání, jen kdyby mohla mít jednoho dobrého kamaráda a pak ještě víc dalších kamarádů. Třeba jako jste vy, usmála se na ostatní. Docela s ní všichni souhlasili a polichotilo jim, že je žirafa považuje za dobré kamarády. Nejvíc ocenila Hrocha a žirafu sloní rodinka. Mít dobré kamarády je velké bohatství, přisvědčili. A táta slon ještě řekl, že bohatý je ten, kdo má rodinu, kde se mají všichni rádi. A přitáhl si k sobě mámu slonici a malé slůně, které vydrželo celou tu dobu docela sticha. Až teď si začalo něco prospěvovat a sotva ho táta pustil, točilo se dokola, div se mu hlava nezamotala. No, jak je vidět, máme na bohatství každý jiný názor, řekl Hroch. Ale ještě by mě zajímalo, co si myslí lev. Lev nejdřív zabručel, protáhl se a pak povídá... já se přikláním ke sloní rodince, žirafě a taky Hrochovi. Ale abych pravdu řekl, jak bych to řekl, ještě pořád to není ono. Myslím, že je to ještě v něčem jiném. To jako v čem? Přihopsala blíž opička. Snad si myslela, že to budou banánovníky v okolí. Ale to lev neměl vůbec na mysli.
3: No, já nevím, já se nedokážu úplně dobře vyjádřit, jakože je něco, jak bych to jenom ještě něco víc.
2: Snažil se odpovědět opičce sobě i jiným, protože ti napjatě poslouchali, co to bude. Ale odpovědi se pro tentokrát nedočkali.
3: No tak nic, pokrčil rameny Hroch. Asi toho dnes necháme a půjdeme domů. Třeba budeme příště chytřejší a lev si vzpomene, co nám chtěl vlastně říct.
2: A tak si šel každý po svém. Sloní rodinka domů, opička na průzkum banánovníků, Hroch a žirafa se rozhodli hrát si s balónem na louce a lev se k ním přidal. Papoušek učitel si chtěl jít číst staré dobré knihy a papoušek se nakonec rozhodl, že bude jen tak odpočívat a dívat se, jak si Hroch, žirafa a lev hrají. I když na své povídání o bohatství nezapomněli, během týdne už o tom nemluvili. Až do doby, než se v noci ze středy na čtvrtek zdál lvovi zajímavý sen. Sotva se ráno probudil, běžel vyhledat Hrocha a žirafu, aby jim řekl, co se mu zdálo. Se zájmem ho poslouchali. Lvu se zdálo o opičce. Ne ledajaké, ale té, která s nimi chodila zpívat k vodopádům a kamarádila s nimi. A opičce se v tom snu splnilo její velké přání. Kdyby jen splnilo, dostala v tom snu víc, než si přála. Patřily jí všechny banánovníkové háje v blízkém i dalekém okolí. Ale opička na to nebyla pyšná, ani nechtěla nic po ostatních, když si brali banány z jejich banánovníků. Přemýšlela ale o jedné věci. Ono jí vlastně zas tak všechno nepatřilo. Jeden malý banánovníkový háj nebyl její. A byl to zrovna ten, kde se rodily banány největší, nejchutnější, krásně žluté a lahodné. Vlastnit ten háj znamenalo veliké bohatství. Byla to vzácnost, přestože rozlohou nebyl zas tak velký. Opička nejdříve nevěděla, co udělat, protože to bylo těžké rozhodování. Ale pak přece jen... Ano, udělám to, pomyslela si v tom snu. A prodala všechny své banánovníkové háje a koupila za něj ten jeden jediný, ale nejvzácnější. A byla velice, velice šťastná.
3: Je, To byl ale nádherný sen, vzdychla si žirafa.
2: Kdo ví, jestli by naše opička jednala ve skutečnosti stejně, zamyslel se hroch.
3: To sice nevíme, ale můžeme se jí zeptat, řekla žirafa.
2: Mě by tedy, ošíval se lev, více zajímalo, co ten sen znamená.
3: No, co by znamenal, prostě se ti to zdálo. Nechtěla se tím žirafa dál zabývat.
2: Ale hroch namítl, to je pravda, ale třeba to není jen tak. A na chvíli se odmlčel.
3: Pak ho napadlo, co když to souvisí s tím naším povídáním o bohatství?
2: Určitě to s tím souvisí, jen nevím jak, pokrčil rameny. Přemýšleli o tom všichni tři, ale ať se snažili, jak se snažili, nic nevymysleli.
3: A tak si šli hrát a jak potkávali další zvířátka, říkali jim o tom snu, který se zdál lvovi. Takže za chvíli už to věděli všichni, kromě sloní rodinky, která byla celé dopoledne doma, protože za nimi přišel na návštěvu jejich starý známý slon. Ten slon, který měl tolik věcí. Dlouho spolu o něčem rozmlouvali a pak se sloní rodinka i se starým slonem vypravila na louku za ostatními. Tam si všichni hráli na slepou bábu.
2: Haló, poslouchejte, volal slon už z dálky. Máme pro vás dobrou a zajímavou zprávu.
4: Poslouchejte, poslouchejte,
3: opakovalo malé sluně. Hroch si tedy odvázal šátek z očí, protože byl zrovna v tu chvíli slepá bába, a taky ostatní se zhlukli, aby slyšeli, co se stalo. Vypadalo to, že se stalo něco mimořádného.
5: Tady starý slon,
3: začal táta slon, ale slonice ho přerušila a dodala, ať to řekne sám, ne? A tak starý slon zamával velkýma starýma ušima a začal.
5: Víte, kamarádi moji, moji noví kamarádi, já jsem měl celý dlouhý život kolem sebe spoustu věcí, které jsem skladoval, vyměňoval, hledal, opatroval a rozdával. Nedělal jsem skoro nic jiného, jen jsem se o to všechno staral. Ale teď, na stará kolena, už jsem si řekl, že to tak nejde dál, že jsou na světě i jiné věci. A zvlášť jednu jsem hodně zanedbával.
3: Odmlčel se slon.
4: No a kterou? Co to bylo?
3: Nevydržela opička.
5: Vůbec jsem nebyl s naším pánem Bohem, který nás tak krásně stvořil. Vůbec jsem mu nespíval, víte?
3: Řekl slon se svěšenou hlavou a pak pokračoval.
5: A tak jsem se rozhodl, že tam nechám všechno, co jsem nashromáždil, ať to dělá, co chce, a půjdu sem za vámi a chci s vámi zpívat u vodopádů. Tak.
4: A ty tam to všechno své bohatství necháš?
3: Žasla opička.
4: Jo, ty tam vážně jen tak všechno necháš?
3: Opakoval papoušek. Starý slon pokýval hlavou.
5: Už jsem se rozhodl.
4: Dobře ses rozhodl, řekli skoro současně hroch a žirafa.
5: Nebylo to lehké, ale rozhodl jsem se. Myslím, že budu mít teď víc než předtím.
3: Dodal zamyšleně starý slon a snad to řekl spíš pro sebe. Ale lev povyskočil radostí.
5: Už to mám, už vím, co znamená ten můj sen.
4: Víte, kdo je nejbohatší?
3: No kdo? Zeptala se opička, protože se jí nechtělo moc přemýšlet.
5: No přece ten, kdo nechá všechno, co má, aby měl to nejvzácnější. A to je,
3: napínal lev, přece to, že slon je s pánem Bohem, který ho stvořil.
4: Takže slon je teď nejbohatší?
3: Zeptala se opička.
5: Je nejbohatší a my s ním, řekl lev.
4: No hurá, poskakovalo sluně, jsme nejbohatší.
3: Měli z toho všichni velkou radost, když si uvědomili, že je pravda, co lev říká. A ačkoliv nebyla neděle, vypravili se k vodopádům. A zpívali tam pánu Bohu, že je tak krásně stvořil, a že když jsou jeho a on jejich, mají to největší bohatství.

Zvířátka zjistila, že pokud znají Pána Boha, jsou nejbohatší na celém světě. Takové poznání přejeme i vám, děti. Kniha Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská, byla původně určena pro časopis Kroky. Načetla ji Petra Eliášová.

Ještě zazní píseň Lucy Grimble o tom, že Bůh je Bohem nemožných věcí, Bohem zázraků. A potom už se zaposloucháme do relace Klika se závěrečnou částí seriálu Petra Hůště s názvem Stále hledám.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Když jezdím na Ukrajinu, tak mě přes Slovensko po cestě čekají tři větší tunely. Když s někým přes handsfree telefonuju, tak mu předtím říkám, asi se to přeruší, vyjíždím do tunelu, zavolám ti pak hned zpátky. Před tunelem je na dálnici snížená rychlost na 100 km za hodinu. Je to užší a nebezpečnější. Také většinou před tunelem zatáhnu okýnka, protože v tunelu není dobrý vzduch. I když je tam odpad z plodin, tak to není úplně dokonalé. V tunelu vlastně vidíte jenom cestu před sebou. Nevidíte nic okolí. To je jasné, protože jste v tunelu. Mám někdy silný pocit, že můj život je také někdy v tunelu. Jsem silně zaměřen na něco, o co usiluju, nebo naopak, co očekávám, nebo čeho se obávám, a pak nevidím krásu, rozmanitost a hodnotu života okolo sebe. Někdy také prožívám něco, co mě trápí, bolí nebo dokonce traumatizuje, a to můj zrak tak nějak připoutá k té bolesti. Mám ale pocit, že v tunelovém vidění je také někdy mé pojetí víry. Vidím tak nějak zúženě a přes svůj zúžený pohled ostatní věci také interpretuju. Potřebuju ve svém životě takové to zavolám ti, až vyjedu z tunelu. Potřebuju, aby se mi otevřely oči, abych viděl znovu v širší perspektivě života. Matouš 9. kapitola 28. až 30. verš. A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl, věříte, že to mohu učinit? Odpověděli mu, ano, pane. Tu se dotkl jejich očí a řekl, podle vaší víry se vám staň. A otevřeli se jim oči. Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma tunelové vidění. V květnu tohoto roku jsem se díval na letenky na Krétu. Byly za 1700 korun tam i zpět, včetně malého zavazadla. Říkal jsem si, to by byl hřích je nekoupit. Zeptal jsem se přátel, širší rodiny, ale nikdo v tom termínu nemohl. Já jsem tam měl výjimečně prostor. Nakonec jsem si říkal, pojedu sám, udělám si to trošku takové low cost, levnou variantu. Pojím někde v samoobsluze, přespím, kde se bude dát. Program se bude odvíjet podle toho tak nějak přirozeně, jak to půjde. Začal jsem se na to těšit, jak na smilování. Zavolala mi moje žena, Věrka, že nějak cítí, že na ten seminář do Prahy nepojede. Říkám, OK, Věruš, ale cítím, že tam není jenom zpráva A, ale že je tam i B. Ona říká, jo, jela bych s tebou na Krétu. No, už jsem se těšil, že pojedu sám, ale když vám manželka skoro po 30 letech manželství řekne, že chce jet s vámi, tak to se neodmítá. Je to něco hezkého a vzácného. A také, že jo, zažili jsme dovolenou, jakou ještě asi nikdy. Jenom z Baťušky prošli jsme pěšky část pobřeží, od Paleochory až po horu Sfakia. Je to něco jako vysokohorská túra v Tatrách, ale zároveň jdete podél moře. První dva dny jsme si odpočinuli, jen jsme se prošli po Paleochoře, poseděli v místní kavárně u moře. Už se známe, potřebujeme nabrat sílu, nabít vnitřní paterku, sklidnit se. No a další dny jsme pak brzo ráno, než vyjde slunce, vyráželi podél pobřeží. Ubytování jsme objednávali přes Booking vždy den předem, aby nás nic nesvazovalo. Nechali jsme to tak nějak plynout. V Soogia nás pán z ubytování varoval, ať do Agia Rumeli nejdeme, že jsou tam velké útesy. Není divu, když viděl, že nejsme žádní vysokohorští turisti, viděl dva manžele po 50 spocené s malými baťušky. Dali jsme na jeho radu a další trasu jsme se plavili trajektem. Ráno jsme v místních potravinách koupili bagety, lokální ovčí sýr, olivy, fíky a posnídali jsme na trajektu. Krása. Naše děti by se divily, že rodiče umí chvíli žít. No a tady jsem si to znovu uvědomil, že mi na dovolené trvá 3 až 4 dny, než vypnu ze svého tunelového vidění.
Mám tolik věcí, o které usiluju, které mě trápí nebo bolí, že přesto všechno nevidím krásu života, nevnímám přítomnost, nejsem obohacený a neraduju se z toho všeho dobrého, co je okolo mě, protože to nevidím. Jsem jako krysa v kolečku, která stále běží vpřed. Jenže přijde mi, že tohle samé mám někdy i v prožívání víry. Zúženě vnímám některé důrazy a pak nevnímám šíři a lehkost života. Co je to vlastně to mé tunelové vidění a prožívání víry? Tak první věc je to dualistické vidění světa, které je rozdělené na my a oni. Druhá věc je, že jediný smysl života je v předávání evangelia, což se může někdy spíše změnit na agitaci nebo ideologii. A možná poslední věc je to přehnaný důraz na službu druhým. Všechny ty věci samy o sobě můžou být pravdivé a důležité, ale můžou se stát také nebezpečné, pokud máme jenom tohle zúžené vidění. Efeským 2.10. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efeským 1.5. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. My věřící jsme ti, co poznali pravdu, děláme ty skutky, co Bůh připravil, a my jsme ti, co jsou Bohem přijati. A naopak jsou tady ti druzí, kteří nepoznali pravdu, dělají skutky toho zlého a Bohem nebyli přijati. Tomu se říká dualistické pojetí, my a oni. Jako bychom byli v roli Pána Boha a viděli a posoudili, kdo žije ve světle, v pravdě, kdo dělá věci od Pána Boha a kdo Pána Boha poznal. Musím říct, že v takovém tunelovém vidění se začínám dusit s plodinami. Moje vyjetí z tunelu je vnímání Pána Boha a lidí. Pána Boha, který nějaký je, má nějakou moudrost, dává nějaké principy pro nás lidi. A není to má role dělit na my a oni. Marek, 16. kapitola, 15. verš. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Z některých knih, kázání a konferencí jsem měl někdy pocit, že jediný smysl křesťana je evangelizovat. Získávat druhé pro Krista a tím mají zase získat druhé. Popravdě, ve skutečnosti mi to přijde jako ztráta a promarnění života, kterým Pán Bůh daroval. A mám pocit, že to mé pojetí evangelizace se stalo spíše agitací. Jenže je to tak nějak v mém duchovní DNA. Měl bych evangelizovat a pokud to nedělám, tak v tom možná prožívám vinu. Prožívám tunelové vnímání světa. Co je to ale evangelium? Je to dobrá zpráva o Bohu v Ježíši Kristu. Dobrá zpráva o tom, že Bůh je dobrý. Možná tou největší evangelizací může být žít v dobrotě Boha. Jak řekl František z Assisi, kažte evangelium všem a pokud je to nutné, použijte i slova. Nebo údajně matka Teresa řekla, dříve jsem si myslela, že mám lidi milovat a obrátit je na víru. Dnes vím, že mám lidi milovat a Pán Bůh si přitáhne k sobě, koho chce. Znamená to, že mám rezignovat na evangelizaci? No popravdě já jsem to udělal. A víte, co se stalo? Začal jsem s lidmi mluvit daleko více o dobrotě Pána Boha, daleko více přirozeně a otevřeně. A takhle bych mohl dál pokračovat. Třeba i s přehnaným důrazem na službu, obětování se, nesení břemen druhých. To jsou všechno skvělé věci. Poznání pravdy, hledání skutků od Pána Boha, být Božím dítětem, předávání dobré zprávy, služba druhým. Ale nechci mít zúžené vidění světa bez širší perspektivy, bez vnímání pestrosti, krásy, hodnoty a lehkosti života.
Po několika dnech s manželkou na Krétě jsem se částečně uvolnil od své životní a možná i duchovní křeče. Vždy, když o něco silně usiluju, tak moje žena říká, táto, prosím tě, nesnaž se. Protože pokud se tolik nesnažím, je to pak daleko přirozenější a i výsledek mám pocit, že je možná stokrát lepší. I když třeba píšu kliku a dávám si na tom záležet, tak mám z toho tak pocit půl na půl. A někdy třeba cestuju, vrátím se až v noci, ráno stanu, jsem úplně KO rozlámaný, mám skoro pocit, že nepřítomný a jenom sednu a píšu a si říkám, wow, to mě baví, mě samotného to oslovuje. Jsem z toho jako překvapen. Vlastně nedržet ten život a možná i ten duchovní život v takové křeči nebo v takovém jako zúženém vidění. Vlastně znovu potřebuji Krista, aby mi otevíral oči pro širší životní i duchovní perspektivu. A to je z dnešního dílu i ze série Stále hledám všechno. No, v životě jsme možná našli jsme Krista, nebo byli jsme nalezeni Kristem, ale stále jsme na cestě. Stále vlastně hledáme. A to už je opravdu úplně všechno. Petr Hůš se s vámi loučí od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně. Thank you.

0: To byla relace Klika, kterou v premiéře můžete poslouchat každou středu v 8 hodin a 30 minut.
1: Posloucháte Rádio 7.

0: Bylo 20 hodin, večerní vysílání na Rádiu 7 pokračuje dál a před námi je biblická hodinka a pořad Světem Bible. Vy, kteří nás pravidelně posloucháte, tak víte, že pořad Světem Bible prochází celou Biblí od začátku, od knihy Genesis až po Zjevení. Ukončili jsme opět celý pětiletý cyklus a vracíme se na začátek. Úvodní kapitoly Bible představí John Vernon McGee po několika písních.
1: Už len chvíľu, svítať už začína, tak sa neboj, moja nalomená trstina.

0: Cílem Bible není udělat z člověka intelektuála, ale proměnit jeho život. Abychom však porozuměli věcem, které přesahují lidský rozum, potřebujeme Ducha Svatého jako osobního učitele. Ve třetí úvodní lekci cyklu Světem Bible nám teolog John Vernon McGee představí tohoto nezbytného průvodce a nabídne klíč k písmu, které má moc měnit naše každodenní směřování. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, v těchto pořadech pod názvem Světem Bible nyní spolu mluvíme o Bibli. Mluvíme o přístupech k ní a o tom, jak ji číst, jak o ní přemýšlet i o tom, co nám dává. Náš učitel dr. McGee, který nás v těchto pořadech vede, hovořil o subjektivním vnitřním potvrzení pravdivosti Bible, které může přijmout každý člověk skrze Ducha Svatého, když se Božímu slovu poddá, když přijme spasení v Pánu Ježíši Kristu, pak také přijímá Ducha Svatého a skrze něho může rozumět mnoha věcem, kterým přirozený člověk bez Boha žijící nerozumí. A v souvislosti s tímto pohledem na působení Ducha Svatého v životě Božího dítěte, náš učitel uvedl některé zvláštní pojmy, které tuto myšlenku rozvíjejí. První z nich bylo zjevení. Hovořili jsme o tom posledně. Zjevení znamená, že Bůh promluvil. Toto praví Hospodin, anebo Bůh řekl. Podobné výroky se objevují v Bibli více než 2500krát. Bůh si přál, aby nebylo pochyb o tom, co říká on. Dalším pojmem, o kterém jsme se zmínili v souvislosti s tím vnitřním potvrzením pravdivosti Bible prostřednictvím Ducha Svatého, je pojem inspirace. Já osobně věřím tomu, co je známo jako celistvá, doslovná inspirace Božího slova. To znamená, že původní text Bible je autoritativní vyjádření, které vedl sám Bůh. Každé slovo původního textu Bible je tedy Boží slovo. Inspirace zaručuje zjevení Boha. A to je přesně to, co říká Bible. Dva velcí mužové, Pavel a Petr, prohlásili o svatých písmech něco velmi významného, můžeme říci definitivního, konečného. Apoštol Pavel i apoštol Petr tyto jasné výroky napsali každý v okamžiku, kdy se už dívali na blízkou možnost ukončení vlastního života. V té chvíli se vyjadřují o autoritě psaného Božího slova, protože v následujícím období už nemohli být zárukou pravého poznání a šíření Božího slova oni sami. Apoštol Pavel píše, celé písmo je dané Boží inspirací a je vhodné pro vyučování, napomenutí, pro nápravu a pro instrukce ve spravedlnosti, tak aby člověk byl dokonalý, plně vybaven pro všechny dobré skutky. 2. Timoteovi 3.16 a 17 podle doktora McGee, tedy překlad původního textu podle doktora McGee. Všimni si, že celá Bible je dána skrze inspiraci. Slovo inspirace znamená prostě vdechnutí, že Bůh to slovo vdechl. Bůh promluvil skrze tyto muže, jako třeba zde skrze apoštola Pavla, a řekl přesně to, co chtěl říci. Nemá nic jiného, co by dodal. Apoštol Petr svěřené poselství Boží vyjadřuje tímto způsobem. Proroctví nepřišlo ve starých časech vůlí člověka, ale svatí muži mluvili, když byli pohnuti Duchem Svatým. 2. Petrova 1.21 zase překlad doktora McGee. Je velice důležité povšimnout si, že tito muži byli hnuti, či pohnuti, nebo puzeni, čili jakoby taženi Duchem Svatým, k tomuto psaní svatých písem. A toto pojetí, které samo písmo ukazuje, nelze oddělit od doslovné inspirace původního textu svatých písem. Biskup Westcott řekl, myšlenky jsou tak úzce spojeny se slovy, jako je duše spojena s tělem. A doktor Kieper prý řekl, těžko lze mít hudbu bez tónů anebo matematiku bez číslic a znaků. Ani myšlenky nemohou být beze slov. Nejsou to myšlenky, které jsou inspirovány. Už slova musela být inspirována.

Vzpomínám si na jeden příběh o dívce, která mívala lekce sólového zpěvu u velice známého učitele, povídá náš vypravěč. Učitel byl jednou přítomen na jejím vystoupení a po skončení ji nesmírně zajímala jeho reakce. Co řekne můj učitel, jak se mu to asi líbilo? Nápadné bylo, že hned po koncertu nepřišel, aby jí pogratuloval. A tak se dívka zeptala svého přítele, co říkal. Její přítel odpověděl, povídal, že si zpívala nebesky. Dívka nemohla uvěřit tomu, že by se její učitel takhle vyjádřil, natolik ho znala. A tak v napjatém očekávání se znovu pokusila zjistit jeho skutečnou reakci. Jak to řekl? No ne, ale to byl tak smysl toho, co řekl. Dívka trvala na svém. Řekni mi přesná slova, která řekl. Chceš-li přesná slova, tak řekl, že to byl takový nadpozemský hluk. Jak je na první pohled zřejmé, mezi nadpozemským hlukem a nebeským zpěvem je značný rozdíl, i když o překrývání významu obou těchto výroků nelze pochybovat. Přesná slova jsou prostě důležitá. A tak jsem přesvědčen, že Bible je inspirována nejen obecně myšlenkami, nýbrž ve svém původním textu i slovy. Pán Ježíš se často opíral o to, co je psáno, a přitom prostě citoval Boží slovo. Mužové starého zákona, kteří byli pověřeni psaním Božího slova, zachytili právě to, co jim Bůh dal k vyjádření. Ve 2. Mojžíšově 20 v prvním verši je napsáno Bůh vyhlásil všechna tato slova. Ekumenický překlad, nebo raději kralický, který zde prostě bez okolků je doslovný. I mluvil Bůh všecka slova tato řka. Byl to Bůh, který říkal slovo za slovem a Mojžíš psal, co slyšel. Během let byly objeveny velice dobré biblické rukopisy. Sir George Kenyon, pozdější ředitel knihovny v Britském muzeu, prohlásil, díky těmto spisům se běžný čtenář Bible může cítit uspokojen, co se týče věrnosti textu. Mimo několik nedůležitých drobných slovních změn, ke kterým přirozeně došlo při ručním přepisu, jsme zejména u Nového zákona ujištěni, že se nám dochoval velmi přesně. Dnes si můžeme být jisti, že máme něco velmi blízkého skutečným originálním textům. Osobně věřím v plnou slovní inspiraci originálních spisů. Tolik Sir George Kenyon. Ve 2. století jeden z církevních otců, Ireneus, napsal Spisy jsou opravdu dokonalé, promlouvají skrze Boží slovo a svatého ducha. Augustin v 5. století prohlásil, nejdříve se pokloníme autoritě svatých spisů, které ani nechybují, ani neklamou. A známý novodobý kazatel Spurgeon komentoval, nemohu nikdy pochybovat o plné slovní inspiraci písem, protože v praxi neustále vidím, jak slova, která Bůh použil, jsou lidem pro požehnání.

A nyní přichází na řadu osvícení. Osvícení znamená, že pouze Boží duch nám může otevřít oči, abychom porozuměli. Máme v rukou božskou knihu, napsanou lidmi, kteří pod Boží inspirací vyjadřovali své myšlenky a tak zapisovali Boží slovo. Přestože jistá fakta můžeme z Bible získat sami prostým čtením a rozumovou úvahou, pro hlubší porozumění duchovnímu obsahu potřebujeme, aby Svatý duch otevřel naši mysl a srdce, abychom mohli porozumět nejen slovům a větám, ale také duchovním skutečnostem, o nichž je tu řeč. Apoštol Pavel napsal ve svém dopise Korinským, 1. Korinským 2. kapitola od 6. verše, moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře. Ne ovšem moudrosti tohoto věku, či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než duch Boží. Tolik 1. Korinským 2, 6 až 11. Nyní do našeho vědomí a myšlení přichází nejvíce poznání z toho, co vidíme a nebo slyšíme, a nebo co se sami nějak dovtípíme skrze svůj rozum. Apoštol Pavel nám zde však říká, že jsou věci, které oči nevidí, uši neslyší a na které nemůžeme přijít svými úvahami. Bůh nám je odkryl skrze Ducha Svatého, protože Svatý Duch zkoumá všechny věci, i hluboké božské věci. 10. verš podle doktora McGee. Ten předchozí 9. verš se někdy cituje na pohřbech. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Ano, a pohřební kazatel tím naznačuje, že ten, který zemřel, teď poznává věci, které předtím neznal. To je zajisté pravda, že u Pána poznáme věci, které jsme tady znát ani pochopit nemohli. Ale není to přesně to, co tento verš a celý tento úsek přímo říká. Dávno předtím, než se moje tělo dostane do péče pohřebního ústavu, je zde hodně věcí, které nejsem schopen se naučit přirozeným způsobem, a přesto je mohu poznat, když mým učitelem bude Duch Svatý.

Vzpomeňte si, jak se náš pán ptal svých učedníků, co o mně říkají lidé. Odpověděli, že někteří jej srovnávají s tímhle prorokem, někteří s jiným. Dnes můžeme od lidí kolem nás dostat mnohem širší škálu rozmanitých odpovědí, co lidé soudí o pánu Ježíši. Potom se však pán Ježíš zeptal přímo svých učedníků, a co o mně říkáte vy? A Šimon Petr tehdy odpověděl, ty jsi Kristus, syn živého Boha. Ježíš mu řekl, požehnán jsi, Šimone, bar Jona, protože maso a krev ti to nezjevili, ale můj otec, který je v nebi. Matouš 16, verše 15 až 17, zase podle doktora McGee. Pán Ježíš tedy dává jasně najevo, že toto Petrovo poznání nepochází z Petra samotného. Totiž i mnozí jiní lidé pána Ježíše viděli. Viděli to, co viděl Petr. Slyšeli, co slyšel Petr, a přece k tomuto poznání o pánu Ježíši nedospěli. Zavřeli svá srdce. Bůh to byl, kdo upřímnému Šimonovi Petrovi odkryl pravdu o tom, kdo je Ježíš. Tak také dnes pouze Bůh nám může odkrýt svoje slovo, abychom je opravdu pochopili. V den svého vzkříšení se pán Ježíš připojil ke dvojici mužů, kteří z Jeruzaléma sestupovali dolů do městečka Emaus. Připojil se k jejich rozhovoru a zeptal se jich, o čem pak si to povídáte? Jaký pak způsob komunikace to máte mezi sebou, když kráčíte a jste tak smutní? Jeden z nich odpověděl, asi jsi v Jeruzalémě cizincem a nevíš o všech událostech, které se v těchto dnech staly. Pán Ježíš reagoval otázkou, jaké věci? Věci týkající se Ježíše Nazareckého, který byl mocným prorokem, pokud jde o slovo i o skutky, před Bohem i před lidmi, a nyní jej naši přední kněží a správcové předvedli k soudu, odsoudili k smrti a ukřižovali. Už je to třetí den. Lukáš 24, 17 až 20 podle volného převyprávění našeho učitele. Čtenáři písma vědí, že tohle všechno pán Ježíš dost podrobně předpovídal. Psaná proroctví tyto události předpovídala už před mnoha staletími. A ti dva poutníci pak prozradili naději, kterou v sobě chovali. 21. verš v Lukášovi 24. Věřili jsme, že on vykoupí Izrael, ale dnes je třetí den, kdy se všechny tyto věci udály. Pak pokračovali ve vyprávění, co sami viděli a co jim vyprávěli ženy. Někteří z našich vstoupili i do jeho hrobky, ale nikdo jej neviděl. Vidíme, že naděje těchto lidí pohasla a do jejich srdcí vstoupilo šero. V takové situaci je pán Ježíš zastihl. V takovém jejich rozpoložení pak s nimi rozmlouval. A teď naslouchejme pánu Ježíši. Lukáš 24, verš 25 a další. Ach, hloupí a v srdci pomalí k věření tomu, co všichni proroci mluvili. Neměl Kristus vytrpět všechny tyto věci, aby byl oslaven? A potom počínaje od Mojžíše a dalších proroků, pán Ježíš vynaložil úsilí, aby jim vysvětlil vše, co se ho týkalo ve svatých písmech. Jak rád bych toho dne spolu s těmi dvěma poslouchal pána Ježíše, který se vracel ke starému zákonu a připomínal a vysvětloval všechno, co se ho týkalo. A potom u večeře jim konečně dovolil, aby jej vlámání chleba poznali. Nehořela naše srdce, když jsme s ním mluvili cestou a když nám otevřel písmo, vyznávají pak tito dva.

Musím říci, že věřím nejen v doslovnou inspiraci původního textu Bible, ale věřím i v to, že Bible zůstává zavřenou knihou pro člověka, který nedovolí Božímu duchu, aby otevřel jeho srdce a mysl a dal mu porozumění. Popisuje svou zkušenost a své přesvědčení náš učitel. Když se Pán Ježíš po zmrtvých vstání vrátil do Jeruzaléma, ještě chvíli vlastně pokračoval ve vyučování svých učedníků. Lukáš 24, 44 a 45, kralický překlad tentokrát, i řekl jim, tatoť jsou slova, kteráž jsem mluvil vám, ještě byv s vámi, že se musí naplniti všecko, což psáno jest v zákoně Mojžíšově a v prorocích i v žalmích o mně. Tedy otevřel jim mysl, aby rozuměli písmům. Tady je vidět, že Pán Ježíš věřil Mojžíšovi, tedy Mojžíšovým záznamům. Z toho plyne, že Pán Ježíš uznával Mojžíše jako skutečného pisatele a nedělal z něho negramotného člověka, jak se o to někteří dnes snaží, když prohlašují, že v Mojžíšově době nebylo známo písmo. Pán Ježíš věřil také v proroky a především věřil prorokům a jejich psanému svědectví. Věřil tomu, co o něm samém jako o Mesiášovi předpověděli. Věřil i tomu, že žalmy ukazovali na něj. A pak tu zní to úžasné, otevřel jim mysl, aby rozuměli písmům. Jestliže Pán Ježíš skrze

0: A dále. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme, ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch. A duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím, a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Člověk obdařený duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat? My však mysl Kristovu máme. Tolik vyznání apoštola Pavla podle 1. Korinským 2, 12 až 16. Nikdy nejsem zvlášť rozrušen, když někdo z nevěřících přijde a prohlásí, že nevěří, že Bible je Boží slovo. Dokonce mě dnes příliš nepřekvapuje, když něco takového prohlásí člověk, který je někde v nějaké církvi kazatelem. Takových kazatelů je dnes čím dál více. Jak jinak by mohl takový člověk přemýšlet? On přece ve skutečnosti není věřící a tak tomu podle tohoto našeho textu jednoduše nemůže rozumět. Mark Twain, který byl nevěřící, řekl, že jej nevzrušují věci, kterým v Bibli nerozumí. Ale na druhé straně se netajil tím, že mu občas dělají starosti ty skutečnosti, kterým přece jen jaksi rozuměl. Jsou zde totiž i věci, které nevěřící může pochopit. Ale právě ty, žel, mnohé přivedou k odmítnutí Božího slova. Boží slovo je totiž přímé, osobní. Blaise Pascal prý řekl něco v tomto smyslu. Lidská bytost musí být pochopena, aby mohla být milována. Ale Boží bytost musí být milována, aby mohla být pochopena. Než opustíme předmět osvícení nebo iluminace, o kterém jsme hovořili, chci ještě jednou dodat. Pouze Boží duch může vpravdě otevřít mysl a srdce člověka tak, aby přijal Krista a důvěřoval mu jako svému spasiteli. Jak nádherné. Vždy jsem cítil, jak jsem nakazatelně bezmocný, vyznává na závěr náš starý pastor. Věřte mi, Vernon McGee nemůže nikoho přivést ke spáse, ani k víře. Ale vím, že Boží duch může vzít moje mrtvá slova a učinit z nich opravdová, živoucí, taková, která se dotknou srdcí lidí.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly hledejte v našem zvukovém archivu na našem webu a také na našich podcastech. A na závěr jako obvykle výzva, pokud vás tento pořad oslovuje, napište nám, zavolejte nám. A děkujeme také za vaše modlitby a podporu finanční.

0: Posloucháte večerní program na Rádiu 7, u mikrofonu je Lenka Malinová. Bylo 21 hodin. Knih je spousta a najít ty dobré není vždy jednoduché. I proto vás každý týden zveme k poslechu pořadu Večer pod lampou, ve kterém pro vás vybíráme a načítáme knihy, které za to stojí. A někdy se i vracíme ke starším titulům, které pořád mají co dát. Dneškem počínaje nabídneme k poslechu postupně tři tituly kazatele Církve bratrské Davida Nováka. Víra ve vírech otazníků, doby a nakonec strachu. První titul, který vydalo Transworld Radio, načetl Daniel Zeman. Technicky spolupracovali Pavel Surý a Michal Crhák.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih. Kam se nyní pohybujeme? Což neustále nepadáme a neřítíme se zpět do stran, vpřed, do všech směrů? Existuje ještě nějaké nahoře a dole? Neovanul nás prázdný prostor? Nebloudíme nekonečnou nicotou? Friedrich Nietzsche. Lidské věci je třeba znát, abychom je mohli milovat. Boha a božské věci je třeba milovat, abychom je znali. Blaise Pascal. Tyto řádky píši po poměrně nepříjemné zkušenosti v rakouských Alpách, kdy mi ve výšce přes 2 500 metrů nad mořem selhaly brzdy. Nakonec se mi podařilo pomocí ruční brzdy, řazení rychlostí a nakonec i samotných brzd, které se nějak zmátořily, dojet do nížiny. Jedna z mých reakcí byla modlitba, ve které jsem Bohu děkoval, že se mi nic nestalo. Uvědomuji si však, že asi většina nevěřících by po takovémto prožitku prohlásila, že jsem měl prostě štěstí. Jinak řečeno, jedna skupina lidí by v celém příběhu viděla boží zásah, druhá štěstí nebo shodu okolností. Pokud bychom předpokládali, že existuje odpověď na otázku, zda věci kolem nás řídí nebo neřídí Bůh, pak je jasné, že pravdu mám buď já, nebo moji nevěřící přátelé. Buď moje modlitba po nepříjemné situaci byla jen určitá vnitřní projekce, vyjadřující moji neschopnost vyrovnat se s některými těžko vysvětlitelnými věcmi, a proto onu nelehkou událost házím na Boha. Nebo se nejednalo o moji projekci, ale o skutečný rozhovor s Bohem. Potom se ale mýlí ti, kdo podobné situace přikládají pouhé náhodě. Nebo ještě jinak, buď je Bůh, nebo není. Ve slovech buď a nebo se skrývá jedna závažná skutečnost. Jedna skupina se mýlí. V poslední době se mezi některými lidmi stalo téměř módou hovořit o takzvané krizi racionality. Údajně toto je jedno z poselství postmoderní doby. Když jsem s těmito lidmi hovořil, bylo mi řečeno, že dnešní postmoderní člověk již žádné racionální důvody, proč věřit, nehledá. Osobně tyto teze považuji za hrubou generalizaci a nepochopení toho, o čem postmoderna je. Určitě existuje dost lidí, kteří pro svoji víru nepotřebují žádné rozumové argumenty. Je však otázkou, zda tomu tak nebylo v každé době. Dále existuje stále dost těch, kdo ke své víře rozum potřebují. Chci se pokusit o určité racionální důkazy boží existence a křesťanské víry. Jedním z důvodů potom je, že odmítám víru, která stojí pouze na osobním prožitku či na jakési intuici. Nemohu přijmout argument typu je to pravda, protože tomu věřím. Tento argument je pouhá víra ve vlastní víru a věřit mu má blízko k fanatismu. Jsem přesvědčen, že křesťanská víra má své racionální, historické důvody a že je mnoho lidí, pro které tyto argumenty mají smysl, nezávisle na době, ve které žijí. Jedná se tedy o odlišný přístup, než o který jsem se pokusil v knize Víra ve vírech doby. Argumentace, kterou budu používat, vychází mnohem více z faktů. Nicméně si nemyslím, že po přečtení knihy čtenář prožije to samé jako po vyřešení matematické úlohy. Tedy, že na základě argumentů mu vyjde rovnice, na jejímž konci bude Bůh. Spíše bych rád touto knihou podnítil čtenáře k dalšímu hledání pravdy a zároveň pomohl odvrhnout některé mýty a předsudky týkající se křesťanské víry. Jinými slovy, když nevěříte, tak alespoň budete vědět, čemu nevěříte. Můžete mi vytknout, že hovořím o příliš mnoha tématech a že není v silách jednoho člověka obsáhnout tolik oblastí. Jsem si toho dobře vědom. Proto se mnohé kapitoly skládají do značné míry z citací knih, jejichž autoři v daných oblastech zkušení jsou. O každém z uvedených témat by se nejen dala, ale již byla napsána nejedna kniha. Pokud tedy budeme hovořit o světových náboženstvích a jste v daném tématu fundovaní, určitě budete lecos postrádat. Stejné potom platí v jiných kapitolách. Aniž bych si chtěl tvořit alibi, chci zdůraznit, že cílem knihy je podat základní přehled pro případnou diskuzi a pro další, hlubší studium uvedených témat. Dále se musím přiznat, že v některých kapitolách byla pro mne nejtěžší otázka, co vypustit. To by ale nemělo být omluvou za případnou nedotaženost a mělkost. Uvědomuji si, že na každé téma je v naší zemi mezi křesťany mnoho skutečných odborníků, pro které možná některé moje pohledy budou znít zjednodušeně. I proto je a bude pro mne radostí, když tito křesťanští odborníci publikují nebo publikovat budou svá studia o tématech, ve kterých jsou dobří a ve kterých se nestydí předložit křesťanský pohled na věc. Vytipovaná témata jsem si nevycucal z prstu. Jsou výsledkem mnoha přednášek a diskuzí jak na učňovských, tak středních i vysokých školách na mnoha místech Čech a Moravy. Kniha se tedy nerodila kdesi na teologicko-akademické půdě, daleko v závětří reality tohoto světa, ale ve skutečné diskuzi. Dále je mi jasné, že některá další témata zde chybí. Evoluce versus kreace, vznik života a tak dále. Je to proto, že na uvedená a mnohá další témata nejsem schopen odpovědět z pohledu křesťana. O to víc vás chci povzbudit k vlastnímu studiu. A nakonec, přes určitou zjednodušenost témat, o kterých si budeme povídat, budete muset použít svůj rozum. Myšlení patří ke křesťanské víře a pochopitelně i k apologetice, tedy rozumové obraně víry.
2: Tolik otázek a pochybností.

0: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
1: Odmítám ty, kteří se rozhodli oslavovat člověka, stejně jako ty, kteří se ho rozhodli ponižovat. I ty, kdo se rozhodli hledat rozptýlení. Mohu souhlasit jen s těmi, kteří v úzkostech hledají. Blaise Pascal. Víra a rozum. Pro mnohé lidi je víra stále něčím, co jde proti rozumu, nebo dokonce rozum přímo popírá. Jinak řečeno, chceš-li věřit, nesmíš příliš myslet. A naopak, pokud skutečně přemýšlíš, nemůžeš být věřící, respektive věřit můžeš, ale nesmíš to, čemu věříš, příliš pojmenovávat nebo si to připouštět k tělu. Maximálně zde platí slova věřit si v něco. Je k tomu, abych byl křesťanem, třeba hodit rozum do koše? Znamená to stát se fanatikem? Co to vlastně udělali naši známí, kteří o sobě najednou tvrdí, že věří v Krista? Rád bych na tuto otázku odpověděl nejdříve skrze metodiku, kterou chci používat v některých kapitolách této knihy. Pro mnohé lidi je víra nevědecká. A co se nedá vědecky dokázat, je podle nich nepravdivé. Podívejme se tedy, jak pracuje věda. Doktor James B. Conant, bývalý rektor Harvardské univerzity, napsal: věda je řada na sebe navazujících představ a názorů, které vznikly na základě pokusů a pozorování. Můžeme je zkoumat pomocí pokusů. Jedná se o následujících 5 bodů. Objektivní pozorování, induktivní generalizace, tedy se zaznamenáváním pravidelnosti výskytů určitých jevů tvoříme hypotézu, tvorba teorie, která zatím hypoteticky nabízí vysvětlení určitého druhu výskytu, dedukce, tedy předpoklad, co se při dodržení zákona stane, a nakonec experimentální ověření. Sice někteří vědci těchto 5 kroků zpochybňují, Popper, Polány, Kuhn, ale pro mnoho lidí tento řetězec stále platí. Věda pracuje na základě řízeného experimentu, tedy předpokladu, že jevy v přírodě se opakují a dá se očekávat, jak se budou chovat. Jenže přesně v tomto bodě přichází určité zmatení pojmů. Tento přístup totiž nelze použít například při otázce, zda jsem byl včera v práci, nebo co jsem dělal v minulosti. Zde přichází jiný argument, takzvaný historicko-právní. Tento důkaz je založen na tom, že se něco prokáže jako skutečnost, o které nelze pochybovat. Jinými slovy, závěr vyvodíme na základě zvážení všech svědectví. To znamená, že není rozumný důvod pochybovat o vysloveném závěru. Jedná se o 3 typy svědectví – ústní, písemné nebo věci doličné, například kulka, pistole nebo zápisník. Pomocí těchto právních důkazových metod můžeme tedy dokázat, co se stalo. Vědeckou metodu můžeme používat jen při dokazování jevů, které se opakují. Není použitelná pro dokazování nebo zamítání otázek týkajících se nějaké osoby v dějinách. Vědecká metoda není vhodná pro dokazování nebo zamítání takových otázek, jako například žil Julius César, vstal Ježíš Kristus z mrtvých? Zde musíme použít historicko-právní metodu a tudíž se musíme zabývat především spolehlivostí svědectví. Historicko-právní metodu se pokusím použít především v kapitolách o důkazech Boha, o Bibli a Ježíši Kristu. Pochopitelně nikdo z lidí dnes žijících tam tenkrát nebyl. To ale není nijak diskriminující moment. Stejné platí i o jiných historických událostech nebo lidech. Proto je třeba zkoumat historicitu materiálů, vnitřní svědectví materiálů, tedy zda si neprotiřečí, vnější svědectví, tedy zda údaje korespondují s jinými historickými údaji. Aristoteles napsal, že pochybnost musí vyplynout ze samotného dokumentu. Kritik ji nemá právo vznést. Jinými slovy to vyjádřil Montgomery. Musíme pečlivě studovat vlastní obsah dokumentu a nepředpokládat chyby nebo podvody, pokud autor sám neznehodnotí svou vlastní výpověď protiřečením nebo nepřesnostmi ve známých věcech. I proto je třeba kriticky zkoumat samotný zdroj křesťanství, Bibli a její výpovědi, a ne poněkud lacině spláchnout biblické výpovědi tvrzením, že to není vědecké. Základním předpokladem křesťanské víry je boží zjevení zachycené v Bibli, které se stává předmětem rozumového přemýšlení. V tom je rozdíl oproti přírodním vědám nebo oproti filozofii. Pokusím se vztah víry a rozumu ukázat skrze vztah víry a filozofie. Prosím, abyste se nenechali odradit slovem filozofie. O žádné filozofování zde nepůjde. Filozofie odmítá jakoukoliv předem danou autoritu, například ve formě božského zjevení. Vyžaduje pro sebe bezpodmínečnou svobodu, kritické, jen rozumu poslušné tázání. Podle klasických výkladů vzniká filozofie z údivu a z pochybností. Krásně to ukazuje Jostein Gardner v knize Sofín svět. Píše následující. Jediné, co potřebujeme k tomu, abychom byli dobrými filozofy, je schopnost divit se. Filozof je tedy člověk, který se diví, protože nebere svět kolem sebe jako samozřejmost. Filozofie však nekončí jen u údivu, nýbrž se ptá po smyslu věcí, které druhé často ani nenapadne spochybňovat nebo nad nimi jakkoliv přemýšlet. Předpokládám, že pokud jste se rozhodli přečíst tuto knihu, potom, i když se vám to třeba nezdá, jste filozofi v tom smyslu, že se ptáte po smyslu věcí a světa kolem vás. Prostě vám není lhostejné, v co věříte, nebo v co věří třeba vaše děti, popřípadě v co nevěříte. Co se braní světa jako nesamozřejmosti, údivu a ptání se po smyslu týče, jsou křesťanství, ale i všechna náboženství, s filozofií téměř dvojčetem. Člověk, který bere svět kolem sebe jako něco samozřejmého, si nikdy nebude klást skutečně znepokojivé otázky. Nikdy nebude hledat, třeba ve smyslu mota této kapitoly. V čem je tedy křesťanství jiné? Vzniká-li filozofie z úžasu nad skutečností, nad nesamozřejmostí světa i života, dělá náboženský člověk ještě o krok víc. Chápe svět i svůj život jako dar a chce dát najevo, že je za něj vděčný. Asi všichni lidé si uvědomují, že existují věci, které si nemůžeme koupit, které si ani nemůžeme zasloužit a které tudíž můžeme brát pouze jako dar. Může to být štěstí, mír, láska, pohoda a tak dále. Jenže pokud hovoříme o daru, pak se sluší hovořit též o dárci. Zde existují dva přístupy. Buď člověk dárce nehledá a popisované věci připíše náhodě, pokud se jimi vůbec zabývá, nebo hledá dárce, kterým je pro věřícího člověka Bůh. Pro mnoho lidí tento moment znamená vrchol iracionality. Proč zrovna Bůh? Zamysleme se především nad tím, proč možnost Boha vylučujeme. Jedním z důvodů je možná určitá západní pozitivistická tradice, kdy pozitivismus, slovem pozitivismus myslím postoj, kdy pravdivé, správné je to, co je vědecky dokazatelné, měřitelné, kdy tedy pozitivismus chápeme jako odmítnutí jak metafyziky, metafyzikou myslím to, co je mimo oblast fyziky, matematiky, co je za nimi, tak všeho, co přesahuje vědecké poznání. Jan Heller hovoří o Goethovu Faustovi jako o stělesnění západní tradice. Jsem jen já a to, co vlastním. Co nevlastním, si buď přivlastním, nebo prohlásím za iluzi. Proto musím vše poznat, abych vše vlastnil. Co neznám a nepoznám, není. Pokud uvedená slova vztáhneme k našemu tématu, pak někteří lidé neuznávají Boží existenci, protože Boha nemohou zcela pojmout, nebo ještě výstižněji, přivlastnit si ho svým rozumem, změřit si ho, zcela ho popsat. A tak Boha prohlašují za nesmysl, za iluzi. Je ale správné odepsat něco jen proto, že to nejsem schopen zcela pochopit? Navíc lecos o Bohu skrze Bibli lze racionálně poznat a nad to se musím ptát, zda při odsuzování křesťanské zvěsti Boha nepoužívám špatnou metodu ve smyslu toho, co bylo napsáno o vědeckém versus historicko-právním přístupu.

Nyní se podíváme na tři základní rozměry křesťanské víry s tím, že budeme hledat jejich vztah k rozumu. První rozměr víry má co dočinění s určitými daty, skutečnostmi, obsahem. Jedná se o víru, které je třeba porozumět, pochopit ji a kterou je třeba dosvědčit. Vidíme zde důraz na intelekt, protože nelze uctívat Boha, o kterém nemáme racionální vědomí. Volně řečeno, jedná se o racionální aspekt víry. Především tento rozměr bude v knize rozpracován. Druhým rozměrem víry je intelektuální souhlas s daty, o jejichž pravdivosti jsem přesvědčen. Jde o to, že těžko mohu něčemu věřit srdcem, pokud to mysl zcela zavrhuje. Prvnímu je třeba porozumět, s druhým souhlasit. Je to víra, která v křesťanství hraje důležitou roli, ale nejedná se o spásnou víru, pouze o důležité a řekl bych nezbytné aspekty víry. Zkráceně, jedná se o racionální přitakání na základě určitých dat, že Bůh je. Třetí, nejdůležitější rozměr křesťanské víry zahrnuje osobní důvěru. V hebrejštině má slovo víra základ v kmenu JMN, což znamená býti pevný, spolehlivý, pravdivý nebo jinak pokládat někoho nebo něco za spolehlivé a podle toho se chovat, tedy důvěřovat, spoléhat se. Řecké pistis znamená jak věřit, tak důvěřovat a spoléhat se. Uvádím tyto dva jazyky, protože je v nich psaná Bible. České slovo víra pochází ze slovanského viera a má společný indoevropský kořen s latinským verus, tedy pravý. Stejný kořen má i německé Wahrheit, pravda, a Wahr, pravý, jenž pochází z germánského Wahr, což znamenalo slib, smlouvu, spolehnutí. Tedy naše stopy po původu slova víra nás vedou nejen k tomu, v co racionálně věříme, ale též k tomu, na co se můžeme spolehnout, v co důvěřujeme. Popisovaný rozměr víry se týká osobní důvěry v Krista. Tento aspekt zahrnuje mysl, ale jde za intelekt až k srdci, vůli, k osobní náklonosti ke Kristu. V posledním popisovaném rozměru víry se jedná především o vztah s Kristem, kdy vztah hlavně žijí, zakouším. Jedná se o důvěru, jak lze vidět i na etymologických stopách, která potřebuje víc než racionální pozitivistický důkaz. V křesťanské víře tedy nejde především o nauku, systém dogmat, ale o důvěru v osobu Ježíše Krista a o vztah s ním. Přesto je ale třeba zdůraznit první dva rozměry křesťanské víry, protože bez nich je třetí rozměr víry na vodě. Proto se především jimi budeme zabývat. Bible definuje víru v kontextu spolehnutí se, kdy věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jisti tím, co nevidíme. Skutečná víra ani nemůže být pouhým racionálním přitakáním, i když to má svoji nezastupitelnou důležitost. Pouhé racionální ano, ale nic moc nestojí. Většinou za moc nestojí to, na co se nemohu spolehnout. Snad proto je v křesťanské víře tak důležitý a do jisté míry rozhodující třetí rozměr víry. Nyní bych uvedl komentář asi největšího křesťanského teologa 20. století, Karla Bartha, který spor rozumu a víry komentuje následovně. Když se filozof dívá na zjevení, případně na pozitivně a konkrétně věřící rozum jako takový, dívá se na mez, za kterou se již necítí, nehodnotí a kde se nechová jako kompetentní. Tam je jen divákem, který s respektem a trochu podrážděně ustupuje teologovi nebo sám je členem jiné fakulty, která v této věci není kompetentní. Neprotestuje, ale ani nepřitakává.
Vidíme zde určité vymezení oblasti, ve které člověk se svým rozumem musí ustoupit. Nakonec i Bible se ani netají s tím, že jisté věci jsou pouhému rozumu zahaleny. Ale co je světu bláznovství, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. 1. epištola Korinským, 1. kapitola, 27. verš. A dále. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím a nedají se chápat, protože se dají posoudit jen duchem. 1. Korinským, 2. kapitola, 14. verš. Znamenají tedy tato slova nutnost postavit rozum a křesťanství proti sobě? Zajisté ne. Nicméně musím znovu zopakovat otázku, zda bychom ještě mohli hovořit o Bohu, kdyby se nám vešel do všech kategorií našeho rozumu, kdybychom ho mohli zcela, beze zbytku obsáhnout. Německý teolog Brunner napsal, že kdo hovoří o Bohu tak, jako by byl jeho bratránek, o němž přirozeně ví vše, ten neví o Bohu vůbec nic. Zjevuje-li se Bůh, to se děje vždy tak, že lidé nyní ještě lépe vědí, jak je pro jejich myšlení nedosažitelný. Vše, co můžeme obsáhnout vědomostmi, je svět. Bůh není svět, je tajemstvím, ne hádankou. Na první pohled by se zdálo, že uvedená slova o tajemství znamenají únik před rozumovou argumentací, ale není to tak. Znamená to pouze zdůraznění toho, že rozum není schopen vše pojmout, což ho nijak nesnižuje, ale zároveň, poněkud v rozporu s mnohými názory především 17. až 19. století, ani neglorifikuje. Spíše vymezuje. Německý filozof Kant ve Sporu fakult napsal následující. Že Bůh je, odvozuje biblický teolog z toho, že promluvil v Bibli. Za spojení biblický teolog dosaďme věřící člověk. Mám za to, že se jedná o velmi dobrý postřeh, i když uvedenou větu, zrovna tak jako další týkající se tohoto tématu, prý Kant psal s ironií. Nicméně je tomu tak. Základ křesťanské víry je v Bibli. Pochopitelně zde doslova křičí otázka, proč Bible, když ji psali pouze lidé. Odpověď jsem naznačil v historicko-právním přístupu a navíc se k dalším podrobnostem dostaneme v dalších kapitolách. Ještě jednou citujme Kanta. Teologie nehovoří podle zákonů čistého a a priori poznatelného rozumového náboženství, neboť tím by se snížila a klesla do lavice filozofů. Čistý biblický teolog nesmí být nakažen vykřičeným svobodným duchem filozofie. Jak již bylo několikrát ukázáno, popisované neznamená, že křesťanské pravdy náleží do oblasti mimo rozum, nebo dokonce, že by ho křesťané neměli používat. Nakonec celá kniha bude především o rozumové argumentaci. Jak jsem ale ukázal na třech rozměrech víry, pouhý rozumový úsudek není vše. Víra se nemusí snažit za každou cenu přizpůsobit tomu, aby zapadala do nějaké filozofické školy, tak jako se tomu v dějinách tolikrát stalo. Pak se totiž jedná o jakýsi filozoficko-teologický amorfismus, něco, co nemá tvar, který působí směšně a na kterém nelze rozpoznat, kam vlastně patří.

V nevědeckých kruzích se udržuje mylná domněnka, že učenec, jestliže ví více o bytí, musí být nevěrcem. Právě naopak. Naše práce nás přibližuje k Bohu. Umocňuje naši úctu k jeho úžasné moci, před kterou naše ubohé nástroje, třeba že se zdají titánsky dokonalé, bídně selhávají. Ernst Rutherford, zakladatel moderní nukleární fyziky. Víra a věda. Způsob myšlení, který dnes známe jako vědecký, s jeho důrazem na experimentování a matematicky přesné formulace, vznikl v jediné kultuře, v západní Evropě, v žádné jiné. Otázka však je, co bylo půdou, na které věda mohla vzniknout. Spisovatel Loren Eisley napsal, že v jedné z těch zvláštních permutací, jejichž příležitostné vzácné příklady historie skrývá, to bylo právě křesťanství, které zrodilo jasné a zřetelné experimentální základy vědy. Nositel Nobelovy ceny za biochemii Melvin Kelvin hovořil následujícím způsobem. Když se snažím zjistit původ tohoto přesvědčení o tom, že svět má řád, zdá se, že ho nacházím v základní teorii staré 2 až 3 tisíce let, kterou v západním světě jako první vyhlásili staří Hebrejové, a sice, že svět je řízen jediným bohem a není produktem rozmarů mnoha bohů, z nichž každý vládne ve své oblasti podle svých vlastních zákonů. Tento monoteistický pohled se jeví jako historický základ moderní vědy. Fyzik Carl Friedrich von Weizsäcker píše, hmota v platonském pojetí, kterou je nutno přemáhat rozumem, nebude matematické zákony poslouchat přesně. Hmota, kterou Bůh stvořil z ničeho, se může naprosto přesně řídit pravidly, jež pro ní stvořitel ustanovil. V tomto smyslu jsem moderní vědy označil jako odkaz, dokonce bych mohl říci dítě křesťanství. Citáty jsem uvedl ne, abych ukázal, že vědci mohou dělat vědu a dávat ji do souvislosti s vírou. Na tom není nic nového. Spíše chci poukázat na společného jmenovatele všech citátů, tedy že novověká věda je dítětem židovsko-křesťanského pohledu na svět. To je docela odvážné tvrzení, kterým se budeme chvíli zabývat. Jakákoliv věda nemůže vzniknout bez předpokladů o světě. Historik Alfred North Whitehead hovoří

tak potřebné pro vytvoření novověké vědy. Za prvé, Bible učí, že materiální svět je skutečný. Toto naprosto není samozřejmé. Například pro hinduismus je skutečnost iluze, mája. Pochopitelně zkoumat můžete pouze to, o čem jste přesvědčeni, že je skutečné. Za druhé, Bible hovoří o tom, že hmota je dobrá. Ani toto není vůbec samozřejmost. Pro řeky byla hmota ztotožňována s chaosem, zlem. Toto je dobře vidět například v Platónově díle Timaios, kde se popisuje stvoření světa. Někteří historici vědy se domnívají, že postoj ke hmotě byl jedním z důvodů, proč Řekové nevytvořili empirickou vědu. Za třetí, podle biblického poselství je svět dobrý, ale není božstvem, je pouze stvořením. Tímto se křesťanství liší od východních panteistických směrů, pro které je příroda Bohem. Pochopitelně pitvat božstvo je potom projev neúcty. Biblická víra v jednoho Boha zahnala bohy přírody a tím osvobodila lidstvo, aby mohlo zkoumat beze strachu. Aby se svět mohl stát místem zkoumání, je třeba ho považovat za místo, kde k jednotlivým událostem dochází spolehlivě a předvídatelně. Zde doporučuji přečíst ještě jednou citát od Melvina Kelvina. Tato předvídatelnost vycházela u prvních vědců z jejich víry v Boha, který je racionální, rozumný. Tedy za vírou v rozumnost světa stálo v Evropě přesvědčení, že tato rozumnost se odvozuje od rozumného stvořitele. René Descartes toto vyjádřil tvrzením, že matematické zákony, které věda hledá, vydal Bůh, stejně jako král vyhlašuje zákony své říši. První vědci uvažovali tak, že je zde racionální Bůh a tudíž svět musí mít racionální uspořádání. Toto je rozdíl například od Číny. Číňané rovněž věřili v řád přírody, ale považovali ho za vnitřní nutnost, do jejíž podstaty nemůže lidská mysl proniknout. Chci zdůraznit, že to, co jsem doposud řekl o vědě a křesťanství, nemá ukázat nic víc než skutečnost, že to, že věda prodělala v Evropě takový rozmach, má mnoho co dočinění s křesťanstvím, i když pochopitelně nejen s ním. Podívejme se ale ještě na další argument. Poměrně často jsem se setkal s otázkou, proč ještě náboženství, křesťanství, když žijeme ve věku vědy. V podstatě se jedná o víru, že v kompetenci vědy je vysvětlit to, co vždy vysvětlovalo náboženství nebo případně filozofie. Podívejme se na několik oblastí, kam věda zasahovat nemůže, kde k tomu není kompetentní. První oblast. Věda vysvětluje, jak se věci dějí, ale nevysvětluje, proč se dějí. Pokud se zeptáte specialisty na televizi, jak televize funguje, dávám přesnou odpověď týkající se přenosu vln éterem a jejich přeměny v obraz. Jenže pokud se vědce odborníka zeptáte, aby vám řekl pouze na základě pozorování hmotného světa, proč je tu televize, potom bude mít s odpovědí problémy. Zrovna tak, když se geofyzika zeptáte, proč je stvořena Země, lékaře, proč vlastně žijeme a tak dále. Toto ani nespadá do kompetence vědy. Na tyto otázky se ptá filozofie a náboženství. Zajímavé též je, že člověk dokáže celkem snadno žít bez odpovědi na otázku, jak věci fungují, upřímně řečeno o většině věcí to nevíme. Mnohem hůře se ale lidem žije bez odpovědi na otázku proč. Nějak neprožívám neznalost toho, jak funguje motor u auta, ale není mi jedno, proč chci auto. Například, abych toho v životě více stihl a tak učinil svůj život plnějším. Nepotřebuji přesně vědět, jak fungují moje vnitřní orgány, ale není mi jedno, proč vlastně žiji, a tak dále. Druhá oblast. Věda nevysvětluje otázku dobra a zla. Věda studuje hmotný svět, ale fenomény jako láska, dobrota, milost náležejí světu duchovnímu. Nelze je změřit, vážit,
přesně

definovat. Nelze s nimi zacházet jako ve fyzice, v matematice. Dokonce bych řekl, že je nebezpečné, když se věda do těchto pojmů pouští. Za třetí, věda nemůže objasnit počátky. Věda zkoumá svět takový, jaký nacházíme dnes, respektive v průběhu života generací, které ponechají o svém zkoumání záznam. Tedy zkoumáním motýla nikdy nepřijdeme na to, že pochází z housenky. Jeden ze způsobů pozorování minulých věcí je na principu uniformity. Zjednodušeně se jedná o to, že na základě pozorování jevů přítomných určují děje minulé. Předpokládám, že dnešní svět je analogický světu minulému. Například vědci hovoří, že na Marsu byla kdysi voda, protože na něm našli cosi jako staré řečiště. Naše současná zkušenost říká, že kde je vyhloubena rýha, tam kdysi asi tekla voda. Jenže jak toto chci aplikovat na vznik vesmíru? Co bylo před jeho vznikem? Pokud nic, pak odkud se vše vzalo? A pokud před počátkem vesmíru něco existovalo, kde se to vzalo? Protože z minulosti můžeme odvodit jen to, co se odehrálo v přítomnosti, věda zde předpokládá, ale nemůže dát stoprocentní odpověď, právě proto, že zkoumá jen přítomnost. Za čtvrté, věda nemůže objasnit sebe sama. Tím je řečeno, že nevysvětluje původ vědeckých zákonů. Nehovoří o tom, proč ten či onen zákon platí, ale pouze, že ten či onen zákon platí. Z mnoha variant věda vybere pomocí experimentu tu nejlepší. Jenže neodpovídá na to, kdo upřednostnil určitý zákon před jinými zákony. Proč je příroda taková, jaká je, a ne jiná? Odkud pochází vědecké zákony? A tak dále. Toto je oblastí pro náboženství, stejně jako u předešlých bodů.

Především druhá polovina 19. a první polovina 20. století, mimo jiné i pod vlivem prudce se rozvíjející vědy, se vyznačovala více či méně tvrdými útoky proti křesťanství. Zároveň s tím se však stále hlasitěji ozývaly otázky o smyslu lidského života. K důležitým postavám, které ovlivnily myšlení 20. století, patřil prostějovský rodák Edmund Husserl. Žil v letech 1859 až 1938. Nebudu se nyní zabývat tím, čím nejvíce proslul jeho fenomenologií. Spíše se chci zaměřit na jiný rozměr jeho díla. V Husserlově době, tedy ve druhé polovině 19. století, prodělávala věda bouřlivý rozvoj. V této době je již dobře známý zákon tří stádií francouzského filozofa a sociologa Augusta Comta. Ten žil v letech 1798 až 1857. Zákon tří stádií hovoří o tom, že lidstvo nezadržitelně postupuje od stádia teologického, tedy náboženského, přes stádium abstraktní k poslednímu, nejvyššímu stádiu, takzvané pozitivnímu neboli vědeckému. Toto stádium se obrací zásadně k faktickým skutečnostem. Základem je potom pozorování, na jehož základě lze rozeznat a následně aplikovat obecné zákonitosti. Dochází k objevení éterové narkózy, je formulována nauka o vzniku druhů, nauka o dědičnostech, je objeven bacil tuberkulózy, Mendelejev formuluje svůj periodický systém, Röntgen vynalézá röntgenové záření, Siemens přichází s dynamem, je vynalezen telefon. Jakoby se skutečně potvrzovala Comtova teorie, věda kráčí od jednoho úspěchu k druhému. Po této malé odbočce se vraťme k Husserlovi. Husserl si všiml, že přes rozvoj vědy se duchovní život ocitá ve zvláštní krizi. Ona krize potom tkví v tom, že věda není schopná říci cokoliv podstatného k otázkám poslední existenciální pravdy. Tedy k otázkám týkajícím se smyslu lidského života, k otázkám hodnoty. Tedy jinak řečeno, věda není sto odpovědět na otázky, proč existujeme. Sice došlo k prudkému rozvoji poznání, jak věci fungují, ale toto nebylo doprovázeno odpovídajícími odpověďmi na otázku smyslu. Novověk přinesl vznik matematicky konstruovaného, exaktního, přesného, měřitelného světa, který dostal přízvisko reálný. Oproti tomu náš každodenní přirozený svět začal být chápán jako nedokonalý. V jistém smyslu potom věda nahradila Boha. Jedním ze směrů, který se s popisovanou krizí vyrovnával a který silně ovlivnil 20. století, byl potom existencionalismus. Začněme se do slov Jeana Paula Sartra, žil v letech 1905 až 1980. Existencionalista myslí, že je velmi nepříjemné, že Bůh neexistuje, neboť s ním zaniká všechna možnost nalézt hodnoty v inteligentním nebi. Není již a priorního, předem daného, dobra, protože není již nekonečného a dokonalého svědomí, které by je myslilo. Nikde není napsáno, že dobro existuje, že je nutno být počestným, že se má lhát, protože jsme právě tam, kde jsou jen lidé. Dostojevský napsal, kdyby Bůh neexistoval, vše by bylo povoleno. Zde je výchozí bod existencionalismu. Opravdu vše je povoleno, jestliže Bůh neexistuje a člověk je puštěn, protože nenalézá ani v sobě, ani mimo sebe možnost něčeho se chytit. Na tento citát bych chtěl navázat citátem od dalšího představitele existencionalismu, Alberta Camuse. Na jednom místě píše, někdy se stane, že se kulisy zhroutí. Vstávám, jedu tramvají, 4 hodiny v kanceláři nebo v továrně, jídlo, tramvaj, 4 hodiny práce, jídlo a spánek a pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota. Stále stejný rytmus. Po této cestě se dá dlouho pohodlně jít.
ale jednoho dne se vynoří proč. A touto omrzelostí smíšenou s údivem všechno začíná. Tyto citáty nám ukazují, že popis absurdity, úzkosti, hledání, relativity v otázkách etiky nepochází od křesťanů, ale od nekřesťanů, kteří mimo jiné měli odvahu domyslet svět bez Boha. Na to, co popisuji, naváží citátem Antonia Saint-Exupéryho, který napsal, že žijeme ve smyslu věcí. Co to konkrétně znamená? Jako lidé se pohybujeme ve dvojím světě. Jeden je svět expertní. Jedná se o svět, který nás obklopuje a kterému nerozumíme. Například televize, soudím dle sebe, rádio, auto, ale třeba i uspořádání našeho těla, přírody. Tomuto světu rozumí k tomu určení experti, odborníci. Jako lidem nám tato neznalost nijak nevadí. Možná nás někdy příliš vymožeností techniky může naplňovat úzkostí. Nicméně existuje ještě jeden svět. Svět naší přirozené zkušenosti, nebo jinak, svět, jak jej dennodenně prožíváme, osmyslňujeme. Uvedu příklad z dnešního dne. Sedím u počítače a píšu a vůbec nerozumím, jak je možné, že to, co mám na obrazovce, proteče jakýmsi kabelem do bedničky, které se říká tiskárna, ze které vyjede na papíře text. Připadám si trochu jako neználek, ale svět se mi touto neznalostí nestává nijak nepříjemným. Navíc mě uklidňuje, že znám pár expertů, kteří mi případné neznalosti pomohou vyjasnit. Jenže nad počítačem prožívám ještě jeden moment. Pocit uspokojení z toho, co dělám. Pokud bych tento pocit neprožíval, bude se mi pracovat jen velmi těžko. Pokud shrnu popisovanou zkušenost, nevadí mi, že nerozumím, jak věc, počítač, funguje, ale vadilo by mi, kdybych neznal odpověď, proč vlastně píši. Tím není řečeno, že věda, znalosti o věcech kolem nás, jsou nepotřebné či dokonce špatné, pouze je třeba dokázat vědu zasadit do správného rámce. Erazím Kohák hovoří o osudové novověké představě. Konkrétně hovoří o tom, že v moderní době vzniká osudová moderní představa, že rozumová či racionální je kalkulace, zatímco jakékoliv hodnotové soudy jsou iracionální. Pokračuje, když hovoří, že kalkulace, jak vykácet les a využít ho jako stavební dříví, je racionální, rozumová, s objektivní platností, zatímco obdivovat se kráse a bohatému životu lesa je čirá iracionalita, kterou sice nikomu neupíráme, ale nemůžeme ji považovat za jakkoliv závaznou. Jinak řečeno, stále žijeme v představách, že správné je to, co je měřitelné, zjevné, jednoznačně definovatelné, a musíme dodat, co je námi ovladatelné nebo alespoň předvídatelné. Tomu říkáme vědecké, vědecky prokazatelné. Vše ostatní patří více či méně do sféry iracionality, citů, subjektivity a tedy nevědeckosti. Je to tak ale skutečně? Pokusme se například vědecky popsat lásku, spravedlnost, oběť, ušlechtilost, víru a mnoho dalších oblastí, které našimi životy více či méně hýbou. Nechci tvrdit, že o těchto oblastech nemůžeme nic přesného tvrdit. Na druhou stranu, nikdy o nich nemůžeme hovořit stejně jako třeba o zákonu gravitace. Zároveň popisované oblasti ale nesmeteme ze stolu tvrzením, že se jedná jen o něco relativního, na čem tudíž nezáleží, a to proto, že ony oblasti nezměříme, že o popisovaných oblastech věda mnoho neřekne. Jak popisované souvisí s křesťanstvím? Křesťanství by na jednu stranu nemělo být v rozporu s vědou, na druhou stranu ale není jeho hlavním cílem vědu podpírat. Navíc věda stále objevuje nové oblasti a to, co bylo před pár lety nemyslitelné, nyní myslitelné je.
Kristus přichází za člověkem, aby dal jeho životu smysl, aby mu odpověděl na otázku proč. Možná i proto, že teprve tehdy, když člověk bude znát odpověď na tuto otázku, bude si lépe vědět rady nejen se svým životem, ale i s vědeckými objevy, které činí.

Poslouchali jste první kapitoly z knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků, kterou v roce 2002 vydalo Transworld Radio. Četl Daniel Zeman, technicky spolupracovali Pavel Surý a Michal Crhák. Večerní vysílání na Rádiu 7, které posloucháte, dospělo ke 22. hodině. Za chvilku se opět zaposloucháme do čtení na pokračování z knihy Evy a Pavla Dolejších Plavčík Jean.

0: Tak to byl Michael W. Smith a známá píseň Otevři mé srdce, pane. A za chvilku čtení na pokračování.
1: Když nevíš, kudy dál, jakkoliv rozhodnout se bojíš, protože víš, že

Ve čtení na pokračování se vracíme na loď Jitřenka, ze které se stala pirátská loď. Po námořní bitvě s holandskou obchodní lodí musel první důstojník Flaubert řešit řadu komplikací. Přeživší členy holandské lodi, včetně kapitána, kteří se mu odmítli podřídit, dal hodit do moře a loď dal zapálit. Mezi kořistí piráti našli anglického lorda Gosnolda, kterého se rozhodl ušetřit kvůli vidině vysokého výkupného. Když z podpalubí vyšly i lordova manželka a krásná dcera Patricia, Flaubert byl dívkou viditelně fascinován. Lord odmítl s pirátem vyjednávat. Navíc z lodi uprchli zajatý kapitán lodi Bicarat a šlechtic de la Salle. Z knihy manželů dolejších Plavčík Jean čte Pavel Hromádka.

0: Devátá kapitola. Červenec, léta páně, 1676, souboj. Jestli Bůh dá a já se vrátím zpět do Francie, snažil se zaujmout co nejpohodlnější pozici na svém místě Bikarat. Navrhnu, aby se na lodích stavěly větší kuchyně. To máte těžký, kapitáne, ozval se z opačného kouta Levasseur, který se již probral z bezvědomí a teď se mačkal společně s ostatními v těsné místnosti. Ten, kdo tuhle loď projektoval, rozhodně nepočítal s tím, že bude sloužit jako útočiště několika pořádným chlapům. Přeměřil si kormidelník významným pohledem mohutnou postavu lodního kuchaře, který pochopitelně zabíral nejvíc místa. Abys věděl, Levasseure, odsekl Felipe. Kuchař má být tlustej. Jeho postava je pro něho totiž zároveň tou nejlepší reklamou. To máš tedy pravdu, špičkoval kormidelník. Na tebe se stačí jenom podívat a člověku se chtě nechtě začnou zbíhat sliny v ústech. Všichni se zasmáli a de la Salle přitom poznamenal. Já osobně dostatek místa mile rád oželím. Ze strategického hlediska jsme zabrali nejvýhodnější místo na lodi, což nějaké to nepohodlí mnohonásobně vyváží. Také jste poněkud subtilnější konstituce, příteli, vrtěl sebou Bikarat. Přiznám se, pánové, že tohle je jedna z několika mála chvil v mém životě, kdy závidím mrňousům. Nedivím se, přisvědčil poďobanej. Vysoký lidi jsou nepřehlédnutelní a nikomu nedá moc práce si je zapamatovat. Na druhou stranu je určitou výhodou, že mají dlouhý nohy, což zase může být v některých situacích bezesporu pořádný plus. Momentálně mi jsou ovšem moje dlouhé nohy houby platný, protože dál než nakonec lodi bych stejně běžet nemohl. Tím však v žádném případě nepopírám, že mi už mnohokrát v životě prokázali neocenitelné služby. Poplácával si Bikarat zálibně svá svalnatá sténa. Krátký, dlouhý nebo tlustý, mrmlal rozmrzele Felipe. Stejně mám pocit, že jsme doběhali. Cítím v kříži, že Flaubert si už najde způsob, jak nás odtud vystrnadit. Do té doby mu ovšem pořádně vyhládne, zadupal de la Salle na dřevěnou podlahu. Což však na druhou stranu znamená, že se bude o to více snažit, dodal ponuře a v místnosti se po jeho slovech rozhostilo ticho. Jsou chvíle, kdy dojdou slova i humor, dokonce i ten šibeniční, nevyléčitelná nemoc, noc před popravou, nebo těsný prostor lodní kuchyně. Jean seděl mezi ostatními, mlčel a přemýšlel. Ani jemu nebylo hej. Tušil, že se neodvratně přiblížila chvíle střetu, z níž měl po celou dobu plavby podvědomý strach. Bože, volal v duchu, jenom ty znáš ten pravý čas. Nedovol mi, abych se unáhlil. A dej mi obstát v tom, co mě čeká. Stísněný prostor Felipeho království se začal měnit v dusné parno tropického skleníku. Levasseur seděl se zraněnou hlavou mezi koleny. Bikarat držel v ruce pistoli s dlouhou hlavní a díval se ke dveřím pohledem, jako by čekal, že se v nich každým okamžikem někdo objeví. La Salle se tvářil na okol hostejně, ale kdo jej znal, věděl, že je rovněž ve střehu. Felipe si téměř bez přestání otíral mokré čelo a občas přitom zhluboka vzdychl. Basque Bertrand upřeně pozoroval své obrovské palce u bosých nohou, zatímco poďobanej si pohrával s lesknoucí se ostrou dýkou. Tak Flaubert prý zajal nějakou anglickou rodinu. Zastavil se Jean pohledem u potícího se kuchaře, který tuto novinu přinesl. Chudáci. Vybavil si před očima Flaubertovu bezcitnou tvář a hrubý obličej jeho pobočníka. Jak strašné chvíle ti lidé musejí prožívat. Jistě tuší, co je čeká. Válečné vítězství má všude na světě stejnou podobu. Násilí, utrpení, slzy. Už zase se před Flaubertem schovává. Opět je dělí dřevěná prkna. Jenomže tentokrát on nezůstane nečinně sedět a nebude čekat, až utichne křik, sténání a nářek. Nemůže. Vzduch se stával nedýchatelným. Mlčení bylo doprovázeno zrychleným dechem mužů a každá ozvěna zvuků přilétajících z paluby na sebe brala podobu výzvy.
1: Mám takový pocit, že nás ten pirát nebude muset ani vyhánět.
0: Přejel si Felipe zničeně kapesníkem po čele.
1: Nejlepší by snad bylo.
0: Tiše, houkl by karat.
1: Někdo sem jde.
0: Skutečně, přibližovaly se kroky.
1: Řekneme tomu tlusťochovi, ať kouká vyvalit aspoň jeden soudek rumu.
0: Těšil se nějaký hlas za dveřmi.
1: Flaubert se kvůli tomu určitě zlobit nebude. A když jo, tak ať si trhne nohou.
2: Budeď,
0: ozvalo se přitakání.
1: Odvedli jsme přece hezký kus práce, tak si trochu zábavy zasloužíme.
2: Zábavy? To tedy jo. Viděl jsi ty děvky toho Holanďana? Tomu já říkám zábava na vysoký úrovni.
1: Děvky? Žádný děvky, kamaráde. Jsou to prej anglický šlechtičny. Děvky z nich budeme muset udělat teprve my.
0: Oplzle se zasmál hlas a zároveň cvakla klika u dveří.
1: Hej, kuchaři!
0: Hrnul se dovnitř námořník jako velká voda.
1: Koukej!
0: Muž se zarazil a vyjeveně se rozhlížel po nehybných tvářích.
1: Zatra, to je... To jsou... Padáme, Marceli!
0: Otočil se na svého kamaráda, který se cpal do úzkých dveří kuchyně za ním. Bikarat rozvážně zvedl pistoli a natáhl spoušť. Zmáčknout ji však již nestihl, protože na místo výstřelu šlehl místností chladný blesk zakončený tupým nárazem. Muž zasténal a oběma rukama se chytil za hruď, z níž mu trčela masivní rukojeť nože. Druhý námořník vykřikl nějakou nadávku a snažil se co nejrychleji zmizet. Bylo slyšet, jak několikrát zakopl a upadl, ale nikdo se nezvedl, aby ho pronásledoval.
3: Na tohle jsem měl taky pivku,
0: vytrhl mrtvému z těla dýku poďobanej.
3: Nebyl to dobrý chlap.
0: Dodal, jako by chtěl před sebou i ostatními svůj čin nějakým způsobem ospravedlnit. Pak mrtvolu vytáhl za nohy ven pod palubní schodiště a docela klidně se opět posadil na své místo. Jenom co dosedl, rozječel se do ticha, které teď bylo ještě o poznání dusivější, laprého hlas.
1: Všichni muži na palubu!

0: Flaubert přelétl svým zvláštním, jakoby bezvýrazným pohledem po nastoupené posádce. Stáli před ním upocení, roztrhaní a šrámy z předešlé bitky poznamenaní muži. Pánové, oslovil je Flaubert s mírnou dávkou přezíravosti v hlase, protože vůči té bandě otrhanců pocítil cosi jako pohrdání. Jistě vás bude zajímat, jak velkou kořist pro nás všechny znamenala ta potopená plachetnice. Cenu přeložených kožešin odhaduji nejméně na 200 tisíc liber a v lodní pokladně jsme objevili dalších 400 tisíc ve zlatě. Nic moc na to, kolik nás zařvalo. Ocenil výsledek jakýsi nespokojenec a několik dalších souhlasně zamrmlalo. Aspoň nás bude míň na dělení, hlupáků. Snažil se kdosi o hrubý žert, ale nikdo se nezasmál. Na poprvé to není nejhorší, ignoroval Flaubert poznámky. Kdo má zálusk na zlatý poklad, ten si bude muset počkat na španělské galeony v Mexickém zálivu. Já taky říkám, že to není tak zlý. Kolik myslíte, že by nám za tuhle cestu zaplatilo jeho veličenstvo? A když k tomu přidáme ty dvě anglické kůstky? Co pak ti inteligente nedochází, že příště budou chcípat další a možná za daleko míň? Nemínil se jen tak nechat umlčet nespokojenec. Myslím, že tady někdo smrdí. Jsou lidi, kteří ucejtějí střelný prach a mají v tu ránu plný kalhoty. Ty? Nechte toho! Okřikl muže Flaubert. Jste malí kluci nebo dospělí chlapi, kteří vědí, co chtějí? No to teda víme až moc dobře. Svůj podíl a ženský. Podívejte, někoho sem vlečou. Upozornil ostatní hubeňour s propadlým hrudníkem, opírající se o palubní zábradlí. Flaubert sledoval, jak se hlouček námořníků rozestupuje a jeho středem nesou dva muži čísi bezvládné tělo. Nestačil říct ani popel a měl kudlu v srdci, vysvětloval jeden z nich přihlížejícím. Já to stihnul vochlup. Nevzít včas roha, byla ze mě taky mrtvola. Kdo ho zapích? Zeptal se stroze Lapré. Co já vím? V tom fofru jsem si nestačil pořádně všimnout, ale jinak tam jsou určitě pohromadě všichni. Kdo všichni? No všichni! Bikarat, De La Salle, ten tlusťoch Felipe. Kde? V kuchyni přece! Chtěli jsme si s kamarádem říct jenom o soudek rumu. Lapré se úkosem podíval po Flaubertovi, jemuž se však ve tváři nepohnul ani sval. Pane jo, to je teda malér, konstatoval nespokojenec. Po bitvě jsme spotřebovali nejmíň polovinu palubních zásob pitné vody. Takže jsme namydlení. A co žrádlo? S nima nebude snadný pořízení, nejsou to žádní zbabělci. Aby tenhle, ukázal jeden z námořníků na mrtvého, nebyl první z řady. Flaubert poslouchal a velice dobře si uvědomoval, že než z téhle sebranky vychová skutečné válečníky, uplyne ještě mnoho vody. Ještě že na Tortuze bude možnost najmout jiné a tyhle nechat jednoduše běžet, uvažoval. Takže to by stačilo, uhodil energicky hruškou kordu o zábradlí velitelského můstku. Doufám, že jste se dostatečně vypovídali a teď bude možno začít jednat. Na rozdíl od vás, už dávno vím, kde ty hrdiny hledat. A kdyby tenhle nejednal své volně, pohodil hlavou směrem k mrtvému, mohl stát mezi vámi živ a zdrav. Zrovna tak vím, jak uvolnit kuchyň bez jediného výstřelu. A teď sem přiveď ty sparchantělí Angličany, vyzval Laprého záměrně zvýšeným hlasem. Jean napjatě lapal každé slovo zalétající k němu z paluby. Nerozuměl sice zdaleka všemu, ale jinak si mohl udělat celkem slušný obrázek o tom, co se tam odehrává. Hádají se, konstatoval s uspokojením De La Salle. Ovšem, že se hádají, kývl Felipe. V tomhle směru je to po každý stejný, poprvé, po desátý, postý. Ty seš koukám nějak zkušenej. Podivoval se Poďobanej a kuchař rázem zmlknul. Proč by se měl komu svěřovat s tím, že měl dlouhá léta co dočinění s podobnou společností té, která jim nyní dupe nad hlavou? Zkušenej, neskušenej, má pravdu, bránil kuchaře Bask Bertrán. Chlapi si podřezávej krky převážně pro peníze a ženský, vody jak živá. Pst, položil si prst na ústa de la Salle. Asi objevili toho mrtvého.
1: Už je to tak, nastražil uši Poďobanej. Poslouchejte, táhnou ho po schodech nahoru. Mám pocit, že teď se to konečně začne hejbat.
0: Je na čase, poklepával netrpělivě pažbou pistole o dlaň Bikarat. Chtěl ještě něco dodat, ale zabránil mu v tom pronikavý Flaubertův hlas. A teď sem přiveď ty sparchantělí Angličany.
1: Zatraceně,
0: vzpamatoval se první Felipe, jemuž prolétla hlavou myšlenka na pirátel Olonéze.
1: Ten odporný syčák.
0: Musíme něco udělat. Vzchopil se de la Salle.
2: Jenom se zase docela klidně posaďte, kavelíre,
0: schladil jeho horlivost Bikarat.
2: Těch lidí je mi samozřejmě líto zrovna tak jako vám, ale tohle je léčka, nesmíme jim na to skočit.
0: Jedna možnost by zde přece jenom byla, nutil hlas do klidu Žán. Jenomže to byste museli nechat jednat mě a samotného.
1: To mě přeskočilo, mladej,
0: vyletěl Poďobanej.
2: Ale
1: doopravdy tolik stojíš o to, aby ti zase někdo zmáčknul krček,
0: připomněl mu. Teď není čas na dlouhé vysvětlování. Za chvíli může být pozdě.
1: Jestli půjdeš ty, půjdem všichni,
0: zvedl se kuchař. Ne, musíte mě pustit samotného.
1: Snad nechceš ty nahoře obměkčit nevinností svýho mládí. Nezapomeň, že máš slíbeno 50 ran a řeknu ti, že každá smrt je lepší než tahle.
0: Jestli vyjdeme na palubu společně, nedá Flaubertovi žádnou práci nás zlikvidovat. Jenomže já znám způsob, jak toho surovce zastavit, alespoň na chvíli. A to nám poskytne šanci jednat dál.
1: Slyšel jsi Felipeho, nepůjdeš nikam,
0: rozhodl Bikarat.
2: Počkejte, kapitáne, ozval se Levasseur. Myslím, že bychom to měli zkusit. Stejně moc na vybranou nemáme.
1: Nejde o to, že by si každý z nás nemohl naložit se svým životem, jak ráčí, váhal Bikarat. Ale situace, v níž se momentálně nacházíme, nám nedovoluje zbytečně ztratit ani jednu ruku.
0: Myslím, že máš nejvyšší čas, pobídl kormidelník netrpělivě čekajícího Žána. Máš naše slovo, že se odtud nikdo z nás nehne, dokud to nebude nezbytně nutné. Běž a Bůh tě opatruj.
1: Teda, Levasseure, ta rána do hlavy tě připravila o rozum. Copak chceš toho kluka nechat jen tak pro nic za nic skapat?
0: Hrnul se za odcházejícím plavčíkem kuchař. Ale tentokrát se mu do cesty postavil de la Salle. Zpátky, nebo všechno pokazíš. Ten mladík sice riskuje, ale jsem si stejně jako Levasseur jist, že dobře ví, co dělá.
1: Určitě,
0: nechal po otevřené dveře kormidelník, aby bylo lépe slyšet, co se bude v příštích minutách na palubě Jitřenky dít.

0: Lord Gosnold rozhodně nepatřil mezi zbabělce. Naopak lidé, kteří jej znali, o něm tvrdili, že jeho odvaha zhusta hraničí s nerozvážností, což úzce souviselo s jeho prudkou a výbušnou povahou. Teď však cítil, jak jej pomalu opouštějí síly a chvílemi se téměř hroutil pod prudkými návaly nevolnosti. Stál spoutaný před zraky několika desítek mužů, upírajících k velitelskému můstku chtivé pohledy. Věděl však, že nepatří jemu, a právě to jej přivádělo téměř k šílenství. Stačilo pouze pootočit hlavu a uviděl bledé tváře své ženy a dcery. Neušlo mu, jak se obě chvějí, i když se snažili tak jako on zachovat alespoň navenek klid. Vědomí, že jim nemůže nijak pomoct, v něm rozechvívalo snad každou buňku v těle přímo fyzickou bolestí. I když se zdánlivě nedělo vůbec nic, bylo ovzduší na palubě přímo nabito napětím, podobnému jako před divadelní premiérou. Flaubert sám přitom působil dojmem člověka, který netrpělivě očekává příchod hlavních aktérů celého představení. Nikdo však nepřicházel. A první důstojník se otočil k anglickému diplomatovi.
1: Doufám, že si vaše lordstvo nedělá žádné iluze o své budoucnosti. Připouštím, že jsme vám vydáni na milost a nemilost.
0: S tou milostí raději příliš nepočítejte, milorde, upozornil ho důstojník. Nechám vás pověsit. Nebo jste snad čekal něco jiného?
1: Jak bych mohl?
0: Utrousil lord s mírnou ironií. Možná, že jsem neměl vůbec v úmyslu vás zabít. Poslechni, piráte, lhal bych, kdybych tvrdil, že mi nezáleží na životě, ale jestli chce vaše lordstvo začít prosit o milost, přejel si Flaubert významně jazykem přes rozbitý ret. Pak se namáhá zbytečně, protože svou příležitost již promarnilo. Dobře víš, že o svůj život neprosím, vrhl lord Gosnold úzkostný pohled po své dceři a ženě.
1: Řekl jsem ne. Dám ti 600 000.
0: Tady nejsme na trhu, abychom se dohadovali.
1: Nebuďte blázen, Flaubert, vykřikl kdosi z posádky. Když chce platit, tak ho nechte.
0: To se ví, za mrtvýho nedostanem ani měďák.
1: Dám 700.
0: Snažil se těžit lord ze situace.
1: Nechci. Dám ti tak dost. Tohle všechno jste si měl, vážený pane, rozmyslet daleko dřív. Se mnou si dělej, co chceš, ale tyhle dvě. Jistě, že si budu dělat, co chci.
0: Přerušil lorda se sadistickou rozkoší Flaubert. O vás, Angličanech, je například známo, že vášnivě milujete staré zvyky. Znám také jednu takovou tradici, která říká, že každý člen posádky má právo si zahrát o zajaté ženy v kostky. Byl bych velice nerad, aby si vaše lordstvo myslelo, že jsem pouze krutý, bezcitný a nespravedlivý chlap. Proto vám dovolím, abyste se této napínavé hry zúčastnil společně s námi. Kdo ví, možná, že budete mít štěstí a vyhrajete obě. Na jednu noc, samozřejmě.
1: Ne,
0: vykřikla Alice Gosnoldová a objala svou dceru kolem ramen.
1: Tohle nesmíte udělat.
0: Velice se mýlíte, milady, usmál se na vyděšenou ženu Flaubert. Jednak jsem na této lodi pánem a potom, díky tvrdohlavosti vašeho manžela, je již rozhodnuto. Ledaže by se mezi posádkou našel někdo, kdo má, řekněme, ke starým zvykům stejný odpor jako vy. Pokud se někdo takový mezi mými muži najde...
2: Flaubert udělal dramatickou pauzu a obrátil se na námořníky sledující bezdechu celou scénu.
1: Pánové, Je snad mezi vámi někdo, kdo nesouhlasí s mým návrhem?
2: Uznalé pochechtávání a pochvalné mručení vystřídalo souhlasné ticho.
1: Opravdu nikdo?
3: Já!
2: Prásklo do ticha jako výstřel z pistole. Žán stál klidný, mírně rozkročený a bez hnutí snášel překvapené pohledy.
1: Co jsem ti říkal? Už lezou!
2: Poznamenal vítězoslavně směrem k laprému Flaubert.
1: Teď ještě o malinko přitáhneme šroubek.

0: něco zeptal.
1: Nenech ho mlátit hubou, šeptal Lapré rozčileně Flaubertovi. Ten kluk se mi vůbec nelíbí, doposud s ním byly jenom samý nepříjemnosti. Nehodlám se vybavovat s plavčíkem.
2: A Flaubert znovu pokynul námořníkům. Přivázat ke stěžni a dát mu, co zasluhuje. Řekl jsem, že mi odpovíte na jednu otázku.
0: Nevšímal si Jean napřažených paží.
2: Chci vědět, komu patří ten nádherný prsten s diamantem, který nosíte na své ruce.
0: Flaubert na malou chvíli znejistěl, ale v zápětí se na mladíka utrhl.
1: Co je ti potom, ty zmetku?
2: Možná víc, než si myslíte.
1: Hněte sebou, chlapi,
0: uhnul Flaubert Jeanovu pohledu. Jenomže námořníci se nehýbali a čekali na pokračování stejně napjatě jako zbytek posádky.
2: Takže poslouchejte, využil plavčík příznivou situaci. Když ten prsten sundáte, můžete si na jeho vnitřní straně přečíst následující věnování. Své milované Henrietě v den svatby Gaston de Conti. Zajímá vás snad, jak to mohu tak dobře vědět? To proto, že ten šperk patřil mé matce.
1: Pokud se jedná o ten prsten, polkl Flaubert. Koupil jsem jej před časem od kteréhosi vojáka. Pochopitelně jsem se nezajímal, jak a kde k němu přišel.
2: Lžete.
1: Co si to dovoluješ?
2: Lžete, opakoval mladík. Vy jste jej nekoupil, ale ukradl.
1: Myslíš, že se od tebe nechám beztrestně urážet?
2: Já vás nechci urážet, ale před všemi těmito svědky obvinit z vraždy.
0: Flaubertovi vyschlo v krku. Soustředěná pozornost mužstva nenasvědčovala tomu, že by byl kdokoliv ochotný nechat si ujít tohle nadmíru zajímavé představení, dokud nespadne opona.
2: Zabil jste mého otce, hraběte de Contiho. Dovolil jste svým vojákům, aby zneuctili mou sestru a matku, které pak dragouni vyhodili k vašim nohám na zámecké nádvoří. Díval jste se, jak vaše smečka vlků vraždí bezbrané, a nakonec jste dal příkaz, aby domov, ve kterém jsem vyrůstal, vojáci zapálili. A potom všem jste klidně odjel chlastat do první hospody. Chcete snad ještě tvrdit, že vás urážím?
1: Tohle ti nikdo nebude věřit.
0: Vykoktal pobledlý Flaubert, který cítil, že sympatie přítomných se začínají přesouvat na opačnou stranu.
2: Stačí se na vás podívat, vybuchl Jean. Každý, kdo má oči v hlavě, musí vidět, kde je pravda. Vy hnusný, podlý vrahu!
0: Vyrazil ze sebe mladík. Jemuž se Flaubert, moře, lidé začali houpat před očima a chvílemi se jakoby ztrácet v rudé mlze.
2: Opravdu si myslíte, že vám dovolím, abyste svůj zbabělý čin opakoval?
0: Ukázal prstem na rodinu lorda Gosnolda, který zde stál a naslouchal stejně zaraženě jako ostatní.
2: Přísahám, že raději zemřu, než bych se musel opět na něco podobného dívat. Jestli budete chtít ty lidi zabít, pak budete muset zabít nejprve mě.
1: To, myslím, nebude tak těžké.
0: Snažil se najít ztracenou sebejistotu Flaubert.
2: Zkuste to!

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo ji nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najbrt.

Večerní vysílání na rádiu 7, které posloucháte, dospělo ke své poslední hodině, bylo 23 hodin. Život evangelického faráře Miloše Reicherta by vydal na román. Vlastně už na malý román vydal. Ve zvukové podobě vám ho po částech přináší pořad Řeka života. Druhé setkání opět připravil Petr Vaďura.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Dnes budeme pokračovat v našem povídání s Milošem Reichertem. Miloši, vítej ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme v tom našem prvním setkání si povídali o tvém dětství, mládí, 60. letech. Samozřejmě jsme všechno nevyčerpali, třeba jsme se nedostali k tomu, co jsi říkal existencialismu.
2: Tak to slovo je dnes asi už málo frekventované a já se přiznám, že ani tehdy jsme moc nevěděli, co to znamená, ale rozhodně to bylo poutavé. A jak bylo něco označeno za existencialismus, tak jsme šli potom a četli jsme to. A většinou to bylo zajímavé. Ne úplně všecko. Já jsem nějak neobliboval tolik Sartra, ale Alberta Camuse ano.
1: A četl jsi od něj?
2: Já jsem od něj četl ledacos, co vyšlo česky, a knížka Mor, ta mě tak zaujala, že jsem si ji přečetl francouzsky. To je jediné beletristické dílo francouzské, které jsem přečetl od začátku do konce v originále.
1: No a zrovna u Moru mě zajímá, jaký v tobě zanechal tedy dojem.
2: Stále nádherný, takový jaksi světlý. Mně se zdá, že ten Camus už tím jazykem byl člověk takového jednoduchého světla, že prostě on to jako nasvítil i takovými spíš kratšími úspornými větami. Zajímavé je, že i ta jeho francouzština, pro mě jazyk cizí, přece jen se mi četla velmi dobře, se mi to zdálo snadné, takže už tento dojem takový taky z toho jihu, nějak ten jazyk a to jižní slunce mi tak tam splývá v jedno, a potom věcně obsahově ta kniha je pro mě tak jaksi i orientační. Tam je takový spor humanistického ateismu a jakési hluboké víry, která chce všemu rozumět, ale která chce také toho Boha, který to všecko řídí a všecka neštěstí, včetně toho moru, na lidi sesílá, protože to má nějaký záměr, výchovný pochopitelně, a mají to za své hříchy, tohle to, co se jim teďka stalo, ale zároveň je to šance k nějakému pokání. No a má to mít jako všechno smysl. A tam katolický páter v tom románu, to je taková čistá duše, oddaná, ale fanatická zároveň. A jemu je to všecko jasné. A tam takový strašný moment, děsivý, je, když on se tam modlí nad umírajícím dítětem a teďka jako žádá Boha, aby to dítě uzdravil. Ale tak s takovým trošku jako majetnickým, já na to mám právo přeci tohle chtít, jo? A ono se to nestane. A tak tam je vidět taková ta slepá ulička určitého stylu zbožnosti, kterému je jasné, že všechno má smysl, a stačí věřit a my na té lodi toho poznání, toho smyslu jedeme. Jo, a tam se ukazuje, že ne. A ten protipol tohodle člověka, lékař, takový humanista, který jaksi nevěří, ale dělá všecko pro to, aby těm lidem pomohl. Moc toho nezmůže, pravda, ale zůstává tam s nimi, mohl by odjet někam jinam, ale zůstává s těmi postiženými a snaží se alespoň, aby ta bolest byla menší, aby ty ztráty byly minimalizovány. Tak to se mně zdá, že to je ten kupodivu asi křesťanštější přístup k věci, k tomu utrpení světa a k bolestem lidstva a vůbec k tomu všemu špatnému, co nás potkává. Že to je ten křesťanský moment a pak mě tam, a tím skončím, velmi mě tam zaujal takový moment, tak v jednu chvíli on se se svým kamarádem rozhodne, že se v tom moři ještě vykoupou, teplé moře, a tak si jako užívají uprostřed té hrůzy, toho moru, toho všeho, co tam prožili a co ještě bude. Oni vědí, že ty hrůzy bude, ale zároveň je tam teplé moře a dá se v něm plavat, tak oni si toho užívají. A mně se zdá, že to je taky takové křesťanské, dokud je nám dáno, že si můžeme zaplavat v teplém moři, že prostě je pohoda, je dobře, můžeme si něčeho užívat, tak to dělejme. Ono je to totiž jenom na chvíli a pak zase přijde něco zlého.
1: Ty ses určitě setkával potom v průběhu dalšího života se všemi možnými postoji. A mě zajímá, jak reaguješ, když se potkáš s takovým člověkem, který je reprezentován tím knězem, který má silnou víru nepochybně a hluboký vztah s Bohem. Ale přesto cítíme, že to je nějaký kousek, podstatný kousek vedle.
2: No tak tam je výhoda, že člověk má přece jenom takový společný slovník, alespoň s těmi lidmi, a má se čeho dovolat a může říci, ale pozor, i náš Pán a Spasitel, jak si volal, odej mi tento kalich ode mne, je-li to tvá vůle. Jo, a že zkrátka ztotožňovat Boží vůli a Boží záměr s naším poznáním, které je nám skutečně do jisté míry dáno, ztotožňovat to v jedno, to nejde, protože přece jenom hodně nám toho dáno nebylo.
1: Camus napsal také sbírku Exil a království, sbírku povídek. Nakonec za ní dostal Nobelovu cenu za literaturu. A ta hodně otevírá jakýsi pohled na člověka z takových neobvyklých stran. Máme tam náboženský fanatismus, máme tam nevěru. A je tam také povídka, která se jmenuje Host, o učiteli, který doprovází Araba na cestě do vězení zločince, který se dopustil zločinu, ale...
2: Ano, myslím, že on nahrazuje nějakého policistu a tak má dělat ozbrojený doprovod při dovedení tohodle jakéhosi zločince, jednoduchého člověka, tuším, z nějakého toho venkova alžírského k soudu nebo do vězení, kde ho čeká teda cosi, no a ono to dopadne tak nějak divně. On mu chce dát svobodu, ať se rozhodne pro to, kam vysvětlí mu, nalevo je svoboda, napravo je vězení, tak nějak jednoduše on to všecko poplete a jde do toho vězení. A navíc on, ten učitel, teď už nevím, jestli to zjistí předtím nebo potom, že mu tam v té, ano, potom se vrátí a zjistí, že na tabuli má jaksi napsáno, že je zrádce, čili ví, že ho ještě čeká něco zlého. Taková jaksi etída o tom, jak v našem životě někdy se může všechno zvrtnout a všechno je špatně a nevyjde vůbec nic.
1: Navzdory tomu, že děláme dobro, protože on dělal dobro, ten učitel.
2: On dělal dobro a nebylo to nic platné, protože to dobro někdo nepochopil a místo napravo šel nalevo a už to bylo špatně, ale právě on mu dal tu volbu, aby šel za tím dobrem. Nešel, takže špatně, a navíc ono, jaksi je to pochopeno, že to dobro, které páchal, bylo vlastně zlo a že si to teďka hezky vypije.
1: Miloši, ty jsi to četl kdy?
2: No tak to mě bylo tak kolem 20 asi tak, protože myslím, že ten Exil a království vyšel někdy tak 66 nebo tak nějak, tak tou dobou.
1: Jak to je možné, že si to pamatuješ?
2: No tak já si pamatuji věci, které na mě zapůsobily. A taky si člověk asi pamatuje něco v tom věku, kdy ještě se do něj ty nové zážitky, zkušenosti i z té literatury opravdu vtisknou a jsou tam. Pak člověk třeba čet ještě mnoho dalších věcí, ale nějak, jako je to, jako když naprší na husu chvíli, to tam je a pak to zmizí a je to pryč. Ale ten kamy ve mně zůstal a navíc, já jsem ještě, jak mě to zaujalo, tak jsem pak přes všelijaké přátelé, byť byla železná opona, tak ona měla všelijaké díry a zvláště ty přátelé ze západu za námi mohli jezdit a jezdili a člověk je mohl i zaúkolovat, potřeboval bych, přivez mi knížku tu a onu a oni to i dělali, takže já jsem si objednal kamise L'homme révolté, tedy vzbouřený či revoltující člověk, pak jsem se tím probíral, nepřečetl jsem to tedy takhle důkladně jako ten Mor, ale leco z toho ano, a také mě to velice zaujalo, protože bylo vidět, že ten Kami, i když je to člověk, který straní těm lidem chudým, ví, že je tady děsná nespravedlnost a jak si fandí těm chudým, tak nikdy nesklouzl na rovinu nějakého marxistického revolucionářství. Naopak od toho on se distancoval, takže to je na něm milé.
1: Na rozdíl od Sartra.
2: Právě na rozdíl od Sartra, který klidně byl schopen se zapojit do všelijaké manipulace s masami. Vzpomínám na to, jak v roce 56, když bylo maďarské povstání rozmlácené surově sovětskými tanky, no tak jak si ty levičáci mnozí jako váhali a co teď, a tehdy Sartre prohlásil, no nemůžeme teďka to odsoudit, to bychom demobilizovali bilanku. To byla ta čtvrť průmyslová, kde bylo hodně dělníků, čili bašta levice. Jo? Čili takový to zjištění, že je dobré s těmi masami zacházet tak, jak my si myslíme, že je to správné, tak to u toho Sartra bylo, u Kamise ne.
1: Mluvíš o tancích a s tanky si udělal osobní zkušenost, protože 60. léta u nás vyústila do invaze armády 5 socialistických zemí.
2: Pravda, že já jsem nezažil bezprostředně tanky sovětské, ku podivu, já jsem zažil tanky polské, protože jsem byl u rodičů v České Skalici a tam až minimálně k Jaroměři, ne-li až do Hradce Králové, to obsazovali Poláci. A tak já jsem tam na kole se prodíral jaksi skrze ty tam hřadující tanky u silnice a zajímavé, neměl jsem jako pocit, že to mám nějak rozlišovat, jestli jsou to tak říkajíc Rusáci nebo Poláci, prostě byly to tanky. A ty chlapi, co tam v nich seděli, byli odporní. Když jsem pak viděl ty ruský, tak ty polský byli stejně odporní jako ty rusové. Prostě byli to okupanti a já měl dojem, že se i tak chovají. Tam nebyl náznak nějakého, my jsme tady strašně neradi a stydíme se a pláčeme a dáváme to najevo aspoň nějakým gestem. Ne, ty byli stejně arrogantní, prostě asi jako každý okupant, když pochopí tu svou roli.
1: Věřil jsi v 68. roce v socialismus s lidskou tváří a v možnost nějaké reformy toho systému, anebo ti bylo jasné, že to celé vlastně jsou takové tanečky?
2: Slovo věřil, to je asi příliš silné, to bych si, tento vztah víry, ten bych si rezervoval jako pro jinou příležitost, ale takové to očekávání, že se něco opravdu děje a vážně, že se děje a že veliké změny nastávají, to bylo zcela zřetelné. A kdyby pro nic jiného, tak protože tehdy opravdu lidé, nebudu mluvit o společnosti, ale prostě o lidech, jako třeba moje maminka, najednou se začali stotožňovat se svým vlastním státem natolik, že byli ochotni pro něj i lecos obětovat. Tak tehdy se objevil nápad udělat mezi obyvatelstvem sbírku na zlatý poklad republiky, protože některý z těch ekonomů prohlásil, že máme nějak ubohé zlaté rezervy a nemáme a potřebujeme a nemáme. A ejhle, místo aby lid začal remcat, vidíte, jak jste všechno prošustrovali, jo? A teď si ještě stěžujete, tak lidi začali spontánně dávat svoje zlato na Fond republiky, představte si to dneska, že tohle to někdo dělá. Jo? Ale tehdy to bylo možné a moje matka, která rozhodně teda neměla žádnou pokladnici s cihlami zlata, ale měla tam nějaký náušnice nebo co to bylo, který nenosila pochopitelně, že jo? Takže to měla pocit, že to je zbytečný, tak co s tím, tak mě pověřila, ať to odnesu do té banky na ten zlatý poklad, načež já jsem byl takový opatrnější a radši, že jako ne, a ono se to hodilo, protože pak jsme ty náušnice přetavili do těch prstenů našich svatebních v roce 1970 a měli jsme aspoň něco. Prostě tehdy to bylo tak, že i lidé i to málo, co měli, byli ochotni věnovat na jakousi pofidérní republiku československou socialistickou, protože začínali mít ten silný pocit, že je jejich.
1: No a ten pocit ztratili poměrně záhy. A co ty?
2: Ten pocit samozřejmě ztratili záhy. Já si myslím, že prostě ten takový ten pocit, že se má každý starat sám o sebe a nejen dávat něco na republiku, ale dokonce neokrádat ten stát, znamená hřích proti vlastní rodině a proti vlastnímu soukromí, to se zrodilo tím srpnem 68.
1: Miloši, já jsem zjistil, koupil jsem si knížku s hrami Ivana Vyskočila. A na mě tam vyskočil rozhovor na začátku, který jistý Miloš Rejchrt s Ivanem Vyskočilem učinil, tuším v roce 67, nebo tak nějak, a publikoval v časopise Bratrstvo. Jak k tomu došlo?
2: Tak já jsem kdysi někdy v roce tak 66 to mohlo být, nebo ještě dřív, 65, viděl hru Autostop v divadle Na zábradlí. Ono to nebylo takový klasický divadlo, prostě takový jakýsi pásmo, byly tam písničky, jak se to tehdy dělalo, takové ty malé formy. A Ivan Vyskočil tam začasté fungoval jako ten jediný herec a vykládal. A vykládal o autostopu a mně se to moc líbilo. Pomínám, protože já jsem tehdy tak rád jezdil stopem a bavilo mě dávat se do řeči s těmi lidmi, kteří také, když člověka vzali, tak asi to chtěli, že jo, nechtěli mlčet a chtěli si povídat. Tak jsme si povídali a mě to hrozně bavilo a najednou v tom divadle od Ivana Vyskočila slyším úplně takovou tu stejné naladění na to, jak ten autostop je prýma věc, protože je to otevírání konzerv. Člověk zaleze do auta a je tam jako v konzervě a teďka veme stopaře a tím otevře konzervu. Jo. A mně se to otvírání konzerv vždycky líbilo, A potom jsem nějak, když začal vycházet časopis Bratrstvo, teď právě přesně nevím, jestli to bylo už v roce 68 nebo až 69 někdy, jsem tedy za panem Vyskočilem zašel a udělali jsme rozhovor o autostopu a zase jsme si tak hezky krásně rozuměli. A moc mě potěšilo, že tento rozhovor, tak jak jsme ho zpracovali, se panu Vyskočilovi zalíbil natolik, že ho pak zase ještě někde publikoval. Ani jsme se pak už nějak jako domlouvali, nebo my už jsme se pak moc neviděli.
1: To propojování, řekněme scény křesťanské, protože časopis Bratrstvo patřil evangelické mládeži, s kulturní scénou, možná i s politickou scénou, bylo v těch 60. letech normální, běžné, anebo i tehdy to bylo mimořádné?
2: Já jsem měl ten pocit, že to nebylo běžné. Že tady něco vzniká, že to je úplná novinka, protože a asi byla. Najednou v církevním časopise je rozhovor s divadelníkem, který není ani farář, ani žena faráře nebo něco takového, prostě jen tak. Neboť máme nějaké společné téma a oba ho nějakým způsobem zpracováváme, pociťujeme a zjišťujeme, že jsme si blízcí. A to bylo takové to fascinující, úžasné na tom ještě dění toho roku 68 nebo na tom, co bylo už předtím a co potom teda hezky zhaslo. A pak došlo k tomu, že jaksi v lepším případě si ta církev mohla vydávat nějaké vnitrocírkevní publikace, kde muselo být ještě, že jen pro vnitřní potřebu něco takového a nemohl tam psát každý a když tam někdo psal, tak pak byl třeba průšvih velký.
1: No a to mě právě zajímá, jestli to, že se z církve v 70. letech stala skupina lidí, kteří pouze, a teď použiji ten ateistický slovník, uspokojovali své náboženské potřeby a jakékoliv přesahy do kultury, do společnosti, filozofie, přírodních věd a tak dále v podstatě byly nemožné, tak jestli to byl společenský vývoj nebo tlak té normalizační, a nebo jestli to bylo prostě tak, že ta církev je taková.
2: Zdá se mi, že to byl hlavně ten tlak a ovoce toho tlaku, že byla spousta lidí, kteří měli chuť překračovat ty hranice a také to dělali. Když si vzpomenu, že tehdy v literárních novinách byl dlouhý rozhovor třeba s farářem Janem Lukášem a tyhle ty náznaky, že by to mohlo takhle pokračovat, takové to všelijaké překračování, tak tady byli a že pak se to znemožnilo, no za to mohla opravdu ta politika strany a vlády, která se rozhodla ty křesťany jaksi už nelikvidovat, už nebylo jaksi, že to náboženství odumře, víme, že on asi bude trvat, ale nějak tak jako indiáni v rezervaci. Prostě dáme jim rezervaci, ale bude to tam jako přísnější než ty americké rezervaci. Opravdu jako budeme na to bedlivě dohlížet, aby nevymizeli, to jako, ale taky, aby se nerozmnožovali moc, tak jenom tak trochu. Čili zvláště děti farářů evangelických, ty ať jdou studovat teologii, prosím. No, zatímco ty jiní, ti ne, to už by se rozrůstalo do nějakého jiného prostředí. Ať to zůstane tak nějak v těch rodinách, které už se znají a vytváří takovou jakousi subkulturu, na kterou my dohlídneme, aby to jejich vlastní dění, ten jejich život v té rezervaci jako nepřelízal ty hranice rezervace. Maximálně dovolíme, aby přijeli nějaký cizinci a chvíli jako pozorovali, že opravdu jsme ji nevyhubili, jsou tady a dokonce na nás mávají a někdy otevřeme dveře a můžou si podat ruku nebo tak, ale bylo jasné, že křesťanství nejen myšlenkově, ale i tak jako sociologicky, sociálně má být uzavřeno do jakési konzervy nebo, jak já říkám, rezervace.

0: co s tebou udělala 60. léta, jejich konec, tedy myslím invazi a nastupující normalizaci, v té spirituální rovině, v té teologické rovině, jak jsi ty sám to jednak prožíval ve vztahu k Pánu Bohu a potom, jestli se nějak proměnil tvůj pohled na, řekněme, teologický výklad dějin nebo na to, jak Bůh zasahuje do dějin.
1: Určitě ve mně zůstalo vědomí, že hrad přepevný je Pán Bůh náš a to se prostě nemění, ať se mění jakýkoliv režim. K tomu se ale připojilo takové porozumění tomu, co jsem slyšel v okupačním týdnu v rádiu, kdy vzácná to žena Rika Kadlecová, která byla tehdy takovou tou vrchní církevní tajemnicí v roce 68, ale to byla reprezentantka právě těch reformistů, otevřených komunistů, co dělali dialog s křesťany, že tak ta v tom rozhlasovém vysíláním okupačním jednak křesťanům připomněla, ať právě oni nezapomínají na ty, na které se v těchto pohnutých dnech třeba zapomíná, na ty nemocné a opuštěné a tak, tak aby jako nezůstali sami a někde stranou. A potom je vyzvala k takové občanské angažovanosti a kuráži a k protiokupačnímu odporu a dopustila se tam věty, nebudete-li svobodní jako občané, nebudete svobodní ani jako křesťané. A já jsem to pochopil velmi pozitivně, že to tak je, že to je, takže nemáme si o to svoje jaksi svobody a privilegia, který můžeme mít v té rezervaci do jisté míry, že nám třeba dovolí občas i vydat zpěvník nebo dokonce přeložit Bibli a takovéhle věci. A některým zajímavé, jak my nekatolíci jsme na tom byli lépe než katolíci, že my jsme se mohli dokonce shromažďovat jako mládež, byť jenom v těch mezích sborů, ale zajímavé, že nikdy nezakázali třeba konfirmační cvičení, tedy práci s takovým dorostem a pak se ta mládež mohla scházet v těch sdruženích mládeže pro ty konfirmované a to se nechalo být a nemám ten dojem, že by do toho přímo někdy nějak ten církevní tajemník zasahoval nebo že by jako pokusy o to zjistit, kdo tam chodí a tak dále. Takže když se setkali s odporem, že to my neděláme, tohle, abychom předávali nějaké seznamy, tak toho nechali třeba. Jo? Takže evangelíci měli trochu více těch svobod v té rezervaci, než chudáci katolíci, kteří měli mši a jinak nic. Tam prostě jak kněz někde se sešel z mládeží, tak už to bylo maření státního dozoru nad církvemi, že jo, a šel za to sedět třeba. Takže to, co říkala ta Erika Kadlecová, že musíte být nejdřív svobodní jako občané, to jest svoboda pro všechny. V rámci takových nějakých asi demokratických pravidel nebo něčeho, prostě musí být nejdřív svobodná celá společnost a pak si můžeme být svobodní i my. Ale nechtějme být svobodní my jenom a ty ostatní, ať si jako to nepotřebujou. Takže tomuhle jsem nějak propadl, tomuhle pohledu, takže když se pak objevila Charta 77, tak jsem to samozřejmě moc rád přijal, protože mě to bylo samozřejmé, že tohle to je ono.
0: No ale to už jsi byl bez souhlasu.
1: To už jsem byl bez souhlasu od roku 72, já jsem státní souhlas měl jenom 2 roky, trochu za tu ztrátu může asi i to moje omámení tou svobodou roku 68 a odvahou těch některých, kteří zůstali věrni tomu. A moc hezky to vyjádřil soudruh plukovník Havlíček, který po letech jednou, to byl takový dost vrchní estébák v Praze, myslím, že měl na starosti právě všechny církve, sídlil v Bartolomějské a jednou mě tam jaksi při tom výslechu pod obrazem Josefa Vysarionoviče Stalina. Oni tak, kdo jako se divil, že tam je Stalin, když by tam měl být Husák. A on mě měl docela jako rád, tak mě tak otcovsky říkal, ha, ten oportunista, že by tady měl viset. Řekl, no moment, teď je to generální tajemník. Jo, to byste, pane, měl vědět, jako jaký, co on dělal v 50. letech, jaký to byl nacionalista a to. A řekl, no ale teď ho přece rehabilitovala strana, ne? Řekl, aha, strana, pravičáci v 68. Tak on byl takový jako hodně jako jasný v tomhletom, ale zároveň měl docela postřeh a říkal, Jiří Hochman, to je ten had, který vás uštknul. Ale on měl docela pravdu, že tehdy setkání s novinářem Jiřím Hochmanem, který byl takový jako velmi odolný a statečný a uchvátil mne hlavně tím spoluautorstvím dokumentu takzvaných 10 bodů z roku 69. On tam právě zpracovával nějak ty mezinárodní aspekty toho roku 68, tak mě se to velice zamlouvalo a se mi zdálo, že prostě s těmihle lidmi má být člověk na jedné lodi, i když ta loď jde ke dnu.
0: No a co tam bylo na tom pro tebe důležité?
1: Těch 10 bodů bylo, v podstatě tam bylo to, co je v chartě 77, akorát, že to bylo ještě odvážnější. Tam totiž bylo přímo, že komunistická strana nemá nárok na nějakou vedoucí úlohu. Tu vedoucí úlohu si musí získat ve volbách. Tohle v chartě není. Charta 77 nemá přímý útok na princip vedoucí úlohy komunistické strany. A pak tam bylo, že ty volby, pokud by to měly být volby, tak jak se jako doposud dělali s těmi kandidáty Národní fronty a tak dále, tak předem prohlašujeme, že k takovým volbám my nepůjdeme a takové volby budeme bojkotovat. A to se mi taky líbilo, já jsem tomuto programu zůstal věrný a poprvé v životě jsem byl volit až tedy v roce 90.
0: Jak jsi vůbec mohl se stát farářem, když už nastupovala normalizace? To jsi jim nějak proklouzl?
1: Já jsem proklouzl poměrně snadno, měl jsem nějaký zvláštní štěstí na to, že mě nikde neodchytli při takových, tak jednak jsem byl v roce 68 na podzim až jaro a léto 69 jsem byl ve Švýcarsku, takže jsem unikl Palachovi a stávce studentů na podzim 68. Určitě bych tam byl mezi organizátory někde, do toho bych se jistě zamíchal. A takže já jsem nebyl nikdy nějak jako zachycen, odchycen, pozorován. Prostě ten souhlas mě dali bez dalšího. A teď, když jsem do té České Lípy nastoupil jako farář, tak tam byl ještě takový dožívající církevní tajemník okresní, který také patřil k těm reformistům. On v Praze absolvoval nějaký kurz pro tajemníky, který vedl dokonce Milan Machovec. A tenhle ten církevní tajemník získal takovou nějakou sympatii k těm farářům a mě měl moc rád a hned mi začal tykat a moc se mi líbilo, jak on to byl jako jednoduchý člověk, prostě dělnický kádr, ale ocenil je tak tu možnost, že může jezdit do Prahy na ty kurzy a pak i to, co se tam dozvěděl a mě to prozradil svou hlavní moudrost. To bys, Miloši, ani nevěřil, co je těch církví, kolik jich je. To ty naši soudruzi o tom nemají ani páru, kolik je těch církví. A tak to se mi jako líbilo, že on se cítil takový jako povznesený nad ty ostatní soudruhy, protože má nějaké jako povědomosti, které nemají oni a ty povědomosti byly i takové osobní. On třeba dvakrát k nám přišel do kostela, ale ne na dozor. On tam prostě vzal zpěvník a pokoušel se zpívat, on byl při věci. A když jsem to tak jako hodnotil a s ním, tak on říkal, hele, já jdu teďka do důchodu, já chci, aby mě lidi na ulici zdravili. A povedlo se, šel do důchodu, lidi ho zdravili, katolíci, evangelíci, všichni ho měli rádi. No a tenhle ten člověk jmenoval se Procházka, tak ať je komu čest, tomu čest, tak tenhle ten člověk byl takový jako podnikavý v tom, že na mě psal dobré posudky. Oni samozřejmě chtěli vidět, jak se osvědčuji. No já jsem měl úplně superlativní posudky na Sýrodní radě, se divili, co to tam dělám, jestli nějak drobně nekolaboruju dokonce, že už to nepřeháním. No ale bylo jasný, vydat takovýhle lidi jako ten Reicher, takhle se to má dělat. On vychází dobře s tou státní správou, ale přitom nějak se stará o tu mládež a takový, to je úplně ono. Takže když jsem pak ztratil státní souhlas, tak třeba pro tu synodní radu a pro mnohé jiné to byl blesk z čistého nebe. Tomu nechtěli věřit, protože já jsem byl zapsán, jako měli ten dojem všichni, že jsem strašně dobře zapsán a nebylo.

0: No a co ti tedy způsobilo tady tu změnu?
1: Tak Státní bezpečnost ta věděla víc, než třeba na synodní radě, kde měli zprávy od církevního tajemníka, že, a ne od Státní bezpečnosti. A bezpečáci věděli, že se právě s Jiřím Hochmanem stýkám a přicházím tam do společnosti všelijakých takových divných lidí, jako byl Jiří Dinsbír a takovýhle Čestmír Suchý, Kamila Moučková a takové všelijaké hrozné postavy z roku 68. A pak ještě na mě měli taky, že jsem někde se vyjadřoval neslušně o křesťanské mírové konferenci.
0: To musíš vysvětlit.
1: No tak to byl takový podnik, který založil J.L. Hromádka v 60. letech jako takový pokus v rámci dovoleného a možného vytvořit jakýsi takový brain trust teologicko-politický, hlavně v Evropě tedy, čili možnost, aby se také západní a východní teologové potkávali a spolu debatovali pod záminkou budování světového míru, a to se docela vedlo. Dodatečně bych řekl, že ten záměr se mu trochu povedl, protože díky tomu třeba jsem někteří studenti ze západu třeba přijeli studovat na rok nebo na dva. No a zase jsme navázali kontakty. Já jsem je díky tomu jednomu studentovi v roce 65 vyrazil do toho, do Francie na měsíční pobyt, první zahraniční cesta, že? A pak jsem vlastně asi ten pobyt můj v roce 68 v Lozan taky asi s tím trošku souvisel přes tyhle ty osobní kontakty takovýhle. Takže to se povedlo, no ale samozřejmě bylo to do značné míry vykoupeno takovou tou retorikou. Sovětský svaz brání světový mír a nejhorší na světě, co může být, je antisovětismus a proti tomu musíme bojovat a tak dále. A tak dlouho se bojovalo, až přijeli tanky. A to ten Hromádka, všecka čest, jak si

0: nějakou laborantskou organizaci.
1: A to si řekl.
0: To jsem na jednom někde jaksi pověděl a na farářském kurzu dokonce jsem dal návrh, abychom vystoupili z tohohle podniku. To bylo dokonce i velmi potleskem přijato a šlo to na synod dokonce jako návrh, abychom vystoupili z křesťanské mírové konference. A málem se to povedlo, ale přece jenom jak si nějak se, no, zvítězila ta setrvačnost. Zkusíme tam zůstat a uvidíme, co to dá. No.
1: On synod nebývá moc statečný většinou.
0: Jako výslovně ne, ale ty synody byly zajímavé tam, že vždycky tam minimálně aspoň zazněly nějaké hlasy. Třeba takové ty hlasy, že bychom měli vystoupit a nějaké podpůrné a pak se ocitli třeba v menšině, ale byly slyšet. Ty synody vždycky byly tribunou takových názorů, které jinde nebylo slyšet na hlas. A velmi soudruhy štvalo, že se tam třeba, když už měli dojem, že už to mají hodně zmáknutý, jo, tak stejně se tam objevil požadavek a to se stalo, to bylo usneseno, žádost prezidentovi republiky, aby udělil amnestii politickým vězňům. To jinde nebylo, to bylo jenom na synodu a nikde jinde. Takže ty synody přece jenom vždycky měly, i když byly hodně infiltrované, soudruzi si na tom dávali záležet, aby preventivní hovory všelijaké vedly s těmi synodály, ale nakonec se jim to nedařilo tak, jak by chtěli. A není divu, oni totiž neměli úplně na všechno páky. A to je, myslím, i poučení, dobré poučení z krizového vývoje, že strašně pěkné jsou tyhle ty demokratické struktury v těch církvích, v evangelické církvi byly také, kde laici a kazatelé mají, co se hlasování týče, tak jako stejnou váhu, stejná práva, že? A ty synodálové byli tak půl na půl faráři a laici a oni na faráře měli páky, ty mohli tlačit, hrozba ztráty státního souhlasu a nedostanete souhlas na to, abyste se stal seniorem, když vám nevezmeme ten farářský, tak aspoň takhle. Máme furt pořád nějaké možnosti, jak na vás tlačit. Jo? Zatímco na ty laiky oni neměli. Oni nemohli si zavolat jaksi církevní tajemník nějakého laika a zaúkolovat ho, co tam má dělat a pohrozit mu, že mu někde v té fabrice, kde dělá, vemu prémie, nebo to prostě to by musela ta fabrika, že já ne on. Takže byli tady pořád jisté možnosti, kterých se dalo využít k tomu, aby nějaká taková pravda, byť jako opatrná, ale přece jenom zazněla. A to se na těch synodech dařilo a oni byli pěkné. A když dodatečně člověk si čte ty materiály STB o tom, tak jako zajásá, že opravdu oni vynaložili tolik úsilí, který se pak ukázalo marným. Oni třeba kvůli tomu rozkopali na Vinohradech ulici, aby tam ta maringotka jako od těch pozemních staveb byla taková nenápadná, tak to musel být nějaký vejkop. No ale to byla maringotka státní bezpečnosti, která tam měla tu ústřednu odposlechovou. A jsou zachovaný i účty na plynovou bombu a na kafe a tak, a jak se tam vyhřívali soudruzi. Ale tak, čili to měli řízený jako až tímhle způsobem, jako by to měli za tepla všecko. Jo? A stejně jako se jim to nějak tak úplně nedařilo.
1: Povedlo se jim zlomit evangelickou teologickou fakultu, dnešní, tedy tenkrát Komenského bohosloveckou fakultu?
0: Domnívám se, že ano a že dokonce víc než vedení církve, že synodní rada se více jaksi držela silnějc. Nakonec jediná opatření, která církevní synodní rada proti těm disidentům, ono těch farářů evangelických bylo přes 20, co byli s tou chartou zapletený, takhle, tak nakonec to dopadlo.

0: Takže jsme dostali jenom důtky. Někteří dokonce důtku s výstrahou, asi tři, no ale tak jako důtka, co jako, že no tak za to si nic nekoupíte, že jo, za důtku. A tak jako to bylo celý, zatímco na fakultě, tam se skutečně vyhazovalo. Tam vyhazovali studenty za jejich nějaké postoje, třeba to, že tam sejmuli sovětskou vlajku z budovy a nic, nezhanobil tu vlajku nikdo, jo, ale jenom ten fakt, že sundal tam někdo sovětskou vlajku při nějakým výročí a uložil ji teda zpátky do skříně, kde měla odpočívat, tak už to byl důvod, aby se to řešilo na fakultě a minimálně dva studenti byli vyloučeni.
1: Ale tohle za tebe ještě nebylo.
0: Ne. To já už jsem byl farářem v České Lípě a tyhle ty věci se začaly dít a na fakultě opravdu se tyhle ty špatnosti děly, že? Nebo když tam Bohdan Mikolášek zaspíval při vystoupení Spiritual Quintetu takovým komorním vlastně a zaspíval tam svou píseň Ticho v Opalachovi průšvih až na půdu a zase pozastavené studium minimálně dvěma studentům. Jo. A to si dělala ta fakulta sama tohle. Na to ani nepotřebovala to jako předat nějakým jiným orgánům. Prostě oni se rozhodli, že to vyřídíme sami. Jako. Tak to vyřídili a výsledek byl tenhle ten, že pak po revoluci, po roce 89 posílali hodně omluvných dopisů.
1: Miloši, ještě jsme nezmínili, co byla tvoje diplomka?
0: Je, moje diplomka, tak ta byla, já jsem to nazval tak trošku velkoústně, utrpení člověka podle evangelií. Nějak jako odpověď na Součkovu velmi důkladnou studii utrpení páně podle evangelií. Asi na mě právě zapůsobil hodně ten Camus, a já jsem hledal v Bibli, tedy v Novém zákoně, hlavně takovej ten postoj toho doktora Rie z Moru, který těm druhým lidem pomáhá a prostě ten mor nějak zeslabuje a dělá, co se dá. A jsem měl dojem, že Ježíš v evangeliích je takový doktor Rie. Ten taky jako to nesváděl na pána Boha ty nemoci a takový a nehledal tam nějaký tresty za hříchy v těch nemocech, ale prostě toho slepýho uzdravil jednoduše. Moč to uměl navíc ještě.
1: No a když jsi potom nastoupil jako farář, jaký jsi měl plán, co chceš v tom kazatelském povolání, co tam chceš tedy uskutečnit?
0: Člověk nemusel mít nějak plán. Věděl, že nasedl do něčeho, co ho někam doveze. A to něco bylo to kazatelské povolání, o kterém jsem lecos věděl, protože můj bratr už byl nějaký čas v Křižlicích farářem a znal jsem spoustu jiných farářů, jezdil jsem na fary, s mnohými jsem se kamarádil, takhle, takže já jsem chtěl být takovým farářem, který bude zároveň otevřený těm druhým. Jako nejenom, nechtěl jsem pracovat jenom pro to církevní ghetto nebo tu církevní rezervaci a vždycky jsem se snažil, aby to mělo nějaký přesah, takže už ty České Lípě jsem tak nějak porůznu. Třeba k nám přišel montér, jako zapojovat telefon, a nebyl to estébácký montér, prostě opravdu. A tak jsme se s tím Hochem jako s Luborem nějak dali dohromady a pak přitáhl tři svý další kamarády, kteří k nám pak chodili a dělali jsme spolu všelijaký vylomeniny, včetně pak zase nějakých akcí s jinýma lidma v takový opuštěný kapli v Polevsku jednou za čas prostě večírek. kde třeba zpívali takový lidi jako Vladimír Merta nebo Bohdan Mikolášek, a nebo se tam zase četlo nějaký divadlo, nebo jen tak se četlo a tak. Bezvadný to bylo.
1: To už jsi byl ženatý.
0: To jsem byl ženatý. Já už od roku 70 jsem byl šťastně ženat.
1: S tvojí milou manželkou?
0: Ano, ano, ano, ano, jak si to se trvá. Slyšel jsem někde od někoho výrok, takový jako osoby dosti věrohodný církev, která říká, no každé manželství projde někdy krizí. A každé manželství má aspoň jednu krizi jako za sebou. A když jsem tohle slyšel, jsem říkal Liškovi v oči, co mě ještě doma čeká teda, jo? No, tak jako nebylo.
1: Máte to pořád před sebou?
0: Ještě máme furt tu krizi před sebou. A myslím, že k ní dojde, protože to rozloučení asi vždycky je trochu jako bolestný a je to krize, jo, takže...
1: Já tvoji manželku osobně neznám, ale jedno vím. Když k vám telefonuju, no, tak působí nesmírně laskavě.
0: Jo, a není to mimikry takový, jako to tam má jako i pod pokožkou tyhle ty. Žije se mi s ní hezky.
1: Miloši, děkuji a těším se příště na další povídání.
0: Rádo se stalo a naslyšenou.

0: Příště se vyprávění Miloše Rejcherta posune do 70. let. Pořad Řeka života připravil Petr Vaďura, který se na vás těší zase za týden. Od mikrofonu se teď loučí Lenka Malinová, protože za chvilku bude půlnoc a to znamená konec večerního vysílání a v zápětí začátek nočního vysílání. Přeji vám boží blízkost a noční vysílání začne tematickou sobotou s Lucí Endlicherovou a Dalimilem Staňkem.
1: Můžou mě hlídat, uvěznit, spoutat, Bůh však zůstává mou nadějí. Můžou mě hlídat, uvěznit, spoutat.

0: Přátelé, přecházíme do nočního vysílání Rádia 7, kterým vás bude provázet Kristýna Exnerová. Máme už 26. září, pár vteřinek po půlnoci a i dnešní noc jsou pro vás připravené pořady. Smysly jsou k tomu, abychom skrze ně vnímali, vstupovali do světa kolem sebe, pozorovali, jak pomáhají na cestě k Bohu. V tematické sobotě s novým dnem po půlnoci se vrátíme k rozhovoru o návratu a důležitosti smyslové zbožnosti. V čase těsně po pandemii koronaviru se v roce 2021 k rozhovoru a dodnes překvapivě aktuálních věcech sešly Lucie Endlicherová s kazatelem Církve bratrské ve Zlíně Dalimilem Staňkem. Ježíšova slova, která mluvil k zástupům nahoře, působí i dnes v některých lidech otázky. Ptají se, jak se mám změnit, kdo může obstát. Jestliže po nás Ježíš chce, abychom na tom byli ve všem lépe než ti, kteří dělají všechno proto, aby byli dokonalí, jenže ono je to možná ještě jinak. Pojďme se zaposlouchat do kázání Jana Jackaniče z Bratrské jednoty baptistů v Praze v bohoslužbě na Rádiu 7 v neděli v 8:30. Večery pod lampou na Rádiu 7 jsou pozvánkou ke čtení nesnad úplně zábavných, ale za to důležitých knih. Knih, které vzbuzují otázky a vedou k přemýšlení. Několik následujících týdnů vám proto budeme nabízet hutný pokrm pro vaše uši. V podání Daniela Zemana uslyšíte jednotlivé kapitoly z knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků. Poslouchejte od 15:00. Tolik program do 15:00. Raní a já už vás teď zvu k poslechu tematické soboty.
1: Tematická sobota. Čas k povídání. Čas k setkání.
2: Lucie Endlicherová vás zve k setkání v tematické sobotě. A to nejenom setkání se mnou a s Dalimilem Staňkem, mým dnešním hostem, ale také s tématem, které chceme společně otevřít. Tak všechno po pořádku. Hostem dnešní tematické soboty je tady, jak bylo zmíněno, Dalimil Staněk, kazatel Církve bratrské ve Zlíně. Dalimile, vítej, ahoj.
3: Ahoj, Lucie.
2: My si chceme dnes společně povídat o takovém tématu, které je hodně zajímavé, hodně současné, řekla bych, a zároveň může působit trošku zvláštně, tak nebudeme chodit kolem horké kaše. Mně se líbilo, když si o něčem podobném mluvil přednedávnem na evangelikálním fóru, tak se to jmenovalo návrat smyslné zbožnosti. Mě to moc bavilo, pořád jsem přemýšlela, jestli jim tam to O vypadlo schválně, a nebo jestli to bylo jenom překlep, ale tak chápu, že každý to bere trošku jinak, ale já to vezmu taky trošku jinak, možná trošku oklikou. Žijeme v době, která ořezala spoustu věcí, ořezala spoustu možností toho, jak získávat endorfiny, z čeho se radovat. Nemůžeme cestovat, nemůžeme se spoustou lidí potkat tak, jak bychom chtěli, a pokud ano, tak v takové omezené míře. Pro spoustu lidí tohle je nějaké omezení a je nějaká bolest. Něco, co skutečně krátí ty endorfiny a tu radost. Tak je i tohleto prostor pro to, proč se hůř ne tak snadno setkávat s Bohem? Co myslíš ty jako nejenom kazatel, ale taky jako psycholog?
3: No, tak složitá velká otázka. Myslím si, že to přináší specifický výzvy do toho, jak jsme zvyklí se setkávat s Bohem, jaké máme nějaké jako rituály, protože ano, je pravda, že jsou věci, o které jsme nějakým způsobem přišli, ty, ze kterých jsme třeba dřív v té zbožnosti jako nejvíc čerpali. Asi v první řadě se nabízí jako téma bohoslužeb a toho jako v té vnější nebo v té nějaké jako společné oslavy Hospodina, společného bytí spolu v kostele, v modlitevně, tak to jsou určitě nějaké zdroje síly, o které jsme přišli. Zároveň je tady příležitost hledat nějaké nové způsoby bytí s Bohem a třeba i se vrátit k nějakým kořenům, k něčemu, co dřív bylo, z čeho dřív lidé čerpali zbožnost. Takže já sám to beru jako výzvu i sám pro sebe a tak nějak ten rok vlastně už teďka reflektuju tady tímto způsobem, jak být s Bohem, když s ním nemůžu být tak, jak jsem s ním býval.
2: Co tě ten rok naučil v tomto ohledu? K čemu ses třeba vrátil nebo to objevil dokonce nově?
3: Asi jsem se víc vrátil k tomu, že jsem s Bohem víc sám, že víc v nějakém jako tichu, v nějaké modlitbě, nějakém zastavení, víc přemýšlím nad tím, že se s Bohem setkávám v maličkostech a ne při velkých bohoslužbách nebo velkých, při nějakých akcích, které mě baví, ale spíš hledat Pána Boha nebo setkávat se s Pánem Bohem v těch všedních maličkostech, ze kterých je teďka tvořen ten život a člověk nějak nic moc víc vlastně ani nemá.
2: Přijde mi, že z té současné situace vyplývají takové dvě velké otázky, u kterých vlastně u obou se dá zatím hrát pouze na kdyby, protože nevíme, protože jsme ještě nedošli toho rozuzlení. Jedna je určitě taková, která pro tebe bude velice aktuální, co pro kazatele. Může se stát, že až tahle ta doba skončí a budou věci trošku jako obvykle, co když se lidé nebudou chtít vrátit do církví? Co když se zvykli na to, co je teď, že vlastně to setkávání vůbec není možné, anebo je možné v tak malé a omezené míře, že spousta lidí se tomu stejně vyhýbá?
3: Co když, to nevím, ale když se člověk podívá do církevní historie nebo do historie dějin světa, tak každý nějaký společenský přerod se vlastně odrazil i do toho, jak funguje církev a lidé prostě hledali nějak jinak. Když se podíváme třeba ještě do těch biblických dob, tak když prostě Židé přišli o chrám a byli vyhnáni do exilu, tak se prostě rozvinula synagogální bohoslužba, tedy v podstatě místo setkání s Bohem v menších komunitách lidí. A to je něco, na co my, co nám teďka přijde jako naprosto normální, že vlastně máme ty svoje v uvozovkách církve nebo místní sbory, ale vlastně takhle to je to taky nějaký vývoj a reakce vlastně na nějakou krizi, která byla v době zničení chrámu. Takže podobným způsobem církev a ty projevy toho, jak se spolu scházíme a jak vlastně se vyjadřuje naše zbožnost, tak se nějak mění. V poslední době se spoustu z toho přesouvá na internet a nějak se to změní, ale Pán Bůh je pořád stejný, Boží duch je v nás a nějakým způsobem pojedeme dál. No. Netuším, jak to bude vypadat. Ale taky mě to trošku straší, že až se otevřou kostely, tak tam třeba někteří lidé nebudou. A možná tam budou nějací jiní.
2: A možná ještě jedna otázka, která z toho vyplývá, je ta ještě větší než ta, jestli se lidé budou chtít vrátit. Je vlastně církev důležitá? Může tahle ta doba, která zamezuje v mnohém možnost, aby církev dělala jednu z těch věcí, která je pro ní podstatná a charakteristická, může podkopat důležitost církve?
3: Já doufám, že ne. Úplně osobně trošku si myslím, že já sám v životě jsem to tak měl, že se pro mě vlastně bohoslužba, přestože byla bohoslužbou, vlastně v něčem jsem si to tak užíval, bylo to tak jako super pro mě, že vlastně ten samotný, jako to samotné setkání, ten samotný rituál, kázání a chvály, vlastně tak trošku přemýšlím zpětně, jestli to pro mě nebyla maličko modla. Že to sice bylo správně, ale vlastně teď jsem jako hodně provokativní, proto to říkám sám ve vztahu k sobě, jestli jsme to nepotřebovali se zdůraznit ne tu rituální nedělní bohoslužbu a zbožnost, ale možná nás právě tím Pán Bůh učí, že ta církev je ještě někde jinde, že je možná v těch maličkostech, že je možná v tom, jak lidi se k sobě chovají, jak čerpají. Osobně jsem, moje asi modlitba, kterou jsem se naučil v poslední době a vlastně se k ní pořád vracím, tak je modlitba, Pane Bože, prosím, aby se v téhle krizi ukázalo, že lidi, kteří mají tvého ducha, kteří jsou součástí té neviditelné církve, prostě na nich bude vidět, že skrze tu krizi procházejí nějak jinak. Že je to taky trápí, že to taky tíží, ale že to je nějak jako jiný a že to bude vidět, protože věříme tomu, že Boží duch je v nás. A tak za to se modlím a to asi očekávám, že uvidím. Je to srozumitelný?
2: Jo, rozhodně.
3: Nezamotal?
2: Ne, úplně. A já jsem jenom chtěla říct, že mohu potvrdit, protože když jsme se spolu modlili před vysíláním, tak ses přesně takhle modlil. Takže ano, to... nekecal s velbloudem. Ne, pardon, to byl citát, to sem vlastně nepatří, to je úplně odjinut. Ty jsi říkal, že dnešní doba je taková jakoby jemná a člověk by měl úplně změnit to, v čem Boha vidí, v čem ho zakouší. Přemýšlím, kdo to říkal, ale někde jsem slyšela, že když je válka, tak Bůh křičí megafonem, zatímco v míru prostě šeptá. Tak přemýšlím, jaký hlas používá v téhle době, která vlastně je tak neobvyklá a v něčem tichá, ale zároveň v něčem tak přehlušená a přehlučněná. Říkám si, jaký je ten Boží hlas v téhleté zároveň tiché a zároveň tak výrazné době?
3: Možná odpovím trošku jakoby z jiné stránky, jo? Ale snad to bude odpověď na otázku. My jsme zvyklí nějakým způsobem dělit věci na duchovní a neduchovní. Nějaké jako naše pohyby, rituály, myšlenky, aktivity duchovní a neduchovní. A nějak jsme zvyklí v těch duchovních, že tam teda se setkávám s Bohem, a v těch neduchovních to jsou tak jako tam jede můj pragmatický dalimil, jo, tam prostě pragmaticky uvažuju, že teď se potřebuji vykoupat, teď se potřebuji zaběhat, teď se potřebuji, já nevím, si odvěhnout, teď se potřebuji podívat na film, jo, prostě jedu tam jako čistě, jakoby vlastně pragmaticky, jo. A trošku vnímám, že tato doba mění nebo nutně vlastně rozbourala tady to naše dělení na duchovní a neduchovní. A myslím si, že to je dobře, protože já sám asi z pozice jako psychologa je pro mě tady toto dělení tělesného a duchovního a neduchovního vlastně úplně jako divné, bezpředmětné, protože všechno, co se ve mně odehrává, se zároveň odehrává nějakým způsobem bytostně v mém těle a je to zakotveno v mém těle. Takže myslím si, že velká otázka, kterou teďka jakoby řešíme, je, co vlastně je duchovní a co je neduchovní a proč vlastně tyhle věci dělit. A teďka se dostávám k tomu vlastně, o čem si mluvila, co si položila jako otázku. Myslím si, že je fajn zkusit najít způsob, kde ke mně Pán Bůh mluví tam, kde bych to nečekal teďka. Jo? Že vlastně ke mně promlouvá i skrz ty činnosti a zážitky a věci, které normálně považuji příliš jenom vlastně o nich uvažuji pragmaticky a stavím je do nějaké kategorie, že to vlastně není duchovní, jo? Že to není modlitba. Jo? Možná příklad jenom, když si jdu zaběhat, pro mě je to modlitba. Jo? Ten pohyb, jenom to, když vnímám sám sebe, jak nějak jako běžím, jak dýchám, jak jedu, tak pro mě to není, nebo učím se, že to vlastně není neduchovní, ale naopak je to vlastně něco, je to výraz nějaké mojí aktivity před Pánem Bohem a k Pánu Bohu a tak dále. Takže nevím, odpověděl jsem?
2: Myslím si, že ano, děkuju. Ještě k tomu mám pod otázku, která s tím rozhodně souvisí. Mluví Bůh ke každému člověku jinak?
3: Myslíš, jako že říká něco jiného, nebo že to je něco jako pět jazyků lásky a pán Bůh,
2: jo.
3: Já mám nějaký jazyk lásky a pán Bůh ke mně mluví tím jazykem?
2: Tak.
3: Jak to myslíš?
2: No, takhle to myslím. Jo. Jestli prostě k tobě mluví, když běháš, zatímco k někomu, kdo nevím, je aktivní, tak mluví ve chvíli, kdy dělá nějaké aktivity. Ona existuje, taková knížka, jmenuje se Posvátné stezky, tuším, která je o devíti druzích zbožnosti, jestli se nepletu, a tam je to vyjádřeno, tak se jenom ptám, jestli to vlastně platí i dneska. Jestli dneska platí, že prostě ke každému přichází Bůh jiným způsobem, tak, aby to pro toho člověka bylo srozumitelné. To je asi ta otázka.
3: Jo, asi jo, řekl bych spíš, že každý člověk tu konkrétní cestu k tomu, kde jako se setká s Pánem Bohem, tak je jiná, jo? Ne, že ta boží cesta k člověku, ta si myslím, že je velmi, velmi široká, ale to, jak ten člověk vlastně na co slyší ze strany Pána Boha, tak to je určitě jiný. Ta knížka, jo, to, co jsi zmiňovala, určitě, jinak bych možná zmínil, já jsem se zabýval vývojovou psychologií a duchovním vývojem a tam je vlastně zajímavě vidět i na základě výzkumů, že opravdu lidi i třeba jsou rozdíly mezi muži a ženami nebo dospívajícími chlapci a dívkami v tom, kde vlastně, když bychom dělali výzkum na to, ptali se jich, kde zažívají boží blízkost, tak prostě tam budou rozdíly v tom. Takže rozhodně tam jsou. Někdo to má víc v samotě, někdo k tomu potřebuje jako mnohem blíž druhou osobu, někdo, jo, je to prostě různé, no.
2: Tak mně se líbilo, jak jsi říkal, že se v běhu setkáváš s Bohem a tohle je startovní čára, na které se ocitneme hned po písničce, protože tím se otevírá jedno velké téma, ale je natolik velké, že si myslím, že si sluší, aby bylo odděleno.

0: Díky vám, kdo nás posloucháte, kdo ladíte dnešní tematickou sobotu, abychom měli více času si povídat s hostem, který přijme naše pozvání. Dnes je jím Dalimil Staněk, kazatel Církve bratrské ve Zlíně, také psycholog. My si dnes s Dalimilem povídáme o zbožnosti a o různých způsobech, jak kými je možné přistupovat k Bohu. A Dalimile, ty si před písničkou řekl takovou hezkou věc, která mě chytla za ucho. Ty si říkal, že když běháš, tak je to pro tebe prostor, kterým předstupuješ před Boha. Jsi v tom s Bohem? Bylo to tak nějak?
1: Že to je jedna z věcí, kterou dělám před Pánem Bohem, nebo tak nějak. Mm-hmm. Asi jsem to vyjádřil. Mm-hmm. No, mám to nějak rozvést?
0: Rozveď to, mě to zajímá, no.
1: Dobře, já myslím, že to je to jenom jako ilustrativní příklad, jo. Spíš jako na ten styl přemýšlení, rozhodně to není jenom oběhání, vůbec. Je to o tom, že právě to dělení věcí duchovních a neduchovních, na to, že přemýšlím nad tím, že i v těch neduchovních věcech vlastně, nebo v těch neduchovních, v tom smyslu, že to tradičně jako nepojímáme jako duchovní rituál, duchovní činnost, takže vlastně ve chvíli, kdy je to něco, co dělám před Pánem Bohem nebo s Pánem Bohem, tak to za mě dostává ještě jiný rozměr. Jo? Jenom možná to trošku jako vyvážím, abych předešel nějakým jiným otázkám. Jo? Jinak se normálně čtu Bibli. Miluju Bibli, tohle to beru jenom jako v podstatě jako by něco doplňkového, jo. Tak jenom tady pro ostatní, aby si nemysleli, že jediný způsob setkání s Bohem je tady v nějakým jako v tom, že si užívám, že si tady hraju s kuličkou, nebo že nevím, strkám ruku do kávových zrnek a tak dále, nebo chodím běhat, jo. Vůbec ne, prostě beru to jako nějaký doplněk, ale ten doplněk mi přijde důležitý v tom smyslu, že mě kotví tady a teď v přítomnosti. A tady tohle to jako bytí s Pánem Bohem v přítomnosti je něco, co si myslím, že pro dnešní dobu a dnešního člověka a zvlášť dneska mladí lidi a pro mě jako pro psychologa lidi, kteří jsou třeba úzkostní nebo kteří prostě mají problémy zvládat život, tak tohle to je něco, co je strašně důležitý. Jo? Učit se být s Pánem Bohem tady a teď a ne někde v nějaký minulosti v myšlenkách nebo nějaký jako vyfabulovaný budoucnosti, ze který mám strach, ale být tady a teď. A tak to možná zasazuju do takovéhohle širšího kontextu, že pro mě to bytí před Pánem Bohem a s Pánem Bohem třeba u toho pohybu nebo jakýhokoliv zastavení, kde jsem tady a teď, tak vlastně je něco, co si myslím, že do té zbožnosti naší jako je potřeba v tuhle chvíli akcentovat. Tak toto dělám, proto o tom teďka takhle mluvím.
0: Děkuju. Já na to mám takovou teorii. Když se Bůh představuje Mojžíšovým jménem, tak říká jsem, který jsem. A myslím si, že právě proto se v tom bytí tady a teď člověk s Bohem setkává. Protože Bůh neříká, byl jsem, který jsem byl, nebo neříká, budu, který budu. Ale říká jsem, který jsem, říká něco přítomného. A myslím si, že právě proto se v té přítomnosti, v tom, kdy já nejsem ani v minulosti, ani v budoucnosti, setkávám s Bohem. Protože prostě se to bytí tady a teď setkává s tím, který je, který je. Toho mě napadá ale jedna věc, když mluvíš o vědomé přítomnosti, tak jestli se nepletu, tak v současné době se hodně často mluví o takzvaném mindfulness a to je přece vědomá přítomnost a tohle je směr, který dneska strašně frčí, o kterém všichni budou mluvit, který budou prosazovat. A jak se liší to bytí před Bohem tady a teď od tohodle mindfulness, které je inspirované něčím buddhistickým, východním, takovým vyprazdňujícím, zdá se mi.
1: Jo, to je dobrý postřeh nebo dobrá souvislost. Určitě, to naše bytí tady a teď, jakmile takhle vlastně o tom začneme mluvit i v té teologii nebo v té církevní praxi, tak opravdu se tím jako ladíme na nějaký jako fenomén, který prostě v lidstvu teďka je velmi silný. Jo? Takže to není jenom otázka nás křesťanů. Jo? Opravdu jako jsou to prostě techniky, terapeutické techniky, meditativní techniky, techniky zvládání stresu, které vlastně jdou i jako mimo církev nějakým způsobem k tomu asi možná ta mindfulness, něco jako všímavost, toho jako všímám si toho současného okamžiku, že ta moje pozornost, že jo, ten bod, který neustále se někde jako pohybuje a musí vždycky mít nějaké místo, tak nejde do té minulosti ani budoucnosti, ale je vlastně zakotven tady a teď, že se soustředím na ten počítek, na to, že teďka sedím, že teďka slyším nějakou hudbu nebo něco takového. Jo. Tak to je opravdu jako univerzální fenomén, jo, a který z nějakého důvodu je teďka strašně moc potřeba a myslím si, že ty důvody jsou psychický, souvisejí se současnou situací, souvisejí s rozvojem digitální komunikace a našeho pořád bytí někde v nějakém virtuálním prostoru, tak vlastně tohle je jakoby odvrácená strana. Takže rozhodně tady tato souvislost je a myslím si, že zároveň jako se toho nutně nemusíme bát, že to je i někde jinde. Jo? A ta křesťanská verze, kdybych to tak řekl, nebo tak vlastně za mě nekončí u toho mýho zážitku tady a teď sám ze sebou. Jo? Ale že opravdu je to něco, kde za čím vlastně toho Pána Boha vnímám. Jo? Kdybych to dělal jen pro ten zážitek, jen pro ten počítek, jen proto, že mě to nějak uklidní, tak vlastně to stále, možná jak si řekla, jako vyprazňující, jo? Nebo že mě to odvede ode mě samotné, nebo že mě to vede jenom ke mně samotnému. Jo? A to za mě je modloslužba, vlastně de facto. Jo? Modloslužba v tom smyslu, že tím Pánu Bohu já jakoby vědomně nepřiřknu slávu. Jo? A myslím si, že je určitý riziko, že vlastně ztratíme ze zřetele to, že Bůh je žárlivý. Jo? A to je možná důvod, proč jsme tady od těchto z těch věcí, že jsme jako oddělili, že jsou neduchovní, jo? Že ten můj běh je neduchovní a že nějaké, já nevím, jídlo a víno a tyhle věci, že to je neduchovní, neduchovní, neduchovní, protože vlastně chceme, nebo věříme v to, že Bůh je žárlivý, jo? A že teda já tady musím mít nějaké rituály, které jsou jenom pro Boha, což jsme si, záleží na tom, z jaké jsme církve, že jo? Ale prostě v tom mým církevním zázemí mám nějaké rituály, které jsou jako ve vztahu k Bohu. A aby Pán Bůh teda nežárlil. Jo? A myslím si, že je potřeba držet to, že Pán Bůh je žárlivý, ale zároveň nežárlí na můj běh. Jo? A když to takhle řeknu blbě, že tam jako nejsem s ním, jak to, že teďka nejsi se mnou, že tam někde běháš po lese. Jo? To si myslím, že ne, ale zároveň, když bych já v tom do toho Pána Boha nepřizval, nebo vlastně nežil s tím, že teďka běžím a zároveň vlastně to dělám před Boží tváří, tak se okrádám o to být tam s Pánem Bohem. Takže mindfulness před Boží tváří bych to možná řekl, nevím jak, jak jinak.
0: Skoro mi připadá, že díky tomu je možné naplňovat takovou tu výzvu apoštola Pavla k neustálé modlitbě.
1: Přesně tak, za mě ano. Za mě to je vlastně porozumění toho, neustále se modlete, mm-hmm. zůstaňte neustále v modlitbě. To je ono. Jo? Mm-hmm. Nebo cokoliv děláte, dělajte ke slávě Boží. Jo? Ať jíte, či pijete, nebo chodíte na záchod, nebo do koupelny, nebo nevím kam. Jo?
0: To je zajímavé, možná to trošku otřásá takovým tím naším vnímáním věcí, černobílým vnímáním věcí, které má tendenci dělit věci na sakrální a profání a tím pádem to, co je sakrální, tak je to zbožné, je to správně a to je to boží a oddělené a pak je to profání, kam prostě Pán Bůh nejde a kde se rýpeme v té hlíně nebo možná ještě v jiných věcech, no.
1: Za mě vlastně to propojení je přes lidské tělo, jo? Protože lidské tělo je sakrální. Jo? A vlastně ve chvíli, kdy já o tomhle tom takto přemýšlím, tak jo, že moje tělo, tak jak je chrám Božího ducha, když to tak řeknu, jako teda s nějakou biblickou hantýrkou, krásnou biblickou hantýrkou, krásným biblickým obrazem, tak vlastně cokoliv, co se odehrává v mém těle v tu chvíli, jo, tak tak vlastně nějakým způsobem může být jako chrámovou bohoslužbou. Jo? Zároveň samozřejmě, že ty texty, které třeba zrovna apoštol Pavel používá jako varování před modlářstvím a nějakou jako hříšnou sexualitou, tak tam právě jako odkazuje na to, že vždyť vaše tělo je chrám Božího ducha. Jo? Takže zase to neznamená, že budu se setkávat s Pánem Bohem v jakémkoliv pozitivním počitku, který jako zažiju, když by to bylo na rovině hříchu. Jo? A to si myslím, že to je jako jednoznačně, že tam mě Bible jako nepouští, jo? Nějakým způsobem, ale je spoustu věcí, které nejsou hřích.
0: No, mně úplně pozitivně viděno naopak připadá, že tohle může mnohému hříchu zabránit, protože když člověk si uvědomí, že v každé chvíli je před Boží tváří, tak jako se mnohem hůř otevírá pusa k pomluvě někoho, protože prostě, a není to jenom to fuj, fuj, teď nehřeš, ale je to prostě takové to vědomí, že jestli každá moje chvíle je ta chvíle, ve které předstupuju před Boha, tak najednou to za to nestojí přece. A není to něco, co by jako se slušelo nosit do toho chrámu pomyslného, do toho kontaktu s Bohem, že jo?
1: Jo, otázka, jestli je to tak silná představa, že mě to zabrání říct nějakou blbost.
0: No tak samozřejmě, že někdy ne, že? Myslím si, že každý z nás to zná, že prostě jsou chvíle, kdy nic ne, žádná překážka není. Když mluvíme o tom, o té vědomé přítomnosti, tak já bych si tady s dovolením ráda přihřála svou polívčičku, protože tohle je věc, o které přemýšlím už hodně dlouho v souvislosti s tím, kdy Ježíš říká, že si máme vzít příklad z dětí. A ono se hodně často v téhle souvislosti mluví o nějaké důvěře, o takové vydanosti a tak, ale mě, protože hodně často, hodně ráda pozoruju malé děti, když je potkám někde na ulici, tak speciálně tam velice ráda sleduju, co dělají. A úplně mi došlo, že oni jsou, že děti jsou těmi nejlepšími učiteli té vědomé přítomnosti. Že prostě dítě, když je něco zaujme, tak úplně vypne celý svět okolo a je jenom tady a teď. A že to je přesně, jestli jako to tady a teď je ten prostor setkání s Bohem, takže v tomhle jsou děti nejlepšími učiteli toho setkání s Bohem, toho tady a teď. Já jsem včera potkala nějaké caparty, kteří skákali panáka a u toho drželi v ruce každý, asi dva malí kluci, jedna holčička, tak 2,5, 3 roky maximálně. A měli v rukách nějaké angličáky u toho, nějaké autíčka. A teď jako sladit to, že drželi ty autíčka a chtěli skákat toho panáka, to byl velký logistický problém. Ale oni jako s hlubokou vášní řešili, jak teda poskládat té náruči ty autíčka, pak odskákali toho panáka a pak z nich stříkala radost, jak běželi šťastní k maminkám, jim povyprávět, že jako skákali toho panáka, jo, a teď měli ty autíčka za... To bylo blaho, jo, a úplně já jsem si říkala, jo, jako to je ono, tohle jsme možná ztratili, protože my máme v hlavě tolik věcí, co musíme a taky tolik věcí, co bylo, že být tady a teď je někdy velký výkon a vlastně to skutečně vyžaduje kázeň a tu ochotu zastavit se, odstříhat tu minulost, odstříhat tu budoucnost a jenom být. A myslím si, že i proto Ježíš říkal, že děti, že se od dětí máme co učit, protože jo, prostě jo. Tohle oni umí na 1000%.
1: Jo, určitě. Já k tomu možná přidám ještě, když už jsme u toho Ježíše a toho, jak vlastně nás tyhle ty věci nějak učí, tak že jedna z věcí, která nás odvádí od toho tady a teď, tak jsou obavy. Jo, starosti. Jo? A to je nějaký téma, který Ježíš rozpoznával u svých učedníků, u lidí, kteří ho obklopovali, že prostě mají starosti o to, co bude, že jo? Co budete jíst a tak dále. A vlastně specificky tady do tohohle kontextu jako starostí, kde vlastně člověk ten bod pozornosti vlastně vysílá někam do budoucnosti a tam... která vlastně může být, nemusí být, jo, je to vlastně naprosto nereálný, neuchopitelný, jo, co my víme, co bude zítra. Takže a tady na tohleto specificky Ježíš říká, všimněte si, Jo, což v podstatě je ten princip i nějaké ten mindfulness. Jo. Všimněte si, ale teďka říká tě havranů, ptáčků, lilí a tak dále. A mně přijde jako hrozně teďka jako vtipné nebo takové jako tragické, možná tragikomické, že my, když si to čteme, tady ten Ježíšův text, tak vlastně z toho si z toho vezmeme, aha, měli bychom teďka vlastně Pánu Bohu důvěřovat. Jo? Takže my, co si vezmeme z toho textu, je, že si vezmeme myšlenku, kterou máme bojovat proti nějaké jiné myšlence v naší hlavě a tím máme v hlavě ještě větší chaos. Jo? Takže proti jedné úzkosti, starosti já vlastně bojuju. Měl bych si teďka vlastně představit, že vlastně Pán Bůh se o mě postará. Jo? Ale ten Ježíšův příkaz pro ty učeníky nebo ta výzva byla, všimněte si. Jo? A nejenom jako všimněte si, hele, tam letí ptáček, jo, a protože očividně jako to bylo řečeno v kontextu, kdy tam ty kytky byly, jo, že to nebylo jako někde, představte si je, ale všimněte si, jo, tedy zaměřte svoji pozornost teďka na tohohle ptáčka, na tuhle kytičku a nejenom jako všimněte si, tady jsou, ale zkuste pozorovat jejich chování, jo, a tam... Že jo, když se mám něčeho všimnout, to je jako neskutečný, jo? Protože tam je jako nekonečná řada jako, nebo nekonečná škála toho, jak moc si čeho můžu všimnout. Jo? Když si vezmu toho ptáka, toho havrana, jo, tak já si můžu všimnout, že tady letí, jo? A nic víc k tomu nemusím říct, jo? Ale taky můžu si všimnout, kde hnízdí, jak letí, dokonce když mu vypadne pírko, tak já můžu strávit 1000 hodin sledováním, pozorováním toho pírka do detailu, do nejmenších detailů. Jo? A, takže je to Ježíšovo pozvání a najednou vlastně úplně jako vypadnu z nějakých starostí, protože teďka se tady dívám na to pírko a zkoumám tady toho havrana, jo? Nebo zkoumám jeho pohyb. Takže vlastně Ježíš odvádí, přímo fyzicky odvádí pozornost těch učedníků od těch jejich starostí a říká, všímejte si. No, koukejte kytka. Buďte tady a teď, koukejte kytka. Krásná kytka. Nic nedělá, prostě tady je, koukejte. Jo? Možná podobně jako ty děti. Tak jenom doplňuju ještě.
0: Ne, děkuju.
1: To je... mě baví na Ježíši.
0: Mně to úplně připomnělo jednu historku, kterou jsem citovala, myslím si mnohokrát, ale s dovolením ji zase řeknu, protože je z mých oblíbených. Pete Gregg, zakladatel modliteb 24-7, ji zaznamenává v knížce Ušpiněná sláva, která je o tom, mimo jiné, o tom, jak komunikovat s Bohem, jak vstupovat do jeho blízkosti. A vypráví, že jednou šel po ulici a teď opravdu jako zřetelně slyšel Boží hlas, jak mu říká, podívej tam na ten strom. A přes ulici byl strom a teď ten pít se zastavil a čekal, že se něco stane, že ten strom bude padat a někomu ublíží, nebo že prostě sjede blesk z nebe. Jako úplně vyčekával, proč teda má jako ten strom bedlivě sledovat a co se bude dít, kde má zasáhnout. Takže tam stál na chodníku, sledoval strom a teď už to bylo dlouho a bylo to zvláštní, tak po nějaké chvíli, kdy už fakt vypadal divně a lidi do něj různě naráželi, obcházeli ho a tak, tak jako tak nesměle říkal, pane Bože, já tady pořád stojím. A nic. Já ten strom vidím. A nic. Tak když už to fakt bylo trapně, jak říkal, pane Bože, já ten strom vidím. Já jenom, že se mi povedl. A to bylo všechno. Jo, a výsledek já jenom, že se mi povedl, mi připadá úplně fantastický, že fakt je chvíle, kdy Bůh člověka zastaví jenom proto, aby ho dovedl k údivu. Protože údiv vede k vděčnosti, přijde mi. A pak určitě. Prostě nic jiného. A to je jenom to, že člověk projeví Bohu lásku. Že mu řekne dobrý. Protože on tam sám říká, ve chvíli, kdy mi Bůh řekl, já jenom, že se mi povedl, tak já jsem úplně říkal, je to krásné. A nejednou jsem ten strom viděl úplně jinýma očima. A došlo mi, že je fakt krásný a že jako stojí za to se jim kochat. A že kdyby mi Bůh neřekl zastav se, tak kolem něj projdu a vůbec si ho nevšimnu.
1: Určitě.
0: Tak děkuju za tohle vědomé zastavování se. Posloucháte Rádio 7. S Dalimilem Staňkem mluvíme v dnešní tematické sobotě o zbožnosti a budeme o ní mluvit i po písničce. Chcete-li, zůstaňte s námi i dál.

0: je tady tuhle dobu sám pro sebe přežít a jako kazatel, jak jako se přiblížit k lidem, když prostě ty bohoslužby nejdou. A tak vlastně můj nápad bylo jako udělat kraťoučky jako zamyšlení na 10-12 minut na každý den, takže každý všední den jsem to vlastně dělal. Takže takový jako střípky. A bylo to právě zaměřené na to, jak můžu mít bohoslužbu, když nemůžu být na bohoslužbě. Jo? Takže taková bohoslužba všedních dní. A sám jsem za to vlastně hrozně, hrozně vděčný, že mě to vlastně pořád nějak drží, vracím se k tomu sám. No.
1: Mně přijde, že při prvním lockdownu to bylo tak, že spousta lidí byla vděčná za to zastavení. Spousta lidí oceňovala to, jak se jim vyprázdnil diář, jaké to bylo najednou úplně jiné oproti tomu,
0: Krásně.
1: že oproti tomu, co bylo předtím, najednou úplně jako střihem, kdy se člověk procházel týden za týdnem a nic tam nebylo, protože nikdo nevěděl, jak to bude a tak. A dneska jsme o rok jinde a možná je to úplně jiné. Možná mám takový dojem, že před tím rokem právě pro ten střih ta všímavost na ty drobné věci byla jednodušší. Dneska po tom roce jsme se museli naučit v tom nevšedním rytmu nějak fungovat.
0: Se nám to
1: A
0: zevšednilo,
1: přesně
0: tomu
1: tak. A
0: všednosti.
1: stal se zase úplně všedním. Co ti pomáhá k tomu žít tu všednodenní zbožnost těch obyčejných věcí dneska, po tom roce?
0: Asi takhle to řeknu. Já jsem jako stále velmi, velmi zaměstnaný, jo? Takže se scházím se spoustou lidí, ať už online nebo nějakým způsobem jako naživo, pokud to jde. Není to tak, že bych měl pocit, že vlastně že je prázdno, jo, takže to asi vůbec ne. Osobně mám právě jako ty nějaké jako menší rituály a věci, kterých si, když už teda odpočívám a dělám ty maličkosti, tak teda je chci dělat před Pánem Bohem a to je něco, co jako mě ještě nezevšednilo, jo. No, asi tak.
1: Dobře, tak jinak. Jak ses učil do toho vstupovat? Protože ono to je skutečně o nějaké ukázněnosti. Ty jsi mluvil před písničkou o té všímavosti, o tom, že jsme si z té Ježíšovy výzvy všimněte si, udělali výsledek máme důvěřovat a zapomněli jsme na to všimněte si. Někdy se nám může stát, že to přeskočíme, že jo? Že jako mineme ten prostředek a začneme už vstupovat do něčeho, co je až za tím prostředkem. Jako kdybychom měli minuli lávku, která vede přes nějakou propast a chtěli být už na druhé straně, na tom druhém břehu.
0: A
1: Jo,
0: promiň, ale
1: ano,
0: jak
1: co
0: se
1: byla
0: na to
1: otázka, viď?
0: otázka?
1: Jestli, jak se zastavit natolik, aby člověk neminul tu lávku, jo? Jako co je tou lávkou? Co je pro tebe, navzdory, že toho máš pořád hodně, tak co je pro tebe tím, co tě zastaví natolik, že teda jsi citlivý, všímavý na ty drobné malé věci?
0: Asi, já řeknu dvě věci. Začnu u té, osobně tím, že se potkávám s lidma, pro který je tohle hrozně těžký, a v rámci jako nějaký psychologický práce nebo pastorační práce. A čím víc vlastně si zjišťuju, tyjo, pro toho člověka to je vlastně neskutečně těžký. A já tam, když v tom s ním chci být, třeba i v tom rozhovoru, že prostě přímo v tom rozhovoru to vlastně zažíváme, to tady a teď, jo, ptám se, jak se cítíš, jak ti teďka je, co říká tvoje tělo, jak ti je tady se mnou, a třeba to i sdílím mě tady s tebou takto a takto. Jo, tak vlastně si to tím, že to vidím, jak moc je to vlastně potřeba, a často to vidím u lidí, kteří to opravdu jako vůbec neumí, a nebo ne vůbec, prostě je to pro ně strašně těžký, tak vlastně mě to vede k tomu, že si říkám, jestli já, abych přežil, tak tohle musím dělat, jo. Druhý, asi jeden z to, co mi zůstalo jako takový memento, Tim Keller na začátku, myslím, že to bylo někdy na tom jaře, tak měl takové slovo, kratoučké slovo pro pastory a měl tam zajímavou metaforu toho, že když letíte letadlem, jo, jestli si vzpomínáte, jak to vypadalo, když jsme ještě lítávali letadlama, tak tam vždycky bylo takový, vždycky jsme dostali výzvu, že když se něco bude dít a spadnou tam ty masky, tak si nejdřív musíte dát masku sami a teprve pak můžete dávat masku někomu jinému. Jo? A Tim Keller vlastně na základě

0: Takže toho říkal, hele, jako bude to blbý i pro vás jako v pomáhajících profesích, ale v podstatě první věc, kterou vy musíte dělat, je masku si nasadit sami a teprve potom můžete jako vlastně sloužit druhým, jo, abyste nevyhořeli, protože opravdu varoval před tím, že to vyhoření pak přichází zpětně po třeba i jako letech po nějaké úlevě, takže teďka ještě ne, ale po nějaký době, jo. A tak to je asi něco, co zase ve mně zůstalo jako nějaká metafora toho, že tak jako si nasazuju masku. No.
1: A každý z nás si rozhodně tu masku nasazuje jinak a vlastně naším úkolem je objevovat to, kde si ji nasadíme, co je tím prostorem k
0: Já teda
1: odpočinku.
0: jako dýchám a vdechuju toho božího ducha, kdybych to tak řekl, ruach.
1: Ty jsi říkal, že pro některé lidi je to všímání si drobností těžké. Co může být překážkou k tomu, aby to člověk neviděl?
0: Spoustu věcí. Určitě tam jsou ty starosti, jo, to je to, o čem mluví Ježíš, jakmile jsem ve své budoucnosti, představuju si, vlastně mám rozjetou mysl a představuju si různé jako varianty budoucnosti, co může být zítra, pozítří, jo, když tam ten člověk umře, když tam to se stane, jo, tak to je obrovská překážka, jo, a člověk potřebuje určitě jako nadhled nad sám, nad sebe a nad svoje myšlenky, že vlastně já nejsem svoje myšlenky, v tom vlastně je i ta všímavost, jo? Že já jakoby jsem schopný jako nadhledu nad sebe. Já někdy pracuju v psychologii, se tomu říká dialogické self, že vlastně člověk, jako jeho mysl, jeho osobnost vlastně nějakým způsobem je vlastně tvořena z různých částí, z různých hlasů. A já nejsem ani jeden z těch hlasů. A sám si to představuju a se spoustou lidí to takhle jako rozebírám, že si mají představit, že ve své mysli mají tým, sedí okolo kulatého stolu, je tam vlastně spoustu jako osob a každá z nich něco říká. Je tam prostě človíček, který třeba furt tam bude valit tu úzkost a ty starosti budoucnosti. Ale je to jenom jeden hlas, jo. A občas já jako šéf toho týmu občas musím říct, už buď sticha, jo, a nebo třeba i trošku sprostěji, ale to tady do rádia říkat nebudu. Takže už buď sticha, pojďme poslouchat někoho jiného. Jo, kdo tady ještě jiný stojí u stolu. Vlastně mi to dává nadhled nade mě samotného. A tak to je třeba nějaký způsob, kterým se dá pracovat. Občas nechávám lidi zpracovávat jakoby divadelní hru toho, co se jim vlastně odehrává v mysli, co tam je za postavy. A možná to znáte z vedení týmu, když je tam, často je tam nějaká postava, která mlčí, nic neřekne. Jo? A toho člověka je potřeba vyvolat a říct, prosím tě, máš k tomu něco. A to bývá jako nejlepší jako komentáře, to je člověk, který do toho vnese jasno. Jo? Ale není to ten průbojný, ten, který tam letí furt. Takže i takové jako vlastně představa toho, koho v té mysli můžu pozvat do toho, aby mi něco řekl. Jo? A tak to je třeba nějaký jako způsob vlastně i toho vlastně bytí tady a teď a jakéhosi nadhledu třeba nad tu úzkost, jo? Vlastně ta tvoje otázka byla, co jsou věci, které mě vlastně odvádějí od toho tady a teď, jo? Takže budou to ty starosti, bude tam postava, která mě bude zase připomínat hříchy minulosti, jo? Moje vlastní, takže jako pocit viny. Bude tam postava, která mě bude vést k závisti. Podívej tam na toho, podívej tam na toho, jo? Tam ten na tom Facebooku si letí letadlem a je mu dobře a tak dále. Takže vlastně spoustu hlasů, které mě vedou právě do té minulosti nebo budoucnosti nebo někam do nějakého fantazijního světa, který je mimo. A představa toho, že já jsem nějaký jako šéf toho týmu, který občas řekne, tak přátelé, pojďme se zastavit a vnese do toho nějakou moudrost.
1: To zní velmi zajímavě, to musím vyzkoušet, ovládat vlastní tým. To je takové proměňujte se obnovou své mysli, na každý den přijde mi. Takové jako umět zastavit tu hlavu, to dá dost práce. My jsme na úvod mluvili o tom, že dnešní doba tím, jak je jiná, možná snížila prostor k tomu, aby člověk měl nějaké dávky endorfinů, ten prostor, z čeho se radovat. Úplně se mi vybavilo, jaké to je, když člověk je zvyklý hodně cokoliv sladit, solit, pít alkohol, cokoliv nějaký smyslový počitek, tak v okamžiku, kdy se toho chci zbavit a chci ubrat, tak vlastně hrozně dlouho trvá, než se vrátí ta základní citlivost, protože tím, že je to nastaveno na něco hodně vysoko, tak prostě snížit tu laťku dá nějakou práci. A tak si říkám, jestli vlastně teď nežijeme něco podobného. Jestli to, že se nám z toho množství podnětů stala ta úzká vymezená krabička, tak jestli i proto nestrádáme a je pro nás o to těžší zastavit se a z pozorování žížal, z běhu, z čehokoliv, vzít tolik, jako když jsme mohli kamkoliv cestovat, s kýmkoliv se potkávat, cokoliv zažít, cokoliv vyzkoušet okamžitě tady a teď.
0: Mm-hmm. Jo, souhlasím. No. No, že vlastně člověk je zaměřený na to, co může za těch podmínek a ne na to, co teďka neovlivním, co nemůžu. No. A že vlastně, ale to je něco, co teďka je možná nějak jako extrémní a všichni to zažíváme, jo? Ale vlastně, když si vezmeš jenom jako lidský život, tak vlastně o tom to je, že, jo? Že se mi zužuje prostor, čím jsem starší a starší, nebo čím jsem mladší, tak se mi rozšiřuje ten prostor možností a čím jsem starší a starší, tak vlastně v určitý chvíle se mi začne zužovat, jo? Že už prostě nebudu mít tohleto. A vlastně v tom zužování, který souvisí nějak se stárnutím, člověk opravdu jako truchlí nad tím, co už nemůže a nebude moct nikdy, jo? Ale vlastně, co mi zároveň zůstává. Jo? Tady v tomhle tom ohledu v podstatě všechno to, o co přicházím, tak je vlastně částečně smrt. Jo? Je to, umírá nějaký moje já, jo? Nějaká část mýho já. A tady tohle je strašně zajímavé, jestli můžu zase do Bible jo, trošku se vrátit, tak tohle je moc krásně vyjádřeno v hebrejském slově simcha. Simcha znamená jako radost, ale takovou specifickou radost. Já jsem se tady v tom inspiroval od rabína Jonathana Saxe, vrchního anglického rabína, a on právě mluví o té simcha a jednak říká, že vlastně simcha je sdílená radost, že to je radost, o kterou se podělím s někým. A zároveň si všímá, že jedna z knih, kde ta simcha je nejčastěji, tak je kniha Kazatel. Jo? A že to jsou vlastně všechny ty momenty, kdy ten kazatel říká, všechno je to na prd. Když se díváte na celkový obrázek globálně, jo? Tak vlastně nic nemá smysl. Ale přitom vlastně pořád se vrací a po každým tom nějakým celku, který kniha Kazatel udělá a to je jako modle, kterou vlastně rozboří, že práce nemá smysl a manželství a zbožnost nemá smysl, tak vlastně vždycky nakonec dojde k tomu, že tady něco smysl má a to je malá radost, to je právě ta simcha, jo, takže teďka jako měj simcha, jo? Moc se nedívej na velký obrázek, to nemá smysl, ale teďka můžeš mít simcha, jo? A to je, za mě to je vlastně to, co se snažíme nějak vyjádřit a ta simcha, tu radost, kterou můžu mít, je radost prostě z maličkostí, jo? Který se člověk učí nejenom teďka v těch počitcích, jo? Jsem mluvil o tom běhu, to je vlastně hodně individuální, ale i v tom, že jsem s druhým. Jo? Já si strašně užívám každou chvíli, kdy jsem s druhým člověkem. Jo? Teďka s tebou, jo? Povídáme si nějakým způsobem. To je ono, to je moje simcha. Jo? Přestože když se podívám globálně na celý svět, tak je to všechno na prd. Jo? Ale teďka má člověk simcha. A to je nějaká za mě taková opravdu židovská moudrost, která říká, ano, jsme smrtelní, to je ten Koheletův nebo Kazatelův jako point, jo, jsme smrtelní a tak je to vlastně všechno marný a proto naštěstí máme malou simcha a můžeme se radovat o svátcích a z maličkostí. Mm-hmm. A hezký ještě možná Žalm 118, tam vlastně je, možná přečtu Žalm 118, 24. Tento den učinil Hospodin, jásejme a radujme se v něm. A tam je právě zase použito to slovo simcha. Dneska ještě dýchám, dneska ještě žiju.
1: Tak je možnost se radovat. A na druhou stranu sama musím říct, že to není zas tak dávno, že jsem žila celkem dlouhé období, kdy jsem tohleto věděla mentálně, jako informaci v hlavě jsem to měla, ale prostě nešlo to. Tak přemýšlím, jestli je možné tu radost vždycky vyrobit. Jestli na ní člověk někdy nemusí jenom počkat, dokráčet k ní přes něco, co prostě je šedé, upatlané, lepivé, bolavé a deka a nic. Jde mi o to, víš, že si dokážu představit, že nás teď může poslouchat někdo, kdo prostě si bude klepat na čelo a říkat, ale ne, prostě nejde to. Teď zrovna jsem v době, kdy to nejde a nemůžu se radovat a prostě ne.
0: Jo. Určitě, to tak je.
1: A co myslíš, že je v takové době nejlepší dělat? Víš, když člověk by i tu radost chtěl, ale prostě to nejde.
0: To by byla zase úplně jiná otázka, nebo jako velmi široká otázka, ale asi jako jednoduchá odpověď je jakoby smířit se s tím, že i to, co dělám, jakoby správního ve víře, tak z toho nemusím mít ten jako euforický pocit radosti, jo? Že někdy stačí jenom to, že to prostě dělám a že ta radost může být strašně jako minimalistická, jo? Mm-hmm. Opravdu jenom z toho, že se zasoustředím na to, že něco, třeba něčeho se držím. A to souvisí s nějakou nadějí, jo? Že člověk jsou chvíle, kdy nemám naději, že takovou radost někdy ještě budu mít, jo? A v tu chvíli jako to, co mi nejvíc dodá naději, je to, když vedle mě někdo je, kdo mi tu naději jako zpřítomňuje, jo? Kdo to slyší, to, co říkám, nedává mi odpovědi, teologicky už vůbec ne, na to, proč utrpím, protože to nejde říct, ale kdo k tomu mýmu utrpení říká amen. Jo? A tím vlastně dává nějak najevo, jako fyzicky v tu chvíli v té přítomnosti dává najevo svým tělem, já jsem tady a to znamená, že nějak ještě jako žijeme. No.
1: Děkuju.
0: Opravdu nikdy nejde udělat nic víc.

0: Tahle ta písnička tady dneska rozhodně měla prostor, protože Bůh je ten, který nás učí oblékat si srdce naopak. A přijde mi, že teď žijeme zrovna dobu, kdy nás to učí o to víc, že fakt je ten prostor pro to dělat věci jinak a nově a nečekaně. My budeme za chvilku mluvit s Dalmilem Staňkem o těch mladých věcech, ve kterých je možné nějak nově zakusit Boha. Ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, tak já bych ráda tady zmínila pozdravy, které jsem připutovala z různých směrů, tak ty, které už jsou tady pěknou chvilku, tak jsou od Milady a od Vladimíra, kteří nás poslouchají a zdraví. A pak je tu Petr Janoušek, který souzní s tvým běháním, Dalmile, a píše, poslouchám a srdečně zdravím, s tím běháním to mám úplně stejně, akorát on teda běhá v Londýně po parcích, no tak to by se mi taky líbilo. A Posvátné stezky je moje oblíbená kniha, ke které se ze studijních důvodů často vracím a celkem často ji cituju. Prostě dneska se mi to moc líbí, píše Petr. Zdraví nás taky Laura a zdraví tě Marcel Boščík.
1: Díky, a zdravím Marcela.
0: Pak píše Petr, běh, chůze a tak dále. Určitě, při chůzi o samotě se mi hodně připomíná Boží slovo. A dostal jsem i kázání, pak jsem si to musel pouze zapsat. Je spousta činností tělesných, kde nemusím zapojovat moc mysl a tam může Bůh k nám mluvit a taky to dělá. Máš něco takového, kde k tobě takhle Bůh mluví, třeba ke mně mluví Bůh při sběru borůvek. Já jsem plně fanatik na sbírání borůvek, protože je to totálně nejvíc mechanická činnost, tak pro mě je to nejvíc modlitba, protože prostě není potřeba nic řešit, takže byly prázdniny tak 3 roky zpátky, kdy jsme byli v jižních Čechách, byla tam miliarda komárů a já jsem stejně chodila na borůvky, byla jsem si strašně pokousaná, ale prostě při každých borůvkách ke mně Pán Bůh nějak promluvil a byl to úplně jako, to byl můj hořící keř, jako to je moje posvátné místo, sběr borůvek.
1: Jo, já souhlasím, teďka jsem zapomněl jméno toho, kdo
0: Petr,
1: komentoval.
0: Petr.
1: Souhlasím taky při chůzi, při běhu, často předtím, než jako dokončím kázání, tak ještě jako si s tím jdu jenom projít a jenom jako si vlastně to v hlavě nějak nechávám. Jako, myslím si, že ten princip je takovej, jako kdybych trošku jako fyziologicky, takže v podstatě jde o to, že člověk opravdu si jako v něčem vyčistí tu hlavu a vlastně otevře se nějaký ještě novým myšlence. Jo? A že to je vlastně způsob kreativní práce. Jo? Že vlastně kreativní práce je způsob, kde já třeba maluju obraz a vlastně zapojím úplně jinou část mozku, úplně nějak jako jinak vlastně funguju a vlastně přicházím na to, co ještě nevím. Jo? A já určitě mám to takhle při chůzi. Úplně původně, kde jsem se s tím asi u sebe poprvé setkal, byl na teologickém semináři v Praze, ETS, kde jsem studoval a já jsem hrál na příčnou flétnu hodně. A měl jsem takové období, kdy jsem fakt třeba 2 hodiny hrál, improvizoval před Pánem Bohem, taková jako chvála a opravdu to bylo, že ještě to je hodně spojený s dechem, takže musím říct, až takové jako trošku změněné stavy vědomí člověk vlastně zažíval, ale v kontextu vlastně nějaké soukromé jako chvály, tak jsem vždycky dole byl zavřený a hrál jsem na flétnu. A byla to chvíle, kdy potom člověk fakt jako došel do takového stavu chaosu, se vlastně prohrál na tu flétnu až do takového naprostého stišení. A tam vlastně člověk potom znovu nějak jako, nebo jsem já potom znovu se setkal, nebo jsem něco slyšel, přijal myšlenka, která přišla, nebo pohled, vize, obraz, který přišel, tak vlastně měl jsem na něho prostor, jo, protože jsem byl v tichu. A takže tady tohle jako stišení se může být opravdu, jako může mít různou formu. Říkám, zažil jsem to poprvé asi takhle intenzivně s hudbou.
0: Taky píše Katka, malé mi to pochoduje u nohou, tak jen bleskově. Je to nádhera. Tady a teď to jste trefili hřebík na hlavičku. Úžasná sobotní chvíle. S vámi děkuji moc. Ještě Katka píše, Bůh je a je s vámi. U toho, co Katka psala, mě napadlo, že se prostě lehce říká amen a raduje se z maličkostí ve chvíli, kdy pořád ještě člověk tu radost někde může najít. Ale pak jsou prostě chvíle, kdy jako není kde a není jak. A k takovým chvílím se těžko, mnohem hůř říká amen a mnohem hůř se je v tady a teď, protože by člověk už chtěl být někde tam vepředu, anebo někde tam v minulosti, anebo by chtěl nebýt.
1: To by chtěl nebýt. Jo. To je To je volání Božího ducha v nás, když je zlé, tak Boží duch volá, chci nebýt. To tak je spolu s Jobem a s dalšíma postavama.
0: Jenom bych chtěla pořád jako nezapomínat na to, že teď s námi můžou být i lidé, kteří prochází něčím podobným a že je to prostě, že rozhodně nemluvíme o tom, že se od této chvíle všichni musíme radovat a usmívat od ucha k uchu a být spokojení a happy. To bych byla ráda, aby tady zaznělo.
1: Jasně, určitě.
0: Jo. A píše ještě Dana, souzním přeji co nejvíc malých radostí v našich životech a vnímání, že nic není samozřejmost. A to zase platí. To platí i ve chvíli, kdy je člověku nejhůř, protože i když je mi nejhůř, tak prostě nic není samozřejmost a tak to je. My už jsme dali, milé, zmínili ta tvá slova, ty tvé promluvy z jarního lockdownu v loni, které jsou o té malé zbožnosti, o té obyčejné zbožnosti. A když jsem ta témata procházela, nechci vůbec, abychom je vyjmenovávali nebo cokoliv, protože mi přijde, že kdo bude chtít, tak je celkem jednoduché je najít na webu Olomoucké církve bratrské, jestli se nepletu, viď?
1: Tam nebo na různých podcastových serverech na YouTube zbožnost nevšedního života nebo nevšední.
0: Takže jednoduché, kdo bude chtít, najde se a poslechne. Ale bylo tam pár témat, které bych přece jenom ráda vypíchla, protože mi přišla taková zajímavá. Tak jedno z nich byla modlitba před jídlem. Mně se líbilo to slovo začíná, modlíte se před jídlem a já jsem zrovna jedla. A teď jsem úplně zarazila s tou vidličkou jdoucí k puse. Protože já se přiznám, já se nemodlím před jídlem, no. To je hrozně zvláštní. Já jsem nevyrůstala v křesťanské rodině a pro mě to není něco, a nemyslím si, že bych nebyla vděčná za jídlo, ale mě prostě není přirozený modlit se před jídlem. I když jsem se jako xkrát snažila a snažím se to mít v hlavě a mě to prostě, jako mé já není schopné se s tím stotožnit, takže ano, já se nemodlím před jídlem, no. Ale jako to jsme úplně tak jako nastavili takové zrcadlo. Takže, a tak jako dojedla jsem potom, jo, ale bylo pro mě hodně zajímavé poslouchat, o čem tohle tvé slovo je. A možná u tohohle bych byla ráda, kdyby si něco z toho zmínil, jako takovou malou ochutnávku, jaké jsou ty jednotlivé úvahy.
1: Modlitba před jídlem je nějaký jako křesťanský rituál, který máme a který asi může být někdy jako vyprázdněný, jo, v těch rodinách. Já jsem si toho strašně zajímavě všiml na porovnání vlastně v jedné části naší rodiny, kteří nejsou tak jako typicky křesťansky věřící, bych to řekl. A oni se před jídlem chytli za ruce a nemodlili se k Bohu, protože v Boha nevěří, ale říkali si, za co jsou vděční. A pro mě to bylo, jako, to bylo takový jako spontánní okamžik, tak jako každý něco řekl a pak se začalo jíst. Jo? Vlastně děkovali sobě navzájem nebo něčemu, vlastně tam toho Pána Boha neměli, ale bylo to jako živý. A pro mě to byl strašně zajímavý zážitek, na který doteďka vzpomínám, protože jsem si vlastně řekl, jo, my ten rituál, některé rodiny to samozřejmě mají a vlastně není to živý, je to mrtvý rituál, jo. Ale tady jsem vlastně viděl, jak to může vypadat, když je to živý, s dětma především. A tak vlastně od té doby jsem nad tím nějak jako přemýšlel. Myslím si, že je to prostě nějaká maličkost. Jo? Jídlo je to něco, co jako děláme každý den, je to místo bohoslužby anebo modloslužby. Jo? V Bibli jednoznačně jako jídlo může souviset s modloslužbou. Jo? To, když se přejídám, to, když mlsám, když jim, když nemám, když zajídám hřích a pocit viny a stud a samotu a já nevím, co ještě. Takže s jídlem je spojeno strašně moc jako hříchu vlastně. Jo? A za mě vlastně přemýšlím nad tím, že ve chvíli, kdy já jsem schopný se modlit před jídlem, vděčnost Pánu Bohu za to, že teďka jím, tak vlastně se i z té potenciální modloslužby stává bohoslužba, protože jsou chvíle, kdy prostě se nemůžu s čistým svědomím pomodlit před tím, než jím. A v tu chvíli jako vím, že to je jako nějak jako na hraně, že to je, že tím přehlušuju úzkost svého vlastního těla, kterou ale potřebuju slyšet. Takže vnímám v tom, že modlitba před jídlem je svým způsobem ochranou před modloslužbou. Je to vyjádření vděčnosti Pánu Bohu za to, že teďka můžu jíst. a spojení s druhými, protože tradičně ta modlitba je, že to není já sám se pomodlím, ale modlím se s druhými a tedy jím s druhými. Jo? A když tak člověk přemýšlí nad tou současnou zase situací, tak jídlo je něco, co jo, obchody nám s jídlem nám nikdy nezavřou, jo, protože to už bychom se fakt všichni vzbouřili. Prostě jíst budeme a budeme jíst jako o to víc a o to líp. A myslím si, že v tom je velký riziko. Takže bych byl tak jako přemýšlím nad tím, jak vlastně mít jídlo jako bohoslužbu, aby se i proto, aby si to člověk užil, ale i proto, aby se vlastně vyvaroval nějaký formě modloslužby.
0: Děkuju, inspiruješ mě, možná se začnu modlit před jídlem. Rozhodně se k tomu zkusím
1: vrátit. Teď to nebyl
0: vrátit.
1: Koment jako na to, že jsi modlářka, jo?
0: Ne,
1: když se
0: to,
1: nemodlíš před
0: jídlem. To, já jako, ale... jako rozhodně vím, že i když se nepomodlím před tím jídlem, tak ho můžu sníst a nestane se mi nic zlého, ale, ale dokonce mi přijde, že někdy naopak lidi, kteří jsou zvyklí se modlit a nepomodlí se, tak pak mají dojem, že prostě teď to jídlo bude špatně a to už hraničí s modlářstvím, protože se nestala ta tajemná formule, že jo, která jako umožní, aby to bylo v pořádku, přesně tak. Ale úplně, když jsem tě poslouchala, tak se mi vybavilo slovo nesamozřejmost a s tím se mi pojí, já jsem se začala učit japonsky, což je takový bláznivý nápad, ale hned jako v úvodu toho učení se japonštině jsem objevila, že Japonci mají takovou frázi, kdy děkují za jídlo a říkají ji před každým jídlem a mají u toho i takovou tu úklonu. A to není, jako, to není poděkování nikomu. Oni to udělají, já jsem pak viděla spoustu videí, kde to říkají i v okamžiku, kdy jí studenti ve školní jídelně, vezmou si prostě tam jako na páse nějaké jídlo, vůbec tam není nikdo konkrétní, komu by tím vyjadřovali ten dík, ale skutečně před každým jídlem prostě řeknou děkujeme za jídlo a pak teprve jí. Jo. A tam mi došlo právě ta nesamozřejmost. Že tohle je, že tenhle úkon člověka učí, že to, co já pro své tělo životně potřebuju, protože kdybych to neměla, tak umřu, tak není samozřejmé. Byť je to to nejobyčejnější a to nejsamozřejmější, co dělám xkrát denně, tak to je prostě nesamozřejmé. A to mi na tom přišlo fascinující.
1: Jo, jo, jo.
0: To je možná jako další bod plus pro to, aby se člověk před jídlem modlil.
1: A zase v něčem vlastně jako vtělujeme Krista, jo? Protože Kristus taky děkoval před jídlem, jo? Nejenom při poslední večeři, ale prostě při těch, když třeba rozmnožil jídlo, nebo když se setkal vlastně s učedníky, že jo, tak ti potom v Emauze ho poznali podle specifického způsobu, kterým on se modlí před jídlem. Jo? A takže jako, jo, to být jako Kristus v podstatě znamená jako, vstupovat i do tohohle rituálu, spojovat se v něm s ním.
0: Přišel teď mail od Radky, který bych teď s dovolením ráda zacitovala, protože tohle vysílání mohlo vyznít nějakým způsobem. Radka píše, přišel jsem k poslechu pozdě, takže nevím, co vše jste zmiňovali. Ráda bych poznamenala, že řadě lidí se život nevypráznil a nemají žádné volno, které potřebují zaplnit, ale naopak. Jsou to všechny rodiny s dětmi, které zůstaly doma na distanční výuce a nejsou ještě schopny studovat sami, opakovaně děti ve školkách. A představte si rodinu s dvěma dětma v malém dvoupokojovém bytě, kde děti zůstanou doma, pak musí i jeden z rodičů, nebo když oba mají pracovat z domu na home office. A do toho dohled nad výukou dětí, každý den chystání veškerého jídla pro rodinu a do toho dělat svoji práci, to je opravdu na palici. Takže chápu, že někdo řeší, že má prázdný život, ale řada lidí ho má naopak narvaný k prasknutí. Člověk pak nemá čas řešit blbosti, ale je fakt, že to nebude asi v tento moment vaše skupina posluchačů. Jen bych byla ráda, kdybyste to vzali v úvahu. Radka. Radko, moc děkuju, že jste to napsala a já chci říct jenom jednu věc. Mně to došlo, že jsem mnohokrát tu prázdnotu zmiňovala, ale Dalimil to říkal a já to mám v podstatě podobně. Je spousta lidí, kterým se život vůbec nezměnil. Já jsem třeba v prvním lockdownu to měla mnohem horší než do té chvíle a bylo to náročné. A znám spoustu takových lidí a třeba moje kamarádka je učitelka, která učí online a to je teprve psycho a to ona naštěstí má velké děti, takže nemusí dohlížet na děti, které se učí, ale jenom ona učí. Ale připravit si všechny ty výuky, narvat je do nějakého výukového systému, pořád kontrolovat všechny věci a tak, chystat jídlo pro rodinu, jo, prostě. A přijde mi ale, že úplně stejné do téhle té doby je potřeba umět malými cestami přistupovat k Bohu. že právě proto je to potřeba.
1: Jo, já s tím určitě souhlasím, jo. Já myslím, že právě ta minimalistická zbožnost, o které tady vlastně mluvíme, je zbožnost malinkých rituálů, který my jsme schopní do toho nabitýho programu jakoby vložit, jo. A v tom vidět hloubku a velikost, jo. Že to fakt není jenom o tom, že jako někomu nachystám jídlo, ale že i kdyby to měla být pětivteřinová jako modlitba té rodiny před tím jídlem, tak to je v tu chvíli bohoslužba. Obrovská bohoslužba. Přestože prostě z toho chaosu, ve kterém tam v tu chvíli jsme, tak teďka sedíme okolo stolu, teďka se držíme za ruce, teď se modlíme, teď je tady Pán Bůh s náma. Jo? A jenom takto jako úplně minimalisticky. Jo? Já právě si myslím, že to není o tom, jako, že potřebujeme, že máme teďka spoustu volného času, který potřebujeme zaplácnout nějakou další duchovností, ale naopak na ty běžné způsoby, kterými jsme třeba možná dřív jako jsme měli k tomu, abychom se setkávali s Pánem Bohem, tak možná potřebujeme, nebo bych chtěl jenom poukázat na to, že je možný přemýšlet opravdu i o těchto z těch maličkostech, protože těch se do toho dne aspoň pár vejde, jo? Ale půl hodiny na čtení Bible možná nemám a nebudu mít. Jo? Tak.
0: Děkuju.
1: Jenom komentář a děkuju za to.
0: No. Já taky děkuju. Já moc děkuju, že Radka napsala a moc děkuju za to, Radko, jak jste to napsala, protože mi přijde, že mě mrzí, jestli to vyznívalo, že tady mluvíme o něčem, jako je prázdno a nic se neděje, takže budeme se šťourat v nose a přemýšlet o tom, čím ten čas naplnit, protože je jasné, že právě ta změna vyvolala na spoustě míst mnohem větší plnost, než která tam kdy byla. A zvlášť jako ta situace je tak specifická a tak jiná, že i tím je to najednou plné, že jo? Protože člověk nemá prochozené ty obvyklé cesty.
1: A je to obrovská výzva i jako pro církev, jo? Jak vlastně jakoby pomáhat lidem, kteří vůbec nemají čas na to, aby jako z ní něco čerpali, jo? Vlastně, nebo jak pomáhat, jak jako co vlastně můžeme dělat, jako technicky třeba jako já, jako kazatel, jo, prostě co můžu, když teda nechystám bohoslužby, jo. Za mě ta odpověď opravdu byla jako kratoučký podcasty a plus samozřejmě potom jako možnost se vidět s lidma naživo.
0: Dalimile, víš, co můžeš udělat teď jako kazatel? Můžeš se za nás pomodlit na závěr? My to neděláváme často, ale přijde mi, že to bude dobrá tečka za tím dnešním setkáním. Děkuju.
1: Dobrý Bože, obracíme se k tobě v tuto chvíli, teďka jak jsme, vzdálení od sebe v čase i v prostoru, ale přesto nějak spojení ve slovech, která teď říkám, která teď zaznívají k tobě. Díky, Pane, za to, že z toho všeho našeho lidského chaosu se můžeme obracet k tobě, který si pevný a stabilní, stále stejný. A prosím, Pane, za posluchače, za ty, kteří tady dnes byli takto s námi. Prosím, Pane, za to, aby si jim ukazoval místa, kde v tom nabitém anebo vyprázdněném životě se s tebou můžou setkat. Prosím, Pane, za tvoji církev, ne, Pane, pro naši slávu a pro slávu církve, ale prosím, Pane, za to, aby pro tvou slávu byla církev tím, kdo v této době bude obstojí. Obstojí možná lépe. I s radostí a i s vděčností. A prosím, Pane, za lidi, aby si je naplnil svým svatým duchem, aby si jim dal zažít svůj blízkost v maličkostech. Prosím, Pane, za to, aby si nám dal milost překopat formy bohoslužby, abychom tak mohli tebe oslavovat tak, jak můžeme v životech, které teď vedeme. Hospodine, prosíme, vyslyš nás pro svou slávu, pro svého syna Pána Ježíše Krista. Amen.
0: Amen. Moc děkuju. Tak tohle byl Dalimil Staněk, host dnešní tematické soboty, kterou vás provázela Lucie Endlicherová.
2: Poslouchali jste záznam tematické soboty z roku 2021, ve které ještě byla řeč o odeznívající pandemii koronaviru. Zároveň ale i z odstupu pořad nabízel zajímavé postřehy k přemýšlení o vztazích s lidmi i vztahu k Bohu.

Ve tvé přítomnosti nacházím sílu. Jsi moje dýchání, jsi moje všechno. To znělo v předešlé skladbě a teď už pouštím Meta Redmana, píseň o upřímnosti a našem postoji ve chvále Boha.

0: Krásnou noc ve 2 hodiny ráno všem, kdo posloucháte Rádio 7, přeje Kristýna Exnerová. Následuje bohoslužba o spravedlnosti Božího království. Kázat bude Jan Jackanič.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádio 7.
2: Téma kázání nahoře se zdá, že nějak rezonuje námi všemi. Teďka skončil týden letní školy BEB, kterou jsme měli poprvé v Malenovicích, necelá 20 nás tam byla. A taky tématem bylo kázání nahoře. A možná proč nás to kázání nahoře tak zajímá nebo přitahuje, tak věřím tomu, že to je takové dobré křesťanské zrcadlo. Že je to text, do kterého, když se zadíváme, tak mluví. Vidíme v něm sami sebe, vidíme v něm svůj život, vidíme v něm Ježíšův život, jeho standardy, věci, které by si přál, aby byly pravdou v našem životě, a vidíme sami sebe. A porovnání s tím to mluví k našemu srdci, mluví to k našemu duchu, mluví to k našemu životu. A se mnou nejvíce rezonuje ta část, kdy Pán Ježíš říká, nebude-li vaše spravedlnost mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků, farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Je to jeden verš z toho textu, na který se dneska podíváme. A já věřím tomu, že nejlepší způsob, jak otevírat, jak pochopit jednotlivé verše Božího slova, tak je v celém kontextu. A často říkám lidem, když nechápete jeden verš, čtěte kapitolu. Když nechápete celou kapitolu, čtěte celou knihu. A věřím tomu, že to bude způsob, jakým k vám Pán Bůh bude mluvit. Jak vám bude otevírat svoje slovo, jak se stane živé a pravdivé i pro ty dnešní dny. A skloňme prosím hlavy a prosme o tuhletu milost a pokoru i pro ten dnešní den a to naše dnešní společné uvažování. Pane Ježíši Kriste, jsme na tomhletom místě jako tvoje děti, které chtějí slyšet tvůj hlas, které chtějí pochopit tvé slovo a které chtějí pochopit tebe samotného. A tak prosíme o tu milost, abychom ji mohli mít i v tom dnešním dnu, a věříme tomu, že jsi živý, přítomný, že stále mluvíš do našich životů, že jsi zde proto, aby si odpovídal, že jsi zde proto, aby se zjevoval, že nechceš zůstat skrytý, že nechceš, aby tvoje slovo zůstalo nepochopeno. A toužíš potom, abychom ho přijali nejenom našima ušima, abychom ho slyšeli, ale abychom ho přijali i do svých srdcí, aby naše srdce prošly změnou, aby naše srdce prošly poznání tebe. A tak tě prosíme, buď svým průvodcem skrze svého ducha a skrze společenství tvé církve. Amen. A poprosím, jestli si můžeme společně otevřít Matouše, 5. kapitolu, a budeme číst delší oddíl od 13. do 26. verše, a prosím, aby jsme ke společnému čtení z písma postali. Matouš, 5. kapitola, 13. až 26. verš. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby byla vyhozena ven a lidé po ní šlapali. A vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen. A svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země,